0: tě opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí a dnes se zaměříme na petunie, begonie a muškáty. Potom s myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích, no a také poradíme, jak připravit bazén na sezónu. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na blížící se červen, tedy na to, jaké práce na zahrádce už vůbec nepočkají. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Petunie, begonie, muškáty, svatá to trojice českých balkónů, tak by se to dalo říci. Ale občas se objeví zajímavá změna. Naše balkónová hobbyredaktorka Slávka Brádlová zpovídala zahradnici Kristýnu Plívovou, která otestovala jiřinky v roli balkónových květin. To se může hodit.
2: Já jsem loni poprvé pěstovala jsem právě jiřinky v truhlíku na balkóně. Jedná se teda o jiřinku proměnlivou, ne o tu velkou zahradní, ale tadyhle ty proměnlivý jsou menší, mají asi 40 cm, taky krásně kvetou. Takže jsem prostě do truhlíku dala ty hlízy, přibližně tak 1 na 15 cm. Na co je teda potřeba dávat pozor, tak ty truhlíky, když je léto, tak rychle vysychají, takže hodně zalívat. Kvetly vlastně kdy od července do konce sezóny. Já jsem je teda i semenařila, ty odkvetlí květy jsem neodtrhávala, jiřinky vytvořily semínka, který jsem potom na podzim sklidila, ty se dají na jaře zase vysít. Varianta je, že nebudete je pěstovat na semínka, ale čistě pro ten květ, takže vám krásně pokvetou. Odkvetlí květy musíte vždycky stříhat nebo vyštipovat. Jiřinky ale teda nesnášejí mráz, takže potom s prvním mrazíkem musíte ty rostliny odstřihnout, hlízy vyndat a uchovat je někde nejlíp v suchu, chladu.
3: Nevadí třeba ten vítr, nepoláme se to?
2: Takhle u nás není žádný jako extra vítr, takový normální prostředí. Ty jiřinky to zvládly dobře, rozhodně teda potřebují sluníčko, ale vydržely to krásně.
3: Říkáte, že potřebují sluníčko, zároveň tedy hojnou zálivku, takže balkon spíš ten jiho-jihozápad, nebo snesli by třeba severovýchod?
2: Asi bych volala ten jiho-jihozápad, to chce otestovat, jak to ta jiřinka bude snášet.
3: Co se týká hnojení, tak předpokládám 3 jiřinky v jednom truhlíku, to je asi těch 55 až 40 cm, tak přece jenom toho substrátu tam není tolik. A asi nějaké ty živiny by to potřebovalo během sezony.
2: Já teda tím, že jsem je měla na semínka, tak za stolik jako nekvetly, takže já jsem ani nepřihnojovala loni. Nebo já obecně mám přírodní zahradu, takže jedu na ty organické hnojiva, ale když tak přidat kompost ještě v průběhu sezóny, nebo co se ještě doporučuje, tak dřevěný popel, případně vaječný skořápky, případně si udělat vlastní teda hnojivo, ať už nějaký zákvas, ale to je hodně cít, což jako na těch balkonech bytech není ono, nebo nějaký jakoby čaj v uvozovkách výluh, ať už za tepla nebo za studena, a tím doplnit živiny.
3: A vlastně otázka, s kterou jsme měli začít, ten substrát by měl mít jakou kvalitu? Odlehčenější nebo naopak těžší? A nebo stačí třeba normální ta zemina, co kupujeme pro pokojové rostliny?
2: To by mělo být v pohodě. Já teda mám zahradu, takže já používám vlastně vlastní zeminu. Asi ty úplně těžké půdy, tam nevím, jak by to ty jeřinky potom snášely třeba se zamokřením, ale když si koupíte v obchodě substrát, tak by to taky mělo být v pohodě. Ještě bych měla říct, že ty jiřinky je dobrý předpěstovat. Když si je předpěstujete, tak potom pokvetou jakoby dřív, trošku to urychlíte, takže můžete už třeba začátkem dubna ty hlízy dát do těch truhlíků, pomalu je dávat ven na ten balkon, zvykat na to sluníčko, na ty teploty, oni začnou pomalu rašit a růst.
3: Když je sluníčko, vystrčím je na balkon, k večeru raději zpátky do obýváku.
2: Přesně tak, protože teď v posledních dnech byly vlastně mrazíky, to by nemuseli vydržet ty malinkatý výhonky. Takže vždycky radši na noc, nebo když je chladno, tak mít vevnitř a na sluníčku potom, když svítí, tak vyndat ven.
1: A že nás letos ty noční mrazíky pořádně potrápily, teď už snad nehrozí, tak honem šup s jiřinkami na balkóny. Dáme si trochu muziky a pak přijdou na řadu vaše písemné a telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

on. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky určitě znáte, je to 221 553 790. A máme pro vás první dotaz.
1: Já mám zasazenou lípku už teda takových více jak 15 let. Oříšky plodí, ale každý rok jsou takový jako sparchantělí do špičky a ty jadírka neměl celý jadírko, je takový malinký. Tak chtěla bych se zeptat, jestli je potřeba to nějak přihnojit, nebo čím by to bylo.
0: Ptali jsme se na to Věry Kastlové ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
2: U lísky toto může způsobovat více faktorů. Může jít buď o nedostatek živin v půdě, lísku můžeme přihnojit každý rok hnojivy NPK, nebo zapravit do půdy kolem keře rozleželý hnůj. Potom může nedostatečně vyvinuté plody způsobovat i nízká teplota v jarních měsících, a nebo naopak příliš vysoká teplota. Rostlina na tyto výkyvy teplot reaguje stresem a plody jsou pak nevyvinuté. Nedostatečně vyvinuté plody může působit i příliš zarostlý keř. Většinou lísky tvoří výmlatky, to jsou dlouhé štíhlé pruty, nevětvené, a ty bychom měli každé jaro z lísky odstranit, protože keř zbytečně zahušťují, plody nepřináší a vysilují keř. Stříháme na jaře nebo v předjaří, pokud nehrozí nějak výrazně silné mrazy. Lísky jsou navíc cizosprašné, takže pokud v okolí není žádná jiná líska, tak může být nedostatečná plodnost způsobená právě tím. Aby líska dobře plodila, tak musí být v okolí jiný druh, respektive jiný kultivár lísky.
0: A máme tady další dotaz.
3: Čím hnojit araukárii blahočet stepilý? Je krásný, ale odspodu větve usychají. A čím dobře hnojit pokojové ibišky? Všechny jsem přesadila, ale čím je dál hnojit? Moc děkuji a těším se na další vaše pořady. Posluchačka z Moravy.
0: Tak s tím nám poradí trvale usměvavý pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Araukáry je krásný, pokojový smrček se tomu říkávalo a před válkou nebo v těch dobách by se řeklo, dokud nebyly byty teplé, se poměrně hojně pěstovaly a někdy se dokonce i na Vánoce dali přizdobit, ale už se zase objevují na trhu, takže co bych k tomu dodal? Není nijak náročný ani na světlost, může být, ale dejme tomu tak, za záclonou půl metru od okna. Běžná zálivka, je potřeba s ním tak pomalomku pootáčet, aby se nám neohybal, protože on se pak vyklání jako ke světlu a nemá rád příliš velké teplo, příliš suchý vzduch. Je to opravdu v podstatě, řekl bych, jehličina, připomínající smrk takových těch chladných společenských pokojů nebo zámeckých komnat, kde dorůstal mnohdy výšky třeba 2-3 metry podle toho, kolik mu dovolili. Ale zase má někdy tendenci se jakoby rozkládat ty větve, rozrůstat hodně do široka a zevnitř vyholovat, tak se nesmíme bát ty konečky neustále, bo tak jednou za 2-3 roky zastřihnout, zkrátit. S citem, jo, samozřejmě, a on nám obrazí, i ta výška se dá poměrně udržovat zase třeba na té přijatelné míře, třeba metr, metr a půl. Pokojové ibišky jsou zase trošku pravý opak. Ty pocházejí z teplých krajin, subtropy. Moc dobře víme, že mnohde i ibišky, kdo jezdí k Jadranu, do Středomoří, už jsou po zahradách v parcích. Takže to už samo napovídá, že jsou náročné na slunce a že jim zase naopak teplo vyhovuje, tak je mít co nejblíže skla. Přes léto je můžeme letnit třeba i na balkónech, na verandách. Zvyknou si časem i na přímé sluneční světlo. Jejich zálivka je taková dostatečná, ale ne, aby stály ve vodě. A běžné přihnojení hnojivem na pokojové květiny v letním období zhruba jednou za 14 dní, v zimním období pak za měsíc. A když však nám začne růst, tak se nesmíme bát je sestříhat, zejména v předjaři a velice nakrátko, to, že ibišky mají vlastnost, že vždy kvetou na nových vrcholcích letorostu, tak my tím zaštipováním nebo zastřiháváním je nutíme neustále rozvětvovat a tvořit nová poupata. Ale hlavně tuto operaci dělat během zimního období a pak už od jara nechat je růst, protože bychom se tím zastřihováním připravovali o násadu květů.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: magazín.
1: Ne všechno, co můžete v lese uvidět a potkat, je původní a hlavně naše. Existuje seznam invazních nepůvodních druhů, živočichů a rostlin, které mají významný dopad na přírodu evropských zemí. V roce 2015 vznikl první seznam. Vloni byl už po čtvrté aktualizován. A naše hobbyredaktorka Jolana Nováková pro vás u myslivců zjišťovala, o které živočichy jde.
2: Seznam čítá 114 rostlin a živočichů, druhých jmenovaných je 65. V České republice se vyskytuje 17 z nich. Ptáky a savce zmíní Miroslav Drahota z Mladoboleslavské myslivecké organizace.
3: Tak nejstarší nepůvodní druh, který u nás byl vysazen, byla Ornetra pižmová. Kožešiny byly velice ceněné, protože v kožešnickém průmyslu se to zpracovávalo. Ornetra se dostala do vodních toků a víceméně škody ona nepůsobila, tak dělala nějaký nory, ale ona se živila, vlastně to byl bíložravec, že jo, tak ráko si vykusovala trávu a tak dále.
2: Ondatra k nám dorazila na začátku 20. století a v naší přírodě žije dodnes. A pak?
3: No a pak přišla doba farebního chovu různých kožešinových zvířat, jako byla nutrie, norek americký, ale začátkem 90. let už to přestalo být lukrativní, no tak jim to bylo líto zabit, tak to prostě vypustili do přírody. A ta nutrie má abnormální schopnost se rozmnožovat a je dneska v celé republice. Ta dělá škody teda nedozírný. Jednak ruší břehy, potoků a všeho a přenáší to nemoce. Jo, protože to žije s potkanem a se vším možným. Ono se to dřív i jedlo, prodávalo se to, občas dneska ještě na to narazíte, bylo to velice dietní maso, ale když jsem zjistil, co to jako obnáší za nemoce, tak už bych to asi nepotřeboval v dnešní době.
2: Máte pravdu, taky jsem kdysi na návštěvě dostal k obědu nutrii. No, další, kdo patří do seznamu invazivních nepůvodních druhů, je psík mívalovitý.
3: Je to takový na pohled ošklivý, přestavený pejsek s krátkým ocáskem, žije jako liška v norách, ale ten likviduje mláďata, zvěře, ničí hnízda, vajíčka vybírá a tak dále. Zásadně chodí spolu ve dvou. Jo? Když ho potkáte v noci, je to noční zvíře,

0: a potom druhá světová válka, tak se ta oborní zvěř dostala ven. No a sika dneska prostě působí škody na zemědělských plodinách, pozemkách i v lesích.
1: A úspěšně se kříží s jelenem evropským. Jediný pták ze seznamu invazivních nepůvodních druhů, který žije u nás, je husice nilská.
0: Ona si ten nejdřív jako ten jeden rok testuje to prostředí, pak se usadí. Pozorovali jsme tady před pár lety dva páry a druhý rok už jich tady bylo 20 a další, že jo, prostě vysedí mladý. Dostanou se i na ty rybníčky návesní, že jo, a tak dále. No tak se na ně lidi chodí koukat, tak chodí to krmit, že jo.
1: Pak jsou tu ještě expanzivní, přemnožené druhy živočichů, ale ty patří zase do jiných seznamů.
2: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, stejně jako další zajímavosti, je to na stránkách rozhlas.cz/hobby. No a za chvíli si jenom vysvětlíme, pro milovníky čvachtání se v zahradních bazénech, na co je dobré při jejich zprovozňování před sezónou nezapomenout.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pomalu, ale jistě začíná bazénová zahradní sezóna. Malé bazény na zimu většinou vypustíte, vysušíte, uložíte na suchém místě. Ve větších nadzemních bazénech, ale i zapuštěných, by se každoroční napouštění dost prodražilo. A proto je na podzim trochu opustíte, zazimujete, zazimovacím roztokem přikryjete a tu odpojenou filtraci schováte na suchém místě, kde nezmrzne. Teď je na čase vodu doplnit a bazény na sezónu připravit. Jak na to? Tak to zjišťoval náš hobby redaktor Jirka Šobr u bazénového technika Martina Zikuly v Plzni na Lochotíně.
2: Přes zimu do bazénu napadá spoustu listí, dostanou se tam i živočichové jako žížaly nebo pavouci. Bazén vyčistíme napřed od hrubých nečistot, na to použijeme klasickou síťku na teleskopické tyči, a nebo můžeme použít automatický vysavač, který nám potom bazén dočistí lépe. To finální dočištění provedeme až po spuštění filtrace, kdy už nám funguje i písková náplň, tudíž ten pískový filtr nám zachytává i ty jemnější nečistoty.
3: Podívejme se na chemii, budeme asi potřebovat upravit vodu.
2: To je vždy základní krok po dopuštění toho bazénu. Vždy si napřed zkontrolujeme hodnotu pH vody, by měla být mezi 6,9 až 7,4. Pokud se nám podaří hodnotu srovnat, potom přistoupíme k dalšímu kroku, a to je vodu nachlorovat. Přidat dostatečné množství organického chlorgranulátu, který vodu takzvaně nastartuje, zoxiduje řasy a nečistoty v té vodě.
3: Do vody vlastně dáváme koncentráty. Máme přitom pustit pískovou filtraci?
2: Je vždy lepší, když po aplikaci chemie pískovou filtraci zapneme, a to na dobu 4 až 8 hodin, aby se nám voda pořádně promíchala a chemie zafungovala tak, jak má.
3: Jaké ty časy by měly být na začátku a na vrcholu sezóny?
2: V tomto období, kdy počasí je ještě relativně nestabilní a je relativně chladno, může filtrace běžet 2 časové úseky denně, a to po 2 hodinách. Ve chvíli, kdy nám ta voda se ohřeje, ať už pomocí tepelného čerpadla nebo pomocí zastřešení nad 20 stupňů, už je zapotřebí ty filtrační časy zvednout, a tam doporučuji potom 2x4 hodiny denně.
3: K bazénům se dá dokoupit spousta doplňků. Hodně se hovoří o úspoře, když si koupíme solární panely, které nám tu vodu přihřejí. Jak to funguje?
2: Ty klasické jednoduché solární panely fungují na klasickém principu, kdy vodu z bazénu proženeme černým panelem, kde nám sluníčko tu vodu ohřívá. Je tam trošičku nevýhoda v tom, že pokud nesvítí sluníčko, tak tento způsob ohřevu moc nefunguje a trvá déle, než se voda nahřeje v tom bazénu.
3: A čím tam tu vodu budeme prohánět? Právě tou pískovou filtrací, anebo ten panel solární má své vlastní čerpadílko?
2: Tyto panely jsou vždy závislé na tom filtračním okruhu, který již máme na tom bazénu instalovan. Filtrační jednotka nám funguje i jako oběhové čerpadlo v těchto panelech.
3: Znamená to tedy, aby jsme si pořídili nějaký programátor, aby nám ta filtrace třeba sepla jednou za půl hodiny na 5 minut, prohnala nám vodu v tom solárním panelu a pak ji zase nechala nahřát.
2: Přesně tak to je. Můžeme si koupit v hobby marketu klasickou časovou zásuvku, kde si můžeme nastavit čtvrthodinové intervaly nebo půlhodinové intervaly. Čtvrt hodiny filtrace stojí, panel se nahřívá a zase čtvrt hodiny potom filtrace běží a cirkuluje tu vodu. Teplou vodu vlastně tím pádem dostaneme do toho bazénu.
3: Teď také všechno kvete, pil je všude. Máme bazén přikrývat, když nemáme polykarbonátovou střechu?
2: Pokud nemáme polykarbonátové nebo klasické bazénové zastřešení z hliníkových profilů a polykarbonátové výplně, potom doporučuji klasickou bublinkovou plachtu, která nám udrží i teplo v tom bazénu, zamezí nadměrnému odparu vody z bazénu a v určité míře nám samozřejmě pomůže i při spadu nepořádku do bazénu.
1: Tak to nám radí specialista na bazény Martin Zikula, se kterým natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr. A my pro vás máme za chvíli už jenom zahrádkářský kalendář, a to, jak víte, je takové malé připomenutí, na co je teď na zahrádce nejvyšší čas. Tedy čas na to, co nepočká.

0: Vinařský kalendář.
1: Máme tady sobotu 23. května a to už je vhodný čas nejen na zalévání, tedy pokud je u vás sucho a nezapršelo, ale je to hlavně čas na hlídání proti nejrůznějším nepřátelům našich zahrádkářských výpěstků. Představte si, rostl mi libeček, jako divý, tak ještě nikdy nerostl, a dívám se na ty listy, na ty stonky a najednou tam uvnitř je schovaný slimák. Jsou prostě všude. A tady to je krásná pranostika. Roj, který se v máji rojí, za plný vůz se nastojí. V červnu rojení nestojí za zvonění. Tak ono to znamená, že májový roj včel si do konce roku ještě i vlastní med do zásoby přinese. Zatímco ty pozdní roje, červnové, potom obvykle už jenom živoří a včelař, pokud je chce na příští rok, je musí na zimu hodně přikrmovat. Pojďme na zahrádku. Ještě jeden víkend a bude tady červen a to je dobré se pustit s radostí do odstraňování odkvetlých květů trvalek, aby nevysilovali rostlinu tvorbou plodů a semen. Nabídněte oporu mečíkům a vysokým liliím. Kopretiny, upoliny a třeba vlčí bob můžete sestřihnout hned po odkvětu, do podzimu to znovu vykvete. Určitě jste si všimli, že rostliny na balkónech jsou v plném květu. Teď jen pravidelně zalévat a co dva týdny přihnojovat. A pro milovníky sekaček tady mám důležitou informaci. Když ten váš trávník povyroste o 1/3, je čas rozezvučet stroje. Jedině tak bude trávník krásný a hustý. Co bude v pravidelné stálici Českého rozhlasu, tedy v Hobby magazínu, příští týden? Tak my vám poradíme s pěstováním velmi kyselých oranžových bobulí plných vitamínů, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu, slaví 10. výročí a zaměříme se na renovace a zateplení vašich plastových i dřevěných oken. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes doplníme elitní klub Zlatých slavíků. Proč doplníme? Protože tento klub už existuje a jsou v něm zpěváci a zpěvačky, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý slavík. A to znamená, že jsou to buď vítězové nebo vítězky anket Zlatý a Český slavík. Dnes do klubu zapíšeme názvy skupin. Zatím jen 20 členů má tento elitní klub hvězd, které mají Zlatého slavíka v letech 1962 až 2023. V téhle krabici je dohromady 109 zlatých slavíků, což je až neuvěřitelné a přibudou další z kategorie skupina. Začneme souborem, který jako první v historii zvítězil, když byla premiérově vypsána nová kategorie skupina. Je to skupina Ladislava Štajdla.

elitním klubu Zlatých slavíků je zatím 11 zpěvaček a také 9 zpěváků. Dohromady má tedy tento klub 20 členů. Kromě skupiny Ladislava Štajdla, která jako první v historii zvítězila a také jako první v historii mezi všemi skupinami obhájila vítězství, to bude ještě dalších 11 skupin. Včetně kapely kolem skladatele, kytaristy a zpěváka Oldy Říhy, která má 2 zlaté slavíky. Jo, je to Katapult.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: I Olympik je v elitním klubu majitelů Zlatých slavíků. Je to jediná česká kapela, která zvítězila v anketě Zlatý i Český slavík. Tři Zlatí slavíci jsou z let 1981, 82 a 3, tedy z doby ankety Zlatý slavík, a další tři jsou z období ankety Český slavík z ročníků 1996, 97 a 1998.

klubu, ve kterém mají všichni alespoň jednoho zlatého slavíka z anket Zlatý nebo Český slavík, jsou i dvě slovenské skupiny. Z těch dvou je úspěšnější ta starší, přesněji řečeno ta, která vznikla už na konci 60. let a založili ji Jožo Ráš a Vašo Patejdl. Jmenuje se Elán.

Podle Encyklopedie města Ostrava došlo k prvnímu vystoupení kapely Citron 23. ledna 1978 a bylo to v divadle Petra Bezruče v Domě kultury pracujících Vítkovic. Hrál tenkrát pod vedením baskytaristy Petra Michalíka se zpěvákem Vladimírem Kubalou, klávesistou Antonínem Bajgarem, kytaristou Jiřím Šmucem a bubeníkem, který se jmenoval Miloslav Tuč. Přesně 10 let na to, v roce 1988, už pod kapelníkem a bubeníkem Radimem Pařískem převzala skupina Citron jediného zlatého slavíka, který znamená vstupenku do tohoto klubu.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: A teď ta druhá slovenská skupina, která je v klubu Zlatých slavíků. Elán má 4 zlaté slavíky za sebou z ročníků 1984 až 1987 a Tým, to je ta druhá skupina ze Slovenska, zvítězila v letech 1989 až 1991.

Od této chvíle budou už jen skupiny, které mají zlaté slavíky z ankety Český slavík. Čestné místo tady zaujímá pražská kapela Lucie.

Karel Gott má z období 1962 až 2023 42 zlatých slavíků a Lucie Bílá 21. Když budeme zlaté slavíky brát jako vstupenku do elitního klubu zlatých slavíků, tak nejvíc vstupenek ze všech skupin má Kabát, jejich 14. A po Gottovi a Bílé je to třetí největší počet zlatých slavíků z tohoto období.

0: Dnes si představujeme elitní klub Zlatých Slavíků. V tomto klubu zatím byli jen zpěvačky a zpěváci, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý Slavík. A to znamená, že jsou to vítězové a vítězky anket Zlatý a Český Slavík. Dnes k nim přidáváme vítěze kategorie skupina a tady jsou i činasky.
1: Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky, měl z toho nervy, tak začal být.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Další ze skupin, které už patří do elitního klubu Zlatých slavíků, je skupina, která se jmenuje Divokej Bill.

Když sečteme všechny zlaté slavíky kategorií zpěvák a zpěvačka od roku 1962 až 2023, tak jich je 109. Kategorie skupina dodává za období 1977 až 2023 40, a to znamená, že v této krabici bude celkem 149 zlatých slavíků. Jeden zlatý slavík je od skupiny Kryštof.

Poslední skupinou, která je v elitním klubu těch, kteří mají ocenění Zlatý slavík, je skupina Miraj. Je to parta kluků z Frýdku Místku a Zlatého slavíka dostali v roce 2021. Pro jistotu to ještě jednou zopakuji. V krabici, kde jsou jen Zlatí slavíci kategorií skupina, zpěvák a zpěvačka z období 1962 až 2023, je jich 149. Celkově ale ještě někdy dodáme ty za hity roku. Loučí se Martin Hrdinka.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Obyvatelé Bedřichova rozhodovali o ski areálu. Sněhová mapa republiky v Krkonoších roztaje zřejmě ještě v květnu. Dny soukromých hradů a zámků zpřístupňují i běžně uzavřené prostory. Dnes bude převážně slunečno s teplotami do 27 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Pozemky ve ski areálu Bedřichov v Jizerských horách nebude možné v budoucnu zastavět. Rozhodli o tom obyvatelé v referendu. Na sjezdovkách, které mají víc vlastníků, se podle aktuálního územního plánu nesmí stavět. Lidé rozhodli, že to tak má zůstat, říká starosta Petr Holub ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: My jsme se dotázali občanů, jestli mají ten stejný názor jako my, tedy že bychom zakonzervovali územní plán na těch pozemcích svahů, kde je dneska sjezdový areál, a občané se vyjádřili podle tedy našeho očekávání kladně.
0: Hlasovat přišlo 165 voličů. Pro zachování současného stavu bylo 161 z nich. Dva hlasy byly neplatné a dva byly proti. Referenda se zúčastnilo 55,93% z celkového počtu 295 voličů. Referendum je tak platné a závazné. Sněhové pole v Krkonoších, známé jako mapa republiky, roztaje letos rekordně brzy. Poslední zbytky sněhu by měly zmizet ještě v květnu. Letošní vrstva sněhu dosáhla výšky necelých 5 metrů, což je nejméně za 25 let souvislého měření v této lokalitě. Nejvíce sněhu na mapě republiky zaznamenala správa Krkonošského národního parku na přelomu let 1999 a 2000, a to téměř 16 metrů. Tehdy sněhové pole odtálo až začátkem srpna. Technická univerzita v Liberci zavede po vzoru měst a obcí participativní rozpočet. V červnu dostanou studenti možnost navrhnout, kam by mohla jít část peněz na investice. Finance budou určené výhradně na rozvoj kampusu, říká prorektor pro vzdělávání Otokar Ungerman.
3: Je to mimo vědu a výzkum, je to na rozvoj kampusu. To znamená na trávení volného času, který dejme tomu mezi bloky výuky, tady tráví, ať už to budou lavičky, chodníky, nějaká centra, je to na ní. Co si navrhnou, co si zrozpočtují, tak my vybereme nejlepší projekty a budeme se snažit podporovat.
0: Ještě dnes a zítra mají lidé příležitost podívat se do hradů, zámků a dalších památek v soukromém vlastnictví, a to včetně prostor, které nejsou běžně přístupné. Zapojí se třeba zámek Neústupov a Karlova Koruna nebo hrad Houska, na kterých budou návštěvníky provázet jejich majitelé. Na programu jsou také večerní prohlídky při svíčkách, koncerty nebo výstavy.
1: Počasí.
0: Dnes bude slunečno, během dne přechodně až oblačno, zejména kolem hor a kopců. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27, na horách 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou je uzavřená silnice 2/287, ulice Pražská, a to od kruhové křižovatky Nová Pražská a Turnovská směrem na Vrkoslavice. Objížďka vede ulicemi v Aleji a Vrkoslavická. Uzavírka platí až do 9. června.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré sobotní ráno vám přeje Český rozhlas Liberec a Jana Fričová. Stále více lidí se v letošním roce vydává do Krkonoš nejenom za pěší turistikou, ale také kvůli běhání. Téměř každý víkend jsou v některé horské obci připravené místní závody v terénním běhu a startovní listiny bývají plné. No i my jsme se byli na takovém závodě podívat a samozřejmě vám prozradíme podrobnosti.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec, je sobotní ráno. V Krkonoších se stále více běhá, a to bez ohledu na věk. V letošním roce výrazně přibylo místních běžeckých závodů pro veřejnost, které pořádají obce nebo spolky. Prakticky každý víkend je vypsaný přespolní běh, závod do vrchu nebo běh přes překážky. O závody mají zájem i rodiče s malými dětmi. Například na Benecku bylo nejmladšímu závodníkovi teprve 18 měsíců.
1: 29, Rulovská, Valentina, 130, Zemanová.
2: Připravit.
1: Start.
3: Baru, pojď ještě, pojď.
4: Podél trati stojí desítky fanoušků, mezi nimi jsou rodiče, prarodiče, spousta kamarádů.
5: První závodník zbíhá, teďka se uvidí, jak ještě bolí polena nebo jak se dorozcvičil.
4: Šestiletý František běžel s taťkou. Jak se běželo?
6: Skvěle.
4: Kde byl nejhorší úsek?
6: Ten nejhorší na tom konci, ten placák.
4: Pomohl taťka?
7: Taťka to pustil, no. Z prvního na druhý místo. Bohužel.
4: Kde přišla krizovka?
7: Letos ta trať byla opravdu těžší a vyběhnout ten kopec je fakt těžký, no. Takže v půlce toho kopce už mě došlo.
4: Pětiletá Amálka běží dnes dvakrát. Jednak sama trať a potom s kým?
8: S tátou.
4: Jaký je ten kopec? Co tam máte za překážky?
8: Slalom a štříšky.
4: Prozradíš mi, s kým trénuješ?
8: S dědou.
4: Takže běháte celá rodina?
7: Je to tak.
4: Tatínek Dominik už se tady vydýchává po závodu.
7: Bez tréninku je to těžký. Běháme celá rodina, takže se to dědí tak z generace na generaci.
4: Kolika začínaly vaše děti běhat?
7: Už úplně od malička, já myslím tak rok a půl běžela první závod. Šla, běžela.
4: Přichází na start postupně ti starší.
9: Rozcvičování probíhá normálně od hlavy až po nohy.
4: Lucka Hlubcová už se chystá na trať. Jak jste se připravovali na dnešní závody?
9: Měli jsme tréninky třikrát do týdne a v průběhu víkendu taky něco bylo.
4: Jaké úseky jsou nejhorší?
10: Asi ten kopec na tom Kejnosu. Ten, jak se běží nahoru.
4: Prudký?
10: Jo.
4: Je. Jaká je taktika do takového terénu?
10: Přežít.
4: Do cíle doběhli všichni v pořádku a většina účastníků už se těší na další závody. Ty se budou konat například v Dolní Kalné nebo v Přivislavi u Staré Paky. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
11: Také v Krkonoších máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Dnes se skutečně ohřejeme, čeká nás kupovitá oblačnost a další oteplování. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 24 a 27 stupni, na horách pak vystoupají mezi 20 až 23 stupňů. No a povane slabý, proměnlivý nebo severní vítr do 4 metrů za sekundy. Český rozhlas Liberec vám přeje dobré ráno.
2: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
3: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
2: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
3: Z chleba a bez vody jak cíli dorazí.
2: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Víc než 8 tisíc exotických rostlin uvidí návštěvníci botanické zahrady v Liberci, která 1. května otevřela všechny své pavilony, včetně pavilonu Leknínu. A těšit se mohou i na dnešní akci věnovanou včelám, jak řekl moderátorce Ivetě Kalátové ředitel botanické zahrady Václav Lenk.
1: V sobotu budeme slavit Světový den včel. Je to vlastně ve spolupráci se Svazem včelařů tady v Liberci. Je nachystaný bohatý program pro návštěvníky, ať už pro malé děti, pro které budou nachystané vlastně ráno nebo dopoledne a odpoledne divadelní vystoupení. Zároveň děti, které chodí do včelařského kroužku v Novém městě pod Smrkem, tak vlastně si připraví program, že vlastně děti budou vysvětlovat dětem, jak to všechno u včelek chodí. Bude tam i přednáška od mého kolegy, pana doktora Srby, který se zaměří i na jiné opylovače, než jsou včely. Teďka si přesně nepamatuju ten název té přednášky, ale vím, že jsou tam medáci pučmeloudi a ještě něco, kutíci, ano. Já se přiznám, že kolega, když vlastně s tímto nápadem přišel, tak mě to zarazilo, protože většina z nás zná včelí medvídky a ten pučmelout, co to vlastně je. A kolega se na mě podívá a říká, to je jasný, to je přece pačmelák.
2: Mám tu z vašich stránek, v České republice žije více než 800 druhů zástupců nadčeledi včelovitých apoidea. A jak jste právě sám zmiňoval, že to jsou čmeláci, pačmeláci, kutilky či kutíci. Myslím si, že to bude určitě hodně zajímavé povídání, ale co mě docela příjemně překvapilo, vy tam máte nějaký malý kinosál v botanické zahradě.
1: Botanická zahrada v Liberci historicky provozovala jako opravdu kino. Jo, a vlastně to kino se transformovalo, teďka z toho je přednáškový sál, ale vím, že jako třeba právě kolegyně, která v dětském věku chodila do základní školy v Lesní, tak vzpomíná, že pravidelně chodili do botanické zahrady do kina. Takže vlastně tam byly opravdu řady sedaček, kde děti chodili na pohádky Medvědy od Kolína a podobně. A to už tam teď nemáme. Máme z toho udělaný vlastně nějaký multifunkční sál, protože v tomto prostoru historicky probíhaly výstavy. Teďka tam probíhá edukace pro malé děti.
2: Je něco, na co se teď těšíte ještě v tomto roce? Co máte třeba v plánu?
1: Za měsíc se těším na to, že u nás zase bude, řekl bych, už tradiční výstava kaktusů, to znamená spolupráce s klubem kaktusářů v Liberci, což jsem rád za každý rok, kdy se toto povede, protože věkový průměr klubu kaktusářů je, řekl bych, 75+. Aha. To znamená, jsem rád vždycky, když se to může stát. A je to úžasné prostě ten týden si s kolegy popovídat o tom, jak jim to roste a případně si koupit nějakou rostlinu a když pak vidíte, jak jim to všechno hezky kvete a jak jsou ty rostliny opečované, no tak jako to je paráda.
3: Český rozhlas Liberec.
4: Byla jsi mi loučí světlem pochodní a teď nesnesu tvůj žár.

0: A u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec už je připravený Miroslav Holubec.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Většina Čechů si přeje, aby stát aktivně podporoval dobrovolné očkování. Ukázal to průzkum agentury Median pro Radiožurnál. Podpora je vysoká napříč politickým spektrem, včetně voličů ANO i koalice Spolu. Nejčastěji s ní souhlasí lidé s maturitou a vysokoškolským vzděláním. Domov pro seniory v Doxech na Českolipsku musí kvůli modernizaci uzavřít kuchyň. Vařit se bude v provizorních prostorách v bývalém motoristu u silnice číslo 38. Stovky dobrovolníků budou i dnes uklízet Jizerské hory po neukázněných turistech. Akce Ukliďme Jizerky se koná dvakrát ročně, vždy po zimní a letní turistické sezóně. Dobrovolníci každoročně nazbírají stovky kilogramů odpadků. Americký lékař, který byl v kontaktu s pacienty nakaženými ebolou, je nadále bez příznaků. Informovala o tom fakultní nemocnice Bulovka na síti X. Podle nemocnice nepředstavuje jeho hospitalizace riziko pro veřejnost ani běžný provoz. České hokejistky

0: našem webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Rekonstrukce vodovodního řadu uzavřela ulici Ostašovská v Liberci. Objížďka je značená a vede ulicemi Londýnská, Ostašovská a Sousedská.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobré ráno, těsně před 6 hodinou vám představíme autora více než 500 obrazů, 13 humoristických knížek a patentu na první kytarový keyboard Kytariano. Tím není nikdo jiný než Ivan Mládek. Nejprve však budeme hledat českou stopu ve světové kinematografii.

0: Tak tímhle nestárnoucím songem určitě Helena Vondráčková a Václav Neckář vám připomněli taktéž nestárnoucí film z roku 1975 Jak utopit doktora Mráčka aneb konec vodníků v Čechách. V němž vystupovala celá plejáda českých herců, no a v hlavní roli Jaromír Hanzlík a Libuše Šafránková. Posloucháte Český rozhlas Liberec a byť jsme teď byli ve světě filmu, tak právě v tom světě filmu Stříbrného plátna zůstaneme i nadále, protože budeme hledat českou filmovou stopu. No a jakou českou filmovou stopu zanechala americká série animovaných filmů Tom a Jerry, tak právě na to nám odpoví náš kolega Jan Křemen a zároveň vás pozve, nebo nás všechny, do kina na animovaný rodinný film Lumpík Špuntík.
1: Nezalovíme trochu v historii, ale nemusíte mít strach, protože to nebude zas tak hluboko v minulosti, abyste si nespomněli. I když je potřeba přiznat, že ta dvojice, o které dnes budu mluvit, měla svou premiéru na filmovém plátně už v roce 1941. Právě tehdy vznikla v USA první krátkometrážní série o kocourovi Tomovi a myšce Jerry. Seriál si okamžitě získal přízeň diváků a tak od té doby vznikla celá řada sérií a dokonce i celovečerních filmů. Příběhy to byly jednoduché. Vždy šlo o to, že kocour chtěl chytit myš, ale myš, protože byla chytrá, ukázala kocourovi začetou loket a ten vždy prohrál. Ano, mluvím o tom Tomovi a myšce Jerry, které vysílala kdysi dávno i naše československá televize, co by sérii večerníčků. A pokud se posuneme v čase, tak jsme na ně mohli chodit i do kina. Pokud ovšem se máme bavit o české filmové stopě, tak se musíme vrátit do let 1961 a 62. Právě v těch letech vznikla nová 13-dílná série, ale nevznikla ve Spojených státech, ale u nás. Ta série, o které mluvím, vznikla v Praze a jména československých animátorů a dalších autorů byla poamerikanizována, aby se skryl komunistický původ. Například Antonín Bureš byl v titulcích uveden jako A. Bures. Zdenka Najmanová byla uvedena například jako S. Newman. To, že postavičky rozpohybovali naši animátoři, není jedinou českou stopou série krátkometrážních animovaných příběhů, ale dokonce i hudba byla svěřena do českých rukou. Hudbu k této sérii napsal Štěpán Koníček. Jak jej pojmenovali Američané, nevím, ale to je konečně vlastně jedno. Každopádně dnes v televizi ani v kině Toma a Jerry ho nedávají. A tak vás pozvu na jiný animovaný film, který nese název Lumpík Špuntík. Práci si s ním dali v Dánsku. Tak zajděte se svými dětmi do kina a my se uslyšíme zase příští sobotu.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je sobota 23. května a čeká nás pěkný teplý den. Dnes bude podle meteorologů slunečno, během dne přechodně až oblačno, zejména kolem hor a kopců. Nejvyšší teploty vystoupají k 27 na horách až ke 23 stupňům Celsia a vád bude pouze slabý, proměnlivý nebo severní vítr. Ačkoliv bude velmi teplo, tak rekordní teploty dnes nebudeme atakovat. Nejtepleji bylo v roce 1880, kdy bylo 30,6 stupňů Celsia. Naopak nejchladněji bylo v roce 1866. Tehdy bylo pouhých 2,2 stupně Celsia. Posloucháte Český rozhlas Liberec a my vám přejeme dobré ráno.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: 10 minut před 6 hodinou raní posloucháte Český rozhlas Liberec a my se teď zkusíme zabrnkat na vaši veselou notu a dobrou náladu. Hráč na banjo, zpěvák, textař, skladatel, malíř a humorista, tak to je Ivan Mládek. Za téměř 60 let své kariéry napsal více než 600 písniček, z nichž některé zlidověly. Se svým banjo bandem odehrál tisíce představení v Čechách, na Slovensku, v Polsku, Německu, Belgii, USA, Rusku a dalších zemích. Je autorem více než 500 obrazů, 13 humoristických knížek a patentu na první kytarový keyboard Gitariano. A teď má pro nás pár anekdot.
1: Co je to smíšený pocit, když se vám tchýně zabije ve vašem úplně novém autě? Že jo? Želva přišla na policii, že ji znásilnili. Jsem do vás násilnil, no, dva slimáci. A můžete nám to teda nějak popsat? No, to nemůže, to byl takovej fofr. Nějaký pan docent pozval pana profesora na kávu k sobě domů a jdou takhle po schodech do bytu toho pana docenta a jdou kolem nějaké staré, obézní, ošklivé domovnice, která tam drbe schody a když jdou kolem ní, tak ten pan docent jí takhle dá ruku pod sukně a se jdou dál, tím panem profesorem to cukne, že jo, protože tohle nečekal, no ale nic neříká, udrží se, popijou kávičku, že, podebatují o poezii, o estetice, o filozofii, pak jdou zase pryč, jdou někam do hospůdky, zase jdou kolem té domovnice a zase, když jdou kolem, tak zase ten pan docent takhle jí dá ruku pod sukně, ten profesor už to nedrží, pane docente, mě to u vás nějak nehraje, protože nás nemáte zapotřebí, proč tam dáváte vždycky. A jo, ona má dřevěnou nohu, já si tam dávám na hřebíče klíče. Vykládám tu anekdotu, jak se potkají dva pánové, jeden druhý ho se ptá, vaše žena byla v Paříži? A říká, ne, to jsem mi všechno naučil sám. Že? Tři ženy nakupují v zelenině okurky, že ta první říká, zase dejte mi tamhle tu dlouhou, ta druhá říká, jak si tamhle tu krátkou tlustou, ta třetí říká, mě to jedno, já to mám na salát, že? Odporná anekdota. Se potkají dva prodavači biblí, jeden koktá, ten druhý se ptá, kolik z toho dneska prodal a on říká, 150 a říká, jsi dobrý čeče, já jenom dvě, jak to děláš? No, do domácí prodej. A myslím, že si vždycky řekneš, no, buď to si to kupte, nebo vám to přečtu. Jo. Kde ten pán v kupé sám přistoupí, taková hezká dáma, mu furt neví, jak by se s ní seznámil, že? A pak najde odvahu a ptá se jí, odkud prosím vás jedete? A on říká, no jedu z vědecké konference. A on říká, mohu se zeptat, prosím vás, z jaké konference? A on říká, ze sexuologické konference. A on pozorně říká, já bych byl hrozně zvědavý, o čem ta konference pojednávala. A on mu říká, no my jsme bádali nad tím, v které zemi jsou nejvýkonnější milenci. Že? A on si zeptal, můžete mi říct, jako k čemu jste dospěli. No my jsme přišli na to, že úplně nejlepší milenci jsou v Maďarsku a hned za nima jsou to Indiáni. Říká, promiňte, já jsem se vám zapomněl představit, já jsem Ištvan Vinetů, že?

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Přibývá podvodných webů spojených s fotbalovým mistrovstvím světa. Turnov koupí jeden ze závodů sklářské firmy Preciosa. V Ralsku na Českolipsku se utábořilo 3,5 tisíce skautů. Dnes bude převážně slunečno s teplotami do 27 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Kyberzločinci už teď využívají zájmu o blížící se mistrovství světa ve fotbalu. Zakládají nejrůznější webové stránky s falešnými obchody se suvenýry, podvodnými sázkovými platformami a podobně. Cílem je ukrást peníze i osobní údaje lidí, varuje předtím společnost Checkpoint Software Technologies. Podle ní je každá 1/40 registrovaná doména s tématikou mistrovství velmi podezřelá nebo přímo škodlivá. Fotbalové mistrovství světa začne v Americe za necelé 3 týdny. Češi se v jeho základní skupině střetnou postupně s Jižní Koreou, Jihoafrickou republikou a s jednou z pořadatelských zemí s Mexikem. Závod sklářské firmy Preciosa v Turnově koupí tamní radnice, rozhodli o tom zastupitelé. Město dá za malý výrobní areál 10 milionů korun. Nachází se v lokalitě Koňský trh, kde má vzniknout nová obytná čtvrť.
3: Koňský trh je zanedbaná lokalita v těsné blízkosti s historickým centrem. Radnice tam postupně kupuje různé pozemky a stavby, aby tam mohla v budoucnu stavět. Areál Preciosa se nachází v aktivní záplavové zóně, takže tam může vzniknout třeba parkoviště. V areálu pracuje asi 16 lidí z celkových 1500. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
1: V bývalém vojenském prostoru Ralsko na Českolipsku je zhruba 3,5 tisíce skautů nejen z Česka, ale i dalších evropských zemí. Dnes začíná hlavní program setkání Intercamp 2026. Organizátoři účastníkům zajišťují jen základní potřeby, jinak se o sebe musí postarat sami, popisuje mluvčí skautu Barbora Trojak.
4: Oni si tady vaří všichni sami, musí se postarat sami o sebe. To je trochu specifikum právě Intercampu, že nemají, dejme tomu, full service, když to tak řeknu, ale musí si uvařit, vozí si vlastně často i z vlastní sprchy a podobně.
1: Akce končí v pondělí. Ministerstvo vnitra dokončilo novelu zákona zpřísňující podmínky pobytu v Česku pro ukrajinské uprchlíky. Změny se týkají systému humanitární dávky, která má být navázaná na pracovní aktivitu, ale i povolení pobytu za účelem dočasné ochrany. Nově by měla tato ochrana zaniknout, pokud se uprchlík například vrátí na Ukrajinu na déle než 30 dní, teď je to 90 dnů. Opoziční zástupci změně striktně neodmítají a jsou připraveni o nich jednat. Návrh v pondělí projedná vláda. Pokud projde celým legislativním procesem, měl by platit od ledna 2027.
2: Počasí.
1: Dnes bude slunečno, během dne přechodně až oblačno, zejména kolem hor a kopců. Nejvyšší teploty dosáhnou do 24 až 27 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou jsou kvůli práci na inženýrských sítích uzavřené ulice Liberecká a Polní. Objížďka vede Tovární ulicí. Uzavírka platí až do konce června.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Český rozhlas vám přeje stále příjemné sobotní ráno. Za chvíli vám budeme vyprávět příběh válečného dolu, posvátných pokladů i archeologické články, které Češi hltají. Kdo letos získal cenu Zlatý mamut za popularizaci archeologie, tak to se dozvíte právě za chvíli.

0: Michal Tučný a Marta Kubišová odstartovali další hodinu ranního vysílání Českého rozhlasu Liberec. Je sobota 23. května a přesně 10 minut po 6. hodině raní. Od nacistického dolu po 3000 let staré bronzové poklady. Cena Zlatý mamut za popularizaci archeologie udělovaná zástupci Archeologického ústavu Akademie věd, Moravského zemského muzea a Masarykovy univerzity letos putuje do Krušných hor, na Boskovicko i do redakce České televize. Porota ocenila projekty, které propojují česko-německou spolupráci, občanskou vědu i význam veřejnoprávních médií při přibližování archeologie široké veřejnosti živě a srozumitelně.
1: Je to teprve podruhé, kdy ocenění Zlatý mamut získává projekt zaměřený na archeologii 20. století.
2: Jeden z autorů oceněného projektu Příběh dolu Saursak, Jan Hasil z Archeologického ústavu Akademie věd v Praze, popisuje výstavu připomínající zaniklý nový důl Rolava v Krušných horách.
1: Vznikl v roce 1939 a fungoval do roku 1946. Je to místo, kde byla vykonávána nucená práce, protože součástí toho areálu je také pracovní tábor, ve kterém pracovalo asi 500 sovětských a 150 spojeneckých zajatých vojáků.
2: Samotná výstava už skončila. Areál bývalého dolu lze ale stále navštívit. Druhý oceněný projekt můžou lidé navštívit stále. Je to výstava Posvátná krajina doby bronzové v Boskovicích. Doplňuje archeoložka a kurátorka výstavy Zuzana Jarůšková z Muzea regionu Boskovicka.
3: Není to ta tradiční muzejní výstava. Spíš než tedy ty archeologické nálezy, je to opravdu výběr. Dá se říct pokladu, jsou to hromadné nálezy a myšlenkou bylo zprostředkovat spíš než samotné jenom ty nálezy, tak právě ten svět té víry.
2: Archeologové v Boskovicích ukazují, že krajina doby bronzové byla prostorem rituálů. Lidé do ní ukládali takzvané depoty, soubory cenných bronzových předmětů, patrně jako obětiny bohům.
3: My jsme dlouhodobě muzeum spolupracující s detektoráři, takže tam se propojuje v té výstavě jak to úsilí té občanské veřejnosti, tak ty fyzické nálezy, ale opravdu i ta krajina, její role a pak to duchovno.
2: Výstava potrvá do konce roku. Poslední cenu odborné poroty a zároveň cenu veřejnosti získal redaktor webu ČT24 Tomáš Karlík za popularizaci archeologických témat. Podle něj mají Češi k archeologii mimořádně blízko.
4: Češi jsou neuvěřitelně zvídavý národ, který má strašně rád jako jakýkoliv poznávání, miluje svoje dějiny.
2: Zájem o dávné příběhy podle Karlíka pravidelně překonává i velká politická témata.
4: Já si pamatuju, když byly prezidentské volby v USA, tak nejčtenějším článkem nebylo to, jestli vede ten nebo onen, ale byl to článek o sponě z Velké Moravy, kterou objevili tady na Masarykově univerzitě a byla na ní žába skřížená s hadem a lidi to neuvěřitelně bavilo, ale není to jako výjimka, je to jako velmi pravidelné, to, že ta archeologie lidi baví a mají rádi.
2: Letošní Zlatý mamut tak podle organizátorů připomněl, že archeologie není jen hledání dávno ztracených předmětů. Často naopak pomáhá vyprávět příběhy stále živé i ty, které z krajiny a lidské paměti téměř vymizely. Marek Jensl, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes bude v Libereckém kraji slunečno, během dne přechodně až oblačno, zejména kolem hor a kopců. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 24 až 27 stupni, na horách vystoupají ke 23 stupňům Celsia. Povane slabý, proměnlivý nebo severní vítr do 4 metrů za sekundu. Je 6 hodin 17 minut, vy posloucháte Český rozhlas Liberec. Dobré ráno.
2: Říká se, že cizí neštěstí potěší. To rozhodně není cílem našich krimi příběhů. Chceme informovat, co se v našem kraji děje a na čem policie právě pracuje. A taky vás trochu pobavit, protože Miroslav Holubec řeší policejní případy pokud možno s úsměvem. Krimi příběhy o věcech vážných s lehkým nadhledem. Na naší stanici denně v 8.40.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Sobota 23. května. Svátek má vládce světa.
3: Ano, jsem to já.
2: Vladimír. Takových ředitelů zeměkoule tu máme přes 80 tisíc. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Matyáš Habsburský byl v katedrále svatého Víta v Praze korunován českým králem v roce 1611. To je 415 let. Nahradil staršího bratra Rudolfa II. A své sídlo později přenesl z Prahy do Vídně. Tím naše hlavní město přestalo být až do roku 1918 trvalou rezidencí hlavy státu. Na prvním brněnském letišti Slatina v Černovicích přistálo první letadlo přesně před 100 lety v roce 1926. O den později zahájilo oficiální provoz. Dnes je na místě průmyslová zóna. Nadzvukový dopravní letoun dosedl na runway ruzyňského letiště poprvé před 55 lety v roce 1971.
4: 100 tisíc lidí čekalo 23. května na pražském letišti na přistání sovětského nadzvukového dopravního letounu TU-144. Letadlo startovalo ten den v 9 hodin 10 minut v Moskvě a po 17 kilometrech letu přistálo za 40 minut v Praze. Ve výšce 20 000 metrů je jeho cestovní rychlost 2,5 tisíce kilometrů za hodinu.
2: Při pádu kabiny lanovky na severu Itálie na horu Motarone zemřelo před 5 lety 14 lidí, včetně 9letého dítěte. K tragickým následkům přispěla provizorní oprava, která měla udržet lanovku v provozu. Československá Miss roku 1991, nyní šéfka české Miss Michaela Bakala, rozená Mláčová, má 55. narozeniny. A princezně Zubejdě je dneska 45. Rodačce z Mikulova, Barboře Sajdlové. Já přeju hezkou sobotu.

0: A s čerstvou dávkou informací z domova i ze světa je už připravený Miroslav Holubec.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Malá ulice v Mimoni na Českolipsku je zúžená kvůli výměně vodovodu. Severočeská vodárenská společnost tam mění potrubí staré 100 let. Práce na zhruba 300-metrovém úseku potrvají přibližně do poloviny července. Ve vybraných částech Liberce by měly do konce léta začít fungovat smíšené parkovací zóny, jde o místa, která může přes den za poplatek využívat veřejnost. Rezidenti si v zóně budou moci předplatit místa. Změny se týkají například okolí Technické univerzity nebo ulic u soudu. Jablaneští strážníci mají novou posilu. Od dubna tým doplňuje německý ovčák Cyril a jeho psovod. Policie psa využívá například při kontrolách problémových lokalit, prázdných budov nebo při fotbalových utkáních. Izraelská armáda provedla 5 leteckých útoků ve východním Libanonu. Zasáhla také 2 budovy na jeho západě země. Uvedla to agentura AFP. Izrael útočí na libanonské hnutí Hizballáh navzdory příměří z poloviny dubna. Ve fotbalové šancelize Mladá Boleslav vyzve Teplice. Duel nadstavby o záchranu začne ve 14 hodin. Pro oba týmy je to závěrečný zápas sezóny. Dnes bude slunečno, během dne přechodně až oblačno, zejména kolem hor a kopců. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená.

0: Nestárnoucí jednohubky a Vladimír Mišík v Českém rozhlase Liberec, který posloucháte i 10 minut po 6:30. No a my jsme za vás pročetli webové stránky některých měst a obcí Libereckého kraje a vybrali jsme pro vás nějaké zajímavosti. Jak se tvoří mokřady, kdo v nich žije a proč jsou pro nás důležité, tak to se dnes dozvíte, pokud se vydáte na procházku po okolí Jablonného v Podještědí. Sraz je v 10 hodin u zámku Nový Falkenburg. Exkurze potrvá 2 až 3 hodiny a je vhodná pro všechny věkové skupiny. No a podrobnosti najdete na webu obce Jablonné v Podještědí. Jablonecký klub Stage hostí dnes večer improvizované představení divadelního spolku Imjoy. Celá show se odehraje na gauči, a to bez scénáře a bez připraveného plánu. A diváci rozhodnou, co bude dál. Začátek je ve 20 hodin. Imjoy působí na Liberecku od roku 2018. Pravidelně hostují v najímním divadle Liberec, kde odehráli řadu celovečerních představení. Například v shakespearovském, tarantinovském či trampském stylu. No a více podrobností zase najdete na webu města Jablonec nad Nisou. No a poslední informace, kterou pro vás máme připravenou, je tato. Mimořádný prohlídkový okruh po stopách renesance nabízí dnes zámek Hrubý Rohozec u Turnova. Návštěvníkům památka unikátně zpřístupní interiéry mimo běžné prohlídkové trasy, včetně autentických prostor východního sklepa, lokajny a renesanční místnosti v zámecké věži. Prohlídky začínají v 10, 12 a 14 hodin a podrobnosti najdete na webu města Turnov. Tak do první prohlídky máte ještě víc jak 3 hodiny čas. No, posloucháte Český rozhlas Liberec a my vám samozřejmě přejeme stále příjemné a dobré sobotní ráno.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Tak jaké počasí bude v sobotu 23. května v Libereckém kraji? Tak charakteristika je velmi krátká, kupovitá oblačnost a další oteplování. No, čeká nás určitě příjemný teplý den, neboť meteorologové tvrdí, že bude slunečno, během dne přechodně až oblačno, zejména kolem hor a kopců. Nejvyšší teploty vystoupají k 27, na horách ke 23 stupňům. No a já jsem se podívala, kolik jsou aktuální teploty, tak nejtepleji je zatím ve Frýdlantu, tam je 10,4, v Turnově 9,7, Liberci 9,5, v Doksech 8,1 stupně a všude teploty stále stoupají. No a přes den pak povane slabý, proměnlivý nebo severní vítr do 4 metrů za sekundu. Posloucháte Český rozhlas Liberec, my vám přejeme dobré ráno.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec, je 6 hodin 51 minut. Věděli jste, že Národní muzeum v Praze se otevřelo před 135 lety? Výročí připadlo přesně na pondělí 18. května. No a co vše je v muzeu k vidění, tak to se ptala předškoláků redaktorka Tereza Brázdová.
1: Víte, co to je muzeum?
2: Vím a v tom třeba musí tam být nějaký výzdoby, ale nesmí se na to šahat, jenom když tam je, můžete si šáhnout.
3: Tam jsou kosti ze zvířat.
4: To je takový domeček a v tom jsou nějaký kostry a nějaký výzdoby.
5: Falešný dionát anebo starodávní věci.
1: A už jste tam někdy byli?
6: Já.

0: drahý kamínky.
1: A co? Ty už jsi tam nikdy taky byl?
0: Školkou a viděl jsem tam nějaký zvířata a indiany.
1: A proč lidi do muzea chodí?
2: Aby se tam mohlo něco prohlídnout, když něco neznají.
3: Protože se tam z toho spoustu dozvíš.
0: Protože to je zábava.
1: A děti, když už jsme v muzeu, co se tam nesmí?
0: Nesmí se tam zlobit.
2: A taky se tam nemůže třeba zapalovat sirky a třeba zapálit nějakou sochu nebo tak.
4: Ani nic neukrást.
3: Nesmí se tam dělat blbosti.
2: Nesmí se tam křičet, běhat a třeba jezdit na koloběžce.
0: Nesmí se tam líst na třeba kostry nebo na nějaký starodávní stromy.
2: Nesmí se tam ničit ty sochy.
5: Nesmí se tam házet odpadky.
3: Nesmí se tam jíst žádný.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Liberec dokončuje stavbu tříd v základní škole Švermova. Firma Inteva v Rychnově u Jablonce propustí všechny zaměstnance. V Lázních Liberda začíná lázeňská sezóna. Dnes bude převážně slunečno s teplotami do 27 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Liberecká základní škola Švermova bude mít v příštím roce 6 nových učeben. Vznikají v pavilonu, kde býval plavecký bazén. Třídy budou sloužit pro děti prvního stupně. V pavilonu pro ně budou také šatny a kabinety učitelů. V současnosti město hledá dodavatele na výbavu učeben, říká náměstkyně primátora Šárka Prachařová za hnutí ANO.
3: Na IT techniku, interaktivní tabule a vybavení nábytkem, a to nejenom těch učeben, ale i kabinetů zborovny, to znamená celkového zázemí té základní školy.
1: Město předpokládá, že za výpočetní techniku zaplatí zhruba 3 miliony korun. Nábytek by měl stát necelé 4 miliony. Více než 150 zaměstnanců společnosti Inteva Product z Rychnova u Jablonce nad Nisou přijde o práci. Firma, která se zabývá výrobou dílů a příslušenství pro automobilový průmysl, svůj závod v Rychnově zruší. Provoz ve městě patří mezi významné zaměstnavatele. Hlavní výrobní náplň závodu tvoří spouštěče oken a rolety, zámky a střešní mechanismy. Během letních prázdnin ale továrna propustí všechny zaměstnance. Nově má výrobu kvůli nižším nákladům přesunout do Rumunska. Jak uvedla mluvčí Intevy Paige Coutsová, o ukončení výroby vedení firmy rozhodlo po pečlivém zvážení všech možností a alternativ a je ochotné podporovat zaměstnance při hledání nové práce. Taneční a hudební vystoupení budou doprovázet dnešní slavnostní zahájení lázeňské sezóny v Lázních Liberda ve Frýdlantském výběžku. Lidé se můžou přihlásit na komentované prohlídky. Nově se budou moci projít pod zrekonstruovanou kolonádou a navštívit Kristiánův pramen, pokračuje obchodní ředitelka lázní Eva Olšová.
4: Přijetí pramenu, pak jsou připravené i komentované prohlídky lázněmi. Je aktuálně domluvený největší počet stánkařů v historii a mohou se těšit i na novinky v rámci lázní.
1: Program bude v celém areálu od 10 do 22 hodin. Dnes ve francouzském Cannes končí 79. ročník jednoho z nejprestižnějších filmových festivalů. Porota večer udělí hlavní cenu Zlatou palmu a uzavře tak téměř dvoutýdenní přehlídku, na které letos své nové filmy představili přední světoví režiséři i hollywoodské hvězdy. V hlavní soutěži letos soutěžilo 22 snímků. Porotu zaujali například režiséři Pedro Almodovar, Asghar Farhadi nebo Pavel Pavlikovsky. Velkou pozornost vzbudil také návrat ruského režiséra Andreje Zvjaginceva nebo nové drama belgického režiséra Lukase Donta. Dvě soutěžní role letos v Cannes představila také francouzská herečka Léa Seydoux.
2: Počasí.
1: Dnes bude slunečno, během dne přechodně až oblačno, zejména kolem hor a kopců. Nejvyšší teploty dosáhnou 24 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 1/9 ve Svoru na Českolipsku je vozovka zúžená na dva jízdní pruhy. Stavební práce tam potrvají až do června.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, posloucháte Český rozhlas Liberec a pro vás máme hned jednu otázku. Víte, jaký sval v našem těle je nejsilnější? Tak právě na tuhle vám odpoví Martin Písařík, ale nejprve nás však kolega Pavel Petr pozve do liberecké arény na světovou silovou show a řekneme vám o ní víc už za pár minut.
2: Dobré ráno s Janou Fričovou.

0: A 12 minut po 7 hodině je v Českém rozhlase Liberec čas na sport. Sobota 30. května bude v liberecké aréně patřit druhému ročníku Sveglift Day. Celodenní akce určená pro celé rodiny nabídne například silovou show, středověké souboje v brnění, MMA a třeba také interaktivní zóny. Právě tam si návštěvníci budou moci vyzkoušet část programu na vlastní kůži.
1: Sveglift Day je největší sportovně zábavní akce, je to akce pro celou rodinu, přijde se tam na své opravdu každý, někdo chce vidět světové výkony, světové sportovce, někdo se chce potkat jenom se známými osobnostmi a influencery, a jsou tam i herci, dabéři, slavní youtubeři a opravdu vrcholoví sportovci.
2: Zmínil hlavní organizátor celé akce Pavel Vacek, přiblížil největší osobnost celého programu.
1: Nejslavnějším a největší hvězdou toho je Halvdor Bjørnsen, což je aktuálně nejsilnější muž planety. Opravdu je to člověk, který zvedl takové výkony, co nikdo v historii lidstva ještě ne, nebo to není zaznamenané. A tenhle ten člověk dorazí do Liberce přímo z Las Vegas překonávat svůj vlastní světový rekord a bude to show.
2: Islandská hvězda, mimochodem známá ze seriálu Hra o trůny, se představí v disciplíně zvané mrtvý tah. Jedná se o zvedání činky do pasu.
1: Představte si, že máte činku naloženou, tenhle ten člověk zvedne 510 kg na jedno opakování. Chytne tu činku, po stranách jsou kotouče a zvedne ji do pasu do napřímení, což je největší zvedlá váha v historii lidstva. Nikdo na světě nezvedl nikdy víc.
2: Na své si přijdou i milovníci MMA.
1: Prezentovat tam bude i svůj titulový zápas Leo Brichta, který bude mít titulový zápas 26. v organizaci KSV. Bude tam mít exkluzivní stare down pro české fanoušky se svým polským soupeřem. Na akci by měl dorazit i Jiří Procházka, který by měl mít vystoupení a meet and greet fanoušky.
2: Akci může navštívit až 7000 fanoušků. Šance zakoupit si vstupenky ještě existuje.
1: Pokud lístky budou, tak je možné koupit vlastně i na místě v den konání té akce.
2: Celodenní program má navíc charitativní podtext.
1: Chceme samozřejmě akci využít i v rámci nějakého dobrého skutku, protože Halvdor Bjørnsen bude překonávat 400 kg světový rekord na počet opakování, to znamená ten mrtvý tah, bude zvedat několikrát v jedné sérii a za každé to opakování chceme dát peníze vlastně na dobrou věc. Budeme dávat nadačnímu fondu Jirky Procházky právě peníze. Chtěli bychom i něco dát nadačnímu fondu Šance onkoláčku a zároveň chceme dát i možnost českým sportovcům, co tam budou. Pokud někdo z českých sportovců překoná ten český rekord v mrtvém tahu nebo loglift, tak za tohle to chceme dát peníze, vlastně certifikát.
2: Uzavřel pozvánku Pavel Vacek. Akce se uskuteční v sobotu 30. května. Z Liberce Pavel Petr, Český rozhlas.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Dnes bude krásný teplý den, i když bude hrozit kupovitá oblačnost, ale bude se dále oteplovat. Nejvyšší teploty vystoupají k 27, na horách pak ke 23 stupňům Celsia a Český rozhlas Liberec vám přeje dobré ráno.
2: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
3: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
2: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
3: A bez vody jak cíli dorazí.
2: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vaše.

Beber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: Xindl X a píseň Popelka v Českém rozhlase Liberec. No a my se vás už teď, vážení posluchači, ptáme. Víte, jaký sval v našem těle je nejsilnější? Jak nám v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, už za chvíli poví Martin Písařík, odpověď není zase až tak jednoduchá.
2: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
3: Věděli jste, že nelze jednoznačně určit nejsilnější sval lidského těla? Záleží totiž na tom, podle čeho sílu poměřujeme. Kulturisté často předvádějí své bicepsy. Pokud by však chtěli ukázat sval, který toho uzvedne opravdu nejvíc, museli by vystavovat svůj zadek. Hýžďový sval totiž například při vstávání ze sedu zvedá celé lidské tělo. Udržuje nás ve vzpřímené poloze a zajišťuje naši stabilitu. Podobně výkonný je také čtyřhlavý sval stehení. Jedná se však o soustavu čtyř svalů, takže pokud budeme měřit sílu každého z nich zvlášť, už by to na pomyslnou nejvyšší příčku nestačilo. Široce rozšířeným mýtem je tvrzení, že nejsilnějším svalem lidského těla je jazyk. Není to však pravda. Tato nepřesnost vznikla zřejmě záměnou se žvíkacími svaly, které jsou na čelistech a dokáží vyvinout největší sílu v poměru ke své váze. To z nich ovšem ještě nedělá absolutního siláka. No a pak se na výkonnost svalů můžeme podívat z pohledu vytrvalosti. A tady je jednoznačným vítězem srdeční sval, který je v nepřetržité aktivitě od 5. týdne těhotenství až do smrti.
2: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Aktuálními zprávami z domova i ze světa už přichází Miroslav Holubec.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Většina Čechů si přeje, aby stát aktivně podporoval dobrovolné očkování. Ukázal to průzkum agentury Median pro Český rozhlas. Podpora je vysoká napříč politickým spektrem, včetně voličů ANO i koalice Spolu. Nejčastěji s ní souhlasí lidé s maturitou a vysokoškolským vzděláním. Obyvatelé Bedřichova v Jizerských horách v referendu rozhodli, že pozemky ski areálu nebude možné zastavět. Hlasovat přišlo 165 voličů. Pro zachování současného stavu bylo 161 z nich. Stovky dobrovolníků budou i dnes uklízet Jizerské hory po neukázněných turistech. Akce Uklíďme Jizerky se koná dvakrát ročně, vždy po zimní a letní turistické sezóně. Dobrovolníci každoročně nazbírají stovky kilogramů odpadků. Úřady v severovýchodní části Konga zakázaly tradiční pohřby a shromáždění více než 50 osob. Snaží se tak zpomalit šíření eboli v regionu. Světová zdravotnická organizace varovala, že počet lidí s podezřením na nákazu v Kongu výrazně roste. České hokejisty dnes čeká pátý zápas ve skupině mistrovství světa. Po 4. hodině nastoupí proti Slovensku. Ve včerejších duelech Kanada porazila Slovinsko 3-1, Německo vyhrálo nad Maďarskem 6-2, Finsko zvítězilo nad Velkou Británií 4-0 a Švédsko nad Itálií 3-0. Dnes bude slunečno, během dne přechodně až oblačno, zejména kolem hor a kopců. Nejvyšší teploty dosáhnou 24 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Jiráskova. Uzavírka platí až do září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Český rozhlas Liberec se už za chvíli spojí s profesionálními meteorology, abychom si řekli, jak bude dnes a v nejbližších dnech. Nejprve

0: 8 minut po půl osmé vám dělá společnost Český rozhlas Liberec, který vás teď vezme do Lužických hor. Bedřich Lorenc byl jedním z posledních agentů chodců, tedy lidí, kteří na začátku studené války tajně přecházeli hranice, převáděli přes ně lidi a přenášeli informace. Dosud zapomenutý hrdina má nový památník v lesích Lužických hor, na místě, kde ho v roce 1955 zastřelili pohraničníci.
1: Prosíme tě, chraň toto místo jako připomínku jeho oběti.
2: Za přítomnosti asi 30 lidí žehná cvikovský farář Rudolf Repka památníku. Má tvar stylizovaného padajícího kabátu, což má připomínat poslední okamžiky Bedřicha Lorence. Ten zemřel nedaleko hranice s Německem 24. dubna roku 1955.
3: Když už se otočil a směřoval zpátky do Německa, tak jejich hlídka zahlédla a na 80 metrů po něm spustila palbu a zasáhla ho do nohou a do boku. Na rotách se tradovalo, že poraněný agent jim nabízel peníze, když ho nechají jít, a ten jeden z pohraničníků, Teník se jmenoval, neunesl tíhu situace a dorazil ho spoutaného zblízka střelou.
2: Popisuje historik Martin Pulec. Bedřich, nebo chcete-li Friedrich Lorenz, pocházel z česko-německé rodiny ve Varnsdorfu. Po komunistickém převratu odešel i s rodinou do Bavorska. Jako agent zahraniční tajné služby překračoval hranici, převáděl lidi a sbíral informace. Cesta, která ho stála život, měla být tou poslední. Když zemřel, měl 32 let. Zanechal po sobě dceru a těhotnou manželku.
4: Also, ich war noch nie hier.
5: Jsem tady poprvé a je to zvláštní pocit. U nás v rodině se o téhle kapitole vůbec nemluvilo. Říkalo se jen, že Friedrich zahynul na hranicích, a to v té době nebylo nic neobvyklého.
2: Svěřuje se Martin Bruckner, Lorenzův prasynovec, který přijel i s rodinou z Bavorska. Na odhalení památníku dorazila i 102 roků stará paní Anna Langrová.
6: Jak já si ho pamatuju, jako klouček, ne klouček, ale takový rošťák, který chodil se mnou do jedné třídy.
7: Památník Bedřichu Lorencovi je na jednu stranu památník určité odvaze, protože ten člověk riskoval život. Byl to otec od rodiny a o život na jaře 1955 přišel. Zároveň se roztočilo velké kolo výslechů, a kdy vlastně STB i východoněmecká štázy se snažila odkrýt další spolupracovníky, což se jim během několika měsíců podařilo, a mnoho lidí ještě bylo v procesu v roce 1956 odsouzeno třeba i k trestům odnětí svobody na 18 let.
2: Zhrnuje Michaela Pavlátová ze společnosti Postbellum. Památník možná posledního agenta chodce stojí v lese na břehu Hamerského potoka pod horou Luž, nedaleko místa, kterému se říká U svatého Jána. Z Lužických hor Jaromír Marek, Český rozhlas.
8: Také v Lužických horách máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: A já už ve vysílání Českého rozhlasu Liberec vítám Janu Ehertovou, meteoroložku z Ústeckého ústavu. A teď jsem se do toho zapletla. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak myslím na to hezké počasí, jak vám položím tu zapeklitou otázku, až jsem se zapletla do názvu vašeho zaměstnavatele. Takže jak je v Libereckém kraji?
2: Tak teď aktuálně máme slunečno téměř, jasno, skoro jasno a teploty už celkem příjemné na to, že máme před 8 hodinou, pohybují se nejčastěji od 12 do 16 stupňů Celsia, jsou i místa, kde máme přes 17 stupňů Celsia, to je například stanice Holenice a na horách tam máme ty hodnoty taky celkem vysoko, aktuálně 9 až 12 stupňů Celsia.
1: No a krásný den nás ještě čeká, je to tak?
2: Je to tak, budeme mít slunečno s tím, že v těch odpoledních hodinách nějaká taková ta klasická kupovitá oblačnost, ze které ale nic vypadávat nebude, takže nějaké jasno až polojasno, přechodně až oblačno a to zejména kolem kopců nebo na horách a teplotně dneska zažijeme na těch nejteplejších místech letní den, protože očekáváme, že se teploty budou pohybovat v rozmezí od 23 do 26 na Českolipsku do 27 stupňů Celsia a na horách, tak tam ta hodnota taky bude přes 20 až 23 stupně Celsia.
1: Já jsem včera byla na jednom z prvních open air koncertů, tak byl velmi příjemný večer. Čeká nás i dnes takový večer.
2: Tak ty noční teploty nám budou klesat na 14 až 11 stupňů Celsia, což znamená, že večer bude rozhodně ještě teplý a ty teploty se budou pohybovat někde kolem 17 až 18 stupňů Celsia.
1: Trošku mě tam zarazilo to vaše slovo ještě, takže se bojím zeptat na zítřek.
2: Tak to možná jsem se přeřekla, že ještě, ale zítra očekáváme, že bude opravdu ještě teplej. Zase jsem tam dala to ještě, ale to se tam asi tak nějak hodilo. Zítra očekáváme letní den na téměř 6 stanicích v Libereckém kraji, protože maxima zítra 26 až 29 stupňů Celsia. I přesto, že bude zvětšená oblačnost, budeme mít více oblačnosti zítra, možná nějakou tu ojedinělou přeháňku a to hlavně na horách. Bude nás trošičku ovlivňovat i saharský prach, který se nad námi zítra bude nacházet, ale ty teploty přesto by měly být takto vysoko.
1: Krásná předpověď počasí, musím vás jenom pochválit. Mockrát děkuju za aktuální informace, no a přeji klidnou sobotu a krásné počasí i v Ústí nad Labem.
2: Krásný víkend, naslyšenou.
1: Naslyšenou. Tak, předpověď počasí máme za sebou, no a za chvíli vyrazíme na kole do Krkonoš.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec. Tradiční cyklový let krajem Josefa Šíra pořádá dnes obec Horní Braná. Na sportovním výletu se však nebude tentokrát vzpomínat jen na tohoto krkonošského kantora a spisovatele, ale také na další slavnou osobnost. Architekta Jana Vejrycha. Jedna z horských kontrol bude i v Horních Štěpanicích.
1: Do zdí někdejší štěpanické školy se opírá sluníčko. Od února roku 1888 to byl po 21 let řídícím učitelem spisovatel Josef Šír. Mirka Chaloupská z Benecka.
2: Byla tady jednotřídka, děti ho měly hrozně rády a k těm Krkonoším Šír opravdu patří, napsal celou řadu zajímavých povídek.
1: Jeho povídky téměř v každé chalupě byly.
2: No nejenom ve Štěpanicích, ale i po celém Benecku a mý rodiče je měli i v Jilemnici.
1: A to byly i krásně vyvedené knihy v plátěné vazbě, zlacené písmo.
2: Knížka opravdu historická. Nevím, jestli ještě nyní jsou v těchto staveních tyto knížky, ale v Jilemnickém muzeu se určitě na ně můžou všichni jít podívat.
1: A právě jilemnické zastávky u nádherné Vejrychovy novorenesance jsou i na dvou letošních trasách.
3: Nepochybně Jan Vejrych k Jilemnici měl velice vřelý vztah. On se narodil v Horní Brané u Jilemnice a mezi předky, doložené až někdy do 14. století, patřil také ten slavný hejtman jilemnického panství Václav Vejrych z Gemsenfelsu. Dokonce je známý v pověstech jako černokněžník a taková opravdu démonická osoba.
1: Víme od historika Jana Luštince a pověsti si poslechnou děti na jejich dnešní speciální trase. I s trochou kouzlení a v Branské zámecké zahradě budou po celý den umístěny obrazy Vejrychových staveb.
3: A když se tady rozhledneme, tak tady máme zámek, celý zámecký areál, hrobku a na dohled ještě kostel svatého Mikuláše. Já myslím, že je málo vesnic, které by byly tak půvabné a tak atraktivní a zajímavé jako právě Horní Braná.
1: A dodejme, že ten dnešní výlet krajem Josefa Šíra startuje v zámecké zahradě v Horní Brané mezi 8 a 11. Cíl je tamtéž v 18 hodin a odměny na účastníky čekají. Z Krkonoš Eliška Pilařová, Český rozhlas.
4: Také v Krkonoších máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Fascinující svět mravenců, hravý experiment s Bílkem a další premiérové Zázraky přírody. ČT2. Mladý architekt se vydává po stopě vraždícího maniaka v kriminálním filmu Okno z ložnice. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila legendárního písničkáře jeho jedinečná vystoupení na slavném festivalu. Bob Dylan na festivalu v Newportu. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Cena za rekonstrukci plaveckého bazénu v Liberci se znovu zvýšila. Sněhová mapa republiky v Krkonoších roztaje zřejmě ještě v květnu. Technická univerzita v Liberci poprvé vyzkouší participativní rozpočet. Dnes bude převážně slunečno s teplotami do 27 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Oprava plaveckého bazénu v Liberci se znovu prodraží. Celková cena za modernizaci stadionu je aktuálně 970 milionů korun. To je zhruba o 6% víc, než se původně předpokládalo. Cenu zvýšily předem nečekané práce, například sanace železobetonových konstrukcí nebo vybudování úložného prostoru pro lana vymezující dráhy. Náměstek primátora Adam Lenert z Hnutí ANO předpokládá, že cena už by dál výrazně stoupat neměla.
4: Ještě nás čeká rok stavby, takže věřím, že se už ta cena nebude tolik navyšovat. Stále není odečtena před investice, kterou jsme už zaplatili, a to je 6 milionů korun. Takže v nejbližší době přijde i změnový list na zlevnění bazénu.
2: Rekonstrukce začala na podzim roku 2024. Práce by měly skončit v červnu příštího roku. Pro veřejnost má být stadion v provozu až od podzimu 2027. Sněhové pole v Krkonoších, známé jako mapa republiky, roztaje letos rekordně brzy. Poslední zbytky sněhu by měly zmizet ještě v květnu. Letošní vrstva sněhu dosáhla výšky necelých 5 metrů, což je nejméně za 25 let souvislého měření v této lokalitě. Nejvíce sněhu na mapě republiky zaznamenala správa Krkonošského národního parku na přelomu let 1999 a 2000, a to téměř 16 metrů. Tehdy sněhové pole odtálo až začátkem srpna. Technická univerzita v Liberci zavede po vzoru měst a obcí participativní rozpočet. V červnu dostanou studenti možnost navrhnout, kam by mohla jít část peněz na investice. Finance budou určené výhradně na rozvoj kampusu, říká prorektor pro vzdělávání Otokar Ungerman.
5: Je to mimo vědu a výzkum, je to na rozvoj kampusu. To znamená na trávení volného času, který dejme tomu mezi bloky výuky, tady tráví, ať už to budou lavičky, chodníky, nějaká centra, je to na ní. Co si navrhnou, co si zrozpočtují, tak my vybereme nejlepší projekty a budeme se snažit podporovat.
2: V Perském zálivu zůstává uvězněno přes 20 tisíc námořníků na přibližně 2000 plavidlech. Írán totiž blokuje Hormuzský průliv kvůli americkým a izraelským útokům. Mnozí z uvízlých lodí nemohou opustit lodě, trpí nedostatkem potravin a pitné vody. Navíc není jasné, jak dlouho bude blokáda ještě trvat. Mezinárodní federace pracovníků v dopravě, která námořníky zastupuje, varuje před katastrofálními podmínkami a tvrdí, že majitelé lodí odmítají svým posádkám pomoct.
3: Sport. Počasí.
2: Dnes bude slunečno, během dne přechodně až oblačno, zejména kolem hor a kopců. Nejvyšší teploty dosáhnou 24 až 27 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Ulice Habartická v krásné Studánce na Liberecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená. Objížďka je značená a vede ulicemi Dětřichovská, Hejnická a Studánecká. Uzavírka platí do konce května.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Příjemný Příjemné sobotní ráno s Českým rozhlasem Liberec přeje Jana Fričová. Potíže se stavbou stanů i dlouhá cesta. To provázelo účastníky prvního dne mezinárodního skautského setkání Intercamp. Na bývalé vojenské letiště v Ralsku na Českolipsku se nastěhovalo 3,5 tisíce skautů a víc vám řekneme už za chvíli.

0: Helena Vondráčková a Hana Zagorová otevřeli další hodinu ranního vysílání Českého rozhlasu Liberec. V Ralsku na Českolipsku začala jedna z nejvýznamnějších akcí evropského skautingu. Zhruba 3,5 tisíce skautů z různých zemí se do pondělí utábořilo na letišti v bývalém vojenském prostoru. Setkání Intercamp se do Česka vrátilo po 10 letech.
1: Já to beru.
2: Tady vznikl lidský řetěz zavazadel.
3: Ale oni z vás lepší.
2: A kolik vy máte těch zavazadel, to je neuvěřitelné. Vy jste přijeli na měsíc sem, ne?
4: Na 4 dny.
3: Ale i tak.
5: Hej, tohle je moje krásná.
2: Jo, a to jste se vyšli všichni do té jedné dodávky, jo, to ne, víte.
5: Vlakem, autobusem.
2: Říká Roza Smutná ze Znojemského 13. oddílu.
5: Českou republiku.
2: Můžu si tady nahrát, jak spekulujete nad stavbou toho stanu?
6: Tady má rád.
7: Je to velmi tragické.
2: Ten stan už dostává pomalu tvar, ale ten tvar není úplně asi, jak ten výrobce předpokládal, že jo?
5: Nejde, no.
2: Skupina Splaňan u Kolína a teď to celé spadlo. Takže tady bude muset nastoupit nějaká rychlá oprava.
5: Honza tady.
2: Takže tady Honza, to je opravář stanu, teda jsem pochopil. Dobrý den.
6: Dobrý den.
2: Takže zaseklý zip a to brzdí celou výstavbu tady tohohle střídla, jo?
6: My potřebujeme tyhle ty dva zipy dát jakoby do toho takhle, no.
2: A on se vám tady zaseknul?
6: No, moc to nejde, no. Dobře.
2: No, tak možná budete spát venku, tak to nevadí.
8: Jsou naši skaučtí sběratelé.
9: Mluvčí skautu Barbora Trojak mě přes improvizované náměstí vede k improvizovanému skautskému muzeu.
8: Pro každou akci si připravují speciální expozici.
2: Aha, takže tady kromě toho, že tady jsou vystavené různé věci, tady historický stan i s modelem skauta, tam různé šátky, fotografie samozřejmě, přeskyp na pásek.
10: Pak je tady pár nějakých fenoménů českého skautingu, jako třeba krabička poslední záchrany.
2: To je fenoménem českého skautingu.
10: Ano, takový je vynález Jaroslava Foglara.
9: Říká průvodce Bobr.
10: Je to vlastně časopis, ne ještě mladý, ale ještě malý hlasatel. Aha. A v tomto čísle byl poprvé publikovaný návod na vytvoření si krabičky poslední záchrany. Jako,
2: číslo 6 z roku 1935, tak tady vznikla slavná KPZ-ka.
10: No, tady už jsou různé variace, jednak starý, co kdo používal, jednak moderní, co se dneska prodávají, nějaký publikace.
2: Od plechu po plast.
10: Přesně tak.
9: Účastníky z Česka, Belgie, Německa, Polska, Slovenska a dalších zemí čeká plnění různých úkolů v mezinárodních týmech. Na programu jsou ale také koncerty, výlety a další zábava. Z Ralska Jiří Jelínek, Český rozhlas.
11: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Krátká a stručná předpověď od meteorologů zní kupovitá oblačnost a další oteplování. Nemusíte se vůbec ničeho bát, dnes nás čeká slunečný den, pokud kupovitá oblačnost přibude, tak meteoroložka Jana Ehertová nás ujistila, že pršet z ní nebude. Oblačno přechodně by mohlo být zejména kolem hor a kopců, no ale nejvyšší teploty 24 až 27, teplo bude i na horách 20 až 23 stupňů Celsia a povane slabý, proměnlivý nebo severní vítr do 4 metrů za sekundu. Posloucháte Český rozhlas Liberec a my vám přejeme stále dobré ráno.
2: Slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
3: To štěstí chtěl bych jednou mít.
2: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
3: Jenže blázni si dělá.
2: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 10 minut zbývá do 8:30, je sobota 23. května a společníka vám dělá Český rozhlas Liberec. Mám teď velmi dobrou zprávu, zvláště pro děti, anebo pro všechny, kdo milují dobrodružství. Koupání na ostrově, hledání Hastermana u mlýna nebo uvíznutí ve sněhové bouři. I taková dobrodružství prožívá šestice dětí z Bullerbynu. Populární kniha švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové teď ožívá jako audiopříběh tady u nás v rozhlase. No a posluchače jim provede herečka Bára Hrzánová.
1: Teď vám budu vyprávět o velikém nečase, který přišel krátce před Vánocemi.
2: Pamatuju se, že jsem jej měla strašně ráda tu knížku. A ilustrovala ji Helena Zmatlíková a já jsem strašně toužila taky mít ten přelejzací strom mezi těma oknama, to jsem strašně záviděla. A podobnosti tam byly, že jsme v létě taky u nás na chalupě v Sudetech, tak jsme skákali do sena.
3: Bára Hrzánová se díky četbě vrací i do svého dětství a jak přiznává, s knihou Děti z Bullerbynu se poprvé setkala, když jí bylo 6 let.
2: Měli jsme podobný vlastně společenství, podobný party jako ty děti z Bullerbynu.
1: Jak se vy děti z Bullerbynu dnes dostanete domů.
2: Ona se umí radovat úplně ze všeho. A to se mi strašně líbí a to si myslím, že máme společný. Tak on to má každý člověk, akorát někdo to v sobě pohřbí a někdo ne.
3: To si myslí o hlavní hrdince, vypravěčce Lise. Astrid Lindgrenová knihu psala mezi léty 1946 a 1966. U nás se na pultech knihkupectví poprvé objevila v roce 1962. Proč text oslovuje i současnou nejmladší generaci, si nedokáže vysvětlit režisér Aleš Vrzák.
4: Ta jakási naivita toho textu, která ale ukazuje nějakou jako čistotu v rodinných vztazích, v tom, co je kamarádství, co je vztah k přírodě. A ono to teď teda vyznívá hrozně transparentně, ale jsou to nějaké základní hodnoty, kterým se vlastně ta švédská klasika věnuje.
3: A právě proto je pořád tak oblíbená i mezi českými dětmi?
4: Pro mě je to záhada. Já vlastně, když vnímám svět, v kterém se pohybují děti, tak mi přijde, že se vlastně posunuje jinam, než je tahle ta základní hodnotová čistota. Takže asi ta obava o ten hodnotový svět nemusí být veliká.
3: První audioknižní zpracování Dětí z Bullerbynu vzniklo před 11 lety. Tehdy si text vybrala Libuše Šafránková.
5: Jmenuju se Lisa. Jsem holka, to se ostatně pozná podle jména. Je mi 7 let a brzo mi bude 8.
3: Děti z Bullerbynu uvede v rámci projektu Severské léto Radio Junior. Srpnové premiéře bude v červenci předcházet repríza Pipi dlouhé punčochy. I tu pro rozhlas před bezmála 20 lety načetla Bára Hrzánová. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
3: Je 8:30.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Závod sklářské firmy Preciosa v Turnově koupí tamní radnice, rozhodli o tom zastupitelé. Město dá za malý výrobní areál 10 milionů korun. Nachází se v lokalitě Koňský trh, kde má vzniknout nová obytná čtvrť. Domov pro seniory v Doxech na Českolipsku musí kvůli modernizaci uzavřít kuchyň. Vařit se bude v provizorních prostorách v bývalém motoristu u silnice číslo 38. Liberecké náměstí doktora Edvarda Beneše se promění na fanouškovskou zónu fotbalového mistrovství světa. 18. června bude před radnicí připravený celodenní program. Od 18 hodin budou moci lidé na velkých obrazovkách sledovat zápas české reprezentace proti týmu Jihoafrické republiky. Americký lékař, který byl v kontaktu s pacienty nakaženými ebolou, je nadále bez příznaků. Informovala o tom fakultní nemocnice Bulovka na síti X. Podle nemocnice nepředstavuje jeho hospitalizace riziko pro veřejnost ani běžný provoz. Ve fotbalové šancelize Mladá Boleslav vyzve Teplice. Duel nad stavby o záchranu začne ve 14 hodin. Pro oba týmy je to závěrečný zápas sezóny. Dnes bude slunečno, během dne přechodně až oblačno, zejména kolem hor a kopců. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V Liberci je uzavřená Jablonecká ulice, důvodem je výměna vodovodu a kanalizace. Osobní i autobusová doprava je proto svedená na objízdné trasy.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Minulý týden otřásla veřejností zpráva o krádeži vzácné relikvie z baziliky v Jablonném v Podještědí. A tak není divu, že se případ, který se odehrál v našem kraji a který policie intenzivně řešila, stal námětem dalšího krimi příběhu.

0: Pokud jste si své rádio zapnuli právě teď, tak vězte, že máte naladěný Český rozhlas Liberec. O krádeži vzácné relikvie z baziliky v Jablonném v Podještědí jste už jistě slyšeli v našem zpravodajství a možná i přímo od Miroslava Holubce, který tento případ zpracoval i do dnešního vydání Krimi příběhů.
1: Krimi příběhy.
2: Případ krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí rozvířil zpravodajství nejen v Libereckém kraji, ale po celé republice. Slyšeli jsme o ní ve zprávách, v reportážích, na tiskových konferencích, zkrátka všude. Zbývá snad už jen filmový dokument, divadelní hra, celovečerní film, televizní seriál a samozřejmě muzikál. Dalo by se říct, že je u nás asi jen málo lidí, kteří tento příběh neznají, takže moc nových informací vám naše krimi příběhy zřejmě nepřinesou. Snad jen stručnou rekapitulaci. Pachatel prý nebyl spokojený s tím, jak církev zachází s ostatky světice, tedy že je vystavuje publiku, respektive věřícím, a považuje to za degradování pozůstatků po Zdislavě na reklamní poutač. A tak se rozhodl vše napravit tím, že lebku ukradne, zalije ji do betonu a pohřbí na dně řeky. K tomu bych podotkl snad jen to, že lidé takové relikvie vystavovali odjakživa. A kdyby chtěl odstranit každou reklamu na církev svatou, musel by zbourat všechny kostely, vykrást všechna klenotnictví, která prodávají křížky, a zrušit Vánoce. Svého činu údajně lituje a napříště by prý zvolil jinou variantu protestu, například petici. Jedna věc mě ale zaráží. Podle toho, jak pachatel svůj čin uskutečnil, dá se předpokládat, že není úplně neinteligentní. Pak je ale záhadou, že nedokázal domyslet důsledky svého jednání, což je charakteristické pro ty nejhloupější zločince. A vzhledem k tomu, s jakou radostí uvítal, že nebude vyšetřován vazebně, tedy že až do soudu bude na svobodě, dokážu si představit okolnosti, za jakých tak ochotně vydal ukradenou relikvii. Každopádně policii přísluší jednička s hvězdičkou.

0: počasí.
1: Dnes bude slunečno, během dne přechodně až oblačno, zejména kolem hor a kopců. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 24 až 27, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Stejně pěkně bude i zítra, vlastně ještě pěkněji, protože teploty budou ještě minimálně o 3 stupně vyšší. No ale nejtepleji v tento den, tedy 23. května, bylo v roce 1886, kdy teplota vystoupala až na hodnotu 30,6 stupňů Celsia. Nejchladněji zase naopak bylo v roce 1866. Tehdy rtuť teploměru klesla na hodnotu 2,2 stupně Celsia. Tak my vám přejeme samozřejmě krásný a klidný sobotní den. No a poslouchejte i dál Český rozhlas Liberec.
2: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7.45.
0: Počasí.
2: A aktuální zprávy každou půl hodinu, od 5. do 9. hodiny. Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Lenka Filipová a píseň Věnování v Českém rozhlase Liberec. No a pokud ještě nemáte plán na víkend, tak mám pro vás tip. V sobotu, tedy dnes, pořádají v Žibřidicích na návsi Žibřidický brunch, tedy setkání u dobrého jídla s hudebním programem. Začíná ve 12.30 a ve stáncích tam kromě jídla najdete třeba i sazenice nebo bylinky nebo med nebo marmelády a nebo spousta dalších zajímavostí. Podrobnosti najdete na webových stránkách obeckryžany.cz. No a už za chvíli začne soutěž v Desné. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska totiž pořádá na hřišti v Pustinách u Desné na Jablonecku 50. ročník soutěže v požárním sportu. Soutěžit se bude ve štafetě, pořadové přípravě a v požárním útoku. Slavnostní zahájení je v 9 hodin, to znamená za necelých 10 minut. Občerstvení a doprovodný program jsou zajištěné. Kdybyste chtěli vědět další podrobnosti, tak www.mesto-desna.cz. No a jestliže vám je to ještě málo tipů, tak další tip najdete třeba na webových stránkách naší stanice liberec.rozhlas.cz/tipy na víkend. Já vybírám z nich třeba zahájení sezóny v Lázních Liberda. Ty se slavnostně zahojí dnes. V Lázeňském parku připravují program plný koncertů, vystoupení, aktivit pro dospělé i děti a stánky s občerstvením i výrobky nejen lokálních řemeslníků. Na návštěvníky akce tak čeká nově zrekonstruovaná kolonáda. Začíná se v 10 hodin a bude možné se přidat i ke dvěma komentovaným prohlídkám. Tak na zahájení lázeňské sezóny v Libverdě máte ještě chviličku čas, zhruba tak něco přes hodinu. No a já už se s vámi rozloučím. Jana Fričová vám přeje příjemný poslech všech dalších pořadů Českého rozhlasu Liberec a těší se znovu brzy naslyšenou.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 9 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Přibývá podvodných webů spojených s fotbalovým mistrovstvím světa. Na průtahu mimo ní vodohospodáři mění stoleté potrubí. V Ralsku na Českolipsku se utábořilo 3,5 tisíce skautů. Dnes bude převážně slunečno s teplotami do 27 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Kyberzločinci už teď využívají zájmu o blížící se mistrovství světa ve fotbalu. Zakládají nejrůznější webové stránky s falešnými obchody se suvenýry, podvodnými sázkovými platformami a podobně. Cílem je ukrást peníze i osobní údaje lidí. Varuje předtím společnost Checkpoint Software Technologies. Podle ní je každá 41. registrovaná doména s tematikou mistrovství velmi podezřelá nebo přímo škodlivá. Fotbalové mistrovství začne v Americe za necelé 3 týdny. Češi se v jeho základní skupině střetnou postupně s Jižní Koreou, jeho Africkou republikou a s jednou z pořadatelských zemí s Mexikem. Malá ulice v Mimoni na Českolipsku je zúžená kvůli výměně vodovodu. Severočeská vodárenská společnost tam mění potrubí staré 100 let. Práce na zhruba 300-metrovém úseku potrvají přibližně do poloviny července. Na ně navážou opravy povrchů.
3: Protože jde ve městě o jedinou cestu od Dox a Ralska směrem na Českou Lípu nebo Liberec, denně malou ulicí projedou tisíce aut. Podle starosty Petra Krále za hnutí ANO by ulice po většinu času měla zůstat průjezdná. Větší omezení se očekávají v souvislosti s navazující pokládkou nového asfaltu a opravou chodníků. Z Mimoně Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: V bývalém vojenském prostoru Ralsko na Českolipsku je zhruba 3,5 tisíce skautů nejen z Česka, ale i dalších evropských zemí. Dnes začíná hlavní program setkání Intercamp 2026. Organizátoři účastníkům zajišťují jen základní potřeby, jinak se o sebe musí postarat sami, popisuje mluvčí skautu Barbora Trojak.
4: Oni si tady vaří všichni sami, musí se postarat sami o sebe. To je trochu specifikum právě Intercampu, že nemají, dejme tomu, full service, když to tak řeknu, ale musí si uvařit, vozí si vlastně často i z vlastní sprchy a podobně.
1: Akce končí v pondělí. Kalifornské úřady kvůli úniku nebezpečných chemikálí evakuovaly asi 40 tisíc lidí z jižní části Los Angeles. Z nádrží letecké firmy uniká vysoce hořlavá a toxická kapalina. Jak upozornil velitel tamních hasičů, kvůli stoupající teplotě hrozí přehřátí a výbuch. Podle něj bude lepší, když toxická kapalina postupně vyteče. Zatím není jasné, kdy se evakuovaní budou moci vrátit domů. Sport. Čeští hokejisté si dnes mohou zajistit postup do čtvrtfinále mistrovství světa. Potřebují k tomu porazit Slovensko. Zápas začne v 16 hodin a 20 minut. Počasí. Dnes bude převážně slunečno, během dne se bude vyskytovat kupovitá oblačnost, zejména kolem hor a kopců. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů, na Českolipsku to bude až 27 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 1/9 ve Svoru na Českolipsku je vozovka zúžená na 2 jízdní pruhy. Stavební práce tam potrvají až do června.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
5: Dominantou Červeného kostelce na Náchodsku je kostel svatého Jakuba Většího v barokním slohu. Na místě se zastavíme s Karlem Sladkým. Místo paměti, setkávání, smíření a radosti. To je kaplička, která byla postavena teprve v roce 2023 v Bystřici na Třinecku. Vydejte se s námi na návštěvu Roudnice nad Labem, místa úzce spjatého s českými dějinami. Už za chvíli se podíváme do jedné obce na Domažlicku, kde se do kaple Jana Nepomuckého vloupal podivný vandal a modlit se rozhodně nepřišel. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Michala Kluse, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková a přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí se vydáváme na Náchodsko. V Červeném kostelci vás zaujme kostel svatého Jakuba Většího. Je to římskokatolický farní kostel, postavený v barokním slohu. Nachází se na náměstí v samém středu města, jehož je dominantou. Je také chráněn jako kulturní památka České republiky. Existenci kostela dokládá poprvé konfirmační kniha pražské diecéze. Text je datován na 22. srpna 1362 a je zároveň první zmínkou o existenci tohoto města. Tento kostel má i zajímavost. Více dozvěděl redaktor Karel Sladký, který tam natáčel s historikem Richardem Švandou.
1: Jsme před místním kostelem v Červeném kostelci. Co je to za kostel, Richarde Švando, historiku?
2: Asi možná nejznámější stavba v kostelci, protože kostel svatého Jakuba Většího, to je opravdu krásná barokní stavba a je to stavba sdílen otce asi na Dizenhoferových. Samozřejmě Dizenhoferové jsou hodně známí a jsou spojení se stavbami v Praze, ve větších městech, ale hlavně třeba s Broumovskem, ale paradoxně v tom kostelci právě ta stavba o těch Dizenhoferů je taky.
1: Dá se říct, že tady ten kostel je takovou dominantou Červeného kostelce, nepřehlédnutelnou.
2: Já si myslím, že kdo přijíždí do kostelce nebo jede skrz kostelec přes náměstí, tak si myslím, že ten kostel ho musí určitě upoutat zrakem. Navíc ještě ten kostel má taky jednu takovou zajímavost ze stavební historie, protože my tady máme věž, která není přímo, jak se říká, nalepená na stavbě samotného kostela, ale je mimo, je taková jako kampanila, jako to mají třeba ve Španělsku. No ale to byl důsledek toho, že když se kostel stavěl, tak tenkrát chyběly finance. No a vrchnost nechtěla to zafinancovat, ale když hrozilo turecké nebezpečí a Turci byli u Vídně, tak se začalo narychlo řešit, kdyby Turci přišli do Čech a chtěli by obsadit kostelec, jak by se kosteleční bránili. A tak narychlo postavili tuhle tu věž jako provizorium, ze které měli to náměstí chránit. Jenomže potom, když turecká hrozba skončila, tak peníze zase nebyly, bohužel. Věž už ale stála, takže ji tam nechali, ale původní podle ten návrh Dizenhoferových byl, aby to byla symetrie, to znamená, že měla vyrůst ještě druhá věž. Ale vzhledem k tomu, že peníze pořád chyběly, nikdy těch peněz nebylo dostatek, tak vlastně zůstala jedna jediná věž, takhle samostatně od kostela a druhá věž už nikdy nevyrostla.
1: A to můžeme vidět i v dnešní době.
2: Určitě.
1: Byl to původně kostel, opravdu?
2: Byl to určitě kostel, byl původně určitě ze dřeva, možná s nějakou kamennou podezdívkou. Důležité ale bylo, že vzhledem k tomu, že ta stavení, která se nacházela v kostelci, byla dřevěná, což kostelec pamatoval ještě v polovině 19. století, tak když vypukl požár, tak to město kompletně celé vyhořelo. Což bylo právě třeba i v době, kdy přicházela Božena Němcová do kostelce, tak viděla kostel, který se teprve zpamatovával z rozsáhlého požáru. No a tenhle ten kostel, který vidíme dnes, tak ten vyrostl právě na popelišti původního dřevěného kostela, který musel stávat v kostelci minimálně už někdy ve 14. století.

V magazínu Mezi nebem a zemí jsou teď připraveny aktuality z duchovního světa. V pondělí 25. května bude zveřejněna první encyklika papeže Leva XIV. S názvem Magnifica Humanitas – Skvělé lidství. Dokument se bude podle Vatikánu zabývat ochranou lidské osoby v době umělé inteligence. Tiskové konference k prezentaci textu se zúčastní i hlava katolické církve. Vatikán uvedl, že papež podepsal text 15. května ke 135. výročí encykliky Rerum Novarum o nových záležitostech. V tomto textu papež Lev XIII. Reagoval na rozvoj kapitalismu, vykořisťování dělníků či nástup socialismu a marxismu s jejich programovým návrhem ukončit soukromé vlastnictví výrobních prostředků. Podle zdroje agentury Reuters se text nové encykliky bude zabývat využíváním umělé inteligence ve válkách či právě zaměstnanců. Umělou inteligenci označil Lev XIV. Za jedno z témat své vlády krátce po zvolení. Historické podkroví katedrály na nebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Kutné Hoře Sedlci oživí výstava fotografií a maleb Elišky Šárkové a textilních pláten Zlaty Lamrové. Expozice nazvaná Esence propojí současné umění s historickou sakrální architekturou. Vernisáž je plánována na 5. června. Návštěvníci se do podkroví dostanou po novém schodišti a přes nově otevřenou oratoř. Výstava Esence pracuje s tématy vzpomínek, emocí a subjektivního vnímání reality. Sochy z barokního areálu ve Vraclavi na Orlicko-Ústecku se po desítkách let vrátí do kláštera nahoře Matky Boží v Králíkách. Přesun 28 dřevěných plastik bude technicky náročný. Vybraná firma je na nové místo převeze pravděpodobně v září. Klášter v Králíkách má mnohem větší návštěvnost než areál ve Vraclavi, takže je uvidí více lidí. O navrácení požádal rektor duchovní správy poutního kostela Karel Moravec. Před převozem bude nutné podrobně zdokumentovat stav všech soch. Restaurátoři také zpevní místa s poškozenou či odlupující se barvou, aby při transportu nevznikly další škody. I tuto dobrou zprávu jsme dnes přidali do magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Jiřího Schellingera jsme vám teď zahráli v magazínu Mezi nebem a zemí. Augustiniánský klášter v Roudnici nad Labem, který je národní kulturní památkou, se na necelé dva roky uzavřel veřejnosti. Do areálu vstoupili řemeslníci, kteří opraví střechy, inženýrské sítě i topný systém. Archeologové přitom provedou důkladný průzkum místa. Návštěvníkům se prostory spolu s rozšířeným prohlídkovým okruhem otevřou znovu na konci roku 2027. Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem spravuje také rotundu svatého Jiří a Vojtěcha na Řípu. Každou první neděli v měsíci se tu konají bohoslužby. Ve farnosti se zároveň věnují práci s dětmi a mladými lidmi. S mikrofonem se do Roudnice vydala Daniela Brůhová.
1: Nejen město, ale celou zdejší katolickou farnost zasáhla významná obnova augustiniánského kláštera a chrámu narození Panny Marie, jež se před pár dny zcela uzavřeli veřejnosti.
2: Oprava začala už před půl rokem. Koná se díky tomu, že se nám podařilo se připravit k tomu, abychom mohli zažádat o podporu z evropských fondů, což se, chvála Bohu, podařilo.
1: Říká administrátor katolické farnosti v Roudnici nad Labem Martin Brousil.
2: Je nutnost věnovat se těm nejdůležitějším věcem stavebně technického rázu, oprava krovů, výměna střešní krytiny, výměna sítí, kanalizace, vodovodu, elektřiny a podobné práce.
1: Celkové náklady se vyšplhají na 80 milionů korun. Zasvítí na konci roku 2027 klášter a kostel novou omítkou?
2: Že by tady zazářila perla Roudnice s novou omítkou, to bohužel nebude možné, protože na to ty prostředky, které nyní máme k dispozici, nedostačují.
1: Ale péči o farnost rekonstrukce neomezila. Museli si sice pořídit náhradní prostory, ale v těch probíhá čilý ruch. Přicházejí sem snoubenci na předsvadební přípravu.
3: Několikrát do měsíce se tady scházíme na modlitbu exámen nebo na klub Neznabohu.
1: Říká zdejší pastorační asistent Jan Horák. Klub Neznabohů, co to je?
3: Spočívá to v tom, že si vždycky vybereme nějaký krátký příběh z písma ze Starého nebo Nového zákona a pak se ptáme jenom vzájemně v té skupině, jak to rezonuje s tím, co právě cítíme, s tím, co právě prožíváme. Je to skvělý, protože se tady scházejí vlastně převážně i lidi, kteří nejsou věřící nebo nejsou aktivní věřící, kteří by chodili do kostela, ale jsou to lidé, které to zajímá a baví je se ptát.
1: Dodejme, že Jan Horák je také herec divadla Jednoho herce. Jak se daří propojit herectví s prací pastoračního asistenta?
3: Jsou to rozdílná zaměstnání, ale je pravda, že to, že působím jako divadelník, tak působím takhle i ve farnosti, protože naše divadlo často čerpá téma z židovsko-křesťanské tradice a tak, když jsou nějaké příležitosti, tak to divadlo provozuji i pro naši farnost a pro naše farníky.
1: No a Jan Horák také učí náboženství. Jednu jeho hodinu jsem navštívila. Probíralo se na nebe vstoupení Páně.
4: A my jsme měli takový, jako, že ona se Bára zeptala na otázku prostě. My jsme jí odpověděli třeba, co se stalo, když Bůh šel do nebes. Že on jim žehnal a taky to se pomalu vzdaloval.
5: A kresli jsme své stopy.
1: A co ty máš ve své stopě?
6: Kde ho můžeme vidět? Že když jsme v snazích, v obraze, svácích a když se modlíme.
4: Já mám, že když nám něco nejde, tak jako, že když věříme, takže když věříme, tak my ho máme, protože v něj věříme, že on jakože existoval a že nám může pomoct.

Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré sobotní dopoledne přejeme. Lidé stavěli kapličky z různých důvodů, jako potvrzení víry, výraz vděčnosti či připomínku nějaké významné události. Vše uvedené dohromady platí pro novodobou kapličku v Bystřici na Třinecku. Nezávislého starostu Romana

0: a my jsme 2. prosince roku 2023 udělali poslední z přehršele doprovodných aktivit k tomuto výročí. Pro úplnost a pro názornou představu divákům sdělím, že těch doprovodných aktivit bylo 55.
1: Na každý týden?
0: Na každý týden, ano. Na každý týden jedna a toto byla jedna z těch finálních událostí a ve mně ta myšlenka prostě na úpatí loučky Kaplička klíčila strašně dlouho. Víte, já neskrývám to, že se snažím každou neděli navštěvovat bohoslužbu a vůbec nedělám rozdíl, jestli je někdo evangelického nebo katolického vyznání a tato kaplička splňuje tyto parametry, tuto filozofii. Já byl jsem hrozně rád, když jsem oslovil s tímto záměrem několik významných osobností naší obce, zda by to podpořili. A nesetkal jsem se byť s nejmenším náznakem nějakého nesouhlasu. Naopak provázela to euforie, no a výsledek byl ten, že toho 2. prosince před 3 lety se tady sešly desítky lidí, byla tady spousta sněhu, byla tady goralská kapela, byli tady zástupci všech církví působících na území naší obce a všichni, kteří tady byli, sdíleli jedinečný pocit z toho, že to je pocta jak našim předkům, tak samozřejmě nejvyššímu a krásně jsme si to užili, protože tady se dostat do těch prostor...
1: V prosinci.
0: To už samo o sobě něco znamená, takže musíte mít určitý fyzický a tělesný fond. No a nejenže to skončilo tak, že to byl ojedinělý akt slavnostního otevření, ale my jsme se dohodli, že se tady každoročně budeme u této příležitosti a u této kapličky scházet a že tady vždycky proběhne takové ekumenické setkání a už teď se těšíme na to, které bude zase v prosinci.
1: Že vy jste nezměnili ten termín, prostě napadne sníh a vyjdete tady.
0: Prostě napadne sníh a vždycky se snažíme, aby to bylo tak nějak kolem toho Mikuláše. Jo. Je v tom určitá symbolika, samozřejmě voní tady punč, voní tady čaj, s něčím ostřejším, voní tady zelňačka, krásná hudba, krásná povzbudivá slova od zástupců církví, co víc si prostě přát.

0: Říká se, že cizí neštěstí potěší. To rozhodně není cílem našich krimi příběhů. Chceme informovat, co se v našem kraji děje a na čem policie právě pracuje. A taky vás trochu pobavit, protože Miroslav Holubec řeší policejní případy pokud možno s úsměvem. Krimi příběhy o věcech vážných s lehkým nadhledem. Na naší stanici denně v 8.40.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

tímhle snem, který vážím moc. Na co mám ho po kapsách, jak den,

0: Zpívala Naďa Urbánková tady v magazínu Mezi nebem a zemí na vlnách Českého rozhlasu. V Nové Vsi u Gdyně se do kaple Jana Nepomuckého vloupal vandal a zničil tam sochu i oltář. Byl však brzy dopaden. K překvapení všech se jednalo o kočku. Teď se po několika měsících vrátila socha zpět, opravená díky restaurátorovi Jindřichu Šlechtovi. A hned byla také posvěcena páterem Karlem Adamcem. Na místě natáčela Martina Sihelská.
1: U kaple Jana Nepomuckého v Nové Vsi u Gdyně jsem potkala také starostku obce, paní Šárku Kraftovou. Socha Jana Nepomuckého byla v této kapli vlastně zničena opravdu zvláštním způsobem.
2: Ano, je to tak. Sochu nám před rokem přibližně poškodila kočka, která se do kaple dostala a povedlo se jí do sochy strčit, ta spadla a poškodila se celá a poškodila vlastně i oltář. Přibližně po roce jsme si dovolili sochu vysvětit. Spolu s ní bude vysvěcen i opravený křížek u obecního úřadu.
1: A co kočka? Nedostane se zase do kapličky?
2: Proti kočkám jsme udělali opatření, bohužel jsme museli dát do kapličky síť, která teda není úplně krásná, ale aspoň zabrání vetřelcům.
3: Tady při slavnostní příležitosti, která je myslím taková důležitá a významná pro celou obec Nová Ves, protože dnes tady po delší době u kaple bude sloužena mše svatá. No a je to hlavně především proto, že budeme žehnat tu nově opravenou sochu Jana Nepomuckého uvnitř kaple a potom ten křížek u obecního úřadu.
1: Vítá všechny příchozí farář Karel Adamec.
3: Proto prosím Matku Boží, Panu Marii.
4: Podívat se ke kapličce přišla také paní Naďa Poláková.
5: Přišla jsem se podívat, protože mě to zajímá.
4: Jste ráda, že se o tu kapličku obec takhle stará nebo nějací dobrovolníci?
5: Ano, dobrovolníci je Michal Mikuš a jsme rádi, že si to vzala, že se o to stará.
4: Říká Naďa Poláková, která žije v Nové Vsi už 40 let.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Michala Kluse, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Vážení posluchači, zítra budou křesťané slavit svátek seslání Ducha Svatého, letnice. Spolu s Velikonocemi a Vánocemi patří k největším křesťanským svátkům. Přesto kolem toho svátku často projdeme téměř bez povšimnutí. Připomeňme si proto, co se o letnicích vlastně stalo. Po svém vzkříšení se Ježíš ještě 40 dní setkával se svými následovníky. Povzbuzoval je, vyučoval a připravoval na dobu, kdy už s nimi nebude viditelně přítomen. Setkal se takto s více než 500 lidí. Nakonec se s učedníky rozloučil na Olivové hoře a vstoupil do nebe. Této události říkáme na nebe vstoupení Páně. Před svým odchodem však učedníkům slíbil, že nezůstanou sami. Řekl jim, aby čekali v Jeruzalémě, protože dostanou Ducha Svatého. 10 dnů po jeho na nebe vstoupení přišel den letnic. Evangelista Lukáš jej popisuje velmi silnými obrazy. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vicher a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vetržení mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. Jakoby ani lidská slova nestačila k popsání toho, co tehdy učedníci prožili. Jedna věc však byla zřejmá. Ti vystrašení a nejistí učedníci byli proměněni. Zjevně dostali schopnost mluvit jazyky lidí, kteří přišli do Jeruzaléma z různých zemí. Ale ještě zásadnější bylo to, že dostali odvahu a mluvili v moci, která nebyla jen lidská. Vešli mezi poutníky a začali mluvit o Ježíši Kristu tak, že se jejich poselství dotýkalo návštěvníků z mnoha zemí. Tisíce lidí tehdy uvěřili, že Ježíš skutečně vstal z mrtvých, že žije a že je zaslíbeným Mesiášem, Kristem. Byli pokřtěni, přijali Ducha Svatého a vrátili se do svých domovů jako svědci o Ježíši Kristu. A tak se víra v Ježíše šířila do celého Judska, ale i do ostatních zemí a dalších koutů Římské říše. Tyto události letnice označují jako vznik církve. Dá se tedy říci, že církev zítra slaví své narozeniny. A tak jí můžeme popřát totéž, co si tak často přejeme sami. Aby byla zdravá. Zdravá církev je církev, ve které je živá víra, naděje a láska. Zdravá církev je církev, kde tato víra, naděje a láska je přítomna v životě mužů a žen, chlapců a děvčat. Tedy všechno nejlepší k zítřejším narozeninám.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Liberec dokončuje stavbu tříd v základní škole Švermova. Obyvatelé Bedřichova rozhodli o tamním ski areálu. V Lázních Liberda začíná lázeňská sezóna. Dnes bude převážně slunečno s teplotami do 27 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Liberecká základní škola Švermova bude mít v příštím školním roce 6 nových učeben. Vznikají v pavilonu, kde býval plavecký bazén. Třídy budou sloužit pro děti prvního stupně. V pavilonu pro ně budou dvě také šatny a kabinety učitelů. V současnosti město hledá dodavatele na vybavení učeben, říká náměstkyně primátora Šárka Prachařová za hnutí ANO.
2: Na IT techniku, interaktivní tabule a vybavení nábytkem, a to nejenom teda těch učeben, ale i kabinetů zborovny, to znamená celkového zázemí té základní školy.
0: Město předpokládá, že za výpočetní techniku zaplatí zhruba 3 miliony korun. Nábytek by měl stát necelé 4 miliony. Pozemky ve ski areálu Bedřichov v Jizerských horách nebude možné v budoucnu zastavět, rozhodli o tom obyvatelé v referendu. Na sjezdovkách, které mají víc vlastníků, se podle aktuálního územního plánu nesmí stavět. Lidé rozhodli, že to tak má zůstat. Hlasovat přišlo 165 voličů. Pro zachování současného stavu bylo 161 z nich. Dva hlasy byly neplatné a dva byly proti. Referenda se zúčastnilo 55,93% z celkového počtu 295 voličů. Referendum je tak platné a závazné. Taneční a hudební vystoupení budou provázet dnešní slavnostní zahájení lázeňské sezóny v Lázních Liberda ve Frýdlantském výběžku. Lidé se můžou přihlásit na komentované prohlídky. Nově se budou moci projít pod zrekonstruovanou kolonádou a navštívit Kristiánův pramen, pokračuje obchodní ředitelka lázní Eva Olšová.
3: Přijetí pramenu, tak jsou připravené i komentované prohlídky lázněmi. Je aktuálně domluvený největší počet stánkařů v historii a mohou se těšit i na novinky v rámci lázní.
0: Program bude v celém areálu až do 22 hodin. Památník obětí odsunu Němců v Pohořelicích na Brněnsku někdo v noci pomaloval hákovými kříži. Stalo se to před dnešní poutí smíření, která má připomenout odsun po druhé světové válce. Řekl to mluvčí jihomoravských policistů Pavel Šváb s tím, že pachatele hledají. Případ policie prověřuje jako trestný čin poškození cizí věci a podněcování nenávisti vůči skupině osob. Podle Švába za to pachateli hrozí až 3 roky vězení. Pochod je součástí festivalu Meeting Brno. Letos je jeho součástí poprvé i sjezd sudeckých Němců.
1: Počasí.
0: Dnes bude převážně slunečno, během dne se bude vyskytovat kupovitá oblačnost, zejména kolem hor a kopců. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů, na Českolipsku až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou je uzavřená silnice 2/287, ulice Pražská, a to od kruhové křižovatky Nová Pražská a Turnovská směrem na Vrkoslavice. Objížďka vede ulicemi v Aleji a Vrkoslavická. Uzavírka platí až do 9. června.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí a dnes se zaměříme na petunie, begonie a muškáty. Potom s myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích, no a také poradíme, jak připravit bazén na sezónu. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na blížící se červen, tedy na to, jaké práce na zahrádce už vůbec nepočkají. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Magazín.
1: Petunie, begonie, muškáty, svatá to trojice českých balkónů, tak by se to dalo říci. Ale občas se objeví zajímavá změna. Naše balkónová hobbyredaktorka Slávka Brádlová zpovídala zahradnici Kristýnu Plívovou, která otestovala jiřinky v roli balkónových květin. To se může hodit.
2: Já jsem loni poprvé pěstovala jsem právě jiřinky v truhlíku na balkóně. Jedná se teda o jiřinku proměnlivou, ne o tu velkou zahradní, ale tadyhle ty proměnlivý jsou menší, mají asi 40 cm, taky krásně kvetou. Takže jsem prostě do truhlíku dala ty hlízy, přibližně tak 1 na 15 cm. Na co je teda potřeba dávat pozor, tak ty truhlíky, když je léto, tak rychle vysychají, takže hodně zalívat. Kvetly vlastně kdy od července do konce sezóny. Já jsem je teda i semenařila, ty odkvetlí květy jsem neodtrhávala, jiřinky vytvořily semínka, který jsem potom na podzim sklidila, ty se dají na jaře zase vysít. Varianta je, že nebudete je pěstovat na semínka, ale čistě pro ten květ, takže vám krásně pokvetou. Odkvetlí květy musíte vždycky stříhat nebo vyštipovat. Jiřinky ale teda nesnášejí mráz, takže potom s prvním mrazíkem musíte ty rostliny odstřihnout, hlízy vyndat a uchovat je někde nejlíp v suchu, chladu.
3: Nevadí třeba ten vítr, nepoláme se to?
2: Takhle u nás není žádný jako extra vítr, takový normální prostředí. Ty jiřinky to zvládly dobře, rozhodně teda potřebují sluníčko, ale vydržely to krásně.
3: Říkáte, že potřebují sluníčko, zároveň tedy hojnou zálivku, takže balkon spíš ten jiho-jihozápad, nebo snesli by třeba severovýchod?
2: Asi bych volala ten jiho-jihozápad, to chce otestovat, jak to ta jiřinka bude snášet.
3: Co se týká hnojení, tak předpokládám 3 jiřinky v jednom truhlíku, to je asi těch 55 až 40 cm, tak přece jenom toho substrátu tam není tolik. A asi nějaké ty živiny by to potřebovalo během sezóny.
2: Já teda tím, že jsem je měla na semínka, tak za stolik jako nekvetly, takže já jsem ani nepřihnojovala loni. Nebo já obecně mám přírodní zahradu, takže jedu na ty organické hnojiva, ale když tak přidat kompost ještě v průběhu sezóny, nebo co se ještě doporučuje, tak dřevěný popel, případně vaječný skořápky, případně si udělat vlastní teda hnojivo, ať už nějaký zákvas, ale to je hodně cít, což jako na těch balkonech bytech není ono, nebo nějaký jakoby čaj v uvozovkách výluh, ať už za tepla nebo za studena, a tím doplnit živiny.
3: A vlastně otázka, s kterou jsme měli začít, ten substrát by měl mít jakou kvalitu? Odlehčenější nebo naopak těžší? A nebo stačí třeba normální ta zemina, co kupujeme pro pokojové rostliny?
2: To by mělo být v pohodě. Já teda mám zahradu, takže já používám vlastně vlastní zeminu. Asi ty úplně těžké půdy, tam nevím, jak by to ty jeřinky potom snášely třeba se zamokřením, ale když si koupíte v obchodě substrát, tak by to taky mělo být v pohodě. Ještě bych měla říct, že ty jiřinky je dobrý předpěstovat. Když si je předpěstujete, tak potom pokvetou jakoby dřív, trošku to urychlíte, takže můžete už třeba začátkem dubna ty hlízy dát do těch truhlíků, pomalu je dávat ven na ten balkon, zvykat na to sluníčko, na ty teploty. Oni začnou pomalu rašit a růst.
3: Když je sluníčko, vystrčím je na balkon, k večeru raději zpátky do obýváku.
2: Přesně tak, protože teď v posledních dnech byly vlastně mrazíky, to by nemuseli vydržet ty malinkatý výhonky. Takže vždycky radši na noc, nebo když je chladno, tak mít vevnitř a na sluníčku potom, když svítí, tak vyndat ven.
1: A že nás letos ty noční mrazíky pořádně potrápily, teď už snad nehrozí, tak honem šup s jiřinkami na balkóny. Dáme si trochu muziky a pak přijdou na řadu vaše písemné a telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky určitě znáte, je to 221 553 790. A máme pro vás první dotaz.
1: Já mám zasazenou lípku už teda takových více jak 15 let. Oříšky plodí, ale každý rok jsou takový jako sparchantělí do špičky a ty jadírka nemějí celý jadírko, je takový malinký. Tak chtěla bych se zeptat, jestli je potřeba to nějak přihnojit, nebo čím by to bylo.
0: Ptali jsme se na to Věry Kastlové ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
2: U lisky toto může způsobovat více faktorů. Může jít buď o nedostatek živin v půdě, lisku můžeme přihnojit každý rok hnojivy NPK, nebo zapravit do půdy kolem keře rozleželý hnůj. Potom může nedostatečně vyvinuté plody způsobovat i nízká teplota v jarních měsících, a nebo naopak příliš vysoká teplota. Rostlina na tyto výkyvy teplot reaguje stresem a plody jsou pak nevyvinuté. Nedostatečně vyvinuté plody může působit i příliš zarostlý keř. Většinou lísky tvoří výmlatky, to jsou dlouhé štíhlé pruty, nevětvené, a ty bychom měli každé jaro z lísky odstranit, protože keř zbytečně zahušťují, plody nepřináší a vysilují keř. Stříháme na jaře nebo v předjaří, pokud nehrozí nějak výrazně silné mrazy. Lísky jsou navíc cizosprašné, takže pokud v okolí není žádná jiná líska, tak může být nedostatečná plodnost způsobená právě tím. Aby líska dobře plodila, tak musí být v okolí jiný druh, respektive jiný kultivár lísky.
0: A máme tady další dotaz.
3: Čím hnojit araukárii blahočet stepilý? Je krásný, ale od spodu větve usychají. A čím dobře hnojit pokojové ibišky? Všechny jsem přesadila, ale čím je dál hnojit? Moc děkuji a těším se na další vaše pořady. Posluchačka z Moravy.
0: Tak s tím nám poradí trvale usměvavý pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Araukárie je krásný, pokojový smrček se tomu říkávalo a před válkou nebo v těch dobách by se řeklo, dokud nebyly byty teplé, se poměrně hojně pěstovaly a někdy se dokonce i na Vánoce dali přizdobit, ale už se zase objevují na trhu, takže co bych k tomu dodal? Není nijak náročný ani na světlost, může být ale dejme tomu tak za záclonou půl metru od okna. Běžná zálivka, je potřeba s ním tak pomalomku pootáčet, aby se nám neohybal, protože on se pak vyklání jako ke světlu a nemá rád příliš velké teplo, příliš suchý vzduch. Je to opravdu v podstatě, řekl bych, jehličina, připomínající smrk takových těch chladných společenských pokojů nebo zámeckých komnat, kde dorůstal mnohdy výšky třeba 2-3 metry podle toho, kolik mu dovolili. Ale zase má někdy tendenci se jakoby rozkládat nebo ty větve rozrůstat hodně do široka a zevnitř vyholovat, tak se nesmíme bát ty konečky neustále nebo tak jednou za 2-3 roky zastřihnout, zkrátit. S citem, jo, samozřejmě, a on nám obrazí, i ta výška se dá poměrně udržovat zase třeba na té přijatelné míře, třeba metr, metr a půl. Pokojové ibišky jsou zase trošku pravý opak. Ty pocházejí z teplých krajin, subtropy. Moc dobře víme, že mnohde i ibišky, kdo jezdí k Jadranu, do Středomoří, už jsou po zahradách v parcích. Takže to už samo napovídá, že jsou náročné na slunce a že jim zase naopak teplo vyhovuje, tak je mít co nejblíže skla. Přes léto je můžeme letnit třeba i na balkónech, na verandách. Zvyknou si časem i na přímé sluneční světlo. Jejich zálivka je taková dostatečná, ale ne, aby stály ve vodě. A běžné přihnojení hnojivem na pokojové květiny v letním období zhruba jednou za 14 dní, zimním období pak za měsíc. A když nám začne růst, tak se nesmíme bát je sestříhat zejména v předjaří a velice nakrátko, protože ibišky mají vlastnost, že vždy kvetou na nových vrcholcích letorostu, tak my tím zaštipováním nebo zastřiháváním je nutíme neustále rozvětvovat a tvořit nová poupata. Ale hlavně tuto operaci dělat během zimního období a pak už od jara nechat je růst, protože bychom se tím zastřihováním připravovali o násadu květů.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Ne všechno, co můžete v lese uvidět a potkat, je původní a hlavně naše. Existuje seznam invazních nepůvodních druhů, živočichů a rostlin, které mají významný dopad na přírodu evropských zemí. V roce 2015 vznikl první seznam. Vloni byl už po čtvrté aktualizován. A naše hobbyredaktorka Jolana Nováková pro vás u myslivců zjišťovala, o které živočichy jde.
2: Seznam čítá 114 rostlin a živočichů, druhých jmenovaných je 65, v České republice se vyskytuje 17 z nich. Ptáky a savce zmíní Miroslav Drahota z Mladoboleslavské myslivecké organizace.
3: Tak nejstarší nepůvodní druh, který u nás byl vysazen, byla Ornetra pižmová. Kožešiny byly velice ceněné, protože v kožešnickém průmyslu se to zpracovávalo. Ornetra se dostala do vodních toků a víceméně škody ona nepůsobila, tak dělala nějaký nory, ale ona se živila, vlastně to byl bíložravec, že jo, tak ráko si vykusovala trávu a tak dále.
2: Ondatra k nám dorazila na začátku 20. století a v naší přírodě žije dodnes. A pak?
3: No a pak přišla doba farebního chovu různých kožešinových zvířat, jako byla nutrie, norek americký, ale začátkem 90. let už to přestalo být lukrativní, no tak jim to bylo líto zabit, tak to prostě vypustili do přírody. A ta nutrie má abnormální schopnost se rozmnožovat a je dneska v celé republice. Ta dělá škody teda nedozírný. Jednak ruší břehy, potoků a všeho a přenáší to nemoce. Jo, protože to žije s potkanama se vším možným. Ono se to dřív i jedlo, prodávalo se to, občas dneska ještě na to narazíte, bylo to velice dietní maso, ale když jsem zjistil, co to jako obnáší za nemoce, tak už bych to asi nepotřeboval v dnešní době.
2: Máte pravdu, taky jsem kdysi na návštěvě dostala k obědu nutrii. No, další, kdo patří do seznamu invazivních nepůvodních druhů, je psík mívalovitý.
3: Je to takovej na pohled ošklivý, přestavený pejsek s krátkým ocáskem, žije jako liška v norách, a ten likviduje mláďata, zvěře, ničí hnízda, vajíčka vybírá a tak dále. Zásadně chodí spolu ve dvou, jo? Když ho potkáte v noci, je to noční zvíře, chodí v párech. Jo? No, pak je to mýval severní, jak se říká, když se nechcete nudit, pořiďte si medvídka mývala, ale nedoporučuju si ho pořizovat, protože ten, když se vám nastěhuje do baráku, tak konec. A ten dokáže vám vybydlit chalupu, chatu, úplně neskutečným způsobem. Jo? To rozebere izolaci ve střechách a všechno.
2: Tak snad se mu naše obydlí nezalíbí. Mezi savce v seznamu patří ještě jelen sika.
3: Oni tam byli dovežený šlechtou do obor, ale vlivem

0: před pár lety dva páry a druhý rok už jich tady bylo 20 a další, že jo, prostě vysedí mladí, dostanou se i na ty rybníčky návesní, že jo, a tak dále. No tak se na ně lidi chodí koukat a chodí to krmit, že jo.
1: Pak jsou tu ještě expanzivní, přemnožené druhy živočichů, ale ty patří zase do jiných seznamů.
2: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, stejně jako další zajímavosti, je to na stránkách rozhlas.cz/hobby. No a za chvíli si jenom vysvětlíme pro milovníky čvachtání se v zahradních bazénech, na co je dobré při jejich zprovozňování před sezónou nezapomenout.

0: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7:45.
1: Počasí.
0: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vaše.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pomalu, ale jistě začíná bazénová zahradní sezóna. Malé bazény na zimu většinou vypustíte, vysušíte, uložíte na suchém místě. Ve větších nadzemních bazénech, ale i zapuštěných, by se každoroční napouštění dost prodražilo. A proto je na podzim trochu opustíte, zazimujete, zazimovacím roztokem přikryjete a tu odpojenou filtraci schováte na suchém místě, kde nezmrzne. Teď je na čase vodu doplnit a bazény na sezónu připravit. Jak na to? Tak to zjišťoval náš hobby redaktor Jirka Šobr u bazénového technika Martina Zikuly v Plzni na Lochotíně.
2: Přes zimu do bazénu napadá spoustu listí, dostanou se tam i živočichové jako žížaly nebo pavouci. Bazén vyčistíme napřed od hrubých nečistot, na to použijeme klasickou síťku na teleskopické tyči, a nebo můžeme použít automatický vysavač, který nám potom bazén dočistí lépe. To finální dočištění provedeme až po spuštění filtrace, kdy už nám funguje i písková náplň, tudíž ten pískový filtr nám zachytává i ty jemnější nečistoty.
3: Podívejme se na chemii, budeme asi potřebovat upravit vodu.
2: To je vždy základní krok po dopuštění toho bazénu. Vždy si napřed zkontrolujeme hodnotu pH vody, by měla být mezi 6,9 až 7,4. Pokud se nám podaří hodnotu srovnat, potom přistoupíme k dalšímu kroku, a to je vodu nachlorovat. Přidat dostatečné množství organického chlorgranulátu, který vodu takzvaně nastartuje, zoxiduje řasy a nečistoty v té vodě.
3: Do vody vlastně dáváme koncentráty, máme přitom pustit pískovou filtraci.
2: Je vždy lepší, když po aplikaci chemie pískovou filtraci zapneme, a to na dobu 4 až 8 hodin, aby se nám voda pořádně promíchala a chemie zafungovala tak, jak má.
3: Jaké ty časy by měly být na začátku a na vrcholu sezóny?
2: V tomto období, kdy počasí je ještě relativně nestabilní a je relativně chladno, může filtrace běžet 2 časové úseky denně, a to po 2 hodinách. Ve chvíli, kdy nám ta voda se ohřeje, ať už pomocí tepelného čerpadla nebo pomocí zastřešení nad 20 stupňů, už je zapotřebí ty filtrační časy zvednout, a tam doporučuji potom 2x4 hodiny denně.
3: K bazénům se dá dokoupit spousta doplňků. Hodně se hovoří o úspoře, když si koupíme solární panely, které nám tu vodu přihřejí. Jak to funguje?
2: Ty klasické jednoduché solární panely fungují na klasickém principu, kdy vodu z bazénu proženeme černým panelem, kde nám sluníčko tu vodu ohřívá. Je tam trošičku nevýhoda v tom, že pokud nesvítí sluníčko, tak tento způsob ohřevu moc nefunguje a trvá déle, než se voda nahřeje v tom bazénu.
3: A čím tam tu vodu budeme prohánět? Právě tou pískovou filtrací, anebo ten panel solární má své vlastní čerpadýlko?
2: Tyto panely jsou vždy závislé na tom filtračním okruhu, který již máme na tom bazénu instalovan. Filtrační jednotka nám funguje i jako oběhové čerpadlo v těchto panelech.
3: Znamená to tedy, abychom si pořídili nějaký programátor, aby nám ta filtrace třeba sepla jednou za půl hodiny na 5 minut, prohnala nám vodu v tom solárním panelu a pak ji zase nechala nahřát.
2: Přesně tak to je. Můžeme si koupit v hobby marketu klasickou časovou zásuvku, kde si můžeme nastavit čtvrthodinové intervaly nebo půlhodinové intervaly. Čtvrt hodiny filtrace stojí, panel se nahřívá a zase čtvrt hodiny potom filtrace běží a cirkuluje tu vodu. Teplou vodu vlastně tím pádem dostaneme do toho bazénu.
3: Teď také všechno kvete, pil je všude. Máme bazén přikrývat, když nemáme polykarbonátovou střechu?
2: Pokud nemáme polykarbonátové nebo klasické bazénové zastřešení z hliníkových profilů a polykarbonátové výplně, potom doporučuji klasickou bublinkovou plachtu, která nám udrží i teplo v tom bazénu, zamezí nadměrnému odparu vody z bazénu a v určité míře nám samozřejmě pomůže i při spadu nepořádku do bazénu.
1: Tak to nám radí specialista na bazény Martin Zikula, se kterým natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr. A my pro vás máme za chvíli už jenom zahrádkářský kalendář, a to, jak víte, je takové malé připomenutí, na co je teď na zahrádce nejvyšší čas. Tedy čas na to, co nepočká.

0: Vinařský kalendář.
1: Máme tady sobotu 23. května a to už je vhodný čas nejen na zalévání, tedy pokud je u vás sucho a nezapršelo, ale je to hlavně čas na hlídání proti nejrůznějším nepřátelům našich zahrádkářských výpěstků. Představte si, roste mi líbeček, jako divý, tak ještě nikdy nerostl, a dívám se na ty listy, na ty stonky a najednou tam uvnitř je schovaný slimák. Jsou prostě všude. A tady to je krásná pranostika. Roj, který se v máji rojí, za plný vůz se nastojí. V červnu rojení nestojí za zvonění. Tak ono to znamená, že májový roj včel si do konce roku ještě i vlastní med do zásoby přinese. Zatímco ty pozdní roje, červnové, potom obvykle už jenom živoří a včelař, pokud je chce na příští rok, je musí na zimu hodně přikrmovat. Pojďme na zahrádku. Ještě jeden víkend a bude tady červen a to je dobré se pustit s radostí do odstraňování odkvetlých květů trvalek, aby nevysilovali rostlinu tvorbou plodů a semen. Nabídněte oporu mečíkům a vysokým liliím. Kopretiny, upoliny a třeba vlčí bob můžete sestřihnout hned po odkvětu, do podzimu to znovu vykvete. Určitě jste si všimli, že rostliny na balkónech jsou v plném květu. Teď jen pravidelně zalévat a co dva týdny přihnojovat. A pro milovníky sekaček tady mám důležitou informaci, když ten váš trávník povyroste o 1/3, je čas rozezvučet stroje. Jedině tak bude trávník krásný a hustý. Co bude v pravidelné stálici Českého rozhlasu, tedy v Hobby magazínu, příští týden? Tak my vám poradíme s pěstováním velmi kyselých, oranžových bobulí, plných vitamínů, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu, slaví 10. výročí a zaměříme se na renovace a zateplení vašich plastových i dřevěných oken. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Je 11 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Cena za rekonstrukci plaveckého bazénu v Liberci se znovu zvýšila. Sněhová mapa republiky v Krkonoších roztaje zřejmě ještě v květnu. Jabloneckou městskou policii posílil pes Cyril. Dnes bude převážně slunečno s teplotami do 27 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Oprava plaveckého bazénu v Liberci se znovu prodraží. Celková cena za modernizaci stadionu je aktuálně 970 milionů korun. To je zhruba o 6% víc, než se původně předpokládalo. Cenu zvýšily předem nečekané práce, například sanace železobetonových konstrukcí nebo vybudování úložného prostoru pro lana vymezující dráhy. Náměstek primátora Adam Lenert z Hnutí ANO předpokládá, že cena už by dál výrazně stoupat neměla.
2: Ještě nás čeká rok stavby, takže věřím, že se už ta cena nebude tolik navyšovat. Stále není odečtena před investice, kterou jsme už zaplatili, a to je 6 milionů korun. Takže v nejbližší době přijde i změnový list na zlevnění bazénu.
0: Rekonstrukce začala na podzim roku 2024. Práce by měly skončit v červnu příštího roku. Pro veřejnost má být stadion v provozu až od podzimu 2027. Sněhové pole v Krkonoších, známé jako mapa republiky, roztaje letos rekordně brzy. Poslední zbytky sněhu by měly zmizet ještě v květnu. Letošní vrstva sněhu dosáhla výšky necelých 5 metrů, což je nejméně za 25 let souvislého měření v této lokalitě. Nejvíce sněhu na mapě republiky zaznamenala správa Krkonošského národního parku na přelomu let 1999 a 2000, a to téměř 16 metrů. Tehdy sněhové pole odtálo až začátkem srpna. Jablonečtí strážníci mají novou posilu. Od dubna tým doplňuje německý ovčák Cyril a jeho psovod. Policie psa využívá například při kontrolách problémových lokalit, prázdných budov nebo při fotbalových utkáních. Tam pomáhá dohlížet například na dav fanoušků, vysvětluje psovod Martin Šída.
3: Ta funkce je především preventivní. Jo. Budí respekt tím jenom, že vlastně tam je, dává najevo štěkotem a tím, že prostě chce jít dopředu do toho davu, který se třeba chová agresivně, tak vlastně ty lidi si to rozmyslejí a ke konfliktu vlastně nedojde.
0: Úřady na severovýchodě Demokratické republiky Kongo zakázaly smuteční obřady a shromáždění nad 50 osob. Chtějí tak zpomalit šíření eboly. Děje se to po čtvrtečním útoku na léčebné centrum. Rozhněvaný dav tam zapálil několik izolačních stanů potom, co jim zdravotníci nevydali tělo příbuzného k tradičnímu pohřbu. Světová zdravotnická organizace eviduje téměř 750 podezřelých případů a skoro 180 úmrtí. Situaci komplikují také ozbrojené konflikty v regionu nebo nedostupná zdravotní péče. Na kmen eboli, který se v Kongu rozšířil, navíc neexistuje vakcína ani cílená léčba.
1: Počasí.
0: Dnes bude převážně slunečno, během dne se bude vyskytovat kupovitá oblačnost, zejména kolem hor a kopců. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na Českolipsku až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 1/14, což je ve Smržovce na Jablonecku ulice Hlavní, můžete dnes potkat pomalu jedoucí vozidlo údržby. Projížděte tudy opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
1: Ludvík Souček podle Ondřeje Neffa.
2: Dobrý den, jmenuji se Ondřej Neff, jsem spisovatel science fiction, ale mám taky minulost fotografickou a to mám společné s dnes již bohužel dávno zesnulým Ludvíkem Součkem, který též byl velmi zanícený fotograf a znalec fotografie a autor science fiction. Já měl to štěstí se s ním několikrát v životě potkat a vždycky to bylo setkání pro mě velmi zajímavé a nezapomenutelné.
3: Pane, víte přece, že dokud jsem tady, nemůže se vám nic stát. Jsem přece váš android.
2: Lidi věřili Součkovi, že je kolonie vikingů na Marsu. Tomu udělalo ohromnou popularitu. Jiná věc je, že ta knížka je velice zábavná, dodnes se to dá číst, jo? Ale ta iluze něčeho zajímavého, neskutečného, zvláštního, neobvyklého, tak ta ho vynesla do popředí zájmu.
4: Převzal jsem řízení právě v okamžiku, když se létající talíř přiblížil asi na 500 metrů. Motory Boeingu pracovaly na plný obrátky, ale disk nám brzy zmizel na obloze. Něco podobného bych už ale zažít nechtěl.
2: Mě osobně by skutečně zajímalo a jestli se s ním někdy na onom světě potkám, tak se na to zeptám, jestli tomu věřím. Ludvík Souček byl spisovatel, který vstoupil na scénu v polovině 60. let a velmi intenzivně působil v letech 70. a pak náhle zemřel. O tom si pak ještě povíme, jakou že měl životosprávu a že to bylo v podstatě nevyhnutelné. Takže on během 15 let vydal 40 knižních titulů nejrůznějšího zaměření, převážně tedy fantastické literatury, science fiction, ale také popularizace vědy nebo spíš pavědy, dá se říci, protože on byl šiřitel takových těch teorií o letajících talířích a o návštěvách mimozemšťanů a o takovýchto věcech. No ale taky byl popularizátor fotografie a různých dalších oborů lidské činnosti. Ve své době byl velice populární a je tedy pro mě i překvapující, že dnes už jeho hvězda zapadla. Myslím si, že to je škoda, protože jedno se nedá Součkovi upřít, a sice zábavnost, čivost toho všeho, co on napsal.

0: On se narodil v roce 1926, zajímavé je, že to bylo ve stejném roce jako jiný významný český spisovatel science fiction Josef Nesvatba. A oni dokonce spolu studovali medicínu. Byli oba lékaři, Nesvatba byl psychiatr, kdežto Ludvík Souček byl stomatolog, on byl zubař. A já, když jsem se s ním poprvé setkal, to skutečně byla taková jako víceméně náhoda. Já jsem v roce 62 začínal v týdeníku Svět v obrazech jako elef a dělal jsem takovou tu děvečku pro všechno a poslali mě do Střešovické nemocnice, že pan doktor Souček píše fotografickou rubriku do toho časopisu, tak abych přinesl ten rukopis. No a takže skutečně jsem na vlastní oči viděl Ludvíka Součka v uniformě, protože to je Střešovická vojenská nemocnice, že on byl v uniformě a pamatuju si, že přes tu uniformu on byl obrovský, to byl veliký člověk, ten musel měřit 1,90 m a vždycky vážil hrubě přes 100 kilo. To byl takový golem a měl přes ramena takový jako legrační bílý plášť. No a já jsem vzal ten rukopis a mazal jsem zpátky do redakce. Takže on byl vlastně voják a byl vojákem do 68. roku. A to je vlastně taková první záhada spojená s jeho životem, protože taky se nějak potom v tom 68. roce motal kolem politických vojenských záležitostí a všichni se divili, jak to mohl ten Souček přežít. A on to skutečně jako politicky přežil, dokonce ho udělali šéfem vojenského vysílání televize. A to jsem se s ním setkal podruhé, protože on měl nějak zájem na tom, aby jsem tam pracoval v té vojenské televizi. No tak k tomu naštěstí nedošlo, já byl na vojně a tak dále. A nastoupil do nakladatelství Albatros jako šéf oddělení naučné literatury. No a tam jsem se setkal s Ludvíkem Součkem po třetí v životě, jako na delší dobu, protože já jsem v tom nakladatelství pracoval. No a to už bylo v době, kdy jsem se začal vážně zabývat science fiction. Tenkrát samozřejmě ta science fiction byla takovým jako velmi populárním žánrem v těch 60. letech, protože dozníval takový ten poválečný techno-optimismus. Že? Tehdy ale také ruku v ruce s tou science fiction přišla taková ta jako pavědecká vlna. Možná posluchači si vybaví jméno Erika von Denikena, to byl švýcarský hotelier, který vydal celou řadu knížek a právě Ludvík Souček takzvaně objevil Denikena pro českého čtenáře. A ten Deniken přišel s teorií, že byli mimozemšťané na Zemi a ovlivnili civilizaci a její vývoj a tak dále. No a Ludvíka Součka tohleto nesmírně zaujalo. A on vlastně byl takovým představitelem specifického žánru v té fantastice, já tomu říkám mystifikační literatura, jako mystery. A proslul už svým prvním velkou prací, která se jmenovala Cesta slepých ptáků, kde použil takovou literární metodu, že je to jakoby dokument. Tam sice jsou postavy, ale že to se předstírá, že to jsou reálné osoby, asi vědci a je tam fotografka a tak dále. Jo? A jsou tam dokumenty a jsou tam zprávy a tak dále. No a on vytvořil takovou jakousi iluzi, že mimozemšťané vytvořili kolonii na Marsu a že dokonce celou jednu kolonii Vikingů tam přestěhovali. A prostě takovouhle mystifikaci on vytvořil a protože dovedl by nesmírně přesvědčivý, tak tenkrát podivuhodně velké množství tomu uvěřilo a myslelo, že to je fakt.
1: Podívej, ono to funguje.
2: No jo.
1: Teď objevují se nějaké obrazce.
3: Vypadá to jako nějaký film?
2: Čemu jsou ty sloupy, zdráty a tyčemi?
3: A tohle? Zvířata nebo přístroje?
2: Myslíš, že jsou to mechanismy?
3: Těžko říct.
1: Tam vpravo.
2: To je přece ten pták z obrazu.
1: A tohle to je jako tank. A v otvoru se něco objevuje.
2: Vypadá to jako medúza nebo černá chobotnice.
1: Ale tahle lítá. A je pořádně velká, přímo obrovská.
3: Já ničemu nerozumím.
2: Které díváme se na dějiny. celého světa.
1: Co pak musí být všude válka?
2: Zkus radši další obrazec v řadě.
3: Hleďme. Tohle je tady hlavolam. To nahoře, to je určitě země.
2: A ty kroužky pod ní?
3: Zkusím se jich dotknout.
2: Nic.
3: Počkej. Co ti to připomíná?
2: Sluneční soustavu?
3: Kdepak. Zjednodušený model atomu. Jádro a obíhající elektrony. A ten výběžek od obrazu Země, to jsou určitě prvky vzduchu. Dotknu se jich. Třeba je to jako otvírání sejfu. Dusík, kyslík, argon, krypton.
2: Pořád nic.
3: Že bych se mýlil?
2: Co když záleží na pořadí? Ovšem abecedu mají určitě jinou.
3: Ale protonová čísla musí být stejná. Vodík má jeden proton, dusík 7, kyslík 8, neon, argon, krypton, xenon. 54 nebo 55?
2: Ne, to je cezium.
1: Pro boha! Spustil jsem něco, co jsem nechtěl!
4: Podívej se na obrazovku! Země se rozhářila a odtud ten pás míří někam ke hvězdám!
0: Já jsem věděl, že teda napsal tu cestu slepých ptáků a tak, ale netušil jsem, že skutečně propaguje celou takovou tu ideologii UFO. A on mě požádal, jestli bych nemoderoval takovou besedu s dětma. A nějaký chlapeček se tam jako zeptal na tyhle ty letající talíře a těch spisovatelů tam bylo víc, jako z Ludvík Součíka ještě někdo. A já povím, no tak to, na tohle to ti určitě odpoví tady pan doktor Souček, který, jak předpokládám, tomu nevěří a vysvětlí ti, jak to ve skutečnosti je. Povídám já a Souček řekl, no tak to pozor. Já ne, že tomu nevěřím. Já jsem UFO viděl na vlastní oči. A já jsem úžasem otevřel pusu, nevěřil jsem vlastním uším a on do těch nebojích dětí začal hustit všechny ty nesmysly o mimozemštěnech a o letajících talířích, tak tím mě otevřel oči a začal jsem se o něj víc zajímat a zjistil jsem, že on skutečně velmi intenzivně tyhle ty věci propaguje.
5: Na dvou Jupiterových měsících, které nás zajímají, jsou jakési, říkám to prosím v úvozovkách, jakési pevniny, jakési oceány, jakási atmosféra a v této atmosféře jakési mraky, které tam táhnou. Zkrátka jsou to světy, které jsou velice slibné pro perspektivní kosmonautický průzkum, jenž by na nich mohl objevit život, ne sice, znovu opakuji, zcela v pozemském slova smyslu, ale přesto pozemskému životu blízký. Víte, on život dovede zaplnit kdejaký výklenek. Bakterie dneska žijí i v chladicí vodě reaktorů pod sprškou pronikavého záření, které by zabilo každého z nás, a třeba slona nebo velrybu. Život je v hlubinách moří a batiskafy, které se ponořují až do hloubky 11 kilometrů pod mořskou hladinu, tam nacházejí ryby a jiné mořské živočichy. Život je na pólech, život je v horkých pramenech, které se téměř vaří. Není vyloučeno, že i na měsících Jupiterových, které jsou svými malými světy, takovými malými planetami, že jednou kosmonauté, až překonají tu obrovskou propast mezi Zemí kolem Marsu až k Jupiteru, tam budou překvapeni, co naleznou. Ale co tam naleznou, to už nechám, jak si představám a romantickým tušením, kterým každý z nás někdy podléhá.

On byl obrovsky pracovitý. On pracoval v tom Albatrosu, on tam vždycky přišel velice brzy ráno a intenzivně pracoval. On, jiný redaktoři zpracovávali rukopis půl roku, on byl za 14 dní hotov. Jo, čili on skutečně intenzivně pracoval a pak tak jako ve 2 hodiny se odebral do Mělnické vinárny, to bylo tam teď kousek na Národní třídě, tam měl skupinu kamarádů a tam odšpuntoval první flašku vína a jel tak jako do 6-7 do večera. Šel domů, bydlel v Podskalské ulici, měl tam nádhernou sbírku obrazů, metky, úžasný metky měl, Lhotáky, Kamil Lhoták byl jeho přítel, úžasnou sbírku a usnul. A ve 3 hodiny ráno se probudil a psal ty svoje knihy. Psal tak do těch od 3 do 7 a šel do práce, odved práci, šel do Mělnický, opil se, usnul a takhle Ludvík Souček žil prostě v těch posledních 10 letech toho života.

0: U háječku pod skalou vysoký vřes už jsem tam kvetl červeně a bíle a v tom vřesu mech jako samet a v tom mechu na samé skále krásná, krásná chaloupka. A tu se dveře té chaloupky otevřely a vyšla Janinka a neměla tentokrát hlavu zavázanou a dívala se na svítící vajíčko, které už nemizelo a zase se neobjevovalo, takže i Brouček měl na mamínčině posteli klid. A pak se podíval oknem tatínek a udělal divný zvuk jako glo, glo, glo a stůnul, protože se vajíčko sneslo mezi vřes do mechu jako samet, otevřeli se v něm dvířka a vystoupil cizí Verunek v podivném kostýmu. Křídelka i nožičky měl v něčem stříbrném, co se lesklo, až oči přecházely, a na hlavě měl něco jako holčička, kterou Brouček viděl ve velkém domě s lešeníčkem, kde ti lidé zpívali a zpívali až do úplného vyspívání. Ale nebyl to klobouček, ale průhledná koule, a z té koule trčely místo tykadélek dvě stříbrné antenky. Tatínek už neříkal glo, glo, glo, protíral si oči a vzdychl a z kuchyně zavoněla spálená jížka. Zatím z vajíčka vystoupili ještě tři další Verunkové s koulem jako hrášky na hlavách, takže na pasece pod vřesem začalo být živo.
1: No, on byl nesmírně vtipný, on dokázal udělat vtipný sketch z parodie na Karafiátovy Broučky a dostal do Broučku mimozemšťany, a jakmile Souček někam dostal mimozemšťany, tak byla vždycky legrace. On dostal mimozemšťany třeba do tankové bitvy u Kurska v jedné své povídce, takže on byl jaksi skutečně blízký přítel mimozemšťanů a proto se tvrdilo, že mimozemšťané ho odnesli a tady zůstala jenom nějaká napodobenina tělesné schránky Ludvíka Součka.
2: Vážení posluchači, kdo z našich lidí slyšel mimořádnou zprávu o tom, že Československo je třetí zemí světa, jejíž občan se stal letcem kosmonautem, určitě nezůstal lhostejný. Vždyť tu došla naplnění odvážná fantazie, které mnozí střízlivě uvažující lidé ještě přednedávnem odmítali věřit. K této vzrušující zprávě nám řekl známý spisovatel vědecko-fantastických románů a povídek doktor Ludvík Souček.
3: Všechny kosmonautické programy mají svůj hluboký smysl nejenom v tom, že se nám úroky a úroky z úroku vrátí a mnohonásobně vrátí, ale že ontologická existence člověka, jeho existence ve vesmíru má smysl v tom případě, a věřím, že ten smysl má, má-li se stát jednou v budoucnosti kosmickým činitelem lidstvo. Tváří v tvář tomu obrovskému vesmíru vypadáme jako malé mraveniště, jako pár mravenečků, kteří se tady hemží. Ale já jsem přesto z té duše přesvědčen, že lidstvo ve svém stálém vývoji, a ten vývoj je obrovský a urychluje se a nyní je takřka exponenciální, čili ta křivka letí nahoru jako raketa, že je určeno, aby se nejenom jednou ve velmi mlhavé a vzdálené budoucnosti, ale v budoucnosti celkem dosažitelné stalo činitelem, který bude bezprostředně ovlivňovat ve velmi širokém okruhu vesmírné dění. To, co zažíváme dnes, to jsou takové první krůčky. A ty krůčky jsou nezbytné a musí být provedeny, máme-li se vydat dál.
1: Nemyslím si, že se někdy snažil o nějaký seriózní vzhled do toho, jak to bude a jak se bude ta civilizace dál vyvíjet. Vybavuju si své poslední setkání s ním před jeho smrtí. To bylo u něho v bytě. Já jsem tenkrát fotografoval pro Karla Hvižďalu, který s ním dělal rozhovor pro časopis Zlatý máj, a on měl velmi chmurné vize, že do 10 let bude atomová válka. A teďka do nás dul dlouho, jo, a velmi jaksi výřečně, že atomová válka je nevyhnutelná a že celý svět jaksi zahyne a obrátí se v trosky a Já jsem pak si na to často vzpomínal, nejména když zemřel, jsem si říkal, jestli už nějakým způsobem se neloučil se životem a asi v takovém rozpoložení člověk nemá zrovna optimistické výhledy do budoucnosti, ale každopádně takováhle jeho vize byla. A když on teda umřel v podstatě nesmyslně mladý, že ono mu bylo 52 let, jo, tak spousta lidí tvrdila, že se stal obětí mezinárodní špionáže a že věděl strašlivá tajemství a že ho zabili Rusové nebo Američani nebo Mossad izraelský. Jo. Já tedy samozřejmě jsem ani na vteřinu nevěřil. On, jak už jsem řekl, měl šílenou životosprávu. Jo. On byl skutečně jaksi masivní alkoholik. On měl cukrovku, takže prostě alkohol s cukrovkou, to je sebevražedná záležitost. Jo. On měl obrovskou nadváhu, ten musel vážit takových 130 kilo. Já si vzpomínám, že jsem mu jednou v galerii Albatrosu, to bylo takhle jako v patře, a on byl opilej a poprosil mě, abych mu pomohl dojít do taxíku. Tak jsem ho vedl, říkal jsem si, co bych dělal, kdyby mi upadl. A teďka on šel a to bylo skutečně, jako kdyby šel golem. Jo. To bylo bum, bum a celá ta podlaha se třásla. No a on měl řadu infarktů. Docela o tom žartoval. A říkal, že zdravýmu člověku 8 infarktů nemůže uškodit. A tak mě někdo říkal z jeho blízkého okolí, že měl po ruce flašku tvrdého alkoholu a když cítil, že to na něj jde, tak popad flašku, odšpuntoval a glo, glo, glo, glo, glo a tím masivním náporem tvrdého alkoholu, že ten infarkt jak se rozhenal, jako opravdu posluchačům nedoporučuji, toto není návod, jak řešit srdeční choroby. Jo, to jenom vyprávím, co se povídalo o Součkovi. A říkalo se, že on umřel proto, že to na něj přišlo ve spánku.
3: Každý z nás máme daydreams, máme takové svoje denní sny, anebo večerní sny, když nemůžeme usnout, tak já vždycky s ním, dřív jsem snil, že letím v baloně, přitom jsem krásně usínal. Teď s ním, že letím v kosmické orbitální stanici. Já bych to strašně rád zažil a myslím, že i to jenom, že jsem byl jaksi u toho a že jsem mohl sledovat ty fantastické zážitky realizaci Vernových fantazií očima televizních a filmových kamer, že i to je dostatečně veliká odměna, ale kdo by nezáviděl.
1: Jeho hlavní dílo v tom oboru záhadologie je takzvané tušení stínu, se to jmenuje. Na to téma napsal ještě jednu knihu, Tušení souvislostí se to jmenovalo, načež umřel a vědělo se, že je k tisku připraven třetí díl tohohle toho, což se jmenovalo Tušení světla. No a když se ta situace uklidnila, Souček byl pohřben a všichni už se uklidnili, tak vyvstala otázka, kde je ten rukopis. Ten rukopis byl odevzdaný v tom nakladatelství Albatros a ztratil se. Vědělo se, tady ještě minulý týden tady ležel na almaře v deskách a byl pryč. Já byl u toho, když přišla kriminálka a to vyšetřila. A vznikla taky kolem toho konspirační teorie, že on v tom rukopisu objevil nějaká úžasná, super přísná tajemství mezinárodní důležitosti a protože ho zabili a rukopis odnesli. No, já osobně se domnívám, že to někdo udělal jaksi ze závisti a nenávisti, aby paní Součková jako vdova nevydělala žádný peníze. Já si myslím, že takové to prosté vysvětlení této záhady. Nicméně musím ještě dodat, že sám jsem se té záhady jaksi literárně ujal a napsal jsem román Tušení podrazu, kde Souček vystupuje. jako živý člověk a skutečně jako v tom duchu té mystifikační literatury jsem tam jako vykonstruoval jako spiknutí a jak to všecko bylo a proč ten rukopis zmizel a co v tom rukopisu bylo a zaplecen do toho čínskou tajnou službu a americkou tajnou službu a se, jak už jsem řekl, jestli se s Ludvíkem Součkem potkám na onom světě, tak se ho zeptám, jestli mu někdo prozradil o existenci této knihy a pokud ano, tak co tomu říká.
4: Skončil další díl pořadu Úžasné životy, ve kterém Ondřej Neff vzpomínal na spisovatele Ludvíka Součka. Následuje magazín Vlakem Libereckým krajem. V něm se ohlédneme za první letošní jízdou parního vlaku do Rovenska pod Troskami a zavítáme do depa na besedu s lovcem z televizního vědomostního pořadu Na lovu Jakubem Kvášovským alias Kalkulátorem. Nejdříve ale Olympik a Jako za mlada. Další z písní, které nestárnou.

0: vlakem Libereckým krajem.
1: Naladili jste si Český rozhlas Liberec a pořad vlakem Libereckým krajem. Ohlédneme se společně například za první letošní jízdou parního vlaku do Rovenska pod Troskami. Akci pořádal Klub přátel železnic Českého ráje. Ten taky připravil pro své příznivce akci přímo v depu. Na besedu přijel lovec z televizního vědomostního pořadu Na lovu Jakub Kvášovský alias Kalkulátor. Přiznal, že poprvé v životě vystupoval na plošině železničního vozu a přivítal ho vřelý potlesk.
2: No, bylo to poprvé a já bych chtěl říct, že doufám, že ne naposled, protože to bylo strašně fajn, přišlo teda podstatně víc lidí, než já jsem čekal a byla dobrá atmosféra, myslím si, že lidi se pobavili i z těch reakcí.
1: Kromě toho vystoupení si měl ale možnost si prohlídnout tady vlastně to depo a vůbec to zázemí tady, tak co si člověk z toho odnese?
2: No, spoustu zážitků, spoustu informací, ale je toho strašně moc, jako takových zajímavostí, co mi ten Pepa navykládal při tom a já už jsem teda pak nebyl schopný ani všechno střebávat. Bylo toho strašně, strašně moc a bylo pro mě třeba úžasný vylíst si na tu parní lokomotivu, tam cítit to teplo, který tam sálá z toho kotle a říkal jsem si, no tak jenom se rozjet, ale to naštěstí ne, protože byla lokomotiva nasměrovaná mezi diváky.
1: Zmínil si Pepu, já jenom zmíním, že to je Josef Semecký, předseda klubu přátel železnic Českého ráje. Jaký vlastně vztah máš třeba k té železniční nostalgii a k té historii?
2: Já tohle mám strašně rád, prostě já mám rád, když si lidi třeba hrajou u nás na vojáčky, prusko-rakouská válka a já si myslím, že jsou věci, na které by se mělo upomínat a na které by lidi neměli zapomínat. A tady je spousta exponátů, lokomotiv někde už z první republiky a pak tady jsou lokomotivy, vlastně, které se vyráběly někde za komunistů a ty lidi se o to neskutečně starají a pečují o to a jsem strašně rád, že někdo tyhle ty věci dělá a má takovýhle koníčka. Jsou to prostě nadšenci, obětavci a já to obdivuju.
1: Co ty a vlaky všeobecně? Máš nějaký vztah k nima? Jezdil jsi dřív třeba jako malé dítě vlakem?
2: No, my jsme jezdili hodně vlakem, protože rodiče neměli dlouho řidičák a pak, když už teda si pořídili auto, tak se stejně báli jezdit autem. Táta ten z toho mýval zažívací problémy. Takže my jsme s rodičema jezdili neustále třeba na chalupu do Svijan vlakem a já jsem se vlakem nacestoval hodně, já jsem třeba s vlakem jezdíval i s kolem a jednou mi ve Starý Pace vlak ujel, takže jsem pak za ním chvíli jako běžel po peronu, ale tak jsem to dosturnoval, dostopoval a s vlakem teďka jezdím ještě na školní výlety, ale to je vždycky o studu, prostě bojím se, aby tam ty děti něco neudělali, aby se chovali slušně, ale nějak to zvládáme.
1: Přišla nabídka provést se tady po trati do Rovenska pod Troskami a zpátky, tak využiješ to někdy?
2: No určitě, já se pokusím, aby to vyšlo už tyhle ty prázdniny, takže budu velmi rád, když tam třeba s rodinou se svezem, nevím, jestli to vyjde všem, ale já bych byl rád, myslím si, že třeba dcera se mnou určitě ráda pojede a těším se na to, protože to bude velký zážitek.
1: Říká na závěr první části magazínu Vlakem Libereckým krajem Kalkulátor Jakub Kvášovský. Ve druhé části si budeme povídat s Josefem Semeckým. Už za pár minut.

0: první části dnešního magazínu Vlakem Libereckým, kterém jsme si povídali s lovcem Jakubem Kvášovským. Právě jeho turnovským depem provázel předseda klubu přátel železnic Českého ráje Josef Semecký. Co jste mu vlastně všechno ukázali tady?
1: Vlastně jsme mu ukázali celý depo, řekl jsem i o historii depa, o historii těch lokomotiv, co tady jsou, a vlastně co, jaká činnost se tady dělá dřív za provozu depa a potom, co se děje teď v současné době tady v depu.
0: Co se děje v současné době v depu?
1: No, myslím tím jako rekonstrukce opravy historických kolejových vozidel a to, co souvisí s opravama. Vysvětlil jsem mu, co všechno ty opravy obnášejí, jaký to jsou velký a těžký vlastně i věci a vůbec principy lokomotiv a těch všech zařízení kolem.
0: O co všechno se zajímal?
1: Dalo by se říct úplně o všechno.
0: Kam jste ho pustili? Měl možnost si prohlédnout některou z lokomotiv?
1: Ano, byl na lokomotivě 307-134 na našem Kafemlingu a potom jsme ho provedli vlastně lokomotivou zase modernější, dýzlovou, brejlovcem.
0: Pozvali jste ho také na jízdu, tak tam je asi domluva, že se s vámi někdy sveze.
1: No ano, byl pozvaný na naše letní jízdy parním vlakem Českým rájem, kde teda předpokládám, že určitě přijde si s rodinou.
0: Jak často se během toho léta jezdí?
1: Jezdí se pravidelně od červenec a srpen každou sobotu.
0: No a jaký je pocit z toho večera, protože Jakub Kvášovský odpovídal téměř na všechno, dokonce i chválil váš klub.
1: No, tak je to hezký, příjemný, potěšující.
0: Na rozdíl od Jakuba Kvášovského se první nadšenci parním vlakem už svezli. A to právě do Rovenska pod Troskami. Hned druhý den po besedě pokračuje další z členů klubu přátel železnic Českého ráje Martin Veselý.
2: Tak jedná se o akci parním vlakem na pohádkový les do Rovenska pod Troskami, protože místní pořádají již několikátý tradiční ročník pohádkového lesa v Boreckých skalách. A my v rámci nějaké spolupráce vypravujeme z Turnova parní vlak. Parní vlak vede podle názvu parní lokomotiva Babička, naše s označením 310-134 a za sebou veze 4 osobní vozy pro cestující a jeden speciální vůz pro kočárky.
0: Říká Martin Veselý, k jízdě do Rovenska se právě s ním ještě vrátíme v závěrečné části magazínu Vlakem Libereckým krajem.
3: Slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
4: To štěstí chtěl bych jednou mít.
3: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
4: Jenže blázni si dělá.
3: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Magazín Vlakem Libereckým krajem míří do svého finále. S Martinem Veselým si dál povídáme o jízdě parního vlaku do Rovenska pod Troskami, tedy o akci pořádané klubem přátel železnic Českého ráje.
1: Je to první vlastně takováhle větší akce, kterou letos klub přátel železnic Českého ráje pořádá?
2: V letošním roce to je první akce, je to pomyslný zahájení turistické sezóny tento vlak a podle množství návštěvníků můžu říct, že velmi úspěšná akce.
1: To jsem se chtěl zeptat, neviděl jsem první jízdu, teď jsme u té druhé, tak zájem asi překvapil.
2: I když počasí nebylo zrovna nejlepší, tak musím říct, že naštěstí nám přestalo pršet a lidi přišlo jich velké množství, vlastně oba dva parní vlaky z Turnova byly plné až po strop a myslím si, že za nás panuje v tuhle chvíli spokojenost.
1: Zmínili jsme pohádkový les, v čem to spočívá? To znamená, že tady v Rovensku pod Troskami je připraven ještě nějaký program pro ty nejmenší.
2: Kousek nad Rovenskem v Boreckých skalách startuje takzvaný pohádkový les, kde mají rodiny s dětmi možnost vidět pohádkové postavy. Trasa vede z toho Rovenska do Borku pod Troskami a my to máme postavený jízdní řády tak, aby cestující měli možnost přistoupit při cestě zpátky právě v tom Borku pod Troskami, kde je konec pohádkového lesa.
1: Předpokládám, že velký zájem je ze strany také železničních nadšenců, protože kolem trati je vidět spousta fotografů.
2: Jelikož v České republice je na dnešní den naplánováno několik akcí, tak ten ohlas, co se týče fanoušků železnice, je o něco slabší než obvykle, protože těch jízd je po republice mnoho, ale celkově pár fotografů se tady pohybuje. No.
1: Co dalšího chystáte, kdy už se rozeběhne, řekněme, ten provoz, který bude pravidelný téměř?
2: Pravidelný provoz pak začne o prázdninách každou sobotu a neděli, kdy budeme vyrážet na akce parním vlakem Českým rájem. Je to naše tradiční akce a letos budeme jezdit nejen do Rovenska pod Troskami jako minulý rok, ale i do Semil.
0: Uzavřel Martin Veselý dnešní magazín Vlakem Libereckým krajem. Pro dnešek je to sice všechno, ale už teď se můžete těšit na další reportáže. Třeba z muzejní noci na Zubačce v Kořenově, nebo například na vyprávění o historii s Františkem Klimešem z turnovského depa. Pavel Petr vám přeje ničím nerušený poslech dalších pořadů ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Lázně Libverda na Frýdlansku dnes zahajují novou sezónu. Do Česka znovu dorazí prach ze Sahary. V Ralsku na Českolipsku se utábořilo 3,5 tisíce skautů. Dnes bude převážně slunečno s teplotami až do 27 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké poledne. V Lázních Libverda v Jizerských horách dnes začíná nová sezóna. Lidé si můžou areál lázní prohlédnout při komentovaných prohlídkách. Po rekonstrukci se znovu otevřela lázeňská kolonáda, včetně pitné síně a oplatkárny. Slavnostní zahájení sleduje reportérka Kateřina Kubíčková.
3: Zahájení sezóny vedení lázní připravilo v parku, jsou k dispozici stánky a taky kulturní program. Zhruba před hodinou a půl hosty přivítal ředitel lázní Zdeněk Kopal a nezávislý starosta obce Jan Pospíšil. Kněz Salesián Jan Blaha pak požehnal Kristiánovu prameni. Ten můžou lidé ochutnat tady na kolonádě v picí síni, která je nově opravená stejně jako kolonáda. Areál lázní si lidé můžou prohlédnout taky při komentovaných prohlídkách, při nich zavítají například do Klamgalasova paláce nebo třeba do úložiště pramene. Z Lázní Libverda Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Do Česka zítra znovu dorazí prach ze Sahary, informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Kvůli tomu by mohly klesnout teploty, které se podle předpovědi mají přiblížit k tropickým 30 stupňům. Prach se bude vznášet asi 2 kilometry nad zemí, obloha kvůli němu bude zakalená. Případné srážky pak mívají žlutou, oranžovou a nebo hnědou barvu. V přízemní vrstvě se pro tentokrát objeví jen minimálně. Prach ze Sahary se k nám letos dostal už únoru, březnu i dubnu. V minulosti kvůli němu platila i smogová situace. V bývalém vojenském prostoru Ralsko na Českolipsku je zhruba 3,5 tisíce skautů nejen z Česka, ale i dalších evropských zemích. Dnes začíná hlavní program setkání Interkem 2026. Organizátoři účastníkům zajišťují jen základní potřeby, jinak se o sebe musí postarat sami, popisuje mluvčí skautu Barbora Trojak.
4: Oni si tady vaří všichni sami, musí se postarat sami o sebe. To je trochu specifikum právě Interkempu, že nemají, dejme tomu, full service, když to tak řeknu, ale musí si uvařit, vozí si vlastně často i z vlastní sprchy a podobně.
1: Vláda loni vydala meziročně méně peněz na podporu Ukrajinců zasažených válkou. Přímé výdaje klesly zhruba o 2 miliardy na 15 miliard korun. Kabinet to uvedl ve státním závěrečném účtu za loňský rok. Upozornil ale, že číslo nezahrnuje utajované údaje. Největší část výdajů tvořila humanitární dávka nebo platba veřejného zdravotního pojištění za válečné uprchlíky. Naproti tomu klesla podpora školství nebo příspěvek na nouzové ubytování osob z Ukrajiny.
2: Počasí.
1: Dnes odpoledne nás čeká převážně slunečno, během dne se pak bude vyskytovat oblačnost, a to zejména kolem hor a kopců. Teploty se v Libereckém kraji budou pohybovat mezi 24 až 27 stupni, na horách mezi 20 až 23. Vítr bude vát slabý, proměnlivý, rozptylové podmínky by většinou měly být dobré. Biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Jiráskova. Uzavírka platí až do září. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: A kromě šťastné cesty vám z Českého rozhlasu Liberec přejeme také hezké dobré poledne. V kalendáři nemáme červenec, ale 23. květen a ten bude příjemně letní s odpoledními maximy až okolo 25 stupňů. Tak si pojďte tu sobotní pohodu a idylku ještě víc zpříjemnit a nechat si u nás zahrát oblíbenou písničku. Začínáme právě teď, tak zavolejte nebo napište, těšíme se na vás.
2: Písničky na přání s Janem Holubem.

Galaxie přání od Leony Machálkové na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Když se tak díváme na teploměry napříč naším krajem, tak teploty už pár minut popoledně jsou nad 22 stupni, na Českolipsku už mají dokonce letních 25. Tak pokud máte, milí posluchači, rádi léto a teplo, tak jste určitě ve svém živlu. No a pokud máte rádi třeba cirkus, tak to budete ještě ve větším živlu, protože můžete od nás vyhrát dvě vstupenky do cirkusu. Jak na to?

0: svých.
1: Stačí pozorně poslouchat vysílání Českého rozhlasu Liberec, až uslyšíte tuto písničku od Heleny Vondráčkové a Jiřího Korna, stačí zavolat na naše notoricky známé číslo 22 155 37 22 a dvě vstupenky mohou být vaše. No a toto číslo můžete využít také do písniček na přání, opakuji tedy ještě jednou 22 155 37 22. To je číslo sem k nám do studia na písničky na přání a máme třeba také e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Teď už pro vás máme Kamélie a v uvozovkách jednu pro milovníky letiště.

0: Na svých rádích chytáte signál Českého rozhlasu Liberec a jen volejte, volejte, nevypínejte telefon, protože jsou tady písničky na přání. To byly dvě dámy české hudby, Kamélie a jejich Runway. Na telefonu první posluchačka, paní Marie, zdravíme, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, zdravím vás a všechny, co poslouchají.
0: Jsem rád, že máte dobrou náladu, je to na vás slyšet, tak čím vám tu náladu ještě zlepšíme?
1: Dáme písničku od Jiřího Helekala, co jsem dělal, jak jsem žil, a bude pro vás a pro všechny, co poslouchají.
0: A co děláte v sobotním odpoledni?
1: Teď tady už v klidu sedím a teď si poslechnu písničku. Pak tak budu zase venku celý den.
0: Výborný plán. Tak my vás pěkně zdravíme, užívejte odpoledne a naslyšenou.
1: Tak jo, nashledanou.
2: Český rozhlas Liberec.

0: Klidný, pohodový a vyrovnaný. Jiří Hlek ale nikam nepospíchal a vlastně ani my v Českém rozhlase Liberec nikam nepospícháme, protože vám chceme být příjemným sobotním společníkem. A tak vám také hrajeme na přání. A na telefonu paní Šárka. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, pane Honzo. Takže písnička bude pro paní Boženku z Liberce, pana Vlastimila, pana Lučka, Jarušku do Frýdlantu, Jarušku do Rychnova, Evičku do Turnova, paní Alenu do České Lípy a Bráčky. No prostě úplně všem, co se dáváme hrát. Miladě do Jablonce, paní Ivě do Harachova, ta se bohužel neúčastnila, moc jsem se na ní těšila, tak snad příště to jde a dorazí na sraz. A taky by to bylo pro všechny mé kolegy, kteří se včera účastnili muzejní noci. Bylo to jako každý rok velice náročný, ale tak snad tu jsme to zvládli a je to za náma.
0: Víte, kolik vám přišlo lidí na muzejní noc?
1: No, nejde to úplně přesně určit, protože každý chodil jinudy, ale je přes 2000 určitě.
0: Tak to je parádní číslo a je dobře, že o to mají lidé zájem. Tak my vás, paní Šárko, pěkně zdravíme, odpočiňte si po muzejní noci a zase někdy zavolejte. Naslyšenou.
1: Já můžu do práce.
0: Naslyšenou. A připomínám, telefon k nám do Českého rozhlasu Liberec 22 155 37 22, e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my Iron Man and Rambo, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds.

0: Jedna letní v originále od Heleny, v originále, ale tak vidíte, jak jsem se do toho, milí posluchači, zamotal. To byla jedna letní, originální, no a u nás ji zpívá Helena Vondráčková. No a pokud ji uslyšíte společně s Jiřím Kornem zpívat píseň Byl to klaun, tak to je pro vás signál, že máte zavolat k nám do studia a můžete vyhrát 2 stupenky do cirkusu. A my pokračujeme v písničkách na přání. Na telefonu máme paní Jaroslavu. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, Honzo. Děkuji za krásné přivítání a chci všem poděkovat, jsme nechali hrát a hrajou. A je to pro všechny, co si necháme hrát, a i pro všechny, kde poslouchají vaše rozhlasový přijímač do všech koutů. A hlavně zítra je Jany. Takže vašim kolegyním taky chci popřát všechno nejlepší, hlavně o zdraví, štěstí, a aby se jim dařilo. A mám i sestřenici, sestru Janu, a sestřenici Janu Spíšovou na hranice na Moravě. Jana Vopsová, to je moje sestra, Janina Neteř Knauverová, a ještě máme další Janu a všem Janám a i Jana Vajdišová. Takže všem si popsat, holkám, všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí. A co jim daří, holkám.
0: A my se z Českého rozhlasu Liberec připojujeme, protože těch Jan je opravdu hodně a hrajeme jim 45 československých zpěváků, tedy tu nejlepší plejádu, co jsme kdy tady u nás měli. Tak paní Jaroslavo, pěkně zdravíme do Friedlandu, naslyšenou.
1: Děkuju moc, naslyšenou.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Liberec, rádio

Nejhezčí dárek nám dalo 45 československých zpěváků na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Za pár vteřin bude půl jedna, písničky na přání jsou už tak ve své půlce a koukám se také do naší SMS brány, kam nám posíláte SMSky na číslo 90 01 04 a na jejich začátek musíte nejdříve napsat Zahrajte Liberec a pak už váš vzkaz. A písnička je pro Archieho do Jablonce nad Nisou od Lenky z Liberce a přeje si zahrát skupinu Aha, která mimochodem po několika přerušeních zase koncertuje. Tak tady je od nich Take Me On a připomínám i náš e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz a máme také telefon 22 155 37 22. Tak napište nebo zavolejte a také soutěžíme o vstupenky do cirkusu. Tak poslouchejte pozorně, až uslyšíte výherní song tady u nás v Českém rozhlase Liberec.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Naším hostem bude zpěvačka Monika Absolonová.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli po 18. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec a do písniček na přání se nám dovolala paní Eva. Také zdravíme do Turnova. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Já zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Liberec i vás tam všechny do rádia. A písnička bude pro všechny, co si necháváme zahrát. Já už je nebudu ani jmenovat, oni vědí, kdo to je. Třeba paní Boženka, paní Šárka a tak dále. Už to nebudu jmenovat, oni vědí komu. A všem posluchačům pro radost a vám také. A děkuji.
0: Tak paní Evo, my vám hrajeme Abu, pěkně vás se zdravíme do Turnova. Užívejte sobotní odpoledne, bude opravdu krásné. A zase někdy zavolejte naslyšenou.
1: Taky naslyšenou, děkuji.
0: A připomínám náš e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz a telefon stále otevřený 22 155 37 22. Čeká i na vás, na další posluchače Českého rozhlasu Liberec.

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.

0: Jiří Korn a Helena Vondráčková, Byl to klauna. Písničku jsme nehráli jen tak, ale pro pozorné posluchače, kteří vědí, že jakmile ji uslyší, mají volat k nám do studia a pokud budou třetí, vyhrají dvě vstupenky na představení Cirkusu Prince, který je od tohoto čtvrtka až do posledního května v Liberci v Pavlovicích na Plochodrážním stadionu v Letné ulici. Tak kdo pak pozorně poslouchá? Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, Honzo, tady Jarča z Vidlantu.
0: Tak my vám pěkně gratulujeme, paní Jarčo, vyhrála jste?
1: Děkuju.
0: Vyhrála jste dvě vstupenky, tak byla jste někdy v cirkusu?
1: No už byla jsem jako malá a možná i když jsem byla větší, tak jsem byla taky v cirkuse. Takže si pamatuju cirkus, takže vím, co tam bude, tak nějakou provozovat to všechno.
0: Vyhráváte od nás dvě vstupenky, s kým půjdete?
1: Děkuju. No, Honzo, víte, v pondělí je Filipa a já mám prasinovce Filipa a uvidím, kdo s náma pojede autem, jestli pojede mamka nebo jeho sestra, to nevím. Aby mohli hlídat ještě malo, nebo by museli koupit malý, já nevím.
0: Tak to bude krásný sváteční dárek od vás pro Filipa, který má příští týden na svátek. Tak ještě jednou říkám, vyhráváte dvě vstupenky do Cirkusu Prince, který je až do posledního května v Liberci v Pavlovicích. Tak si užijte představení a mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A soutěžit, milí posluchači, o vstupenky budeme i dál, tak poslouchejte.
2: Český rozhlas Liberec.

Přesně 8 minut nám zbývá do 13. hodiny. Písničky na přání Českého rozhlasu Liberec tedy končí, ale ty další vám, milí posluchači, budeme hrát zase po 17. hodině, protože je víkend a chceme vám ho co nejvíc zpříjemnit. Za chvíli od nás další zprávy a po nich už tradiční výlety. V nich vás zavedeme třeba na stezku Valaška. Kde ji najdete, prozradíme už za pár minut. Vypravíme se také na hrad Rotštejn, rozhlédneme se také nad Hřenskem z jedné zajímavé vyhlídky a prohlédneme si také Loretu v České Lípě. Teď od nás ještě Karel Gott a něco, co se vám dnes rozhodně nestane. Oči sněhem zaváté.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mousa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
4: Bylo 13 hodin.
5: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Obyvatelé Bedřichova v Jizerských horách v referendu rozhodli, že pozemky z areálu nebude možné zastavět. Na průtahu mimo ní na Českolipsku vodohospodáři mění stoleté potrubí. Parkování v Liberci mají do konce léta zlepšit smíšené zóny. Dnes nás čeká převážně slunečno a teploty až do 27 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké odpoledne. Pozemky ve ski areálu Bedřichov v Jizerských horách nebude možné v budoucnu zastavět. Rozhodli o tom obyvatelé v referendu. Na sjezdovkách, které mají více vlastníků, se podle aktuálního územního plánu nesmí stavět. Lidé rozhodli, že to tak má zůstat, říká starosta Petr Holub ze Starostů pro Liberecký kraj.
6: My jsme se dotázali občanů, jestli mají ten stejný názor jako my, tedy že bychom zakonzervovali územní plán na těch pozemcích svahů, kde je dneska sjezdový areál, a občané se vyjádřili podle tedy našeho očekávání kladně.
4: Hlasovat přišlo 165 voličů, pro zachování současného stavu bylo 161 z nich. Dva hlasy byly neplatné a dva byly proti. Referenda se zúčastnilo 55,93% z celkového počtu 295 voličů. Referendum je tak platné a závazné. Malá ulice v Mimoni na Českolipsku je zúžená kvůli výměně vodovodu. Severočeská vodárenská společnost tam mění potrubí staré 100 let. Práce na zhruba 300-metrovém úseku potrvají přibližně do poloviny července. Na ně pak navážou opravy povrchů.
7: Protože jde ve městě o jedinou cestu od Dox a Ralska směrem na Českou Lípu nebo Liberec, denně malou ulicí projedou tisíce aut. Podle starosty Petra Krále za hnutí ANO by ulice po většinu času měla zůstat průjezdná. Větší omezení se očekávají v souvislosti s navazující pokládkou nového asfaltu a opravou chodníků. Z Mimoně Jiří Jelínek, Český rozhlas.
4: Ve vybraných částech Liberce by měly do konce léta začít fungovat smíšené parkovací zóny. Jde o místa, která může přes den za poplatek využívat veřejnost. Rezidenti si v zóně budou moct předplatit místa. Jak uvedl náměstek primátora Adam Lenert z hnutí ANO, změny se týkají například okolí Technické univerzity nebo ulic u soudu. Ještě dnes a v neděli mají lidé příležitost podívat se do hradů, zámků a dalších památek v soukromém vlastnictví. A to včetně prostor, které nejsou běžně přístupné. Zapojí se třeba zámek Neústupov a Karlova Koruna nebo hrad Houska, na kterých budou návštěvníky provázet přímo jejich majitelé. Na programu jsou taky večerní prohlídky při svíčkách, koncerty nebo výstavy.
5: Počasí.
4: A v Libereckém kraji nás dnes čeká převážně slunečno, během dne místy oblačno, a to zejména kolem hor a kopců. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 24 až 27 stupni a na horách teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia. Vítr bude vát slabý, proměnlivý nebo severní, rozptylové podmínky by měly být většinou dobré, biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: Rekonstrukce vodovodního řadu uzavřela ulici Ostašovskou v Liberci. Objížďka je značená a vede ulicemi Londýnská, Ostašovská a Sousedská.
5: Zelená vlna Známe lepší cestu. Výlety.
8: Dobrý den, dovolte, abych vás za celý výletní tým pozdravil. Ano, začíná právě naše sobotní vydání s datem 23. května. Je tady tedy další květnová sobota a dnešní výletnické putování bude plné adrenalinu, nevšedně pojatých prohlídek a dech beroucích výhledů. Už za chvíli se vydáme na stezku jménem Valaška, která se nachází v Beskydech, jen kousek od horského sedla Pustevny. A půjde o docela adrenalinový zážitek. Část trasy v korunách stromů totiž vede po houpajícím se himalajském chodníku. Vyhlídka ve výšce 30 metrů je celá ze skla a navíc je možné vyzkoušet si jízdu na kole po laně ve vzduchu. Potom navštívíme hrad Roštejn na Vysočině, klasickou prohlídku, ale nečekejte. Projdeme se tam útrobami stromu, od větví až po kořeny. Nahlédneme do mraveniště a zkusíme přilákat zvěř pomocí vábničky. Zamíříme také do českého Švýcarska, abychom se podívali, jak se Národní park vzpamatovává z obřího požáru v roce 2022. Za tím účelem byla u Mlýnské cesty vybudována nová vyhlídka s příznačným názvem Fénix, ze které se navíc otevírá úchvatný pohled na celý pískovcový masiv, včetně Pravčické brány. A nakonec se přesuneme jen kousek vedle do České Lípy v Libereckém kraji. V areálu bývalého augustiniánského kláštera nahlédneme do tamní Lorety. Tak ještě jednou buďte vítáni, sobotní výlety právě odstartovaly.
5: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Ze všeho nejdřív vás dnes vezmeme na stezku Valašku. Najdeme ji v Pustevnách v Beskydech. Půjdete po ní 660 metrů. Nejprve po pevné dřevěné lávce, která stoupá stále výš, až vás zavede vysoko nad koruny stromů. Cestou vás čeká i krátký úsek po vysutém houpajícím se himalajském chodníku. Nahoře si pak užijete kromě dechberoucích výhledů, třeba až do Jeseníků či na Malou Fatru, i zážitky plné adrenalinu, například vyhlídkovou plošinu celou ze skla nebo jízdu na kole po laně ve vzduchu. Na stezku Valašku vyrazila naše ostravská redaktorka Iva Havlíčková.
1: My jsme se Zdeňkem Kořistkou, spolumajitelem stezky Valaška, vyšli právě na Valašku a už mi vypráví o novinkách letošní sezóny.
2: To je Skybike. Uvidíte, jak vypadá ta atrakce. Jsou to dvě lana. Lidé z jedné věže na druhou věž jedou na kole. Samozřejmě bezpečně připoutané kolo, připoutaní lidé. Vypadá to hodně adrenalinové, ale prostě minulý rok jsme si to vyzkoušeli, bylo na té atrakci už více než 2000 lidí, takže si myslím, že to bude letos daleko lepší.
1: My jdeme zatím po lávce.
2: Která má přes 600 metrů k té hlavní věži. Tady je taková naše atrakce, takzvaný chodník slávy. To jsou osobnosti Moravskoslezského a Zlínského kraje, kteří tady přišli osobně na chodník, otiskli se do betonu, jsou tady tyhle ty tabule. Máme tady Richarda Krajča, Milana Baroše, tady je vlastně ještě Karel Loprajs, Helena Zeťová, Richard Konkolský, slavný mořeplavec.
1: My si se Zdeňkem Kořistkou stále povídáme při chůzi na stezce Valaška. Dostaneme se postupně nahoru do výšky té největší atrakci, kterou je Skywalk. A tady už míme i další informační cedule se zvířaty, které v této lesní krajině nahoře na Pustevnách může turista případně potkat. Míme boha Radegasta, bych upozornila tady po levé ruce dřevěná socha.
2: A teď jsme přišli na takzvaný himalajský zavěšený chodník.
1: A to je pro štěstí, že tady ten himalajský mlýnek.
2: Měli přát nějaké přání.
1: Točím mlýnkem.
2: Máme jich tady 6 a vstupujeme na rozhoupaný himalajský chodník.
1: Může se člověk přidržovat tady těch lan na boku.
2: Ten chodník má 150 metrů, ještě upřesníme. Jo.
1: A my ještě půjdeme výš, budeme mít šanci toho vidět víc a víc.
2: Je tady 3-patrové dětské hřiště, je tam velká skákací síť, tady máme dole trampolíny.
1: A máme dneska štěstí, máme krásné počasí.
2: Co je nejkrásnější na stezce Valaška, jsou ty výhledy. My se podíváme na levou stranu, vidíme vrchol Radoště, podíváme se na pravou stranu, vidíme nejvyšší vrchol Beskyd Lysou horu. Prostě vidíme až do Polska, vidíme směrem na Ostravu, Štramberg, když je nádherné počasí a většinou v zimě, když je inverze, tak jsou viděn úplně nádherně Jeseníky, Praděry, jo, to se třpití tam v dálce. No a tady vidíme vlastně Javorníky a pak až na Slovensku Malou Fatru, Jinovec, takže výhledy, které nemá nikdo.
1: Tak doporučuje Zdeněk Kořistka, posledních pár kroků a tady už je Skywalk, no je to teda zážitek. A nevím, jestli jsme to říkali, kolik metrů pod náma vidím tím proskleným sklem.
2: Jsme asi teď přes 30 metrů.
1: Já vidím zrovna dva lidi, kteří jdou tedy na tu prosklenou plochu a musím říct, že pán přidržel paní za ruku. Dobrý den, dívala jsem se, že jste trošku s respektem vstupovala trošku na tu prosklenou plochu.
3: Trošku ano, s respektem.
1: Já musím říct, že se taky trochu bojím. Kolem 30 metrů v podstatě ve vzduchu, jenom na tom skle. Co ty výhledy, co tomu říkáte?
3: Výhledy jsou nádherný i počasí se nám povedlo.
1: Odkud jste přijeli?
3: Z Benešova u Prahy. Strašně jsem sem chtěla, takže jako jsem ráda, že jsem si splnila sen a jsem tady.
1: Říká paní Hana Kadeřábková. Tak.
4: A Martin Vaněk, dobrý den, přeji. Těšili jsme se sem a nejsme zklamaní, je to úžasný.
0: Hodnotí výletníci stezku Valašku na Beskydských Pustevnách, tak si na svých toulkách určitě taky nenechte ujít. A když už tam budete, projděte se pak i nenáročnou hřebenovkou nahoru Radhošť, kde stojí dřevěná kaple věrozvěstů Cyrila a Metodě. A pokud byste chtěli vidět, jak krásně to na Valašce vypadá, už teď nahlédněte do fotogalerie na webových stránkách našeho pořadu výlety.rozhlas.cz. No, umím si představit, nebo dovedete si představit cestu nebo chůzi po tom skleněném chodníku, ale když se podíváte na Facebook, tak tam jsou řady krátkých videí, jak v cizině mají ten skleněný chodník třeba nad skalami a ten chodník je dokonce, řekněme, počítačově řízený nebo nějakým způsobem ovlivněný, protože když na to šlápnete, tak to imituje praskání toho skla. Takže nejeden návštěvník se křečovitě drží zábradlí a musím říct, že tam je řada hysterických výlevů a výjevů. Tak tady myslím, na tomto místě to rozhodně nebude. Užijte si to.

My jsme se minule v příspěvku a vlastně i v soutěži tak trochu věnovali filmování filmařům, protože to je vždycky velmi atraktivní pro návštěvníky, když vidí nějaký film, seriál, pohádku, kde se točila, tak se tam pak vydávají, porovnávají to film se skutečností tedy. No my jsme se ptali i soutěžně na jednu velmi oblíbenou filmovou vesničku, oblíbili si filmaři a točila se tam řada věcí. No a říká se jí, nebo přezdívá se jí vesnický Hollywood. Já jsem napověděl, že za památkovou rezervaci byla tato vesnice vyhlášena v roce 1995. Ptal jsem se, zdali touto obcí je za A. Vesec u Sobotky v Českém ráji nebo za B. Hoštice u Volině v jižních Čechách. Já musím říct, že jste se nechali mnozí zmást, že jste napsali to Bčko ovlivněni trilogii Slunce, seno a něco od Zdeňka Trošky, ale správnou odpovědí je Ačko, Vesec u Sobotky v Českém ráji. No a jenom vzpomínám hodně rychle, nebo vzpomínám, já jsem se na to podíval taky do encyklopedie. Točil se tam třeba film Jak dostat tatínka do polepšovny, Jára Cimrman, Ležící spící, Z čerty nejsou žerty a řada dalších filmových nebo řekněme filmů a seriálů. Takže kdo napsal Ačko, udělal dobře, Vesec u Sobotky. Multifunkční nožík dostanou tito vylosovaní posluchači a posluchačky. Pan Drahomír Werner, Havířov město, paní Eva Spinetová Slaný, paní Petra Hegrová Nové Strašecí, pan Josef Svítil Stot a pan Radek Stalmach Raškovice. Všem upřímně gratulujeme. Ano, já si umím vždycky představit to napětí, vylosují mě, nevylosují mě, ale pokud jste nebyli vylosováni, to je jako v loterii, prostě jste nevyhráli a zase to zkusíte příště, ta šance tady je vždycky. A dokonce, jestli jste správně odpověděli, tak jste v našem archivu, měsíčním archivu, tam my shromažďujeme správné odpovědi, respektive ty vaše kontakty. Protože budete-li vylosováni, tak můžete získat na začátku června hlavní květnovou cenu. To je výletnický batoh s řadou, myslím, velmi příjemných věcí na letní turistické cesty. Tak vydržte, dovíte se vše potřebné, vlastně už za pár minut.

0: Děkuju ti.
1: Majitelé krásného zámku v Telči na Vysočině se rádi bavili lovem a proto často jezdili na svůj nedaleký lovecký hrádek Roštejn. Ten je dodnes obklopený velkou oborou a myslivosti a lesu jsou věnované i jeho prohlídkové trasy. Jednu z nich si prošla naše kolegyně Irena Šarůnová.
2: S kastelánkou hradu Roštejna Kateřinou Rozinkovou stojím na nádvoří. Je tady socha svatého Huberta a to souvisí s tím, že Roštejn byl lovecký hrádek.
3: Po mnoho století sloužil jako takové kratochvilné lovecké sídlo.
2: My si dnes půjdeme prohlédnout jednu prohlídkovou trasu. Je právě jak jinak zaměřena na lov, myslivost.
3: Je to naše interaktivní rodinná trasa.
2: Tady do těch schodů
3: a potom se dostaneme do hradních ochozů. To jsou pozůstatky obranných struktur.
2: Jsme uvnitř. Jsou tady krásné otevřené dřevěné krovy.
3: Jsme vlastně v takové pouze kryté chodbě a současná podoba nám ukazuje jakýsi strom. My teď stojíme v jeho pomyslné koruně. Vidíme tady ukryté ptáky.
2: Nějaký dravec tady nad námi.
3: Je to poštolka, které mimo jiné teda obývají skutečně i tento hrad, ale ne tady v krovu, ale sídlí na naší věži. Projdeme tím pomysleným stromem od koruny přes kmen až do kořenů a budeme se zabývat jednotlivými patry lesa.
2: Mezi těmi krovy jsou propletené větve. Kusy skutečných stromů. Slyším nějaké zvuky lesa.
3: My se právě blížíme do takové nejzajímavější části toho malého ochozu. Vlevo je průlez do takové pletené chodby. Je to mraveniště určené k prolézání.
2: Není to jenom pro děti?
3: Není, ale je to pro pravé dospělé. Máme tady mravenčí hlavu.
2: tak to je mega mravenec.
3: Dělnici, která se stará o ty larvy.
2: Téměř plížení v útrobách mraveniště.
4: Jsem zpátky na té chodbě a tady jsou na dlažbě zvířecí stopy.
2: Tam to je nějaké kopítko, tady to bude tlapka a tam to bude pařátek nějakého ptáka.
3: Nejde nám úplně o to, aby návštěvníci stopařsky určili přesně daný druh zvířete, ale typově, aby přesně takhle byli schopni zhruba určit, o co se jedná. Teď se nám tady objeví za chvíli jelen evropský.
4: Už kráčí.
3: To je část ochozu, která nás vlastně dostává už do toho spodního patra lesa.
2: A nad námi už nejsou větve, ale kořeny. Tady ta chodba už je světlejší. Teď už nejsme v tom samotném životě lesa, vstupují nám do toho lidé.
3: Slyšíme tady ukázky loveckého troubení, vábení. Mohou si to tady i stlačením vábniček sami vyzkoušet.
2: Vábničky, no tak to zkusíme.
3: Mělo by se jednat o srnče.
2: Vidím pušku na řetězu.
3: Aby si návštěvníci mohli vyzkoušet váhu lovecké zbraně. Už se blížíme ven z toho ochozu a tady nás maskot našich expozic, liška, zve do takové své pomyslné nory. Zejména děti mohou prolézt do botanického sálu pomocí přikládacích dvířek.
2: Nahlížím do další místnostky.
3: To už je vlastně závěrečná místnost a jedná se o lesní hernu, která je nabitá různými interaktivními prvky, díky kterým si mohou návštěvníci zopakovat všechno to, co se na té trase doposud dozvěděli.
2: A je tady dokonce i takový snížený posed.
3: Model té takzvané kazatelny.
2: A v rohu je dutý strom.
3: Kdo se odváží a koukne se do dutiny stromu, tak bude odměněn.
2: Já se odhodlám.
4: Jsem uvnitř a nade mnou visí netopír.
1: Říká překvapeně naše kolegyně z Vysočiny Irena Šarůnová, která se hradem Roštejnem prošla s jeho kastelánkou Kateřinou Rozinkovou. A k Roštejnu je prý nejlepší se vydat pěšky od kempu Vřásné. Půjdete tak kolem velkého a malého pařezitého rybníku a cestou si můžete prohlédnout i roštejnskou oboru. Našlapete asi 7 kilometrů, ale prý to rozhodně stojí za to. A pokud na túry moc nejste, můžete přijet autem. U hradu je parkoviště a na nádvoří i občerstvení.
5: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Rozsáhlé lesy v okolí Hřenska v Českém Švýcarsku lehly popelem při velkém požáru v roce 2022. Letí to rychle, vidíte. V důsledku toho se v centrální části Národního parku otevřely dosud nevídané výhledy. Užit si je můžete z nově vybudované vyhlídky, pojmenované příznačně Fénix. Ta totiž zároveň nabízí možnost sledovat, jak se krajina dává po požáru dohromady. Dojít k ním

0: vidíme nejvyšší vrch Národního parku Saské Švýcarsko, kterým je Velký Winterberg.
1: My to všechno vidíme, protože jdeme tím požářištěm.
0: Je to tak, před požárem v roce 2022 ta mlýnská cesta vedla hustým smrkovým lesem, který byl monokulturní. Byla to vlastně velice nezajímavá cesta, protože celou dobu člověk viděl jenom ty kmeny těch smrků, které sem lidé vysázeli někdy ve 30. letech minulého století. To, že ta porostní stěna zmizela, nám na nějakou dobu právě odhalilo tady ty monumentální výhledy, které mimochodem mohly mít také třeba romantičtí malíři ke konci 19. století anebo začátkem 20.
1: My po mlýnské cestě dojdeme k vyhlídce Fénix. Co to je vyhlídka Fénix?
0: Vyhlídka Fénix je vyhlídková plošina, která nás jako návštěvníky trochu vyzdvihne na to velmi rychle se omlazující požářiště. V tom požářiště je velké množství pionýrské vegetace, zejména bříz, které rostou v podstatě úchvatným tempem. No a abychom ty vyhlídky na ty skalní masívy zachovali o něco déle, tak jsme se rozhodli tady postavit bezbariérovou plošinu.
1: Ta vyhlídka je opatřena i dalekohledem, který tu mimochodem byl ještě dřív než ta vyhlídka. Ale kam tím dalekohledem dohlédneme?
0: Tak tím dalekohledem si můžeme přiblížit právě třeba Pravčickou bránu nebo malý Pravčický kužel i veškeré skály okolo. Ten dalekohled je stacionární, takže se nám ten obraz příliš neklepe, není potřeba nijak ostřit.
1: Pojďme se podívat na některé z těch panelů, které jsou umístěny na terase, na té vyhlídce Fénix. Vy jste tam zvolili jedno téma společné.
0: Obnova požářiště po tom velkém požáru v roce 2022. Ukazuje v jednotlivých krocích, jak vlastně ta krajina povstává z popela od těch úplně prvních drobných organismů v kompletně černém spáleném prostředí, až už potom po vyšší organismy a třeba stromy, které se tady velice rychle uchytily a teď rostou závratným tempem.
1: Vy jste ty panely seřadili schválně podle toho, jak se ty jednotlivé organismy na té spálené zemi objevovaly?
0: Přesně tak. Nejprve jsme viděli kompletně černé spálené plochy a potom ještě než dohasly poslední plameny, tak se třeba objevily první hasivky orličí, to je kapradina, která má kořeny velice hluboko, takže požár přestál. Pak se tu objevily první houby, první mechy. Zajímavé na tom pojmenování té vyhlídky je, že to vlastně původně nepochází od nás. Je to spontánní pojmenování, ke kterému došlo ze strany veřejnosti. Najednou se zkrátka na jednom velmi známém mapovém serveru ukázal nápis, že tato vyhlídka se jmenuje Fénix, a tak to společnost i přijala.
2: Popisuje nově vybudovanou vyhlídku Fénix nad Hřenskem na Děčínsku mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov, na kterou se spolu s ním vydala naše ústecká kolegyně Eva Bucharová. Výlety. Tak těch pár minut se trošku protáhlo, jak jsem slíbil, ale já myslím, že jste se dočkali, protože nás čeká nová soutěžní otázka. My vám dnes ještě nabídneme návštěvu Lorety v České Lípě. A na severu Čech zůstaneme i pro zadání nové soutěžní otázky. Máme totiž jednu světovou kuriozitu. Nejsevernější Loretu na světě. Leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem území. Otázka. Kam se za ní můžeme vydat, kam si můžeme udělat hezký výlet? Za A do Rumburku, za B do Vansdorfu. Mám k oběma městům vřelý vztah, ve Vansdorfu jsem se narodil a bydlím, v Rumburku jsem studoval, tak to vím naprosto přesně, je to unikát. Ale kde? Za A nebo za B? Rumburk, Vansdorf. Hrajeme o cestovní Alulahev, pošlete textovou zprávu. Její znění je takovéto. Výlety následuje mezera a pak Ačko nebo Bčko následuje druhá mezera a pak musíte napsat vaše křestní jméno, příjmení a adresu, včetně poštovního směrovacího čísla a do zítřejší půlnoci toto všechno, tedy tuto textovku, pošlete na telefon 90 011 04. Službu poskytuje ATS Praha a je za 4 koruny. Tak teď naplním ten výletnický batoh s reflexními prvky tím, co se

předtím neřekl. Najdete v něm flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Takže všechno potřebné na vaše letní cesty. Tak vám držíme palce.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: Mezi nejvýznamnější dochované památky v České Lípě na severu Čech patří bývalý augustiniánský klášter, který je dnes sídlem vlastivědného muzea a galerie. Klášter založil roku 1627 Albrecht z Valdštejna. Výstavba rozsáhlého komplexu trvala téměř 140 let. Na konci 17. století v něm byla vybudována kaple Panny Marie Loretánské a právě do ní se s ředitelem muzea Zdeňkem Vitáčkem a historikem Janem Rucem vydal náš liberecký redaktor Jaroslav Hoření.
1: Českolipská Loreta se nachází uprostřed kláštera augustiniánů a my do ní vcházíme s historikem Janem Rucem. Kde se tady v České Lípě Loreta vůbec vzala?
2: Tak Loreta je tady poměrně dlouho, už více jak 300 let. A byla vlastně takovým darem augustiniánskému klášteru od Karla Ferdinanda Maximiliána z Valdštejna, který byl velice významným celoevropským diplomatem ve službách Habsburku.
1: Ještě než vejdeme úplně dovnitř, co to vlastně Loreta je? Má to být svatá chýše? To vypadá tady poměrně honosně na chýši.
2: No, loretánská kaple neboli svatá chýše má být kopií domečku, který stával kdysi v Nazaretě a ve kterém se narodila, vyrůstala, žila Panna Maria, která tam vychovávala Ježíška.
1: Takže vlastně nejde ani tak o ten vnější jako vnitřní vzhled?
2: Přesně tak. Ten vnější vzhled je takový hodně vyzdobený, ale jde hlavně o ten interiér. Jedná se o jednu jednoduchou místnost, ve které můžeme vidět třeba bývalé svaté ohniště, což jsou vlastně historická kamna, kde údajně Panna Marie bářila.
1: To je to okénko?
2: Ano, to je to okénko. Také ta místnost má jedno jediné okno. To je to okno, kterým údajně přišel archanděl Gabriel zvěstovat Panně Marii narození malého Ježíška. No a jinak ta chýše původní byla vydlabaná ve skále, takže proto je taková malá, temná, chladná.
1: Ale Českolipská Loreta má výjimečnost a to je vlastně to její zdobení, ty věci navíc, které jinde nenajdeme.
2: Ano, je to přesně tak. Loretánské kaple byly často vybavovány v dějinách poměrně honosným vybavením a výzdobou, různými ostatky svatých, různými liturgickými předměty. No ale ty se postupem dějin postrácely, rozkradly, ale Českolipská Loretánská kaple má to obrovské štěstí, že zde máme dodnes všechno dochované.
1: Nechce se mi ale věřit, že se loretánská kaple v České Lípě dochovala v takovémhle stavu a vybavení plném přes celou tu dobu, kdy církevní památky byly ve velké nepřízni.
3: No to je opravdu zajímavost pro Českolipskou Loretu, protože naštěstí se přímo kaple Loreta stala jakýmsi odkladištěm a prostorem skladovým. Takže z největší pravděpodobností někdy v minulosti došlo k tomu, že tady byly jaksi ponechány ty věci, byly sejmuty teda, ale byly naštěstí ponechány zde. Potom v průběhu dalších let sem už jenom ukládali další a další věci naši předchůdci, takže se z toho stalo skutečně jako skladiště a naštěstí to přetrvávalo delší dobu, takže vlastně nikoho už pak ani nenapadlo, že by tady ta výbava mohla být kompletní uložená, protože věřím tomu, že by došlo k jejímu rozkradení.
1: Dodává ředitel Českolipského muzea Zdeněk Vitáček.
0: Loretu v někdejším klášterním areálu v České Lípě jsme si prohlédli s naším libereckým kolegou Jaroslavem Hořením.

Toto utíká, vidíte, nejenom dny letí jako bláznivý, jak zpívá dokonce i Karel Gott, nebo čas letí jako bláznivý, ten čas letí i u nás, protože už je tady závěr výletu, no a k němu patří připomenutí soutěžní otázky. My máme u nás jednu světovou kuriozitu. Nejsevernější loretu na světě leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s Černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem území. Otázka jednoduchá, kam si za ní můžeme udělat výlet? Za A do města Rumburg nebo za B do města Varnsdorf? Tak vybírejte, odpovídejte, hrajeme o cestovní alulahev, textové zprávy vyhodnotíme, příště se dovíte, kdo tuto lahev vyhrává, bude to naše pětice posluchačů. No a všechny správné odpovědi schraňujeme, no a pak vylosujeme jednoho výherce hlavní květnové ceny. Vyhraje výletnický batoh s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Ať už si uděláte dnes, je tedy krátce před 14. hodinou, výlet kamkoliv, tak si ho užijte a šťastně se vraťte, zejména k rozhlasovému přijímači zítra ve 13 hodin a 4 minuty. Za výletnický tým vám vše dobré přeje Pavel Kudrna.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Turnov koupí jeden ze závodů sklářské firmy Preciosa za 10 milionů korun. Liberec dokončuje stavbu tříd v základní škole Švermova. Obviněný z vraždy v Pardubicích je ve vazbě a hrozí mu 10 let za mřížemi. Zítra nás čeká převážně polojasno, později místy oblačno a teploty vystoupají až k 29 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké odpoledne. Závod sklářské firmy Preciosa v Turnově koupí tamní radnice. Rozhodli o tom zastupitelé. Město dá za malý výrobní areál 10 milionů korun. Nachází se v lokalitě Koňský trh, kde má vzniknout nová obytná čtvrť.
2: Koňský trh je zanedbaná lokalita v těsné blízkosti s historickým centrem. Radnice tam postupně kupuje různé pozemky a stavby, aby tam mohla v budoucnu stavět. Areál Preciosa se nachází v aktivní záplavové zóně, takže tam může vzniknout třeba parkoviště. V areálu pracuje asi 16 lidí z celkových 1500. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Liberecká základní škola Švermova bude mít v příštím školním roce 6 nových učeben. Vznikají v pavilonu, kde býval plavecký bazén. Třídy budou sloužit pro děti prvního stupně. V pavilonu pro ně budou taky šatny a kabinety učitelů. V současnosti město hledá dodavatele na vybavení učeben, říká náměstkyně primátora Šárka Prachařová za hnutí ANO.
3: Na IT techniku, interaktivní tabule a vybavení nábytkem, a to nejenom teda těch učeben, ale i kabinetů zborovny, to znamená celkového zázemí té základní školy.
0: Město předpokládá, že za výpočetní techniku zaplatí zhruba 3 miliony korun. Nábytek by měl stát pak necelé 4 miliony. Jablonečtí strážníci mají novou posilu. Od dubna tým doplňuje německý ovčák Cyril a jeho psovod. Policie psa využívá například při kontrolách problémových lokalit, prázdných budov nebo při fotbalových utkáních. Tam pomáhá dohlížet například na davy fanoušků. Do budoucna chce městská policie přibrat do týmu dalšího psa. Soud poslal do vazby mladého muže, který je obviněný z vraždy dívky v Pardubicích. Informoval o tom orlicko-ústecký soudce Jiří Procházka. Mladíkovi hrozí až 10 let vězení za to, že nožem napadl dívku nedaleko pardubické střední školy. Ta po převozu do nemocnice zemřela. Podezřelého policie na místě zadržela. Škola, kam zavražděná chodila, byla na několik dní uzavřená. Přerušené byly i maturitní zkoušky.
1: Počasí.
0: V noci nás čeká převážně skoro jasno, k ránu se ojediněle může vytvořit mlha. Teploty poklesnou noci na 14 až 11 stupňů. Zítra tedy v neděli nás čeká převážně polojasno, během dne přechodně až oblačno. Odpoledne ojediněle můžete počítat s přeháňkou. Teploty zítra 26 až 29 stupňů, na horách 21 až 24, vítr bude vát slabý od severozápadu. Rozptylové podmínky postupně by měly být pak dobré a bio na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ulice Habartická v Krásné Studánce na Liberecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená. Objížďka je značená a vede ulicemi Dětřichovská, Hejnická a Studánecká. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Přejeme vám hezké letní odpoledne. Teploty na Česku, Lipsku a Frýdlansku jsou už u 25 stupňů Celsia a ještě tepleji by mohlo být zítra, ale to bude hodně záležet, co s Maximy udělá saharský prach, který k nám po měsíci zase dorazí. Meteorologové navíc mluví o citelném ochlazení v příštím týdnu, tak to jsem hodně zvědavý, jak vlastně nakonec bude, a na to se po čtvrt na tři zeptáme v Českém hydrometeorologickém ústavu. Ještě než se tak ale stane, než se dostaneme k počasí, vyrazíme se do lázní Libverda, tady totiž oficiálně začala lázeňská sezóna. Jaké jsou tady novinky, řekne nám už za pár minut naše reportérka, která je na místě a lázeňský cvrkot tady bedlivě sleduje. Tak zůstaňte naladěni na Český rozhlas Liberec a užívejte si sobotní odpoledne s námi.
1: Pohodové odpoledne s Janem Holubem.

0: 14 hodin 10 minut, tady je pohodové odpoledne Českého rozhlasu Liberec a v něm míříme v tom příjemném letním počasí do Jizerských hor a navíc i za dobrotami. Pokud máte rádi lázeňské oplatky nebo léčivé prameny, můžete se ještě během odpoledne vyrazit do Lázní Libverda v Jizerských horách. Slavnostně tady zahajují sezónu. Zájemci si při ní mohou projít lázně s průvodcem nebo si prohlédnout i opravenou kolonádu. A na ní je teď i naše reportérka, lázeňská švihačka, pokud se to tak může říct, Kateřina Kubíčková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, tak jak už jsi zmínil, já jsem právě přímo na lázeňské kolonádě, společně se mnou je tady opravdu hodně lidí, prohlíží si tu nově opravenou, krásně architektonicky cenou kolonádu, nebo si třeba dávají oplatku, zmrzlinu, někteří taky kávu a zároveň stojíme přímo u dveří, které vedou do picí síně, kde si lidé můžou napustit Kristiánův pramen. Tomu dnes dopoledne požehnal kněz Jan Bláha při slavnostním zahájení. K návštěvníkům tam promluvil taky ředitel lázní Zdeněk Kopal a nezávislý starosta Jan Pospíšil. V lázeňském parku tak tam je po celý den připravený kulturní program a taky prodejní stánky, kde si lidé můžou koupit nějaké suvenýry.
0: Zmínili jsme, že zájemci mohou areál lázní vidět i při prohlídkách s průvodcem, tak kam je zavede?
1: Tak lidé můžou při prohlídkách vidět například opravený Klamgalasův palác nebo úložiště pramene. Kromě toho se dozví taky o historii lázní. Já doplním, že sezóna, kterou dnes lázně zahajují, je podle ředitele Kopala 645. Ročně sem na pobyt přijede zhruba 10 000 hostů.
0: Kateřino, připomeň ještě, s jakými potížemi vlastně do Lázní Libverda lidé jezdí.
1: Tak lázně nabízí léčebné procedury pro pohybový aparát, kardiovaskulární onemocnění i pro poruchy metabolismu. Řada lidí sem ale jezdí taky za aktivní dovolenou. Ti, se kterými jsem se tady v lázních bavila, tak ti si pochvalovali třeba rozsáhlý park, taky blízkost Jizerských hor, anebo už právě ten zmiňovaný Kristiánův pramen. Já ještě doplním, že program tady v lázních Libverda potrvá až do dnešních 22 hodin večer.
0: My zároveň slyšíme, že okolo tebe hodně živo, že je tam hodně hostů, tak se nám, Katko, ještě na závěr přiznej, co jsi zdala, léčivý pramen nebo radši lázeňskou oplatku?
1: Tak já se musím přiznat, že jsem ochutnala obojí, jak oplatku, tu jsem si dala s kořicovou a měla jsem tu možnost ochutnat i pramen, takže mám splněno obě dvě podmínky.
0: Taková chytrá horákyně Kateřina Kubíčková, naše redaktorka z Lázní Libverda, kde sleduje zahájení další lázeňské sezóny. Tak díky za to a pěkné odpoledne.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: Na začátku hodiny jsem říkal, že v týdnu se má citelně ochladit a některé zahraniční modely pro předpověď počasí dávají opravdu razantní propad teplot. Tak jsem zvědavý, jak to dopadne a jsem zvědavý, co nám na to řekne Český hydrometeorologický ústav. Zavoláme tam už za pár minut. Počkejte si.

0: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7.45.
1: Počasí.
0: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: Daniela Landa a jeho touha. A tak přemýšlím nahlas, jestli touží po tom současném letním počasí, nebo by radši ten chladnější ráz počasí. S vámi je i ve 14 hodin a 20 minut Český rozhlas Liberec. Venku je dnes opravdu jako v létě a vydrží nám takové počasí i zítra v druhý víkendový den. Na to se teď zeptáme v Českém hydrometeorologickém ústavu. Počasí. A proto máme také na telefonu meteoroložku Janu Ehertovou. Dobré odpoledne. Jano, já jsem to říkal, v létě, nebo venku je jako v létě, tak kde v našem kraji je nejtepleji?
1: Tak léto tam na mnoha stanicích určitě je, protože to se počítá od 25 stupňů a výš a máme stanice, kde máme už 25, máme i přes 26 a nejteplejší jsou stanice Doxy a Česká Lípa, kde máme aktuálně 26,6 stupně Celsia.
0: Takže tradiční Česko-Lipsko, kam nám klesnou noční teploty?
1: Noční teploty se nám budou klesat na 14 až 11 a v údolích ojediněle může být i sedmička.
0: Ale předpokládám, že tedy podle těch teplot nehrozí přízemní mrazíky.
1: Přízemní mrazíky zítra nehrozí, i když předpokládáme, že celou noc bude jasno.
0: Co zítřek, mluvíte ve svých předpovědích o saharském prachu, jak může případně změnit počasí?
1: Tak zítra nám k nám bude vrcholit opravdu ten teplý vzduch, na nás bude potom později přecházet taková slabší studená fronta. Takže zítra očekáváme teploty v Libereckém kraji 26 až 29 stupňů Celsia, ale jak jste zmiňoval, saharský prach se nad námi bude zítra nacházet a většinou to má vliv na teploty. My samozřejmě dopředu nevíme, jak moc velký, jak moc velká koncentrace toho saharského prachu nad námi bude a jak do jaké míry nám ovlivní teploty, ale co já mám tak zkušenosti, tak o takový někdy 2 až 3 stupně to reálné je, takže uvidíme, kam se ty zítřejší maxima dostanou.
0: Tak to bylo zítřek a některé modely předpovídají na příští týden razantní ochlazení. Jak to vypadá?
1: Razantní ochlazení přijde, protože na tom se shodují ty modely, co máme k dispozici. A tohleto ochlazení by mělo přijít během středy až čtvrtka, kdy k nám začne proudit chladný vzduch od severozápadu severu. V podstatě ale bude spojen jenom s většinou oblačností, ale ne tak úplně. Ono i přesto bude více slunečno než zataženo, ale ty teploty se k nám se zkrátka sníží o takových minimálně 7-8 stupňů Celsia.
0: No a když už panuje takto dopředu schoda modelů na ochlazení, panuje také schoda nebo nějaký výhled na srážky?
1: Výhled na srážky se shoduje v tom, že to ochlazení, ten chladný vzduch od severozápadu přejde zase opět takzvaně na sucho, protože srážky tam nejsou snad ani minimální. Je to až k neuvěření, taky jsem vyhledala, kde jsem mohla, ale nenašla jsem nikde.
0: Takže žádný model nemluví o žádných srážkách?
1: Ne.
0: Kam vidí vlastně ty vaše modely, jak dlouho?
1: Tak vidím až vyloženě do nějakého 31. až do 1. června. Tam už se samozřejmě nějaká srážka objevuje, ale jsou to opravdu jenom nějaké procenta, které teď se nedají vůbec vlastně předpovědět, jestli ano, ne, a kdy a kolik. To opravdu nejde.
0: Tak mám na vás, Jano, daleko příjemnější otázku. Je krásné letní počasí, ten den jsme posluchačům teď vymalovali podle těch předpovědí, které jsou a jaké jsou teploty. Vím, že jste v práci, ale kdybyste náhodou nebyla a vyrazila ven, jakou zmrzlinu byste si dala?
1: Já vždycky sáhnu po oříškové.
0: Vidíte, a já jsem takovej ten tradiční, já bych si dal vanilkovou. Tak vám přeju dobrou chuť. Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za váš čas a naslyšenou.
1: Hezký víkend, naslyšenou.
0: A na zmrzlinu jsem se ptal záměrně. Víte, kdy a kde se objevila vůbec první zmrzlina? Řekneme vám to za pár minut v rubrice Co v učebnicích nebylo. Je sobota 23. května, tady je Český rozhlas Liberec.

0: Český rozhlas Liberec, písničky, které nestárnou.
1: Mám naději, že uslyšíš mě.

0: jak žil bych rád.
1: 3 minuty po půl třetí je s vámi Český rozhlas Liberec a míříme do světa jízdních řádů. Korit LK, to je společnost, která organizuje veřejnou dopravu v našem kraji, připravuje velké změny v jízdních řádech na linkách 290 a 292 na trase z České Lípy do Kravař, blíže vedel Stvolínek a do dalších obcích po trase. Na linkách roste totiž počet cestujících a tak se plánují přidat nové spoje a také spoje navazující na vlaky do všech směrů. I do Mladé Boleslavy, Děčína, Ústí nad Labem nebo Nového Boru. Některé spoje ale mají jet v jiný časy a využívat další zastávky navíc. Návrhy nových jízdních řádů najdete na webu iidol.cz, tak se na ně pro jistotu podívejte, pokud linkami 290 a 292 jezdíte a případně své podněty můžete poslat do konce měsíce, tak na to máte ještě týden. Teď od nás od Českého rozhlasu Liberec Miroš Birka a jeho Katka, aby vám s námi bylo v tom sobotním odpoledni dobře.

0: Zamilovaná Lenka Filipová nás dovedla až ke 14. hodině a 40. minutě. Máme pro vás, milí posluchači, také zajímavý tip na dnešní večer. Spolek divadelní improvizace chystá další improvizované představení. Tentokrát v klubu Stage v Jablonci nad Nisou. Představení začíná ve 20 hodin a přesně tam, kde končí každodenní schon, na gauči. A jen vy, diváci, rozhodnete, co bude dál. Tak ještě jednou klub Stage v Jablonci nad Nisou od 20. hodiny. A teď už za rubrikou slíbenou rubrikou, co v učebnicích nebylo a téma, které se skvěle hodí k dnešnímu letnímu dni, protože na řadě míst třeba na Českolipsku nebo Frýdlantsku je i přes 25 stupňů Celsia. Tak budeme mluvit o zmrzlinách.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že zmrzlinu znali už staří Peršané, Egypťané a milovali i římský císař Nero? Tehdy to byl ale pouze sníh ochucený ovocnou šťávou a medem. Římští císařové si ho nechávali přivážet z hor, například Olympu nebo Etny. Římané tehdy už znali speciální podzemní skladovací prostory, v nichž sníh uchovávali i v létě. Staří Číňané vyráběli tuto pochoutku za pomoci ledku, který směs namrazil. Ze starého Mongolska pocházejí zprávy o výrobě zmrzliny z kobylího, kozího nebo velbloudího mléka. Tato receptura se ve 13. století dostala do Itálie díky slavnému cestovateli Marku Pólovi a odtud se začala šířit do celé Evropy. Zmrzlinový kornout se ovšem zrodil v Americe, a to na počátku minulého století. Prý se to stalo tak, že jistému pouličnímu zmrzlináři, byl to Ital a jmenoval se Marchioni, došly skleněné misky. Navíc byly křehké a kdo by se s nimi pořád umýval. Naštěstí pro zmrzlináře stál nedaleko stánek s waflemi. S majitelem dali hlavy dohromady a tak vznikl jedlý kornout. Na jeden kopeček zmrzliny je prý třeba zhruba 50 líznutí.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: sobotního odpoledne dává se na všechna místa, kde právě posloucháte Zdravý český rozhlas Liberec, a třeba milí posluchači, potřebujete krátce před třetí odpolední ochladit, tak si představte, že na hřebenech Krkonoš se nachází poslední zbytky sněhu. Nejde už o souvislou pokrývku, ale jen o poslední ostrůvky sněhu v oblastech, kde se tvoří sněhové závěje vlivem větru. Jde například o známou mapu republiky na jižním úbočí Studniční hory, také sněžné jámy na severním svahu Vysokého Kola nebo sněhová pole na severní straně Luční hory. Do konce května ale i tady sníh roztaje úplně, alespoň to říkají předpovědi. A ještě jedna zajímavost, například na mapě republiky pracovníci Národního parku naměřili 20. května už jen 2 metry a 20 cm sněhu. To je nejméně v tomto období za poslední dobu sledování za posledních 25 let. To, že by mapa republiky roztála už v květnu, se pak za dobu měření stalo jen jednou jedinkrát, a to v zimě 2017-2018, kdy roztála 28. května. Tak už tedy brzy uvidíme, jak to dopadne letos. A od sněhu míříme ve 14 hodin 51 minut za dětmi. I když ty by si s ním určitě rádi pohráli, tak bych o něm ještě mohl mluvit i dál, ale pro ně máme teď jiné téma. V Malém divadle v Liberci měla včera premiéru hra Offlight, Lucy ještě nečůrala. Inspirace vznikla jako dramaturgický plán divadla pod vedením jednoho z herců, Filipa Jáši. Premiéra, to je i téma pro děti a redaktorku Terezu Brázdovou.
1: Co je to premiéra?
2: Že třeba chodíš hodně moc nahoru.
3: Že jsi moc vysoko.
4: Že jsi moc velký.
5: Že chodíš moc nahoru a je to vysoko.
1: A co je to divadelní premiéra?
6: Že tam někdo tancuje nějaký to, co nikdo nikdy neviděl film.
7: Že tam jsou různý filmy a pohádky a divadlo.
8: A může to být v kině, anebo někde, třeba někde v divadle.
1: A kdo na takovou premiéru chodí?
9: Lidi.
10: My tam chodíme často.
11: Já jsem jednou hrála premiéru.
1: A jakou premiéru ty jsi měla?
11: My jsme hráli to Koblížka.
1: A co jsi tam hrála?
11: Lišku.
1: Když jde člověk na premiéru, co si musí oblíct na sebe?
12: Masku.
13: Takový oblečení.
14: Kostým.
15: Třeba kočičku, lišku, pejska, koblížka, všeho možného, co má ta pohádka.
1: A co ty bys vzala na sebe, kdyby jsi šla na premiéru?
16: Třeba hezký šaty, nebo takový košile, nebo takový hezký oblečení, třeba džísku a tak.
17: Já bych si vzal upíra.
0: Tak tolik naše anketa mezi dětmi na téma premiéra. Za 7,5 minuty uslyšíte od Českého rozhlasu Liberec další zprávy a v příští hodině našeho pohodového odpoledne potěšíme milovníky knih, výletů i dobré zábavy. Jsme rádi, že posloucháte. Dobré odpoledne.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Fascinující svět mravenců, hravý experiment s Bílkem a další premiérové Zázraky přírody. ČT2. Mladý architekt se vydává po stopě vraždícího maniaka v kriminálním filmu Okno z ložnice. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila legendárního písničkáře jeho jedinečná vystoupení na slavném festivalu. Bob Dylan na festivalu v Newportu. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Cena za rekonstrukci plaveckého bazénu v Liberci se znovu zvýšila. Během léta propustí Inteva. Tu Rychnově u Jablonce nad Nisou všechny zaměstnance. Ke splnění cílu NATO by Česko potřebovalo 40 000 vojáků z povolání. Zítra nás čeká převážně polojasno, později místy oblačno a teploty v Libereckém kraji vystoupají až k 29 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková, hezké sobotní odpoledne. Oprava plaveckého bazénu v Liberci se znovu prodraží. Celková cena za modernizaci stadionu je aktuálně 970 milionů korun. To je zhruba o 6% víc, než se původně předpokládalo. Cenu zvýšili během nečekané práce, například sanace železno-betonových konstrukcí nebo vybudování úložného prostoru pro lana vymezující dráhy. Náměstek primátora Adam Lenert z Hnutí ANO předpokládá, že cena už by dál výrazně stoupat neměla.
4: Ještě nás čeká rok stavby, takže věřím, že se už ta cena nebude tolik navyšovat. Stále není odečtena před investice, kterou jsme už zaplatili, a to je 6 milionů korun. Takže v nejbližší době přijde i změnový list na zlevnění bazénu.
2: Rekonstrukce začala na podzim roku 2024. Práce by měly skončit v červnu příštího roku. Pro veřejnost má být stadion v provozu až od podzimu 2027. Více než 150 zaměstnanců společnosti Inteva Products z Rychnova u Jablonce nad Nisou přijde o práci. Firma, která se zabývá výrobou dílů a příslušenstvím pro automobilový průmysl, svůj závod v Rychnově ruší. Provoz ve městě patří mezi významné zaměstnavatele. Spouštěče oken a rolety, zámky a střešní mechanismy. To je hlavní výrobní náplň závodu. V Rychnově během letních prázdnin letovárna propustí všechny zaměstnance a nově má výrobu kvůli nižším nákladům přesunout do Rumunska. Sněhové pole v Krkonoších, známé jako mapa republiky, roztaje letos rekordně brzy. Poslední zbytky sněhu by měly zmizet ještě v květnu. Letošní vrstva sněhu dosáhla výšky necelých 5 metrů, což je nejméně za 25 let souvislého měření v této lokalitě. Nejvíce sněhu na mapě republiky zaznamenala správa Krkonošského národního parku na přelomu let 99 a 2000, a to téměř 16 metrů. Tehdy sněhové pole odtálo až začátkem srpna. Aby Česko mohlo plnit cíle Severoatlantické aliance, muselo by mít asi 40 000 vojáků z povolání. K tomu by potřebovalo ještě dalších 20 000 příslušníků v záloze. V televizi Nova to řekl končící náčelník generálního štábu Karel Řehka. Na začátku loňského roku mělo Česko celkem přes 28 000 vojáků z povolání. Ukazují to data ministerstva obrany. Podle Řehky by ke splnění aliančních cílů pomohla taky úprava současného modelu armády.
5: Pravda je, že tenhle model armády, to znamená malá profesionální armáda s hrskou dobrovolných záloh, byl dělaný na operace krizového řízení. Dneska jsme zpátky v éře kolektivního odstrašení obrany a tam potřebujeme trošku jiný model a potřebujeme především mít velké množství záloh a legislativu takovou, aby jsme je byli schopni generovat.
3: Počasí.
2: V noci nás čeká převážně skoro jasno, k ránu ojedinělé. Můžete počítat s mlhami. Teploty poklesnou na 14 až 11 stupňů. Zítra, tedy v neděli, nás čeká převážně polojasno, během dne přechodně až oblačno, odpoledne ojediněle přehánky. Teploty zítra 26 až 29 stupňů, na horách 21 až 24.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Úplně uzavřená je silnice 3. třídy 279-21 u obce Hrubá Skála v úseku od Hřbitova k parkovišti u zámku. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Českého rozhlasu Liberec přejeme nejen šťastnou cestu, ale i pěkné odpoledne, které je slunečné a na řadě míst našeho kraje i s letními teplotami nad 25 stupni. Tak to chce udělat si pohodu, milí posluchači, něco dobrého k pití a třeba i nohy do bazénu nebo alespoň do nějakého lavoru. A k tomu vám také nabídneme zajímavá a řekněme i odpočinková témata. Soutěž Kniha roku Libereckého kraje zná své vítěze, kteří autoři ocenění získali, uslyšíte v první reportáži. Budeme také putovat po Libereckém kraji a Marek Řeháček nám ukáže krásy radostné Studánky a také zábavou je člověk, že tak přidáme ankety Ivana Mládka. Přejeme hezký poslech a k tomu vám také hrajeme kapelu Krištof nebo i Sinatru východu Karla Gotta.
3: Pohodové odpoledne s Janem Holubem.

Slavík všech slavíků, Karel Gott. Představte si, milí posluchači, že během své kariéry vydal celkem 293 solových alb a naspíval na 2500 písní. Zpíval nejen česky, ale i anglicky, latinsky, slovensky, maďarsky, italsky, rusky nebo německy. A slyšeli jste někdy od něho právě v němčině velký pohádkový hit Kde pak ty ptáčku hnízdo máš?

0: Tak to zpívá Karel Gott v němčině. A v pohodovém odpoledni Českého rozhlasu Liberec už míříme za knihami. V prostorách zrekonstruované knihovny Severočeského muzea v Liberci vyhlásili v tomto týdnu vítěze soutěže Kniha roku Libereckého kraje. Letos už v pořadí po desáté. Ocenění byla předána v 9 kategoriích, včetně 2 zvláštních cen poroty a ceny čtenářů. Kdo ocenění získal, zjišťovala naše redaktorka Jana Švecová.
1: Cenu v kategorii beletrie získal renomovaný spisovatel Pavel Novotný za knihu o svém otci, libereckém výtvarníkovi s názvem Mistr. Cenu za dětskou knihu si odnesla výtvarnice Marie Mrňávková. Dalším oceněným autorem byl Jan Luštinec za výpravnou publikaci o Jilemnici. A na Semilsko putovala také hned 2 další ocenění v kategorii populárně naučné literatury a zároveň ocenění čtenářů. A to za knihu Léčitelé Pojízeří a Podkrkonoší věnovanou Květoslavě Patočkové. Autora, historika Semilského muzea Tomáše Chvátala, jsem se zeptala, jak dlouho se knihou zabýval.
2: K nám to téma léčitele přišlo na začátku roku 2022. První byl sběr informací, nejdřív výstava o paní Patočkové, výstava o léčitelích Jizerských hor, Krkonoš a Českého ráje. Původní plán byl udělat tenkou brožuru o paní Patočkové, ale díky vlastně tomu velkému množství svědectví, nejenom o této léčitelce, ale opravdu těch desítkách dalších, díky archivnímu výzkumu, s kterými pomáhal Ivona Vrátil, tak postupně z toho vyrostla tady ta 600-stránková knížka. Každopádně nás moc těší to, že vlastně to téma žije.
1: Ocenění získaly také 2 výpravné umělecké publikace o meziválečném fotografovi z Frýdlanska od Frýdu Wurpsovi a kniha věnovaná mimořádné výstavě Argonauti ideálů autorky Anny Habánové. Zvláštní cenu získala také kniha Ruprechtice na starých pohlednicích v běhu času a vzpomínkách Vojtěcha Máje. Porota ocenila nejenom přínos samotného autora, ale také sousedského spolku.
3: Autor sice napsal knihu, ale ta kniha byla vydaná místníma ruprechtičákama a mně se na tom líbí to, že si prostě řeknou, tak my tady máme 1/4 libereckou, ale stojí nám za to udělat jí velkou knihu.
1: Ocenila zakladatelka soutěže a krajská radní pro kulturu Květa Vinklátová z SLK. Do pomyslné síně slávy regionálních autorů pak byl uveden novinář a spisovatel Jan Šebelka.
4: Děkuju, velmi mě to překvapilo a to si nedělám legraci, protože si myslím, že jsou lidi, kteří by si to asi zasloužili víc.
1: Liberecký kraj je jediný v zemi, kdo knižní soutěž pravidelně vyhlašuje, uzavřela Květa Vinklátová.
3: No já jsem před těmi 10 lety, když jsem nastoupila na kraj, tak přišla s touhle iniciativou a byli jsme jediní a zůstali jsme jediní v České republice, pokud vím, a něco se nezměnilo, co bych nevěděla, tak tu soutěž pořádáme jako jediní. A přestože se jedná o několik desítek knih, letos to bylo kolem 40, tak to ale stojí za to vlastně ty lidi vyzdvihnout, protože vydat knihu, napsat knihu, sesbírat veškerý materiál, to není prostě otázka týdnu, ale často let a myslím, že je potřeba tu práci ocenit.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě poslouchá.

0: mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Miraj radí občas na někoho nebo na něco zapomenout, a to asi není úplně od věci. My ale nezapomeneme na putování po našem kraji. Dnešní odpoledne je totiž doslova parádní a hezky má být i zítra, i když obloha může být místy trochu zakalená. Způsobí to totiž letos už čtvrtá dávka prahu a písku ze Sahary, jak nám před hodinou řekla meteoroložka Jana Ehertová. Počasí na výlet bude tedy akorát, a tady je od nás, od Českého rozhlasu Liberec, inspirace. Naši cestovatelé Marek Řeháček a Jaroslav Hořenina nás zavedou k radostné studánce pod Kozákovem. Řeč bude nejen o vodě, ale i o Rígrově chatě na Kozákově, která byla vodou ze studánky zásobovaná.
2: Vrchol Kozákova jsme opustili, sestoupili jsme dolů na tu naši oblíbenou jižní stranu a zastavili jsme se u studánky. Takové krásné studánky, která vlastně prapůvodně zásobovala ten vrchol Kozákova, protože už od nepaměti tam vlastně byla turistická chata.
3: Tak ta studánka je nakonec podstatně starší, tady když se podíváš vlastně na ten klenák, nebo jak to říci v tom vstupu do té studánky, tak je tam letopočet 1738, chata na Kozákově, ta slavná Rígrova chata, pojmenovaná po tom českém politikovi 19. století Františku Ladislavu Rígrovi, mimochodem rodákovi z nedalekých Semil na úpatí Kozákova, tak tato chata vznikla až v roce 1928. 10 let po vzniku republiky, oni ty debaty, vlastně co postavit na Kozákově, byly poměrně hodně dlouhé, uvažovalo se tam o stavbě jakési vyhlídkové mohyly nebo věže, později se od toho ustoupilo, protože vlastně, když zemřel František Ladislav Rieger na začátku vlastně 20. století, tak byl opravdu plán mu tam postavit takový monumentální památník, ve kterém měl být dokonce pohřben. Od toho se postupně jako ustoupilo a řekl bych, že to asi bylo velmi rozumné. A vznikla tam taková ta modernistická, prvorepubliková, klasická chata.
2: Dodnes úžasná.
3: Dodnes fungující, a právě ta voda, která nahoře samozřejmě chyběla, byla čerpána speciálním zařízením, kterému se říkalo vodní trkač, právě z této studánky. Je to poměrně jako velké převýšení. Ale jak vidíš, studánka je podstatně starší. Říká se jí radostná studánka, což se mi velmi líbí. A to místo je taky takový radostný, že jo. Tady v té bučině, na okraji luk s výhledem. Jako to místo je opravdu velmi pěkné. Opravdu se o tom vypráví taková zajímavá pověst. Zase jedna z těch kozákovských typických, že zde chodívali k tomu prameni tři železní muži a dýchali i v největším létě do té vody chlad, a ten byl takový, že ta studánka normálně zamrzala a oni potom ten led házeli v podobě krup sedlákům do polí. Jeden z těch sedláků se naštval a umístil zde právě na tom místě obraz Panny Marie Radostné. Ta tam pořád ještě visí. Je to Panna Maria s Ježíškem, která vlastně skutečně je radostná a je velmi jako pěkná a přívětivá, a právě umístění tohoto obrazu vedlo k tomu, že vlastně ti tři zlí železní muži už neměli nad krajem pod Kozákovem žádnou moc. Studánka byla nedávno hezky opravená, jak je vidět, jsem zde vlastně po té opravě poprvé, moc se mi to líbí, je to děláno hodně hezkým stylovým způsobem, který narušuje tu patinu. Škoda, že ze studánky se nedá napít, buď je tam té vody málo, anebo vlastně člověka od ní odrazuje ten malý plůtek, aby studánku nikdo nezečišťoval. Takže se na ní můžeme vždycky podívat jen takhle z dálky a pokračovat dál, buď nahoru prudce na Kozákov, nebo se stupovat dolů podle toho, kudy vedeme. Ale my máme ještě na Kozákově jeden úkol, a to je kozákovská drábovna.
1: Takže za týden se s cestovateli potkáme na Drábovně, a pokud vám některý z dílů jejich putování po libereckém kraji utekl, nevadí, můžete si ho poslechnout na našem webu liberec.rozhlas.cz. Tak si k nám klikněte.

0: Je 6 minut po půl čtvrté. Vaším společníkem je Český rozhlas Liberec a v pohodovém odpoledni vás také pobavíme, abychom vám tento čas o něco víc zpříjemnili. Hráč na banjo, zpěvák, textař, skladatel, malíř, autor deskových her a humorista, to je Ivan Mládek. Za téměř 60 let své kariéry napsal více než 600 písniček, z nichž některé zlidověly. Se svým banjo bandem odehrál tisíce představení v Čechách, na Slovensku, v Polsku, Německu, Belgii, USA, Rusku a v dalších zemích. Je také autorem více než 500 obrazů, 13 humoristických knížek a patentu na první kytarový keyboard Guitariano. A teď má pro nás pár anekdot.
1: Co je to smíšený pocit, když se vám tchýně zabije ve vašem úplně novém autě? Že jo? Želva přišla na policii, že ji znásilnili. Jsem do vás násilnil, no, dva slimáci. A můžete nám to teda nějak popsat? No, to nemůže, to byl takovej fofr. Nějaký pan docent pozval pana profesora na kávu k sobě domů a jdou takhle po schodech do bytu toho pana docenta a jdou kolem nějaké staré, obézní, ošklivé domovnice, která tam drbe schody a když jdou kolem ní, tak ten pan docent jí takhle dá ruku pod sukně a sedou dál, tím panem profesorem to cukne, že jo, protože tohle nečekal, no ale nic neříká, udrží se, popiju.

0: si ženy nakupují v zelenině okurky, že ta první říká, sám zdejte mi tamhle tu dlouhou, ta druhá říká, chci tamhle tu krátkou tlustou, ta třetí říká, mě to jedno, já to mám na salát, že? Takže, odporná nebo to se potkají dva prodavači biblí, jeden koktá, ten druhý se ptá, kolik z toho dneska prodal, a on říká, 150 a říká, jsi dobrý Čeče, já jenom dvě, jak to děláš, no do domácí prodej. A myslím, že si vždycky řekneš, no buď to si to kupte, nebo vám to přečtu. Jo. Ten pán v kupé sám přistoupí, taková hezká dáma, mu furt neví, jak by se s ní seznámil, že? A pak najde odvahu a ptá se jí, odkud prosím vás jedete? A on říká, no jedu z vědecké konference. A on říká, můžu se zeptat, prosím vás, z jaké konference? A on říká, ze sexuologické konference. A on spozorně říká, já bych byl hrozně zvědavý, o čem ta konference pojednávala. A ona mu říká, no my jsme bádali nad tím, v které zemi jsou nejvýkonnější milenci. Že? A on si zeptal, že můžete mi říct, jako k čemu jste dospěli. No my jsme přišli na to, že úplně nejlepší milenci jsou v Maďarsku a hned za nima jsou to Indiáni. Říká, promiňte, já jsem se vám zapomněl představit, já jsem Ištvan Vinetů, že?
1: Tak snad jste se, milí posluchači, také pobavili, zasmáli stejně jako my ve studiu a snad jsme tady dobře vybrali. To byl Ivan Mládek, také vystudovaný inženýr ekonomie. A říkal jsem, že je také autorem nového hudebního nástroje Gitariana. A že nevíte, co to je? Je to syntezátor tvaru kytary. Tak co si nástroj i Ivana Mládka poslechnout? Tady je na vlnách Českého rozhlasu Liberec jeho Dáša Nováková.

0: Kla. To jsme to vymňoukli.
1: Slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
2: To štěstí chtěl bych jednou mít.
1: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
2: Jenže blázni si dělá dás.
1: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.
1: V pohodovém odpoledni se blížíme k 16. hodině a před zprávami a hvězdnými návraty vás pozveme ještě do světa filmu. Jakou českou filmovou stopu zanechala americká série animovaných filmů Tom a Jerry? Na to nám odpoví kolega Jana Křemena. Zároveň nás pozve do kina na animovaný rodinný film Lumpík špuntík.
2: Nezalovíme trochu v historii, ale nemusíte mít strach, protože to nebude zas tak hluboko v minulosti, abyste si nespomněli. I když je potřeba přiznat, že ta dvojice, o které dnes budu mluvit, měla svou premiéru na filmovém plátně už v roce 1941. Právě tehdy vznikla v USA první krátkometrážní série o kocourovi Tomovi a myšce Jerry. Seriál si okamžitě získal přízeň diváků a tak od té doby vznikla celá řada sérií a dokonce i celovečerních filmů. Příběhy to byly jednoduché. Vždy šlo o to, že kocour chtěl chytit myš, ale myš, protože byla chytrá, ukázala kocourovi, zač je toho loket a ten vždy prohrál. Ano, mluvím o tom Tomovi a myšce Jerry, které vysílala kdysi dávno i naše československá televize, co by sérii večerníčků. A pokud se posuneme v čase, tak jsme na ně mohli chodit i do kina. Pokud ovšem se máme bavit o české filmové stopě, tak se musíme vrátit do let 1961 a 62. Právě v těch letech vznikla nová 13-dílná série, ale nevznikla ve Spojených státech, ale u nás. Ta série, o které mluvím, vznikla v Praze a jména československých animátorů a dalších autorů byla poamerikanizována, aby se skryl komunistický původ. Například Antonín Bureš byl v titulcích uveden jako A. Bures. Zdenka Najmanová byla uvedena například jako S. Newman. To, že postavičky rozpohybovali naši animátoři, není jedinou českou stopou série krátkometrážních animovaných příběhů, ale dokonce i hudba byla svěřena do českých rukou. Hudbu k této sérii napsal Štěpán Koníček. Jak jej pojmenovali Američané, nevím, ale to je konečně vlastně jedno. Každopádně dnes v televizi ani v kině Toma a Jerry ho nedávají. A tak vás pozvu na jiný animovaný film, který nese název Lumpík špuntík. Práci si s ním dali v Dánsku. Tak zajděte se svými dětmi do kina a my se uslyšíme zase příští sobotu.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.

Hvězdné návraty celé proklábosíme po telefonu. Právě tento přístroj bude mít hlavní roli ve všech scénkách, ukázkách a vyprávění. A připomeneme vám, jak telefonovali Jiřina Bohdalová, Jaroslav Marvan, Karel Černoch s Jiřím Vimrem nebo i Miloslav Šimek. Tak poslouchejte hned po zprávách v 16 hodin.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Hodkovicích nad Mohelkou je technoparty, lidé se stěžují na hluk. Obyvatelé Bedřichova v Jizerských horách v referendu rozhodli, že pozemky z areálu nebude možné zastavět. V Lázních Libverda začala lázeňská sezóna. Zítra nás čeká převážně polojasno, později místy oblačno a teploty vystoupají až k 29 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké odpoledne. Pozemky ve ski areálu Bedřichov v Jizerských horách nebude možné v budoucnu zastavět. Rozhodli o tom obyvatelé v referendu. Na sjezdovkách, které mají víc vlastníků, se podle aktuálního územního plánu nesmí stavět. Lidé rozhodli, že to tak má zůstat, říká starosta Petr Holub ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: My jsme se dotázali občanů, jestli mají ten stejný názor jako my, tedy že bychom zakonzervovali územní plán na těch pozemcích svahů, kde je dneska sjezdový areál, a občané se vyjádřili podle tedy našeho očekávání kladně.
1: Hlasovat přišlo 165 voličů. Pro zachování současného stavu bylo 161 z nich. Dva hlasy byly neplatné a dva byly proti. Referenda se účastnilo 55,93% z celkového počtu 295 voličů. V Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku je od pátku technoparty. Hlukem obtěžuje okolí. Na akci na pozemku soukromého majitele je zhruba 500 lidí a téměř stovka aut. Pořadatel dnes ráno odmítl výzvu nezávislé starostky Markéty Kauerové k ukončení akce kvůli rušení nočního klidu. Policie situaci monitoruje. Podle mluvčího Vojtěcha Robovského dostala několik stížností na hluk. Technoparty je nahlášená do nedělního poledne. Taneční a hudební vystoupení provázejí dnešní slavnostní zahájení lázeňské sezóny v Lázních Libverda ve Frýdlantském výběžku. Lidé se můžou přihlásit na komentované prohlídky. Nově se budou moct projít pod zrekonstruovanou kolonádou a navštívit Kristiánův pramen. Pokračuje obchodní ředitelka lázní Eva Olšová.
4: Přijetí pramenu, pak jsou připravené i komentované prohlídky lázněmi. Je aktuálně domluvený největší počet stánkařů v historii a mohou se těšit i na novinky v rámci lázní.
1: Program potrvá až do 22 hodin. Do Česka zítra znovu dorazí prach ze Sahary, informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Kvůli tomu by mohly klesnout teploty, které se podle předpovědi mají přiblížit k tropickým 30 stupňům Celsia. Prach se bude vznášet asi 2 kilometry nad zemí. Obloha kvůli němu bývá zakalená. Případné srážky pak mívají žlutou, oranžovou anebo hnědou barvu. V přízemní vrstvě se pro tentokrát projeví jen minimálně. Prach ze Sahary se k nám letos dostal už únoru, březnu i dubnu. V minulosti už kvůli němu platila i smogová situace.
2: Počasí.
1: V noci bude převážně skoro jasno, kránu ojediněle, můžete očekávat mlhy. Teploty poklesnou na 14 až 11 stupňů, zítra tedy v neděli převážně polojasno, během dne přechodně až oblačno a odpoledne ojediněle přehánky. Teploty zítra 26 až 29 stupňů, na horách 21 až 24. Vítr bude vát slabý od severozápadu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou je úplně uzavřená ulice Podhorská, a to v úseku od křižovatky s ulicí Slovenského národního povstání až po křižovatku s ulicí Mlýnská. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
5: A je to tady zase. Další část naší exkurze mezi klasiku českého humoru. Dnes si je obstaráme po telefonu. Ať už ten přístroj budou mít ve filmu, televizi nebo rozhlase. Patrik Rozehnal vás vítá a zve nejen k telefonům, ale hlavně k poslechu Českého rozhlasu. No, já jsem myslel, že v téhle chvíli už začneme, ale vypadá to, že tu všichni ještě nejsou. No, takže budeme muset asi volat. Pardon, točíme.
6: Dobrý den, to je pan Marván.
7: Co?
6: No kdo? Tady Patrik, ty jsi mě nepoznal, co?
7: Ale no jak pak, ne, no to víš, že jo, hned jsem tě poznal, jak jsi promluvil, no.
6: Prosím tě, co ještě děláš doma?
7: Co tady dělám? No co bych tady dělal, no, jsem tady a nemůžu odsud. No a co tam děláš ty?
6: Co asi, moderuju v rozhlase a ty jsi tu měl být s tou ukázkou z Anděla na horách.
7: No jo, no tak to si tam dej pozor, víš.
6: Hele, bez vytáček. Máme lidi bavit telefonáty a ty jsi měl být tady.
7: Co?
6: Ale mně je to fuk.
7: Jo? Tak to je to fuk?
6: Zavolám jiným hvězdám. Budu točit kolem telefonu.
7: Tak.
6: Ale ne, že já tebe budu schánět.
7: Ajím, to je mi.
6: Ale jak říkám, bude to bez tebe, když na tebe není spolek.
7: Co? No tak počkej, tak to zase ne. To si nezvíkej.
6: Hele, Jardo, my bez tebe začínáme. Ty jsi někde na Lomničáku. Víš co, kdyby se zabloudil, tak zavolej.
7: Počkej, ještě jdu dolů. Jo, jo, hned.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Vítejte v pořadu, který se věnuje legraci, ale taky ho dnes celý provoláme. Takže si chystejte dost peněz, anebo velký kredit. Začínáme právě teď. Vytáčím číslo k Bohdalce. Zkouším to jinde prostě. S Marvanem to nevyšlo.
2: Haló, tady Zdeníčka Pažoutová. Naschledanou.
1: Naschledanou. Tak to jsme si pokecali. Tahle ženská je trochu šiblá, ne?
3: Jak jsem poznal, že je pobatená? No dovolte prosím, přijde děvče, má klobouk s husým brkem na hlavě a zčista jasna prohlásí, že hotel, který patří mezinárodní společnosti, zdědila po své tetě Barboze. No dovolte, to doufám stačí, ne? Prosím, pošlete záchrannou stanici, dva silné muže, svěrací kazajku a pospěšte si, ano? Dobře, dobrý den.
1: Tohle už byla ale ukázka z hotelu Modrá hvězda. Komedie natočené v roce 1941 režisérem Martinem Fričem. Ve stejném roce natočil i režisér Jan Sviták jinou komedii s Vlastou Burianem a nazval ji Přednosta stanice. Pan Čopka působí dojmem gentlemana trochu čeplinovského typu a nachomítne se na jedné stanici, kde si zahraje i na přednostu. No a když pak přijede revize, je třeba použít i služební telefon.
3: Dovolte, co to děláte? To nevíte, že máte tohle zmáčknout?
4: Jak pak bych to nevěděl?
3: No tak prosím, tak proč to nedělám?
4: Musí se člověk nechat. No? Haló? Spuste šraňky a hned je zase vytáhněte. Dobrý. No? Haló? Už jela ta lokálka? Ještě ne. Tak mě sem zazvoňte. Dobrý.
3: No, teď vím, že to mám zmáčknout.
1: V té výuce telefonování budeme i pokračovat. Tentokrát ale s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou.
5: Slyšíte to? Ano, to je číselnicový okruh. Přátelé, podívejte se na to. Já vezmu libovolný ukazovat. Vetmu do již třeba předem promyšleného jednoho některého čísla, například 7. Proč ne, ano, mohlo by to být třeba 5, ale já jsem si umínil, že vemu sedmičku. 7, vyvinu sílu S směrem ku, to znamená ku předu, že ano. Zde je takzvaný zaražeč a zde, přátelé, funguje takzvaný samočinný zvraceč. Prosím vás, že ještě jedno, vetnu, vezmu libovolný, vyvinu, zarazím, zvraci. Zde jsou dva rovnoramené čudly. Přátelé, prosím vás, klid. Já ty věci nebudu několikrát opakovat.
6: Skutečně dávejte na to pozor, kolega tady dělá práci navíc, to máte z nás domov.
5: Jak malí chlapci někteří? No poslechněte, já mám času dost.
6: Kolego, to jsou jedni a tichí, že byste měl přesadit.
5: Skutečně, já vás přesadím všecky. Tak dost. Nebo vám zabavíme svačiny. Tak klid, no tak jsme to zasmáli, že? A teď zase k vážné práci. Kučera, nehraj si s tím věčně. Tak Kučera si s tím kolego hraje a výsledky nejsou dobré. Rodiče si minule stěžovali.
6: Kolego, s čím si to tam hraje? Já tam špatně vidím, kolego.
5: Kolego, se svačino. Kučero, co to u vás Kučero? To byl jenom takový vtip, tak už dost chlapci na úkor Kučery. No a
6: kolego, pokračujte, vy jste taky samý nehodný šprým.
5: No ne.
6: Žertujete, prosím, tak o Kučerovi.
5: Já se snažím látku zpestit.
6: Ano, ale dost podivně, kolego. Abych já vám nespestřil látku. Jdete potom za mnou a já vás vyhodím.
5: Tak, pokračujte. Vidíte, co se může stát? No. Tak zde jsou dva rovnoramené čudly. Já rozumím, co je na tom smíchu ostatní. Přátelé, tohle to je moje libůstka. Umí kolego s nohou. Při stisku tohoto čudlu, to je pozoruhodné. I tento. Prosím, já stisknu tento a tento. Tento taky. Prosím, ještě jednou. Stisk prska zde tež. To je co? No, vidíte to tam, prosím vás, všichni? Vidí vzadu? To jsme rádi. Protože jestli ne, tak mě to je jedno.
6: Kolego, zapomněl jsi na šňůru. Šňůra je nejdůležitější na celém telefonu, protože nám svazuje lehkou část a těžkou část volně k sobě, abychom telefon nepostráceli.
5: Kolego, říkej si to sám. Říkej mi, aby se býval ke šňůře. Dostal, říkej si to sám.
6: Prosím, přátelé, ta kolega napřed sám prým a pak se uráží. No, nevadí, dokončím látku sám. Šňůra nám tady vyvěrá, jak vidíme, z lehké části, krouceně nám postupuje dolů a tady nám mizí uvnitř. Co je uvnitř? Já to rozeberu, podíváme se tomu na zubky. Kolego, bude mi motiku, budeme šroubovat, motiku, dlátku.
5: Vy to rozebrá místo, aby to vysvětlil, co myslíš, že je vevnitř?
6: Vevnitř je místo.
5: Místnost, a co je asi na v té místnosti?
6: No tam lezou vždycky ty, kterým telefonuje.
5: Jak tam asi vlezou?
6: Jak tam asi vlezou, no šňůrou prolezou.
5: Jenže tam se dostal samočině, ta šňůra, ta kroucená páč je zbytečná, ve stejně všecko jenom ozdoba.
6: Ozdobě.
5: To se urve.
6: Ta šňůra je důležitá, jak ty lidi lezou, ta je kroucená proto, aby jim to neklouzalo.
5: Ta šňůra je kroucená páč je zbytečná, ve stejně všecko jenom automat.
6: Automat. Jako bifet.
1: Posloucháte pořad Českého rozhlasu, kde se dnes jen a jen telefonuje, tedy v ukázkách z filmů, televize i rozhlasu. A možná bychom si mohli dát zase písničku.
7: No tak dobře, no tak Jirka Korn by mohl, že bychom zaspívali spolu.
8: No. Jako Jirko bych zastepoval, rozumíš, jako ale zpívat.
7: No dobře, jako si představuješ teda, dobře, když.
8: Gota. Pánové,
7: na zdraví. To není, počkej.
8: Ne.
7: Máme tady, telefon, zavoláme. Moment, počkej. Máš číslo?
9: 5, 4.
7: Já nechci tvoje vysvědčení, číslo. Ale počkej, zavoláme, uvidíme. Co bude doma?
8: On nebude tutově doma.
7: Ještě?
8: No, není.
7: Vem si ho. Ne, ty.
8: No, tak ahoj.
7: Počkej.
10: Haló?
7: Haló, to je Karel Gott?
8: Ne, počkej.
10: Haló?
7: Tady je Kajzer.
9: Jirka Korn.
7: Ahoj. Co chceme? Prosím tě, Karle. Dobrý večer.
9: No.
7: Prosím vás, Karle, přijeďte sem do tábora. Voláme tady odsud. Nutně vás tady potřebujeme.
8: No, vidíš.
7: Tak to jsou to pro noviny. Gott telefonuje zvany. Ne, prosím vás, Karle, my vás tady opravdu nutí. Haló? Co se stalo?
9: Co utopil?
10: To nic, upadlo mi mejdlo.
7: To muselo být pořádný mejdlo. Karle, prosím vás, nechte mejdlo mejdle, my vás tady potřebujeme. Vemte si cokoliv na sebe a přijďte, čekáme na vás. Opravdu, než skončíme, ano?
10: Tak já jedu.
7: Fajn, prý.
8: No jo, ale pánové, to nemůže ani při troši dobrý vůle stihnout.
7: A možná, že jo?
8: Hele, já jdu na cigáro, když tak mě tam najdete.
7: Dobře, jo? A pak tě zavoláme.
8: Fajn.
1: Dobře. Takovýhle telefonní rozhovor mohli vidět kdysi diváci v pořadu Možná přijde i kouzelník. Námět, scénář i režie byly dílem Františka Poláka. No a mám pocit, že i do dnešního dílu to ten Karel Gott stihne. A taky nám v písničce zavolá.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vy posloucháte Český rozhlas a pořad věnovaný jen a jen telefonátům.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, obvykle je vynález telefonu přisuzován vynálezci jménem Alexander Graham Bell. Jeho první telefon byl sestrojen v Bostonu v roce 1876, ale podle novějších údajů vynalezl telefon italský vynálezce Antonio Meucci už v roce 1849. Jeho prvenství bylo dokonce oficiálně v roce 2002 schváleno třeba i Kongresem Spojených států. A podle dalších zdrojů vynalezl telefon i Philip Race v roce 1860. No, tak si vyberte. Já si teď vybírám ze své kartotéky ještě jedno číslo na Jiřinku a zkusím se s ní opět spojit. Snad se nám to povede.
2: To jsi ty, Henry?
0: Ne, tady Patrik.
2: Já jsem u George.
0: Jo, a co tam?
2: Je to tu moc pěkné. No řekni George Henrymu, co jsme před chvíli dělali, no.
0: No, to mě teda zajímá.
3: No řekni, že jsme se líbali.
0: No tak co jste dělali?
4: Jsme se líbali.
0: Cože?
2: Tak pa.
0: No počkej.
2: S Bohem, George.
4: Ale Sabrino.
2: Ty jsi si opravdu myslel, že bych s tebou něco mohla mít? To bych si připadla jak jednička na 10 dolarovce.
4: Jak to?
2: Ta se sebou taky pořád tahá nulu.
4: Ale Sabrino, Henry mu si říkala, že je to tu moc pěkné.
2: Pitomče.
0: To byla ukázka z bláznivé crazy komedie Oldřicha Lipského. 4 vraždy stačí, drahoušku, která byla natočena už v roce 1970. V téhle části našeho pořadu uslyšíte telefonáty, kde na jedné straně bude vždy Jiřina Bohdalová. Objevila se třeba i v roce 1981 na televizní obrazovce díky režiséru Jaroslavu Dudkovi v komedii A začalo to karafiátem. Žárlivá scéna v podání Jiřiny Bohdalové a Josefa Somra.
5: Prosím.
6: Neruším. Ne, to byl jenom vtip. Já vím o Pepikovi, no. Hele, jak se chová? Je způsobnej? Ne, vážně, Valino, já ti volám kvůli tomu, že Miluš je doma. Teda, kdyby to Pepika zajímalo. Je u ní zrovna František. A tomu snad neřekej. V jeho stavu. Jo, a Honza, ten je u Evy. Vaňkový. No, to ty víš, veď.
5: To jsem ráda, já ho tam totiž poslala. Jo, moment.
7: Co je? Prosím. Jo, ahoj. Hele, mě nezajímá, že je doma, já jsem tady. Jaký plyn? Jo, že si pustí plyn. Ano, dobrý, dobrý. To by musela jedině u sousedu, protože my jsme elektrická domácnost, víš? Ale ani prášky doma nemáme. Leda projímadlo. Hele, nepůjdu domů, nepůjdu domů.
5: Byl bych doma, bych.
7: Pro mě je to zásadní otázka.
6: No, ale to je právě ten nesmysl. Jako nakonec každý žárlení. Protože kdybych já měla na Františka žárlit, tak kam bych přišla?
7: Každej jsme na to asi jináč, citlivý. Tobě možná nevadilo, když František se vmontoval na to školení. Ale já bych na tvým místě, já bych si ho... Co na jaký školení? Na tom Bílým kříži přece. To si neuvědomuješ, že to bylo pro technický personál? To ti nebylo nápadný?
6: Jo, ty chceš říct, jak se tam vnutil kvůli tý blondiatý inženýrce, jo, no ovšem, že mi to nevadí. František mi všechno řekl, já jsem ovšem věděla. Proč bych mu, prosím tebe, nepovolila nějaký drobnej flirtíček, ne? Hele, ahoj. Podívejme se. Tak František se nám školil.
0: Jedna z dokonale sehraných scének v podání Jiřiny Bohdalové, vlastně skoro samotné, se objevila i v legendárním televarieté, které režíroval Pavel Háša. Jiřina Bohdalová tam projednou získala i roli úřednice, která si v pracovní době stále soukromně telefonuje.
8: No byl to frajer, Verulo, co ti mám povídat. Tak já mu povídám, že šíleně spěchám domů, jo. Že jsem koupila mletý maso a to podlíhá rychlý zkáze. A on ti mi, Verulo, s takovým vlahým pohledem povídá, slečno. Já už nejde dobrý karbanátky od počátku restaurace Národního divadla, veď. Hele, já udělala ještě jako psinu, že tuhle hospodu neznám, jo. A on jako, že nebydlí daleko a že má všechno doma, teda cibuli, magneťák, jo. A vůbec všechno na domácí karbanátky, veď. Prej česnek a špek, jo. Hele, špek, tak tenhle špek já znám z paměti, to a taky jednomu šla akorát vyžehli košily, veď. On se vrátila jeho stará, on to pak žehlil ještě 3 měsíce, veď. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Ale to nic, Veruna, to přišel jenom nějaký chlap moment, jo. Veruna, já ti to musím doříct, protože to je teda, to budeš přímo žasnout, veď. Tak já mu povídám jako na chvíli, jo. Na chvíli to, že bych jako mohla, to, že jo. A on ti chytil taxika a učili jsme někam do Nuslí, veď. Já v tašce to mletý maso a celý rozjařený a jestli prý mám ráda sekt. Ne sex jako 6. Sekt jako 7, veď. Veruno, ty mě znáš, já udělám 2 kamenáče a jsem růženka na rozebrání, tak mu povídám, posaďte se. Ale to jsem neříkala jemu, to říkám tady tomu, co jsem přišel, veď. Tak mu povídám, kde pak tohle? Když chcete karbanátek, to musíte být hodnej, veď. Ale já ty se ty stejně nerada, ono to štosuje. Já když tak něco málo, tak spíš koňak, nebo myslivce, nebo tak něco okolo rumu, veď.
9: Veslo, prosím vás, nezlobte se, ale já jsem
8: vám... Moment! Veruno, hele, ty mě znáš, mě hned tak nic neposadí, ale ten ti má doma nábytek, stylovej, veď. No kdybys to viděla, anglický tapety i ve světliku, veď. No, jenomže on mě doved do kuchyně, přines vajíčka a housku a spoustu nějakých blbostí, veď. Holka, podrž se. On to s těma karbanátkama myslel vážně. No to mě předtím nenapadlo, že mě to mělo napadnout. Tak on se v tom taxiku vůbec o nic nepokoušel, vej.
9: Sešlo, méně vejte se,
8: ale já... On dal na sporách spánek. Já... A říkal, že prostře, vej. No já tam stála jak mokrý džíny. Protože dělat karbanátky, tak to můžu rovnou řídit kosmickou raketu. Hele, teď já to mletý koupila pro našeho Rexepáče, je starý, už nemůže kousat, ne? Veruno, já umím akorát tak polivky z pytliku, ne?
9: Sešlo, prosím
8: říkám,
9: vás,
8: nezlobte se. Tak mu říkám, pane inženýre, on to měl na dveřích, ne? Povídám, pane inženýre, když chcete karbanátek, to je částečný nedorozumění, páč karbanátek dostanete v každý restauraci. Spíš, kdybychom si takhle háčli, že byste pustil Elvise, jo, a pak jste taky mluvil něco o šampáňu, viď? Pojď sem, Veruno, on je frajer, ale vůl. On ti mi vrazil to mletý do tašky, otevřel dveře na chodbu a ještě kecal, že se ve mně zmejlil, vy. No ne, Veruno, chápeš to?
9: Nezlobte se, no Sešo, ale já skutečně, já pospíchám.
8: Cvok,
9: ale ne, já...
8: Co?
9: Rozumíte, já jsem s tou Verunou v jedné kanceláři, já měl cestu do města, ona mě prosila, abych vám vyřídil, že se to před půl hodinou přerušilo a ona se sem nemůže dovolat, viď?

0: Což mě připomíná, že opravdu byly doby, kdy jsme se třeba s někým nemohli spojit, protože byly telefony ještě s někým napůl, vypadávalo spojení a sem tam se také stalo,
1: že jste se propojili s úplně někým jiným. V telefonátech často začínaly i první lásky.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už to tak bývá, že ne každý telefonát je v klidu a bez rušení. Pardon, budu se muset ještě na chvíličku zavolat domů, ať u mě vědí, kdy přijedu. Haló, můžu mluvit s mámou? Haló?
2: Haló?
1: Haló?
2: To je přerušený, to je vynález. Já bych s tím praštil nejradši.
3: To volal můj syn?
2: Ne, prosím, milostivá paní. To byl omyl.
3: Omyl?
2: Omyl. Omyl. To byl.
1: Hlavně to byl nepodařený telefon. V ukázce z filmu Andula vyhrála, kde si zahrála třeba Růžena Šlemrová a také Václav Trégl. Film byl natočen režisérem Miloslavem Cikánem už v roce 1938. Jiné nepovedené telefonické spojení čekalo i na studenty a instruktory jednoho lyžařského zájezdu, který režíroval Karel Smyček na plátnech. Objevil se 44 let potom, co jste slyšeli předchozí ukázku, a jednalo se o komedii Sněženky a Machři. Šlo o to, jak vylákat jednoho nápadníka od stolu překrásné dívky.
4: Ano, to jsi ty? Tak fajn. Vláďo, máš tady telefon?
5: Já?
4: Ty?
5: A kdo volá?
4: Já nevím, je to Meziměsto.
5: Proč píše? Haló? Haló, tady je Brčka. No, kdo volá? Tady je Brčka u telefonu.
6: Tady Praha, moment, hned vás připojím, moment, počkejte. Mluvíte, Špindle? Tak moment, hned vás připojím, vydržte, vydržte. Pan Prtko?
5: Ne, Prtko. Brčka.
6: Brčka. Pane Brčka, vydržte u aparátu. Moment, přepojím. Ano. Vydrž, Brčka, vydrž.
5: Já vlastně... Halo. A koho to vlastně voláte?
6: Tady Praha, Bleskově. Moment, důležitý hovor. Přepojím. Moment.
5: Děkuju vám, pane vedoucí.
7: Není zač.
5: Haló. Co je s tím spojením? Haló, haló.
1: Kdysi, v dobách dávno minulých, nebyly problémy jen s vlastním telefonickým spojením, ale také s tím telefon vlastně získat, aby vám ho přidělili. O tom ví své Jiří Krampol, který se snažil i trochu zapracovat na protekci.
8: Když jsem bydlel na Žižkově, tak všichni v baráku už měli telefon, akorát já jediný jsem telefon neměl. Tak jsem chodil pořád na ty telekomunikace, tam nějaký paní jsem spal lahve vizoura, kartony amerických cigaret, pětistovky a furt nic. Když to trvalo asi 3/4 roku, už mě to stálo dost peněz a telefon nikde, tak jsem se namíchšel sem tam. A oni mě oznámili, že paní Dvořáčkovou zavřeli pro úplatky. Tak vzteklej jsem šel, bylo to na podzim, naštvaný na celý svět, jsem šel po Jiřáku, takhle na Vinohradech, a tam zrovna na rohu, kde je nálevna sudového vína, řádili mi kamarádi a burčák byl na ulicích, všecko to tam prostě bylo, tak jsem si dal burčák a tam stál nějaký můj kamarád, kameraman, a povedal, proč si naštvaný, a povídám, představ si, co se mi stalo. Tak jsem mu vyprávil tu anabázi s tím telefonem, on říká, no to je skvělý, ty máš kliku, tady je sekretářka generálního ředitele telekomunikací. Já pám, to je bezvadný, tam stála taková už trochu chycená, jako slečná, pohá, jasně, já to zařídím, já jsem nějaká Eva, pám, ahoj Evo. Zítra přijď, Jirko, já ti to zařídím. A pán, hele, páno, ne, to je opravdu sekretářka. A pán, co mám koupit? Kuplahe vizoura tomu řediteli, tak jsem tam přišel s vizourem, dobrý den.

0: sestřenice tam samozřejmě nebyla. Byla tam úplně jiná sekretářka. Já pan prosím vás, já bych chtěl mluvit s tím soudruhým ředitelem. On stál ve dveřích a povídá, tak pane Krampol, telefon nebude. Já povídám, Ježíš, co se stalo? Povídá, vaši sestřenici Evu jsme vyhodili pro opilství a já vám to řeknu upřímně. S takovouhle rodinou, jako jste vy, já nechci mít nic počít.
1: Když tak člověk připravuje tento pořad, zjistí, na co všechno už si pamatuje. I takové telefonní budky bývaly zdrojem zábavy. Možná i vy jste jako puberťáci občas otevřeli tamní telefonní seznam, který tam býval na poličce, zapíchli někam prsta, zkusili letmo někam zavolat. Z někoho si prostě vystřelit. Podobnou zábavu si s kamarády kdysi dopřával i Mirek Donutil.
2: Dana Kliková, to byla naše herečka. To jsme dospěli tak daleko, že jsme dva telefony měli, jeden nahoře v kanceláři a druhý dole v suterénu. A oba dva byly propojeny, takže se to dalo odposlouchávat vzájemně teda, že jo. A ona furt chtěla točit a furt nikdo nevolal, a tak jsme ji tam nechali vzkaz na nástěnce. Dano, volej produkci, stopy končí v krematoriu, a nechali jsme tam číst. Ona přišla, ježišmarja, mám tady vzkaz, jo. To vytočila, jo. Ty si ji ozvalo krematorium a ona, dobrý den, já můžu kdykoliv. Říkaj, prosím vás, ujasněte si to, já vím, že to je strašná rodinná tragédie, ale až budete vidět přesně ty časové posloupnosti, jak nám zavolit. Ne, mě to je jedno, mě opravdu pustí kdykoliv, já můžu zítra třeba. No, já vím, že to je složitý, ale opravdu zavřete, to položili, už to položili, tak to znovu vytočila. My dole jsme řvali smíchy a ona znovu se vnucovala a nevzali ji do krematoria. Měli jsme tajemnici taky, jmenuje se Dita Fuchsová. Když ona nastoupila na ministerstvo zahraničních věcí, tak já jsem jí telefonoval jeden den, ona tam byla krátkou dobu, jo. Já jsem to vytočil, říkám, dobrý den, tady ministr Želeňac. Prosím vás, paní Fuchsová, my jsme odjeli na služební cestu do Fritku Místku a padal sníh, takže jsme zapadani tady všichni. Nemáme tady auta, kdybyste byla tak laskavá, jsem našel jedno vaše telefonní číslo. Ano, píšu si, pane ministře. Pošlete nám sem zítra 4613, abychom mohli odjet všichni, jak jsme tady papalaši. Kompletně, ano. Ano, pane ministře, já to všechno zařídím. A jak jste našel moje číslo? Jiné nemám než vaše, já si vás pamatuju a teď si trhněte nohu. Prosím, pane ministře, teď si trhněte nohu, protože to jsem se ti nepředstavil. Nazdar, no ty jsi blbý, jo. My jsme s tím telefonem zacházeli až do takových krajností, možná bych to ani neměl říkat, aby to neznělo jako navádění, ale my jsme třeba si vybrali telefonní číslo, libovolný v telefonním seznamu, to jsme vytočili a tam jsme řekli, dobrý den, prosím vás, doma Karel? Ne, tady nebydlí Karel. Aha, tak promiňte, naschledanou. Za hodinu znovu. Dobrý den, Karel je doma, prosím vás? Ne, tady nebydlí Karel, to bude asi omyl. Tak se nezlobte, naschledanou, za hodinku znovu. Prosím vás, Karel už přišel? Ne, tady nebydlí Karel, já už to dneska vysvětluji po několikáté, já nevím, co se stalo, zřejmě to tam mají nějaké, ne, tak to bude asi omyl, naschledanou, zase za hodinku. Dobrý den, prosím vás, Karel není doma náhodou. Žišmarja, není doma Karel, tady žádný Karel ani doma nikdy nebyl, tady nikdy žádný Karel nebydlel, já už nevím, co mám dělat, furt mě sem někdo volá kvůli Karlovi, dejte mě pokoj, zase za hodinku. Prosím vás, Karel je doma, Ježiši Kriste, tady nebydlí Karel, já už nevím, co mám dělat. Po půlnoci do té doby ho necháte oddechnout, jsme zavolali znovu, ten už přiběhl k tomu telefonu. Kdo je tam? Tady Karel, nevolá mě někdo?
1: Příjemné telefonování a zábavu u toho vám přeje dál Patrik Rozehnal. A pouštím zároveň písničku, která opět souvisí s telefonováním.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: A my pokračujeme v ukázkách z televize, rozhlasu i filmů, které pojí jen jedno jediné. Telefonování.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
2: Jo, moment. Namailujte mi to, večer se domluvíme, jo. Haló, pošlete mi SMS-ku, já teď nemám čas, za hodinku se domluvíme, jo, moment, hergot, mě to ní, mají nějaký hovadu. Jo, sakra. No, prosím vás, to se potom domluví, já teď nemám, já mám vedle hovor. Hergot, já to povypínám, když se z toho zbláznil.
3: Vymr, vy do mobilu děláte? Jo. Tak vám pošlu Jaruš. Tak když slyším mobil, tak jde odevřít.
4: Jaruš, nezlobte se, ale do roku 2010 mám úplně plno.
3: Ani nás byste nevzal.
4: Ale já bych vám rád vyhověl, nemám jediný volný okýnko, nemám.
5: To máte tolik žáků?
4: Žáků? No jednoho. Jednoho, ale to je plný barák. Karle, pojďte sem.
6: Dobrý večer.
0: Ano, pochopili jste, že u moderních mobilních aparátů zůstaneme. Tentokrát i v ukázce z pořadu Karle, styďte se, kde si na pódium divadla v Táboře, kde se natáčel i televizní pořad Možná přijde i kouzelník, pozval Jiří Vimr Karla Černocha. A šlo o to, jak ho naučit telefonovat s mobilem. Jako příklad si zvolili telefonát do jakéhosi imaginárního skladu s alkoholem.
4: Halo, teď by vám to měl zvonit. Halo, tady Karel Černoch, jo? Volám Velkosklad. Velkosklade, halo, zvedněte to, kurník šopa, přichází. Halo, slyšíte mě, Velkosklade?
3: Tomu chybí.
4: Velkosklade, slyšíte mě?
3: Hergo, co tak hulákáte, já vás slyším.
4: Já potřebuji, abyste mě slyšel přes mobil, a ne tady. Zvedněte to, zelený tlačítko, to tam je jak pro děti, to ten telefonek to... takový, tím to zavěšujete, červeným to zavěšujete, zeleným to zvednu, zvednu to.
3: No, takhle, ani to nemá sluchátko, ale.
4: Taky ho tam nehledejte, no. To si pak dáte k tomu obličeji svým.
3: Zvedně to, ježišmarja. Vy to mačkává, ono to nefunguje.
4: Ne, vy to nemačkáte, vy to promačkáváte. Tohle jsou ruce na mobil, takovýhle jitrnice místo prstů, já si... Patníky místo prstů, co já si to otlučil, ty prsty svoje od takovýhle
3: jelita. Hrgově, špatně,
4: tak se neklepte jak ratlik. To jaký těžký s vámi, vy byste potřeboval mobil jak kanape. Tam by vám to šlo, ovšem, tam by vám to šlo.
3: No, mě ten telefon nebaví, já jsem myslel, že přinesete počítač s myší.
4: Černochu, dokud se nepřehoupneme přes mobilní telefon, tak vás k myším nepustím. Na myši zapomeňte, volejte ten Velkosklad. Jinak bude zle, já vás vyrazím. Volejte ten, na čím přemýšlíte?
3: Dobře, tak já...
4: Velkosklad, denní váš chleba, automaticky to mám v paměti, ne? Když to číslo znáte, udělám ping, volám to denně, ping, volám.
3: No dobře,
4: ping.
3: No tak já to mačkám, ping.
4: Ježiš, to je tak těžké.
3: No, už se vám zvoní, no.
4: No zaplať, pán.
3: Haló, tady je Karel Černoch. Objednávám 50 lahví koňaku.
4: A je to tak složitý.
3: Co? Co? Do klubu? Proč tak naříkáte? Oni tam nějak hekají.
4: No, přijel zboží, vykládají vagony, to budou skladnice.
3: Cože?
4: Vidíte? Co? Promptně.
3: Co? Promptně. Ze zadu.
4: No jistě, že ze zadu truhlíku snad nepůjdete hlavní vrátnici, jako každej vůl, tam se ženete prdlaj. A ještě jí strčím něco do ruky.
3: Co, když to nebude chtít?
4: Ale bude. A potom šáne ani nemrknete.
3: Že
4: hlavně nebuďte měkej. Jdu ze zadu, sfouknu to s ní a rychle ven. A žádná měkota.
3: 333 stříbrných stříkaček.
4: Tak šunty neberte. Žádný krámy z potopených lidí. Dejte to sem. Chcete koňak? Objednáme koňak. A razantě. Halo, slečno, koňak. My jsme 50 let, cože? Ne, kolega má čím stříkat na zahrádce. O to vy se nestavíte. My chceme koňak. My, co? Helejte, já volám, ale ne večer. Já to chci vidět. Dámo, vašte slova. Vaše, já nevím, s kým mluvím, ale kdo je u vás spodek kulovej? Paško,
3: Karle, styďte se. No.
4: Vážení, tak teď si poslechněte, jak podnikatel Karel Černoch volá velkosklad.
5: Jsme mladé, jsme hravé, volej k nám do klubu. Čekám tě, tak přijď.
7: Přijď, nečekaj.
4: Tak Karle, a jsme tam, kde jsme byli. Vy jste se vůbec nezměnil. Já už chápu, co to je ta vaše agenturní činnost. Žrádlo, prachy, chlast a děvky. Karle, fuj!
0: Telefonování bylo ale základem jednoho slavného divadelního představení. Když Miloslava Šimka opustil Jiří Grossman a on hledal inspiraci i nového partnera, pustil se sám do projektu, který nazval Zavěste prosím, volá semafor. Šlo vlastně o velice jednoduchý model. Ale to už posuďte sami.
8: Hudební skladatel Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp, to je vlastně dneska už dvojice. My samozřejmě z úsporných důvodů jsme je poprosili, aby byli v jednom bytě. My jsme malé chučí divadlo, nemůžeme si dovolit volat na všechny strany a tak budeme volat do bytu pana Uhlíře.

0: Tady je Šimek, divadlo Semafor, dobrý večer.
1: Já se jmenuji Uhlíř, dobrý večer.
0: Proč tak zdůrazňujete to vaše jméno?
1: No, aby se mě jenom neobjednával třeba.
0: Tak to bychom si nedovolili. Je u vás, prosím vás, Karel Šík také?
1: Jo, je tady, mé mi okna.
0: No, a jak to?
1: No, tak my jsme čekali na ten váš telefon a já nemám rád, když Karel zahálí.
0: Aha, tak Karel Šík, mé je okna, co děláte vy?
1: No, tak já tak na ně koukám a zapisuju si, jak mu to jde.
0: No. To je asi rád. Vy prostě pracujete systémem jeden dělník, jeden úředník, jo?
1: No, tak
0: dejte mi prosím vás, pana Šípak, telefon.
1: Děkuji.
0: To je slušný člověk, pan Uhlíř. Poděkuje, když ho o něco žádáte, to mám rád.
2: Já jsem jmenuji Šíp, halo?
0: Ano, to vy nemusíte zdůrazňovat, na vás by někdo snad Šípy nechtěl. Jak to jde, to umývání oken?
2: Ale špatně, tady má velký okna, špinavý.
0: No jo, to víte, Uhlíř. No, pane Šípe, já vás vysvobodím, jestli dovolíte.
2: Ano.
0: Dneska je to takové slavnostnější představení, protože firma Suprafon ho natáčí.
2: Ano.
0: Co myslíte, byla by vaše tvář vhodná figura pana Uhlíře, kdybyste se přišli prezentovat přímo na jeviště?
2: Ano, já bych to rád.
0: Jo, no to...
2: Sám potom.
0: To věřím, když tam takhle dřete. A myslíte si, že pan Uhlíř to schválí?
2: No, já nevím,
0: schválí. Hovraďte mi ho. Ano, já vás slyším. I když matně.
1: Je to nutný,
0: je to nutný, velice nutný je to.
1: On se vymluvá, se mě, že na to špatně vidí. Já trošku poboženu, tak to dodělá a my přijdeme, no.
0: No, to je vaše věc, jak si to zařídíte, hlavně prosím vás přijďte, ano?
1: Tak jo, tak nashledanou.
0: Děkuji, nashledanou.
3: Ať už budete volat kamkoliv, nebo někdo bude volat vám, nezapomeňte mluvit pomalu, zřetelně a dobře se představit, aby nedošlo k něčemu podobnému, jako zažívá Uršula Kluková se svou maminkou. Vyprávěla o tom kdysi v legendárním představení Pohoda Vánoc.
4: Moje maminka je takový vděčný objekt, ona je hrozně roztomilá, já bych ještě chtěla říct, jak telefonuje. Ona, protože prožila přes 30 let v cizině a naučila se česky velice špatně, takže z těchto těch věcí, jako je telefon, má hrozný strach. Vždycky, když u nás někdo zazvoní, tak letí k tomu telefonu a úplně celá nervózní to zvedne a začne do toho křičet, halo, kdo je? Co je? Co chcete? Takže každý se řekne a pohodí. Říkám, mami, prosím tě, ty musíš telefonovat, takže když někdo zazvoní, tak si to zvedneš a řekneš, Kluková, prosím. A vyslechneš si, co ty lidi chtějí. No dobře, dobře, no tak já to já zazvonil, to je mama, to se dá. Kluková, prosím. Halo, co chcete? Jednou přijela ke mně, když jsem ještě byla v Ústí nad Labem na návštěvu a já jsem nějak pospíchala do divadla a říká mi, mami, prosím tě, zavolej na přesný čas. Já nevím, kolik je hodina, já bych nerada tu zkoušku nějak propásla, tak prosím. A jak se to volá? Já jsem říkala, no vytočíš 112 a oni ti řeknou, kolik je hodin. No počkej, jak řeknu? Já jsem říkala, no řeknou ti přesně, nic neříkej, oni ti řeknou, kolik je hodin. No dobře, za chvilku přišla a povídala, no je asi 3:15. Asi. No asi, ona mě, ta ženská, řekla asi 3:45, říká, prosím tě, co jsi vlastně udělala? On říká, no co jsem udělala, co jsi mi řekla? Vytočila jsem jedničku, dvě nuly, zase jedničku, dvojku, ozvala se nějaká paní, povídá, tady Bergerová, prosím, já jsem říká, prosím vás, nevíte, kolik je hodin.

No, myslím, že kdybych zavolal na takovou službu v téhle chvíli, já zjistil bych, že nejvyšší čas říci, zazvonil telefon a dnešního dílu je konec. Nezbývá také, než si ze svého mobilního telefonu vyzvednout všechny zmeškané hovory. I na příště se na vás těší i bez telefonu Patrik Rozehnal.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Turnov koupí jeden ze závodů sklářské firmy Preciosa za 10 milionů korun. Na průtahu mimo ní na Českolipsku vodohospodáři mění stoleté potrubí. Policie bude v letních měsících dohlížet na bezpečný pohyb lidí u vody. Zítra nás čeká převážně polojasno, později místy oblačno a teploty vystoupají až k 29 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké odpoledne. Závod sklářské firmy Preciosa v Turnově koupí tamní radnice. Rozhodli o tom zastupitelé. Město dá za malý výrobní areál 10 milionů korun. Nachází se v lokalitě Koňský trh, kde má vzniknout nová obytná čtvrť.
2: Koňský trh je zanedbaná lokalita v těsné blízkosti s historickým centrem. Radnice tam postupně kupuje různé pozemky a stavby, aby tam mohla v budoucnu stavět. Areál Preciosa se nachází v aktivní záplavové zóně, takže tam může vzniknout třeba parkoviště. V areálu pracuje asi 16 lidí z celkových 1500. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Malá ulice v Mimoni na Českolipsku je zúžená kvůli výměně vodovodu. Severočeská vodárenská společnost tam mění potrubí staré 100 let. Práce na zhruba 300 metrovém úseku potrvají přibližně do poloviny července. Na ně pak navážou opravy povrchu.
3: Protože jde ve městě o jedinou cestu od Dox a Ralska směrem na Českou Lípu nebo Liberec, denně malou ulicí projedou tisíce aut. Podle starosty Petra Krále za hnutí ANO by ulice po většinu času měla zůstat průjezdná. Větší omezení se očekávají v souvislosti s navazující pokládkou nového asfaltu a opravou chodníků. Z Mimoně Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Ve vybraných částech Liberce by měly do konce léta začít fungovat smíšené parkovací zóny. Jde o místa, která může přes den za poplatek využívat veřejnost. Rezidenti si v zóně budou moct předplatit místa. Jak uvedl náměstek primátora Adam Lenner z hnutí ANO, změny se týkají například okolí Technické univerzity nebo ulic u soudu. Policisti budou od června do konce září kontrolovat bezpečný pohyb lidí v okolí vodních ploch v Česku, informoval o tom ředitel pořádkové policie Petr Koutný. V Česku se každoročně utopí zhruba 180 až 200 lidí, to je více než v některých přímořských státech. Lidi u dětí podle policistů často podceňují dostatečné vybavení. Připomínají proto, aby byli připraveni, dobře zvolili místo podle plaveckých schopností a zajistili dostatečný dozor. Všechna krajská oddělení budou podle Koutného taky v letní měsících pořádat preventivní workshopy pro rodiny s dětmi.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté hrají na mistrovství světa ve Švýcarsku pátý zápas. Národní tým po úvodní třetině vede nad Slovenskem 1-0. Gól dal útočník Daniel Voženílek.
1: Počasí.
0: V noci čekejte převážně skoro jasno, k ránu ojediněle můžete počítat s mlhami, teploty poklesnou na 14 až 11 stupňů. Zítra, tedy v neděli, nás čeká převážně polojasno, během dne přechodně až oblačno, odpoledne ojediněle i přehánky. Teploty 26 až 29 stupňů, na horách 21 až 24. Vítr bude vát slabý od severozápadu a bio bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ulice Habartická v Krásné Studánce na Liberecku je kvůli opravě povrchovozovky uzavřená. Objížďka je značená, vede ulicemi Dětřichovská, Hejnická a Studánecká. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Jak už jste slyšeli od Lenky ve zprávách, naši vedou na hokejovém mistrovství světa nad Slováky 1-0 a vítěz bitvy se výrazně přiblíží postupu do čtvrtfinále, tak držíme palce. A dál vám z Českého rozhlasu Liberec přejeme pohodovou sobotu a ta je třeba také světovým dnem želv. A když už se dívám do kalendáře, ještě o něco pozorněji, svátek má Vladimír a narozeniny určitě řada z vás, našich posluchačů. Tak po celou hodinu vám budeme hrát na přání, abychom vám zpříjemnili jakoukoliv chvíli a jakoukoliv příležitost. Napište nebo zavolejte, těšíme se na vás.
1: Písničky na přání s Janem Holubem.

0: Dobré odpoledne, s vámi je Český rozhlas Liberec, 7 minut po 17. hodině a v písničkách na přání jste podle mého hodně netrpěliví. Na telefonu je totiž první posluchač, pan Jirka, vítejte, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, pane Honzo, já vás moc zdravím. No což netrpělivý, ale ve čtvrt začíná druhá třetina hokeje, tak se říká, zkusím to, jak se říká průmnu, to dovolám se a ono to vyšlo, takže jsem moc rád.
0: No právě jsem na to pamatoval, že určitě potřebujete jít koukat na hokej, tak vás nechci nějak zdržovat. Pojďte si vybrat písničku a pojďte popřát našim hokejistům.
1: No určitě, hokej to je zatím krásný Vožuch, která dal perfektní gól, takže určitě nám všem fanouškům, samozřejmě našim, vaší kolegyně zprávařce, která nám to ještě samozřejmě krásně potvrdila, takže pořádně hlídejte a kdo nemůže koukat, tak hezky aspoň můžete hlásit. Na vůbec všem, ať si užíváme i tohleto krásný, dá se to už říct, i vlastně letní počasí.
0: No letní doslova a ten hokej pro vás budeme, pane Jirko, sledovat, i když předpokládám, že vy v uvozovkách ve čtvrt na šest zasednete k televizi, veďte.
1: To asi pište, já jsem venku hezky, sleduji ještě na zoušku a je to paráda. Zadal jsem gól, lidi koukali hezky přes řeku, co se děje, nikde nikdo, je jenom já sám, tak jsem říkal, no tak už vedeme 1-0. Tak si říkali, asi zrovna to nejsou fanoušci hokeje.
0: Tak doufám, že budete jásat i později, až ten zápas skončí. Mějte se hezky, my vás zdravíme, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: A já připomínám kontakty do písniček na přání 22 155 37 22. To je náš telefon. Máme také e-mail s adresou zahrajte. Liberec@rozhlas.cz. Tady je Český rozhlas Liberec, do 18. vám hrajeme na přání. Je

A show pokračuje nejen v hokeji, ale i v počasí. Koukal jsem na meteostanice v našem kraji a jestli vidím správně a dobře, tak nejtepleji je aktuálně v Zahrádkách u České Lípy, kde je lehce přes 29 stupňů Celsia. A mimochodem, milí posluchači, dnešek je prvním tropickým dnem letošního roku. Stanice Doksany na Litoměřicku naměřila 30,1 stupně Celsia. Tak vás do té horké soboty zdravíme a hrajeme písničku, která to všechno krásně zarámuje. Helena Vondráčková A je tady léto. A pokud ho nemusíte, tak vůbec nevadí a zaspívejte si s ní. Nebo si o song zavolejte k nám do Českého rozhlasu Liberec. Telefon 22 155 37 22, e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.

0: A je tady léto, zpívala Helena Vondráčková a to je opravdu pravda. Na Litoměřicku naměřili 30 stupňů Celsia a třeba u nás v kraji je největší teplo tradičně na Českolipsku. A přímo z České Lípy nám teď do písniček na přání volá pana Tadeáš. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, tak zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Liberec. A pak bych to chtěl věnovat tu písničku svýmu tátovi, kamarádce Markétě do Poličky na Svitavsku, až tak daleko je slyšet z nového vysílače vaše vysílání. No a všem, co poslouchaj.
0: A já vaše slova potvrdím, protože jsem nedávno jel do Brna po staré po 35, nebo po staré, jel jsem vrchem po 35 a byli jsme slyšet až za Vysokým Mýtem, takže opravdu i v Poličce nás můžete slyšet na frekvencích z našeho vysílače na Ještědu. Tak pane Tadeáši, díky za váš výběr, mějte se hezky, užívejte odpoledne a zase někdy zavolejte. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec.

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody jak cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

a Irina Kava na vlnách Českého rozhlasu Liberce. Další písničku už máme připravenou pro pana Vladimíra Jirsu z Liberce. Jeho manželka Helena ho zdraví a přeje mu všechno nejlepší k svátku, i když musí být dnes v práci. My se k přání připojujeme a hrajeme Michala Davida. Právě začínáme.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Naším hostem bude zpěvačka Monika Absolonová.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli po 18. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Oči do kuře.

0: Jedna pro všechny kuchaře a kuchařky. Máš chuť majoránky od Karla Zicha. A na vlnách Českého rozhlasu Liberec pokračujeme 2 minuty po 6:30 v písničkách na přání na telefonu paní Marie. Dobrý podvečer nebo možná ještě dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Zdravím vás a všechny, co poslouchají.
0: Jakou jste si vybrala písničku?
1: Bílý měsíc od Michaly Linkový a bude pro vás a pro všechny, co poslouchají.
0: A já vás musím podrobit otázce, proč právě tato písnička?
1: Vím, že se kdysi hrávala v 80. letech, co si pamatuju.
0: No, to už je ale hodně dávno, tak milí posluchači, možná vám to vůbec nic neříká, ale až uslyšíte hlavně tu hudbu, tak vám to určitě něco řekne. Tak paní Marie, my vám pěkně děkujeme, že jste nám osvěžila paměť, že jste vybrala skvělou písničku. Jsme za to rádi a zase někdy zavolejte. Naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Narozeniny dnes slaví herečka a rodačka z Jižní Moravy Barbora Seidlová. Vystudovala konzervatoř v Praze a poté dámu v Praze. V 15 letech ji režisér Karel Smyček obsadil nejprve do televizního filmu Romeo, Julie a tma a vzápětí také do role princezny Zubejdy v pohádce Lotrando a Zubejda.
1: Lotrando! Už umím polku! A tatínek proti tomu nic nemá!
2: Proti čemu? Proti polce?
1: Ale ne. Že, aby jsme se měli rádi. Nejdřív zuřil, že jsme každý z jiné země, jiného náboženství, jiného jazyka, no a že to není rozumný. Ale ubrečela jsem ho.
0: Barbora Seidlová hrála také v řadě televizních pohádek, inscenací a filmů. Popularitu jí přinesla další spolupráce s režisérem Smyčkem. V seriálu Místo nahoře stvárnila studentku Martinu a hrála dokonce i ve velmi oblíbených snowboardiácích. Tak si pojďme teď připomenout ještě jednou díky pohádce Lotrando a Zubejda.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Lahutka. To byla kapela Divokej Bill a jejich song Lahutky. Kapela vznikla v Uvalech u Prahy, založili zpěvák Václav Bláha už v roce 1998. A pokud jí máte rádi, tak poslouchejte v pondělí po 12. hodině naše písničky na přání. Osobně vás totiž od našeho mikrofonu pozdraví a určitě se dozvíte i něco zajímavého. Tak v pondělí v písničkách na přání popoledni. Teď je ale teprve sobota, 23. května, 17:45, a koukám a také do našeho e-mailu zahrajte.liberec@rozhlas.cz, kde je vzkaz a v něm se píše: dnes slaví 31. narozeniny herec a zpěvák Marek Lambora, rodák z Ústí nad Labem. Se svou kolegyní Annou Fialovou naspíval duet pro novou animovanou verzi pohádky Pyšná princezna, píseň s názvem Poupátko. Prosím, zahrajte ji, píše paní Silvie. A je ode mne také všem Vladimírům a Vladimírám k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům. Paní Silvie, děkujeme za váš výběr a tady je od nás slíbený Marek Lambora a Anna Fialová a jejich Poupátko, jak jste psala, k filmu animované pohádce Pyšná princezna. Český rozhlas Liberec.

0: To byla Samba v kapkách deště a Burma Jones pro všechny milovníky deště a také pro zahrádkáře, protože sucho se zase prohlubuje a žádné srážky nejsou minimálně na další týden ve výhledu, jak nám po čtvrt na tři v našem odpoledním vysílání řekla meteoroložka Jana Ehrtová. Na svém rádiu máte naladěný Český rozhlas Liberec a máme pro vás ještě jednu zajímavou zprávu. Dům česko-německého porozumění v Rýnovicích představil novou knihu předmluv k 50. výročí vydání knihy o Jizerských horách. K tomuto slavnému dílu přírodovědce, spisovatele a skauta Miloslava Nevrlého. Víc si můžete přečíst a také poslechnout třeba na našem webu liberec.rozhlas.cz. Podrobnosti jsou také na našem Facebooku, taky tam si můžete kliknout. A mimochodem, fanoušky hokeje určitě potěšíme. Česko-Slovensko na mistrovství světa v hokeji 2-1, takže stále vedeme. Koukám se na hodiny, je 17.54, čas písniček na přání se naplnil. Přesně v celou další zprávy a po nich sáhneme do archívu a nabídneme vám šarmantní osobnost s Eliškou Balcerovou. Tak rozhodně poslouchejte. Jan Holub se loučí, užijte si zbytek soboty a naslyšenou.
1: Dýmem výfukovým zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: trochu smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjima kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Firmy Krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Cena za rekonstrukci plaveckého bazénu v Liberci se znovu zvýšila. V Hodkovicích nad Mohelkou je technoparty a lidé si stěžují na hluk. V Ralsku na Českolipsku se utábořilo 3,5 tisíce skautů. Zítra nás čeká převážně polojasno, později místy oblačno a teploty vystoupají až k 29 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezký podvečer. Oprava plaveckého bazénu v Liberci se znovu prodraží. Celková cena za modernizaci stadionu je aktuálně 970 milionů korun. To je zhruba o 6% víc, než se původně předpokládalo. Cenu zvýšily předem nečekané práce, například sanace železobetonových konstrukcí nebo vybudování úložného prostoru pro lana vymezující dráhy. Náměstek primátora Adam Lenert z hnutí ANO předpokládá, že cena by už dál výrazně stoupat neměla.
3: Ještě nás čeká rok stavby, takže věřím, že se už ta cena nebude tolik navyšovat. Stále není odečtena před investice, kterou jsme už zaplatili, a to je 6 milionů korun. Takže v nejbližší době přijde i změnový list na zlevnění bazénu.
1: Pro veřejnost má být stadion v provozu až od podzimu 2027. V Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku je od pátku technoparty, hlukem obtěžuje okolí. Na akci na pozemku soukromého majitele je zhruba 500 lidí a téměř stovka aut. Pořadatel dnes ráno odmítl výzvu nezávislé starostky Markéty Kauerové k ukončení akce kvůli rušení nočního klidu. Policie situaci monitoruje, podle mluvčího Vojtěcha Robovského dostala několik stížností právě na hluk. Technoparty je nahlášená do nedělního poledne. V bývalém vojenském prostoru Ralsko na Českolipsku je zhruba 3,5 tisíce skautů, a to nejen z Česka, ale dalších evropských zemích. Dnes začal hlavní program setkání Intercamp 2026. Organizátoři účastníkům zajišťují jen základní potřeby, jinak se o sebe musí postarat sami, popisuje mluvčí skautu Barbora Trojak.
4: Oni si tady vaří všichni sami, musí se postarat sami o sebe. To je trochu specifikum právě Intercampu, že nemají, dejme tomu, full service, když to tak řeknu, ale musí si uvařit, vozí si vlastně často i z vlastní sprchy a podobně.
1: Dnešek je prvním letošním tropickým dnem. Stanice Doksany na Litoměřicku zaznamenala přes 30 stupňů Celsia. Český hydrometeorologický ústav o tom informoval na sociální síti X. Teploty ale podle meteorologů můžou ještě dnes stoupat. Na Plzeňsku stanice zatím naměřily 29 stupňů. Tropické teploty meteorologové loni naměřili dříve 3. května. Předloni dokonce už na začátku dubna.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté hrají na mistrovství světa ve Švýcarsku pátý zápas. Stav je se Slovenskem po druhé třetině 2-2.
2: Počasí.
1: V noci nás čeká převážně skoro jasno, k ránu ojediněle můžete čekat mlhy, teploty poklesnou na 14 až 11 stupňů. Zítra tedy v neděli převážně polojasno, během dne přechodně až oblačno, odpoledne ojediněle i přehánky. Teploty 26 až 29 stupňů, na horách 21 až 24 a vítr bude vát slabý od severozápadu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou je úplně uzavřená Podhorská ulice, a to v úseku od křižovatky s ulicí Slovenského národního povstání až po křižovatku s ulicí Mlýnská. Jděte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Anketa Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku, ve které posluchači hlasují pro své oblíbené výjimečné osobnosti, slaví letos 30. výročí. Proto jsme pro vás připravili jako ohlédnutí za minulými ročníky sestřihy všech nahrávek a přímých přenosů k které jsme natočili. Dnes to bude záznam gala večera, při kterém posluchačskou cenu za rok 2010 v 15. ročníku ankety převzala herečka Eliška Balzerová.
6: Dobrý večer, dámy a pánové, dobrý večer, možná dobré odpoledne, dobrý večer.
7: Dobrý večer, vítejte v Kritzperově divadle v Hradci Králové, kde dnes už po 15. vyhlásíme vítěze celostátní rozhlasové ankety Šarmantní osobnost roku.
6: Kdo dostane ono to krásné zlaté slunce, které si určitě pamatujete z minulého roku, protože ten čas letí velice rychle, to se dozvíme za takovou hodinku, možná hodinku a půl. Říkám dozvíme, myslím tím vás tady v sále krásného Kritzperova divadla v Hradci Králové, tak také v takovém tom pomyslném sále Českého rozhlasu Hradec Králové a Českého rozhlasu Dvojky. První píseň dnešního večera, dámy a pánové, Beatles alias Gentlemen Singers.

0: Help a Gentlemen Singers. Doufám, že my nebudeme vykřikovat Help v průběhu večera, ale stejně to byla prostě 60. léta, ale co Beatles, ale 90. léta minulého století. To Ladu právě napadlo vyhlásit šarmantní osobnost. Tenkrát pršelo, přijel Marek Eben a oba jste zmokli, pamatuješ?
1: Ano, jemu zmokla kytara, mě vlasy.
0: A tobě vlasy, ano, to bylo takové stylové.
1: Bylo to ještě klubové.
0: Ale jak se na to hezky vzpomíná? No, jako by to bylo včera?
1: No, jako by to bylo včera, kdy tady byla Jana Štěpánková, která přebírala, co by vítězka 14. ročníku naší ankety Zlaté slunce.
0: Jana Štěpánková je s námi, dámy a pánové, úřadující šarmantní osobnost roku 2009. Jano, pojďte k nám.
1: Dobrý večer. Dobrý večer.
0: My tady máme značku. Tady jste stála přesně před rokem. Tím kobercem se nehlo. Podívejte, jak to poznají, že jste pořád úřadující.
2: Ještě chvilku.
3: Nebývá to zvykem, že každý rok je úspěšný, ale tentokrát to bylo, protože jsme měli nádhernou premiéru, teď my jsme tady s ní byli, s tím představením. Ano.
1: Na útěku. Víte, že Zlata Adamovská byla letos nominována, ale bohužel dnes nemohla přijet, protože hraje.
0: A možná, co vy víte, až přijdete za rok, tak třeba Zlata Adamovská, protože ta se v těch nominacích objevuje také pravidelně, jako jste se objevovala, tak tady bude stát co by nejšarmantnější osobnost. Vy už nemůžete.
3: Nedám, to už jí právě teď to říkám, no. To už jí to slunce nedám.
1: Vy jako úřadující, kdybyste za ten rok 2010 měl jmenovat někoho, kdo v tomto roce nebo v minulém roce vás zaujal, ať už po herecké stránce, osobní stránce, člověk, kterého máte ráda nebo kterého byste nám doporučila.
3: Já si myslím, že šarmantní osobnost roku má dostávat ten, za kterým je vidět práce.
1: Já si myslím, že mnohé také dnes představíme ještě večer. Paní Štěpánkové mnohokrát děkujeme. Budeme velmi rádi, když v téhleté šarmantní společnosti s námi přetrváte.
3: Místo, děkuju.
0: Teď přichází, dámy a pánové, první nominovaná osobnost, co by žena za letošní rok, paní Eva Pilarová.

0: Ček Novodnes čas.
1: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2010, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.
2: Eva Pilarová, jedna z nominovaných v anketě Šarmantní osobnost roku. Vy máte třeba nádherný hlas, 3 oktávy, to už je šarmantní, podle mě.
3: 3,5.
2: Dokonce, se omlouvám.
3: Pravda je ta, že když jsme skončili po premiéře Takové ztráty krve, já tam měla tehdy aplaus.
2: Jak jinak?
3: Po písničce, že jo, obrovský na otevřené scéně. No tak to skončilo, já jsem čekala, že teda mě Jirkové pochválejí, Suchy a Šliter a Jirka Šliter říkal, Pilarko, nemyslíš si, že jsme tě sem vzali kvůli tvýmu hlasu? Já říkám, a proč teda? Říkal, nám se líbily tvoje nohy.
2: Vy jste byla i moderátorka Československého rozhlasu a moderovala jste, teď se něčeho
4: podržte, pánové,
2: Dobré jitro.
3: To bylo někdy na přelomu 90. let a stávala jsem ve 3 hodiny ráno a připadala jsem si nesmírně důležitá, když jsem říkala, je 5 hodin, protože jsem věděla, že už mě všichni slyší.
2: Tak a myslíte si, když jsme u toho rozhlasu, že vlastně člověk může být šarmantní jen přes ten hlas?
3: No, ono je to hodně zavádějící. Já znám jednoho člověka s tak krásným hlasem, ale s tak příšerným charakterem.
2: Nemenujte, to nám stačí
3: ne,
2: takhle.
3: Ne.
2: To je v pořádku. Půjdeme dál. Dámy a pánové, tady vlastně stojí královna Trutnova. K tomu byste nám také mohla něco říct. A s tím šarmem to má hodně společného.
3: Zdravím svoje poddané.
2: My dámy v Hradci Králové se počítáme mezi ně.
3: Já vám musím říct, já jsem byla neskutečně překvapená. Dodnes mě ta vzpomínka dojímá, když jsem přijela zpívat do Trutnova na Open Air Festival, že tam...
2: Což je rockový festival,
3: rockový festival a teď, že i to oblečení je trošku jiný, než nosím já a věkově je to jinde, než jsem já. No a stal se zázrak a já jsem tam měla ohromný úspěch a ti mladí lidé si zpívali ty písničky s sebou. A když mě potom Martin Vechec, spoluorganizátor tohoto festivalu, zval za 2 roky, tak jsem říkala, ne, do stejné řeky dvakrát nevstoupíš. A on říkal, no jo, ale to by byla vzpomínka na Valdemara Matušku. Jsem povídala, no tak když na Valdu Matušku, no dobře, to bych ráda udělala, ale to by teda musel někdo se mnou ty duety zpívat. No a když padlo jméno Matěj Rupert, tak to byla pro mě velká výzva, protože to je skvělý zpěvák, tak jsme si tam zaspívali spolu, já jsem pak přidala pár solových písniček a potom mém vystoupení jsem byla korunována jakože královna festivalu, no od té doby tam tedy mám povinnost jezdit každý rok a něčím překvapit své poddané. Co tam budu dělat letos, to nemůžu říct, to by nebylo překvapení. V loni jsem jim tam navařila 40 litrů bramboračky s houbama.
2: Je pravda, jak znám Trutnovský festival, tak se potom zaprášilo. Víte, ono málo kdo může říct, že má mezi poddanými Václava Havla, že? Ten tam jezdí pravidelně?
3: Ano, patří mezi mé poddané a taky, když jsem zpívala, tak on, kníže pán a bývalý ministr školství pan Liška stáli na jevišti, na boku a strašně tleskal.
2: A nespal?
3: Ne, nespal, tleskal.
2: To může říct opravdu také málo kdo. Přichází první nominovaný muž za minulý rok, za 2010, moderátor Jan Rosák.
5: Dobrý večer.
6: Dobrý večer, dámy a pánové, dobrý večer.
2: Honzovi řeknete dobrý večer. Je to tam prostě, ten hlas tam je.
6: No, aby to nebylo s tím hlasem, jak tady před chvilkou říkala Eva Pilarová. Krásný hlas, charakter nikde, že? Tak to pozor.
5: U vás to nebylo určitě.
2: Já si myslím, že ten šarm, a zvlášť u vás v tom hlase prostě je, že se dá udělat šarm jenom hlasově. Oldřich Nový, vy kdybyste řekl, zavřete oči. Zkuste to.
6: Zavřete oči, že to nejde. To prostě, to je rozdíl Oldřich Nový a já, že jo, to nejde, to ne. Oldřich Nový byl jenom jeden, samozřejmě. Ne, já si myslím, že to nejde jenom, aby to bylo jenom hlase. Ono by se to totiž prokázalo, ono by se to provalilo někde, že tam dál to chybí. Eva Pilarová má v tomto ohledu velikou pravdu. To prostě nestačí hlas, tam musí být ještě něco navíc. Teď to vypadá, že se tady popisuju, že ne, v žádném případě, ani náhodou, ne. To jsem chtěl říct na úvod vlastně. Už jsem si to sumíroval, jak jsem sem šel, že jsem nesmírně poctěn, že jsem v takové, jak říká už zmíněný Jiří Suchý, v takové krásné společnosti. To je prostě podsta být mezi tolika šarmantními a skvělými, příjemnými lidmi.
0: My si neodpustíme zase otázku, jestli teď v poslední době byl někdo takový, kdo vás okouzlil.
2: Tím šarmem právě.
0: Tím šarmem.
6: Kdo mě okouzlil šarmem? Já teda opravdu nemusím se moc zamýšlet. Sedí za mnou Eva Pilarová a já nejenom svým šarmem, ale taky tím, co umí. Eva vyprávěla tehdy o tom, že má před sebou zájezd do Číny a tudíž, že pro čínské publikum chce zaspívat taky čínsky. A ne jen tak ledajakou píseň, ale Montyho Čardáš v čínštině. A já, protože to je sousto pro moderátora, říkám, ale tak to byste mě musela předvést. A Eva říká, no tak dobře. A v sedě, přátelé, v sedě zaspívala a kapela, to znamená bez doprovodu, ten Montyho Čardáš v čínštině bez jediný chyby. Takže přátelé, klobouk dolů, teda opravdu.
2: A že bychom to zkusili.
3: Lucian Cili, tam gelajos, na těm mi dovej si ojají, vod na ochaj.

0: 请神佛爷爷帮那被乱的将功啊，虽然起了佛埋在心里不办的，那是发的，但不会打的。前番着有样的亲，其实是安心的，那满地疙瘩。
1: Tam už to je mezinárodní, tam už to je dobrý.
2: Paní Eva Pilarová.
1: Co tomu říkáte? To mě muselo samozřejmě fascinovat. Mně se na tom líbí, jak Eva, jak to má tak zmáklý, jak takový ty jedný fáze, jak se to jako rozčilí trošičku, je čínsky jako naštvaná. A potom už je taková jemná zase čínsky.
3: I tu mimiku tak dělá, že jo? Jako pěknou, krásně. Tak, on co vzpomínáte si, kdy jste byl takzvaně na startu?
1: No, já si na to vzpomínám pokaždé, když přijdu do toho studia Tandemu, kde jste, Mirku, byl taky jako můj host, protože v tom studiu, přímo v tomto studiu v roce 1971 jsem poprvé usednul k mikrofonu a se mnou byla kolegyně, která tehdy byla v tom rozhlase asi o 14 dní déle než já, Světlana Lavičková. Světlana byla taková strašně pečlivá. Pamatuju si, že přesně v tom studiu, které vypadá jako dneska, jenom tam byl trošičku jiný stůl, takový ten hlasatelský, který je svažitý, aby se na to položily ty papíry a uprostřed jsou ty světýlka, že jo, který vám dávají najevo, že jste v luftě a navíc je tam ještě takové táhlo a tím dává ten speaker najevo technikovi nebo zvukaři tedy přes okénko, že je ready, ano? Tomu se říká dát bílou. Já jsem začínal v tom rádiu, tak jsem si to neuvědomil. Světlana, ano, ale ona byla naproti mně a já měl u sebe tu obsluhu toho. A ten technik čekal, protože jsme vysílali živě, čekal zprávy ve 12 hodin, až mu zapnu tu bílou takhle a pořád koukal a pořád nic. Už byla 12. Já na něj taky, že bych už chtěl mluvit, tak on mi tam tu červenou hodil bez ty bílý. Jenomže ta Světlana měla pocit, že to není dokonalý, jo? A udělala neuvěřitelnou věc. Naklonila se takhle přes ten stůl, sahla mi takhle na tento šoupě takhle a řekla, asi takový kousek od toho mikrofonu, jak jsem teď já, takhle. Ona si neuvědomila, že celý národ ji slyší. Řekla, počkejte, já vás zapnu.
2: My jsme si zavzpomínali na začátky Jana Rosáka. Mirek se ptal, kdy byl na startu a bylo to asi také proto, že Start se jmenuje naše nová rozhlasová soutěž, celostátní soutěž Česko zpívá a my bychom vám rádi představili půvabnou dívku, která vyhrála naši rozhlasovou soutěž, jmenuje se Ilona Brimová, my už jsme teď na ní patřičně pyšní, přijela z Vysočiny a zaspívá vám písničku, se kterou vyhrála.

0: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2010, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.
1: Přichází jediný nominovaný politik, ministr zdravotnictví, pan doktor Leoš Heger.
2: Dobrý večer.
1: Jste dostal skoro nejvíc hlasů, teď už to tak nějak mohu prozrazovat. Byť politik, čím si to vysvětlujete?
2: Když jsem o tom přemýšlel, jak jsem se tady vlastně odsnul, tak jsem si říkal, že to je mezi těmi lidmi, kteří tady jsou a kdy byli, co já kdy jsem viděl nebo četl alespoň, kdo byl všechno šarmantní osobností, tak musím říct, že taky někdy tady jsou potřeba takový něco, jako je dáma s psíčkem, tak když ten psíček je obzvlášť zvláštní, tak ta dáma vypadá skvěle, tak to je jako jedno možné vysvětlení, ale pak nakonec, když to bylo úplně na začátku a říkali jste, že jste to chtěli udělat stylové a že to bude retro, tak jsem na to kápnul, že to teda bude asi souviset s mým věkem.
3: Pane ministře, vy jste náš pravidelný host, my si toho nesmírně ceníme, vy jste vždycky seděl tam v hledišti, dnes jste na jevišti, kde to je lepší?
2: No tak být tady na jevišti s vámi a s hlasy diváků, tak to je velmi milé a moc za to děkuji. V tom hledišti je to pohodlnější určitě.
1: Podle numerologa, vy jste dítě štěstiny a jste precizní až příliš, v podstatě nechápe, jak můžete pracovat tak dlouho jako ministr.
2: Budete se divit, já s ním souhlasím a taky to nechápu moc. Ne?
1: Kde relaxujete? Hory, voda? Říkal jste, že málo, to víme.
2: No, tak podívejte se. Já jsem si myslel, že se na to budete ptát a tak jsem si říkal, abych se nespronevěřil tomu svému křeslu ministerskému, že bych měl udělat nějakou propagandu našemu zdravotnictví a to zdravotnictví strašně potřebuje zdravé lidi hlavně. S nemocnými je problém, protože pořád nejsou na ně peníze a lékaři se na ně neusmívají dostatečně a sestřiček je málo. Takže my bychom rádi, aby byli jako hlavně všichni zdraví a těch nemocných, aby bylo co nejméně, a teď to myslím úplně vážně, a to, aby jsme byli všichni zdraví, tak na to je potřeba trošku pohyb, a čím je člověk starší, tak tím více. Já jsem sportoval za mlada tak mírně a nikdy jsem nevynikal nějak a pak někdy ve 40 jsem zjistil, že mě to strašně už chybí a že je to taková droga. Takže kdo chce drogu, tak doporučuji sport a na plnou páru.
1: A co by tedy podle vás tomu šarmantnímu člověku nemělo chybět?
2: No, já myslím, že ty základní věci jsou jasné. Úsměv, dobrá pohoda a slušnost. To bych řekl, že jsou takové. A samozřejmě, jak to říkala, myslím, paní Štěpánková, že musí mít člověk trošku tady, aby to skloubil dohromady a vyvažoval to ve správných proporcích.
1: Podle našich posluchačů jste se právě popsal.
3: Takže se posaďte.
1: A my vám k tomu blahopřejeme.
2: Pěkně vám děkuju.
3: Pane ministře, tady si budete tak leskat.
1: Dámy a pánové, pro další šarmantní osobnost zpívají Gentleman Singers.

0: stále nám přibývají noví a noví šarmantní. A jednou z nich je i podle vás, posluchačů Českého rozhlasu, Eliška Balcerová.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Kdo je podle vás ten šarmantní člověk mezi herci, herečkami?
2: Ano, no, tak těch je mnoho, protože herec vlastně musí určitý šarm, což je kouzlo osobnosti, mít, aby se na něj vydrželi 2 hodiny dívat. Takže já myslím, že všichni herci tím trošku jsou jako poznamenáni, taky rádi asi šarmují na jevišti, ale řekla bych, že takovou šarmantní osobou, kterou jsem teď nedávno zahledla někde při předávání cen Itálie, je pro mě Květa Fialová, která prostě je takový šarmantní člověk, šarmantní dáma.
1: Květa Fialová už nominována býti nemůže, protože tuhle tu cenu krásnou už má.
0: Tak a my pro vás máme takový dárek. Teď zaspívá vaše dcera.
2: Moje dcera? No tak na to jsem zvědavá.
1: Bude to divadelní dcera.
0: Vítězka soutěže Česko zpívá přichází Andrea Haureová.
2: Andrejka se mnou hraje v Šumaři na střeše, abyste viděli, proč moje dcera. My tam s Tomášem hrajeme tátu a mámu 5 dcer. A ty dcery nám strašně rychle dospívají. A někdy už jsou prostě starší a musíme vyměnit za mladší. Takže Andrejka přišla jako jedna z těch nejmladších. Takže opravdu se mnou hraje a já jsem nevěděla, že ji pozvete. Tak jsem moc ráda, že tě vidím.
3: Já jsem taky moc ráda, že vás vidím.
2: Ona krásně zpívá, což za chviličku slyšíte.
0: Takže to je dárek pro vás.
4: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2010, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.

0: Děkuji. Andrea Haverová se stala absolutní vítězkou soutěže Česko zpívá.
1: Tak a teď, co bude následovat, poprosím Michala, aby nám přinesl číši. V číši bude plno dotazů našich posluchačů, ale já tedy diváku Klicperova divadla.
0: Dotaz na paní Evu Pilarovou. Kdy vydáte další kuchařku? Byly vynikající.
2: No já už jsem vařit přestala. Přestala jsem vymýšlet recepty, protože jsem zjistila, že můj muž to umí líp než já, takže vaří on. A výhoda je v tom, že si tu kuchyni po sobě i uklidí. A já se teď věnuji úplně něčemu jinému, protože jsem se dala už před pár lety na fotografování a od roku 2004 už připravuju 35. výstavu svých, říkám tomu, fotoobrázky. Když jsem s tím začínala a upravovala jsem následně obrázky na počítači, tak jsem to první svoje dílo ukázala manželovi, ten zprásknul ruce a říkal, no, tak tohle to se bude líbit tak akorát knížákovi a tobě.
1: Na Jana Rosáka říká se, že dvakrát nevstoupíš do jedné řeky. Vy jste to s videostupem risknul. Mimochodem, risk si taky pamatujeme. Ano. Váhal jste?
3: Váhal, samozřejmě, že jsem váhal, protože jsem si vědom toho, co se říká a jak je to myšleno, že se těžko vstupuje do stejné řeky, ale jednak od té doby už utekla spousta vody.

0: úspěch jsme zaznamenali, čili snad ti, kteří si mysleli, že bych do té řeky neměl vstupovat, protože už jsem starý plavec, tak asi neměli tak úplně snad pravdu. No.
1: Blahopřejeme.
0: Že jo. No.
2: Dotaz na paní Elišku Balcerovou. Vezměme si rok 2010 a ohlédněme se. Co vám dal a vzal?
3: Ten rok byl pro mě docela šťastný po profesní stránce. Já jsem dostala hezkou roli, za kterou myslím si, že mě posluchači dali tolik hlasů. Ono to nebylo asi za nějaké role v rozhlase, protože tam dělám v poslední dobou málo, ačkoliv mikrofon rozhlasový mám velmi ráda, ale nějak odcházejí kolegové režiséři, s kterými jsem dělala. Takže možná, že se to zlepší. Prý je tady pan ředitel.
2: Je tady.
3: Generální, takže možná se to zlepší. Ale ty hlasy jsem dostala za roli asi divadelní a filmovou, protože víc jsem toho ten rok 2010 nestihla.
2: Děkujeme.
1: Já poprosím Janu Štěpánkovou, kdyby si vzala mikrofon. Proč podle vás i po tolika letech oslovuje diváky první řada nemocnice na kraji města? V čem je to kouzlo? A jestli byste zazpomínala na natáčení?
4: Tak zaprvé to bylo výborně napsané, což je podstata celé věci, scénář. Myslím, že to bylo i dobře zrežírované, to je druhá věc. A pak jsme měli výborný poradce, to byla doktorka ještě Gabrielová, která pak emigrovala, a to byla ortopédka. A teď nás učila operovat, co kdo dělá, na co šahá, co nesmí a tak. A ona nakonec končila tu výuku tím, že říkala, jak je to možný. My se to učíme 6 let a tady to těm lidem člověk ukáže, oni to za 15 minut umí jak v opice. A je to pravda, je to pravda.
3: My jsme měli na klíně takové podložky a učili jsme se šít chirurgické stehy a těma zahnutýma jelama. Ale jedinej, kdo se to učit nechtěl a nenaučil, byl Mlož Kopecký, který řekl, já to dělat nebudu, mě to štve, vy mi to podáváte blbě a já to prostě se nikdy nenaučím, to je pravda. A vždycky, když mu tam někoho položili, říká, já vás píchnu, já vás prostě neumím obejít, a taky to jednou udělal.
1: Pane ministře, vy, když jste se tenkrát díval na tu nemocnici, jak se tady naše dámy chválí, jak to perfektně zvládali za 15 minut, zatímco vy jste na to museli studovat 6 let nebo kolik. Bylo to opravdu tak, že to bylo věrohodné?
5: Tak já myslím, že ano, že to opravdu zobrazilo zdravotnictví v tehdejší fázi vývoje, včetně všech těch nešvarů a vztahů, kterým teďka se snažíme zdravotnický personál odnaučit a jde to pomalu pořád a pořád se na to téma žertuje.
0: Na rozdíl od doktora Hause, já bych se od nich klidně operovat nechal. No. Jo?
2: Na pana docenta Hegera tady je dotaz, jaký jste pacient? Na to jsme se vás asi ještě neptali.
5: Já jsem trošku učil mediky, když jsem byl tady v Hradci Králové a také jsem jednou skončil jako pacient, když jsem si přetrhl achilovku. Tak musím říct, že jsem byl pacient protekční. To opravdu existuje v nemocnici, že jsou protekční pacienti. Ale byl jsem pilný a snažil jsem se tedy něco se o té své chorobě malé nebo úrazu naučit a pak jsem to používal i u mediků a jednou oni mě říkali, no my víme, že jste po úrazu a my víme, že jste měl tu achilovku zlomenou. Takže jsem věděl, co mám na to říct, jak ta achilovka vypadá.
2: Paní Eliško Balcerová, máte radši kvalitní čokoládu anebo sklenku dobrého vína? Co je pro vás větší pokušení?
3: Tady nemusím přemýšlet ani minutu. Sklenka dobrého vína. Čokoládu nemusím, protože já jsem z Moravy a z vinařského kraje. Takže skutečně ta sklenka dobrého vína, už se na ní těším.
1: Já bych asi teď poprosil paní Evu Pilarovou, kdyby vyměnila ten mikrofon na mluvení za mikrofon na zpívání a kdyby opět dokázala tady na prknech Klicperova divadla, že je královna Strutnova a že my jsme její podaní.

0: Eva Pilarová, já bych vás poprosil, kdybyste ještě zůstala mezi námi. K nám na pódium bych poprosil ředitele Českého rozhlasu Hradec Králové Jiřího Kánského. Ladi.
1: My jsme si řekli, že bychom velmi rádi dnes paní Evě Pilarové udělili na Šarmu zvláštní cenu, to hudební cenu, a nakonec Trutnov, naše koncerty rozhlasové Pódia východních Čech, vaše koncerty, které vysílá Český rozhlas, si zaslouží, abyste od nás dostala cenu, takže dovolte, abychom vám poděkovali, paní Evo, za ty krásné písničky, kterými nás děláte šťastnými, a věnovali vám cenu akademické sochařky Dagmar Štěpánkové Černé. Je to speciální cena, keramická váza, doufám, že vás potěší, je i funkční.
0: Takže pane řediteli, dobrý večer.
2: Dobrý večer. Paní Evo, jak už tady zaznělo v průběhu dnešního večera, tak vy jste v posledních letech doslova rozbořila hudební scénu ve východních Čechách. Zkrátka, rozhodli jsme se vám udělit tuto cenu právě pro to, co pro muziku a pro východní Čechy v posledních letech jste udělala, a já mám tu čest vám předat tuhle krásnou vázu.
1: Děkuji.
3: Děkuju mnohokrát, tak já se přiznám, že slova mi došla. Teď asi nic neřeknu, jenom že strašně moc děkuju, vážím si toho.
0: Tak, dámy a pánové, teď přišla ta chvíle, kdy vyhlásíme už po 15. šarmantní osobnost roku.

0: Michel vyhrála. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
1: Eliška Balcerová.
2: Blahopřejeme. Šarmantní osobnost roku podle posluchačů Českého rozhlasu 2, stanice Praha Českého rozhlasu Hradec Králové, je Eliška Balcerová.
3: Kytici předává paní Jana Štěpánková. Je to kytice od floristické školy Hradec Králové. Paní Eliško, ta je pro vás dělaná přímo na míru.
1: To je krásná.
4: Eliško, máš balkon?
1: Mám.
4: Tak to je dobře, protože v tom nemůžeš spát.
1: Já vím, jak voní lilie.
2: Následuje Petr Duhán, do vašeho potlesku předává hlavní cenu Zlaté slunce.
5: Těším se a slibuji vám to, co jste si přála. Ty role v rozhlase, i kdybych to měl napsat a zrežírovat, budete je mít.
1: To je jako vtip.
5: Ode mě jako závazek.
2: Prozatímní generální ředitel Českého rozhlasu, následuje ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové Jiří Kánský.
6: Paní Eliško, blahopřeji vám za všechny posluchače i za všechny rozhlasáky. A tahle krásná váza je od firmy Glas Blažek Poděbrady. A když se podíváte, tak já osobně jsem přesvědčen, že ten rytec, který dělal tu závěrečnou úpravu, tam stvárnil vás ve vašich slavných rolích.
1: Ne, v jedné. Já jsem ji poznala. Je to Maria Callas. Děkuji, děkuji. Já moc chci poděkovat všem posluchačům, kteří mi dali hlas, že mě shledali půvabnou, přitažlivou a roztomilou, což všechno obsahuje slovo šarmantní. Jsem velice ráda, že mi tu cenu předala Jana Štěpánková, protože já jsem letos měla premiéru jedné hry a převzala jsem zase štafetu od ní. Ta hra se jmenuje Šapira, ona někdy si hrála na Vinohradech a já jsem měla letos v březnu její premiéru. Takže jakoby mi předávala štafetu svých rolí a svého šarmu ona. Děkuji ti a děkuji vám.
2: Paní Eliško, máme pro vás jednu povinnost, a to poslední. Kdybyste nám vyhlásila další ročník, tedy už 16. ročník naší ankety.
1: Tak tedy vyhlašuji 16. ročník ankety Českého rozhlasu Hradec Králové a Českého rozhlasu 2 Praha. Šarmantní osobnost roku 2011. A já vám jenom slibuju, že do března roku 2011 se budu snažit být šarmantní.
2: Děkujeme, na viděnou a naslyšenou zase za rok.

0: To byl záznam vyhlášení šarmantní osobnosti roku 2010, kterou se stala herečka Eliška Balzerová. Za týden v tomto čase vám v reportáži ze zákulisí přiblížíme, jak vypadaly přípravy celého gala večera.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Obyvatelé Bedřichova v Jizerských horách v referendu rozhodli, že pozemky z areálu nebude možné zastavit. V Lázních Libverda začala lázeňská sezóna. Česko musí podle zmocněnce Landovského v NATO ukázat konkrétní plán, jak chce navýšit obranné výdaje. Zítra nás čeká převážně polojasno, později místy oblačno, teploty vystoupají až k 29 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková, hezký večer. Pozemky ve ski areálu Bedřichov v Jizerských horách nebude možné v budoucnu zastavět, rozhodli o tom obyvatelé v referendu. Na sjezdovkách, které mají víc vlastníků, se podle aktuálního územního plánu nesmí stavět. Lidé rozhodli, že to tak má zůstat, říká starosta Petr Holub ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: My jsme se dotázali občanů, jestli mají ten stejný názor jako my, tedy že bychom zakonzervovali územní plán na těch pozemcích svahů, kde je dneska sjezdový areál, a občané se vyjádřili podle tedy našeho očekávání kladně.
0: Hlasovat přišlo 165 voličů, 2 hlasy byly neplatné a 2 byly proti. Taneční a hudební vystoupení doprovázejí dnešní slavnostní zahájení lázeňské sezóny v Lázních Libverda ve Frýdlantském výběžku. Lidé se můžou přihlásit na komentované prohlídky, nově se také mohou projít pod zrekonstruovanou kolonádou nebo navštívit Kristiánův pramen. Program bude v celém areálu až do 22 hodin. Liberecká základní škola Švermova bude mít v příštím školním roce 6 nových učeben, vznikají v pavilonu, kde býval plavecký bazén. Třídy budou sloužit pro děti prvního stupně, v pavilonu pro ně budou taky šatny a kabinety učitelů. V současnosti město hledá dodavatele na vybavení učeben, říká náměstkyně primátora Šárka Prachařová za hnutí ANO.
3: Na IT techniku, interaktivní tabule a vybavení nábytkem, a to nejenom teda těch učeben, ale i kabinetů zborovny, to znamená celkového zázemí té základní školy.
0: Situace Česka v Severoatlantické alianci je vážná, řekl to vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO Jakub Landovský v televizi Nova. Podle něj musí kabinet ukázat konkrétní plán, jak navýšit obranné výdaje. Jako prioritu vidí taky nábor nových vojáků. Česko bude neplnění aliančních závazků vysvětlovat na letním summitu NATO v Ankaře. Účast prezidenta je stále ještě otázkou. Vládní koalice jeho účast zatím odmítá a chce vyslat premiéra Andreje Babiše z ANO, ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů a ministra obrany Jiřího Zunu za SPD. Sport. Čeští hokejisté odehráli na mistrovství světa ve Švýcarsku 5. zápas. Národní tým vyhrál nad Slovenskem 3-2. Počasí. V Libereckém kraji nás v noci čeká převážně skoro jasno. K ránu se ojediněle mohou vyskytnout mlhy, teploty poklesnou na 14 až 11 stupňů. Zítra, tedy v neděli, čekejte převážně polojasno, během dne přechodně až oblačno, odpoledne ojediněle přehánky. Teploty zítra 26 až 29 stupňů, na horách 21 až 24, bio bude na jedničce a vítr bude vát mírný od severozápadu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Úplně uzavřená je silnice 3. třídy 279/21 u Hrubé skály v úseku od Hřbitova k parkovišti u zámku. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Krásný večer, den či noc do všech regionů, milí posluchači. Úvodní píseň v podání Malé muziky jasně vytyčila cíl naší dnešní cesty za historií a lidovou kulturou. Vydáme se na Šumavu, do jednoho velmi zajímavého městečka. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

A ono město, do nějž míříme, se původně jmenovalo Zimní hora, neboli Winterberg, z čehož se v češtině stal Vimperk. Je to město mnoha zvláštností. Leží na úpatí Boubína a je vstupní branou na Šumavu. A také v něm sídlí správa Národního parku Šumava. V minulosti bylo převážně německé a svůj zlatý věk zažilo od 13. do 17. století, kdy bylo cílovou stanicí jedné ze tří větví zlaté stezky, po které se do Čech z Pasova dopravovala sůl. Má také velmi zajímavý zámek a právě do něj se dnes vydáme, abychom si zmapovali, co určovalo život lidí ve Vimperku a okolí v uplynulých staletích. A budete možná překvapeni, protože to bylo sklo a knihy. A také bych neměla zapomenout, kdo nám dnes při putování historií Vimperka bude hrát. Budou to muziky Plzeňského lidového souboru a Jihočeského souboru Úsvit z Českých Budějovic. A hrát budeme hlavně písničky o horách.

0: Na začátku Zlaté stezky, která je na zámku ve Vimperku a historií šumavského a pošumavského sklářství, nás provede Eva Rajčpísová z Národního památkového ústavu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Evo, já tady vidím neuvěřitelnou mapu, na které my stojíme. Je tady vidět Zlatá stezka, Vimperk jako jeden z těch hlavních proudů vedoucích do Pasova, ale kolem je tady fůra červených, zelených a modrých bodů. Každý z nich byl jedno místo s jednou sklárnou, je to tak?
1: Přesně tak. A my jsme se tady snažili i naznačit, jak vlastně se situace šumavského sklářství lišila v průběhu nebo vyvíjela v průběhu staletí. Takže to, co vidíte červeně, to je úplně nejstarší. Jsme v době Karla IV. 14. století a 1359 je nejstarší letopočet, kdy hned vedle Vimperka vznikla sklárna, do dneska se jmenuje Skláře. A pak už to šlo ráz na ráz. Je jich tady celkem víc než 10. A sklářství pak čekali takové vlny propadů a vzestupů. Takže po husitských válkách začínaly zase vlastně úplně od píky, krásně se vzmohly v 16. století, potom přišla 30letá válka, takže zase úplně všechno zničeno a zase úplně od začátku. A tady je to krásně vidět, že co vlastně století, tak jedna nová vlna vzestupu až prostě do toho 19. skoro.
0: My tady vidíme totiž úplně i dřevní sklářské výrobní pomůcky. Tady je neuvěřitelná sklářská pánev, která je asi kamenná, nebo z čeho to je?
1: Asi je kamenná, ale hlavně jde o to, že je malá. Ono prostě, když jste byl šumavským sklářem, tak jste měl na výběr. Buď jste mohl dělat později třeba tabulové sklo na zrcadla a tak, to bylo mnohem později, ale v těch začátcích buď jste měl možnost takzvané duté sklo, takže sklenice, což třeba vyžadoval místní velmož, máme k tomu takovou hezkou pověst. No ale nejjednodušší pro skláře bylo dělat jenom malé korálky, takzvané páteříky, které se navlékaly na šňůrku, byl z toho vlastně růženec, pomocí toho růžence se lidi modlili a těch páteříků byly potřeba miliony a byly odsud na vývoz hlavně do Německa. Takže ta pánev, na kterou se spolu díváme, je malá, vždycky se do ní nalila surovina, vznikla tavenina a z ní ty korálky se namotávaly.

0: Jak to s těmi skláři tady vypadalo dále? Já vím, že sem se dováželo benátské sklo, původně po té zlaté stezce jako exkluzivní zboží, a docela mě překvapovalo, že i naše sklo se stalo vývozním artiklem. Tak jak je to možné?
1: Je úplně úžasné, že ten zázrak se udál zhruba 15 kilometrů od Vimperka. To místo je dodneška možné navštívit Michlova huť. Bydlel tam Michal Miller a sice on je jediný z českých sklářů, kdo se pokoušeli přijít na tajemství benátské skla, tak on vlastně mimo děk vynalezl i něco mnohem lepšího. To, co vynalezl on, se ukázalo, že má daleko lepší vlastnosti než to benátské sklo, lépe se brousilo, rylo. A mimochodem Michlova huť je teda velmi hezký typ na výlet, dokonce tam má teďko i památník. No a to, co on vynalezl, nazval to tehdy křídové sklo, pak vynalezl i rubinové sklo, tak to naprosto převálcovalo konkurenci a díky tomu se najednou české sklo stalo s celoevropským fenoménem, což byl úžasný příběh.
0: On nějak zdokonalil tu recepturu, vynalezl lepší písek, či co se stalo?
1: Na tom je zajímavé, že receptura se ztratila, takže ač existovaly později různé receptáře, takže do dnešní doby není platné, v čem přesně to jeho tajemství spočívalo, bylo to velmi ceněné know-how, ale každopádně ten vkus se potom proměňoval, takže o 100 let později. Najednou vyšly z mody ty čiré, ryté nádoby a najednou byla velká touha po barevných, což se povedlo tady ve 30. letech 19. století Johannu Majerovi. A tyhle barevné skloviny a vrstvené sklo zažily takový boom, že jemu naprosto nestačila vimperská sklárna Adolf a on si musel postavit sklárnu novou, což byla jedna z posledních na Šumavě. A byla to slavná Lenora. Nebýt těchto barevných skleniček, tak Lenora vlastně vůbec nebyla založena. No a největší exponát, to je
0: ohromný. Ten je obrovský a to je pohár, ale tedy ne napití, pravda?
1: Je to pohár pamětní ke 400. výročí povýšení Vimperku na město, takže v roce 1879, a je na něm německy napsáno, že ho darovali přímo skláři vimperští ze sklárny Adolf městu. Město bylo povýšeno na město v roce 1479.
0: Je tedy vidět, že se hodně vyváželo i do arabských zemí podle všech těch flakonů zlacených a různých zlatých misek.
1: Tady je prostě úžasné, že skláři v Lenoře nebo v Adolfově zvládli tyhle ty orientální nádobky pro Blízký východ a že tam ten odbyt byl, že ta kvalita byla taková, že i ti Arabové si prostě objednali dané zboží od nás ze Šumavské sklárny.

0: Tak milí posluchači, pokud byste očekávali, že v této lokalitě se většina lidí věnovala především práci se dřevem nebo se sklem, tak se mýlíte, protože toto město bylo neuvěřitelně proslulé díky knihtisku. A o tom nám více řekne Eva Říhová z Národního památkového ústavu, která nás tady provede tou úžasnou knihtiskařskou historií. Vimperka, dobrý den.
1: Dobrý den. Tak jak už jste zmínila, proslulé město Vimperk skutečně má velice bohatou historii knihtisku, která sahá až do 15. století. Už v roce 1484 jsem přišel z Passova německý tiskař Jan Alakrau a vytiskl zde tři knihy. Ty první dvě byly latinské, ale třetí kniha byl kalendář na rok 1485 a byl to vůbec první česky vydaný kalendář v Čechách. Ten kalendář nesl název Minuci, to bylo odvozené od latinského výrazu minutio sanguinis, což znamená pouštění krve, a právě v tom kalendáři byly vyznačené dny, které byly vhodné pro to, aby se prováděl tento lékařský zákrok.
0: Jak je možné, že se to tady tak ujalo?
1: Ten německý tiskař Jan Alakrau to neměl zřejmě takový odbyt, jaký si představoval na té zlaté stezce. Takže Vimperk opustil, ale po 370 letech na tuto tradici navázal Jan Steinbrenner. Ten si zařídil v rodném domě svého otce tiskařskou dílnu v roce 1855 a začal tisknout modlitevní knihy. Protože byl velice šikovný, nápaditý, rychle se poptávka po tomto zboží rozrostla a tak rozšiřoval dílny a ty knihy modlitevní, které tady tiskl, byly skutečně proslavené po celém světě.

0: To jsou ty knihy, které tady vidíme. To je krásná vazba, velmi výpravná, aby si posluchači nemysleli, že to byly jen tak ledajaké knížky. Je to až spíš takový klenot.
1: Proto si ho velice cenili po celém světě a k výrobě těch modlitebních knížek na jejich vazby využíval pravé kůže, želvovinu, hadí kůži, perleť, sklo, opravdu široký sortiment. Ty knihy byly krásně zdobené, vysoce kvalitní a měly zlacené ořízky. Kromě modlitebních knih, kterých někdy v roce 1930 už bylo 100 milionů vydaných, ještě zařídil výrobu kalendářů. Ty modlitební knihy nakonec tiskl ve 23 světových jazycích a kalendáře, které šly taky velice dobře na odbyt, v několika jazycích tiskl poučné, zábavné, vojenské, křesťanské. Každý si tam našel něco, co se mu hodilo. Byly tam povídky, byly tam rady pro rolníky, pro domácnosti, byly tam i lékařské rady různé a v jednom kalendáři jsem se dokonce dočetla, že na kašel je dobrý, když si nazbíráte černý slimáky, uzavřete je do sklenice, zasypete cukrem. Po několika dnech ty slimáci vytvoří konzistenci medu a to se užívalo na kašel.
0: Tak jestli bude letos opět taková invaze slimáků, jaká bývá, tak to můžeme vyzkoušet tedy, kdo bude mít na to nervy. Já tady vidím i Korány. Vyráběl pan Steinbrenner i náboženskou literaturu, zjevně nejen křesťanskou.
1: Samozřejmě ty koránky, to byla chlouba z Steinbrennerových tiskáren. Je to miniaturní modlitební kniha, která je o rozměrech 18x22 mm.
0: Ano, ty tady zrovna vidíme, to je úplně neuvěřitelné.
1: 823 stran, tištěno na cigaretovém slabém papíře a kdo nemá lupu a nezná arabštinu, tak si moc nepočte. Ale to byl skutečně, skutečně úžasný vývozní artikl a byl vlastně jediný, který ty Korány vyráběl.

0: Mimochodem to, co tady vlastně zahájil Jan Steinbrenner, muselo úplně změnit život na Vimpersku nebo ve Vimperku, protože předpokládám, že tady ta knihtiskárna asi zaměstnávala docela hodně lidí.
1: Byl to opravdu velký zaměstnavatel pro spoustu lidí. Navíc měl silné sociální cítění, takže tady stavěl domy pro své zaměstnance, nemocnice, chudobince, vývařovny a Vimperk skutečně má být Steinbrennerovi za co vděčný. Bohužel přišel rok 45, skončila válka a veškerý majetek Steinbrennerovy rodiny byl konfiskován a tiskárna, jakoby fabrika, přešla pod národní správu. I když musím říct, že stále se ještě pokračovalo v tradici knih tisku, tiskly se tady velice kvalitní knihy, stále jako si udržovali tu dobrou pověst. Samozřejmě se měnil sortiment. Bylo tady potom spoustu knih, které se vydávaly pro československého spisovatele, nakladatelství Vyšehrad, Odeon, všechno možné.
0: Já děkuji za úžasně zajímavý vhled do historie knih tisku tady ve Vimperku paní Evě Říhové z Národního památkového ústavu.
1: Naslyšenou, děkuju.

0: na úplný závěr dnešního výletu na Šumavu mám pro vás překvapení. Pokud se do Vimperka vypravíte, neměli byste v podzámčí minout galerii Winterberg. Tam totiž najdete výstavu velmi zajímavých obrazů Ondřeje Bartoška, který se věnuje lidovým zvyklostem, mravům a pověstem staré Šumavy. Vznikla z nich obdivuhodná kolekce obrazů a nejen o ní, ale i o Šumavě samotné jsem s Ondřejem Bartoškem mluvila na vernisáži. Pane Ondřeji, jak vlastně tady ta neuvěřitelná šumavská série obrazových příběhů vznikla?
1: Inspirace byla kniha o lidových zvyklostech a řemeslech na Šumavě, kde se některé ty příběhy odehrávaly. A ta mě vlastně inspirovala k prvnímu obrazu, což byla pověst o Roklanském jezeře. A sebralý známý etnograf Engebert Pany, což byl sudetský Němec, byl i ve své době je velmi známý. Takže vlastně jsem začal pátrat. První ty příběhy jsou kolem 30leté války, co se tady tradují až po období mezi válkama první republiky.
0: Když jste četl ty předlohy, co nového jste sám pro sebe objevil, co jste třeba netušil?
1: Já miluju příběhy. A samozřejmě k tomu se váže i ty příběhy těch autorů, protože já jsem vlastně se nezabýval jenom tou pověstí, ale vlastně i jejich jako osudama.
0: Takže tady všichni ti autoři jsou nadepsáni na těch obrazech Janka Dehřavý, Herbert Kösl, Engelbert Panny, o tom jsme mluvili, Karl Hofer. Takže vždycky jste vzal nějakého toho sběratele, etnografa a od něj jste čerpal náměty.
1: Ano, protože jako každý ten obraz je jeden příběh, takže samozřejmě jsem musel vybrat jednak příběh, který mě nějakým způsobem vnitřně oslovil a zároveň mě samozřejmě strašně zaujal i ten osobní příběh těch sběratelů, který jsou často minimálně stejně barvité, jako jsou ty jejich příběhy, které sebrali. Jsou to buď Češi nebo Němci, kteří žili v tomto regionu, buď to byli etnografové, řídící učitelé, písmáci, kteří sbírali po vesnicích, po městečkách pověsti a ty zvyky a dochovalo se to teda dodnes. Což mimo jiný třeba je i na Kohoutím kříži, což je jako známý web, který shromažďuje vlastně vzpomínky německého obyvatelstva tady v tom regionu a je to symbolické, protože jsem to pojmenoval jako 14 zastavení podle zastavení křížové cesty. A mělo by to teda pokračovat druhou sérií dalších 14 zastavení, protože tyto příběhy jsou všechny z té jako české strany jako toho pohraničí. A chtěl bych se věnovat teda zase ještě té německé straně, že by to měl vzniknout jako pandán dalších 14 zastavení německých.

0: hezky, ty obrazy. Má to takovou lehce hororovou příchuť. Ty příběhy byly spíše temné, ty, které jste vybíral. Našel jste v tom nějaký charakteristický rys?
1: Já jsem sice říkal, že tak pojmenovávám i s tou knihou, která se chystá jako Příběhy z temného kraje, ale vlastně řada těch pověstí vůbec není jako temných. Ty příběhy fungovaly jako ponaučení. Tady třeba odstal Engelberta Pannyho, to je o zjevení, které se v noci objevovalo a strašil pocestný, až narazil na chlapíka, který se ptal těch pocestných, až mu jeden řekl, dej ho tam, kde zovzal. A on to byl nepoctivý sedlák, který sebral nějaký hraniční kámen, no a za to vlastně byl zaklet teda do tohohle zjevení. No a jakmile mu ten pocestný řekl, dej ho tam, kde zovzal, tak vlastně tím ta jeho kletba byla zlomená. Takže to vlastně končí jako dobře. Nemají se konat špatné činy.
0: Tak ještě nějaký si představme, Ondřej.
1: Když jsme ve Vimperku, tak tady mám teda jednu pověst Vimperka. Přímo se odehrává v té části tady pod Vimperským zámkem a je to o muži, který tak napůl jako trochu spolupracoval s ďáblem a ďábel se rozhodl, že ho musí teda získat, aby si ho mohl jako odškrtnout a získal jeho úpis a pak, že ho zahrne bohatstvím a veškerým komfortem, který mu tehdejší Vimperk mohl poskytnout. No a ten chlapík vlastně řekl fajn, proč ne? A měl podmínku, že si vytrhne vlas, ta pověst se jmenuje o kadeřavém vlasu. A pokud teda ten ďábel bude schopen ten jeho vlas natáhnout, tak vyhrál a on si ho může odtáhnout do pekla, no ale samozřejmě natáhněte jako kadeřavý vlas. Že? Takže ďábel se snažil, u toho se strašně potil a tím vlastně tady vznikl potok, který teda kousek od nás teče a když se rozvodní, takže všechno jako bere a je to ďábelský potok. No tak to je prostě z Vimperka.
0: A pokud nestihnete výstavu, můžete se těšit na knihu, kterou o Šumavě Ondřej Bartošek chystá a která by se měla jmenovat Pověsti z temného kraje. A to je z dnešního putování za historií a lidovou kulturou Vimperka na Šumavě vše, milí posluchači. Vřele doporučuji k návštěvě, budete překvapeni a navíc ve Vimperku najdete i nejsvažitější a nejpříkřejší náměstí v naší republice. Krásný týden plný zajímavých objevů z historie vám přeje Markéta Ševčíková. A vzpomeňte si občas také na lidové písně a nezapomeňte si je sem tam zaspívat.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Tak tvůrčí Afrika, 22. ročník, v květnu už třetí etapa.
2: Takto Lucie Němečková, náš host, rozhlasová divadelní dramaturgině, zakladatelka a ředitelka několika festiválů, popsala téma dnešního pořadu. Ano, letos je festival rozdělen do etap a také náš pořad bude mít několik hlasů. První jste slyšeli, druhý bude patřit herci Maximu Mededovi, který je původem z Beninu, a třetí, jako obvykle v pořadu My a oni, vám přeje příjemný poslech. Od mikrofonu zdraví Goranka Oljača.

0: 22. ročník se skutečně koná v etapách. Bylo to vůbec v roce 2001 myslitelné? Jak vypadá první vzpomínka na první festival Tvůrčí Afrika aneb Všichni jsme Afričani?
1: Velice si vzpomínám na to, jak jsme seděli s Frederikou Smetanovou, která tehdy pracovala ve francouzském institutu. Vyprávím o tom, že jsem se právě vrátila z Avignonského festivalu, kde jsem připadla na skvělá divadla, skvělá setkání s úžasnými dramatiky z Afriky a z Karibiku. No ona tak jen suše poznamenala, tak co kdybychom takový festival udělali tady?
0: Touto vzpomínkou, nebo možná už legendou o vzniku první koncepce, začíná dnešní vyprávění o 22. ročníku. K tvůrčí základně tehdy patřil i Michal Lázňovský, dramatik, dramaturg, překladatel a rozhlasový redaktor. Každý z tohoto tria se potom vydal svojí cestou a v archivu pořadu My a oni je možné najít některé detaily o tom, jak se festivalu dařilo. Například 10. výročí bylo prý určitou křižovatkou. Co to znamená pro jeho ředitelku Lucii Němečkovou?
1: Ten 10. ročník, máte pravdu, byl přelomový, protože po těch 10 letech jsme dosáhli určitého bodu vyčerpání, řekla bych. A my těch 10 let jsme celou dobu trnuli, jestli dostaneme peníze, kdy je dostaneme. A už po těch 10 letech to nebylo zkrátka únosné, takže jsme na chvíli festival přerušili, abychom nabrali jistý oddechový čas a za pár let se zase k němu vrátili s novou energií. Mezitím jsem založila jiný festival, fungoval několik let předtím souběžně. Ten se jmenuje Nad Prahou půlměsíc. Po 16. ročníku předloni jsem ho předala mladší generaci, která si myslím vede velice zdárně.
0: To, co podle mého velice charakterizuje celá ta léta, je vaše urputnost jako ředitelky, jako autorky té myšlenky vůbec, že stojí za to nám přibližovat kultury Afriky, Karibiku, Blízkého východu. Odkud a jak vzniklo to přesvědčení, že to má cenu?
1: Ještě po těch 25 letech, řekla bych, vlastně nemám úplně zjištěné, kde skutečně jsou ty kořeny toho zájmu. Dokážu říct, že to bylo to první setkání v Avignonu. Zatím to šlo opravdu do dětství, do té nemožnosti vycestovat do mých snů a různých představ o tom, jak vypadá ten svět za zdmi toho Československa tehdejšího. Postupně se tahle ta představa vykrystalizovala téhleté podoby zájmu o to, co se děje na té současné divadelní scéně, protože ty naše představy o Africe, o africké kultuře a o divadle bývaly a jsou dodnes mnohdy velice zkreslené. Je to nějaká moje vášeň, ale touto vášní se mi podařilo, myslím, nakazit i další lidi, že to je sice projekt, který jsem založila a který vedu, ale vlastně už se z toho stala velice seriózní odborná záležitost, která je respektovaná ve světě a která věřím, že bude i jednou opravdu adekvátně oceněna i tady u nás v České republice.
0: Festival není jenom pražský. Myšlenky tvůrčí Afriky postupně přináší a představuje také v Brně, Hradci Králové, Liberci, Olomouci, Plzni, Ostravě nebo v Pardubicích.
1: V současnosti bych řekla, že tvůrčí Afrika míří i za hranice České republiky a že plní něco jako soft diplomacii, kulturní diplomacii. Nedávno jsem se například vrátila z Nairobi, z Litfestu, což je literární festival, který pozval náš projekt společný s Prahou Město literatury. A byl to projekt burundsko-česko-keňský, protože byla to hra autorky Shaili Inangomi. kterou napsala během svého rezidenčního pobytu v Praze, hra věnovaná Františce Plamínkové, sestry z východu.
0: Nejen letos, ale myslím si i loni. Festival procházel jednou z těch vašich křižovatek, koncepčních, výrobných a tak dále.
1: My jsme loni a letos to zkoušíme poznovu, protože loni se právě formát spíše než festivalu, ale jakési sezóny, dokonce čtyřměsíční, velice osvědčil. Začínáme v březnu, pokračujeme v dubnu, přes květen až do června. V každém tom měsíci představíme nějakým specifickým způsobem zaměřený program, přičemž v březnu jde o měsíc frankofonie, v dubnu o projekt zaměřený na spolupráci s Martinikem. V květnu je to potom oslava Mezinárodního dne Afriky a v červnu je to právě spolupráce s Prahou, město literatury a s jejími rezidenty. Když děláte týdenní festival, bohužel se o tomto tématu mluví jenom ten týden v roce. Ten program je potom opravdu nabitý, také z organizačního hlediska. Nám přijde zajímavější a smysluplnější rozdělit si ty síly právě do těch 4 měsíců a vlastně prohloubit tu spolupráci. To, aby se téma afrických kultur, karibských kultur stalo součástí, pravidelnou, přirozenou součástí české kultury, tak to si myslím, že dokážeme právě prostřednictvím tedy téhleté čtvrtsezóny.
0: A dosavadní zkušenost, jak byste je popsala?
1: Ta zkušenost je báječná, vlastně přinesla všechny ty benefity, větší návštěvnost, rozdělení těch sil do těch 4 různých etap, ten hlubší zájem o jednotlivé autory, o jednotlivé akce, rozšíření i mimo Prahu, i například co do financování, tehle ten způsob postupné realizace nám umožňuje vlastně čerpat teda postupně ty finance až do toho konečného závěru v červnu, kdy věřím, že už budeme mít celý rozpočet pohromadě.
2: My a oni.
0: Tvůrčí Afrika udělila loni i své první festivalové ceny. Podle Lucie Němečkové je pochopitelné, že za předchozích 15. století vznikla celá řada osobností, které dokázaly budovat nelehké vztahy mezi českou a africkými kulturami.
1: Letos oceníme francouzskou teatroložku Sylvie Chalaj, která je obrovskou oporou tvůrčí Afriky od samého jejího začátku. Dalším oceněným je Alfred Alexander, dramatik a také autor myšlenky vzájemné autorské výměny mezi Českou republikou a Martinikem. Dokonce jsme i vydali antologii českých překladů her martinických autorů a autorek Ostrovy a kontinenty. Třetím oceněnou je bývalá dramaturgyně Českého rozhlasu paní Jana Paterová, které vděčíme za to, že se africké dramatiky staly součástí vysílání Českého rozhlasu Vltava. A tím čtvrtým, ale ne posledním oceněným je Maxim Mededa, který nás provází od prvního ročníku. Je to především neúnavný, úspěšný a skvělý herec, který hostuje v různých divadlech nejen v Praze, ale i po České republice a dokonce je i jedním ze zakladatelů a zároveň stálých herců souboru, který při tvůrčí Africe vznikl, který se jmenuje Divadlo bez hranic nebo Divadlo českých Afričanů společně s Eliškou Mesfin, Bouškovou a s Gilsonem Santanou.
0: Jsem velice poctěná, že v programu můžeme pogratulovat herci Maximu Mededovi na oceněný, které přijme 26. května knihovně Václava Havla. Zdravím vás a gratuluji.
3: Děkuji vám pěkně a jsem taky rád, mě to potěší. Cenu jsem vždycky dostal za nějaký sport a tak dále, ale za divadlo, za kulturu, zatím ne. Kromě těch kytek, co dostáváme v divadle každý den.
0: Jde o rozvoj česko-afrokaribských kulturních vztahů. Co vám to říká?
3: Tvůrčí Afrika vždycky se snažila, aby lidi tady měli povědomí o africké kultuře. Pro mě bylo vždycky, že když už jsem tady a můžu si dát knedlíky svíčkovou, že je pro mě taky dobrý, aby ty lidi, kteří tam přijdou, aby se naučili jíst třeba fufu od nás a tak dále. Že ta komplementarita vytvoří něco hezkého.
0: Co byste vy například z Beninu teď vybral jako představování té své země?
3: Já bych vybral ten náš způsob, jak my tam hrajeme divadlo. My to divadlo tam hrajeme jakoby z francouzského konceptu. Byli jsme francouzská kolonie, ale do dneska oficiální jazyk je francouzština. Ale my se snažíme vždycky do toho dát tu beninskou mentalitu, aby to vypadalo trochu věrohodně. Tam bych to tady přived, aby ty lidi věděli, že i v Africe, i když nemáme národní divadlo, nemáme kulturní centra a tak dále, že si tam taky hraje divadlo. A to divadlo může být také součást divadlo, které si hraje normálně v České republice.
0: Jak často jste byl účastníkem Tvůrčí Afriky?
3: Nějaký moment jsem aktérem a pak přijde moment, když jako jsem tam jako divák, potřebuje si vědět, co dělají ostatní, aby se obohacil taky.
0: Mne právě zajímalo, co se původní Afričan může díky festivalu dozvědět nového o Africe.
3: Já jsem dozvěděl víc třeba o Karibiku. Teď jsou naše bratři, kteří kdysi byli odvlekli tam, aby tam pracovali na polích a tak dále. A jsem tam věděl hodně, co nás spojuje. Naše chování, jo, jak mluvíme, jo, a všechno. Jinak o Africe ty nové spisovatele, oni tam vždycky píšou o trendu, který tam je teď nově. Tak mám reflekt o tom, co se vůbec tam děje. Protože oni to píšou tak krásně, že člověk vidí, co se tam mění politicky a tak dále. A je to super, že člověk má tu šanci o tom dozvědět.
0: Zkrátka, nikoli záměrně vyvolávané rozepře, ale znalosti a otevřené obzory přinášejí přidanou hodnotu našemu soužití. Na další pořad Mia Oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Policie bude v letních měsících dohlížet na bezpečný pohyb lidí u vody. Ve městech na Vysočině ubylo obyvatel. Nejvíce ztratila Jihlava. Zítra bude zpočátku slunečno, postupně až oblačno s teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Policisté budou od června do konce září kontrolovat bezpečný pohyb lidí v okolí vodních ploch v Česku. Informoval o tom ředitel pořádkové policie Petr Koutný. V Česku se každoročně utopí zhruba 180 až 200 lidí. To je víc než v některých přímořských státech. Lidé u dětí podle policistů často podceňují dostatečné vybavení. Připomínají proto, aby byli připraveni. Například dobře zvolili místo podle plaveckých schopností a zajistili dostatečný dozor. Všechna krajská oddělení budou podle Koutného taky v letních měsících pořádat preventivní workshopy pro rodiny s dětmi. Policie pátrá po pohřešovaném 82-letém Miloslavu Bergerovi z Hradce Králové. Muž je hubené postavy, má bílé vlasy, modré oči a oholené vousy. Je vysoký zhruba 165 cm. Odjel z domova včera odpoledne na zeleném kole. Na sobě by měl mít bílou bundu a modré tepláky. Není nebezpečný ani ozbrojený, trpí ale demencí a může být zmatený. Kvůli zdravotnímu stavu může být v ohrožení. Pokud máte jakékoliv informace, obraťte se na linku 158. Města na Vysočině loni ztratila část obyvatel. Jejich počet se snížil o 0,2% bodu na zhruba 288 tisíc. Ve městech žije necelých 56% obyvatel celého regionu, což je pod celorepublikovým průměrem. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu.
2: Pokles počtu obyvatel ve městech loni způsobila hlavně přirozená změna, kdy zemřelo více lidí, než se narodilo. Sídla ale ztrácela i stěhováním. Největší snížení stavu obyvatel zaznamenali statistici v Jihlavě, kde jich ubylo skoro 940. Naopak největší pozitivní změnu evidují ve Velkém Meziříčí, kde zhruba 100 lidí přibylo. Tereza Pešoutová, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa ve Friburgu Slovensko 3-2 a přiblížili se účasti ve čtvrtfinále. Útočník Jakub Flek popsal, v jak náročných podmínkách se hrálo.
3: Tak se nám to povedlo, zaplať pambu. Strašně náročný zápas. V hale bylo neskutečný vedro, ale fakt neskutečný. To bylo fakt jak hrát nějaký infrasauně. Ten led podle toho vypadal, skákalo to, náročný zápas i na hlavu, i na tělo, takže jsme rádi, že jsme to zvládli. Počasí.
0: Ráno bude většinou slunečné, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D10 za Prahou směrem do Turnova naberete zdržení z 6. kilometru. Ke sjezdu na Brandýs pojedete maximálně 10 minut. Dnes končí dlouhodobé omezení mezi Svými Slicemi a Starou Boleslaví. Na D1 z Prahy do Brna trvá o něco silnější provoz před omezením u Osové Výtýšky. Tam je stále uzavřený levý pruh. Fronta v obou pruzích se sune zhruba 10 minut z kilometru 150. A na D5 na kilometru 150 směrem do Německa běhá na vozovce pes, tak projíždějte opatrně. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Teď už začíná pořad Slavíci v krabici.
1: Slavíci v krabici.
4: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes doplníme elitní klub Zlatých slavíků. Proč doplníme? Protože tento klub už existuje a jsou v něm zpěváci a zpěvačky, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý slavík. A to znamená, že jsou to buď vítězové nebo vítězky anket Zlatý a Český slavík. Dnes do klubu zapíšeme názvy skupin. Zatím jen 20 členů má tento elitní klub hvězd, které mají Zlatého slavíka v letech 1962 až 2023. V téhle krabici je dohromady 109 Zlatých slavíků, což je až neuvěřitelné, a přibudou další z kategorie skupina. Začneme souborem, který jako první v historii zvítězil, když byla premiérově vypsána nová kategorie skupina. Je to skupina Ladislava Štajdla.

elitním klubu Zlatých slavíků je zatím 11 zpěvaček a také 9 zpěváků. Dohromady má tedy tento klub 20 členů. Kromě skupiny Ladislava Štajdla, která jako první v historii zvítězila a také jako první v historii mezi všemi skupinami obhájila vítězství, to bude ještě dalších 11 skupin. Včetně kapely kolem skladatele, kytaristy a zpěváka Oldy Říhy, která má 2 zlaté slavíky. Jo, je to Katapult.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: I Olympik je v elitním klubu majitelů Zlatých slavíků. Je to jediná česká kapela, která zvítězila v anketě Zlatý i Český slavík. Tři Zlatí slavíci jsou z let 1981, 82 a 3, tedy z doby ankety Zlatý slavík, a další tři jsou z období ankety Český slavík z ročníků 1996, 97 a 1998.

klubu, ve kterém mají všichni alespoň jednoho zlatého slavíka z anket Zlatý nebo Český slavík, jsou i dvě slovenské skupiny. Z těch dvou je úspěšnější ta starší, přesněji řečeno ta, která vznikla už na konci 60. let a založili ji Jožo Ráš a Vašo Patejdl. Jmenuje se Elán. Yes,

Podle Encyklopedie města Ostrava došlo k prvnímu vystoupení kapely Citron 23. ledna 1978 a bylo to v divadle Petra Bezruče v Domě kultury pracujících Vítkovic. Hrál tenkrát pod vedením baskytaristy Petra Michalíka se zpěvákem Vladimírem Kubalou, klávesistou Antonínem Bajgarem, kytaristou Jiřím Šmucem a bubeníkem, který se jmenoval Miloslav Tuč. Přesně 10 let na to, v roce 1988, už pod kapelníkem a bubeníkem Radimem Pařískem převzala skupina Citron jediného zlatého slavíka, který znamená vstupenku do tohoto klubu.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: A teď ta druhá slovenská skupina, která je v klubu Zlatých slavíků. Elán má 4 zlaté slavíky za sebou z ročníků 1984 až 1987 a Tým, to je ta druhá skupina ze Slovenska, zvítězila v letech 1989 až 1991.

Od této chvíle budou už jen skupiny, které mají zlaté slavíky z ankety Český slavík. Čestné místo tady zaujímá pražská kapela Lucie.

Karel Gott má z období 1962 až 2023 42 zlatých slavíků a Lucie Bílá 21. Když budeme zlaté slavíky brát jako vstupenku do elitního klubu zlatých slavíků, tak nejvíc vstupenek ze všech skupin má Kabát, jejich 14. A po Gottovi a Bílé je to třetí největší počet zlatých slavíků z tohoto období.

0: Dnes si představujeme elitní klub Zlatých slavíků. V tomto klubu zatím byli jen zpěvačky a zpěváci, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý slavík. A to znamená, že jsou to vítězové a vítězky anket Zlatý a Český slavík. Dnes k nim přidáváme vítěze kategorie skupina a tady jsou i činasky.
1: Vzal si dva lízenky,

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Další ze skupin, které už patří do elitního klubu Zlatých Slavíků, je skupina, která se jmenuje Divokej Bill.

Když sečteme všechny zlaté slavíky kategorií zpěvák a zpěvačka od roku 1962 až 2023, tak jich je 109. Kategorie skupina dodává za období 1977 až 2023 40, a to znamená, že v této krabici bude celkem 149 zlatých slavíků. Jeden zlatý slavík je od skupiny Kryštof.

Poslední skupinou, která je v elitním klubu těch, kteří mají ocenění Zlatý slavík, je skupina Miraj. Je to parta kluků z Frýdku Místku a Zlatého slavíka dostali v roce 2021. Pro jistotu to ještě jednou zopakuji. V krabici, kde jsou jen Zlatí slavíci kategorii skupina, zpěvák a zpěvačka z období 1962 až 2023, je jich 149. Celkově ale ještě někdy dodáme ty za hity roku. Loučí se Martin Hrdinka.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
1: Pozice Česka v NATO není podle zmocněnce Landovského dobrá. Chybí například vojáci z povolání. Obviněný z vraždy v Pardubicích je ve vazbě. Hrozí mu 10 let za mřížemi. Zítra bude zpočátku slunečno, postupně až oblačno s teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Obraz Česka a české armády v Severoatlantické alianci není příliš dobrý, řekl to vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO Jakub Landovský v televizi Nova. Hlavním problémem jsou nedostatečné výdaje na obranu.
2: Vláda by měla podle Landovského představit konkrétní plán, jak výdaje na obranu navýšit. Česko bude neplnění aliančních závazků vysvětlovat na letním summitu NATO v Ankaře, kam pojede možná i Landovský.
3: Budu tam mít určitě třeba spoustu schůzek, pokud na summit pojedu, a ty se budou právě týkat obranných výdajů, jejich uznávání, toho, co dělají ostatní spojenci.
2: Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky chybí Česku k plnění aliančních cílů asi 40 tisíc vojáků z povolání. Řekl to taky v televizi Nova.
4: Dneska jsme zpátky v éře kolektivního odstrašení obrany a tam potřebujeme trošku jiný model a potřebujeme především mít velké množství záloh a legislativu takovou, aby jsme je byli schopni generovat.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO tento týden řekl, že vláda hledá způsoby, jak nábor nových vojáků urychlit. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
1: Soud poslal do vazby mladého muže, který je obviněný z vraždy dívky v Pardubicích. Informoval o tom orlicko-ústecký soudce Jiří Procházka. Mladíkovi hrozí až 10 let vězení za to, že nožem napadl dívku nedaleko pardubické střední školy. Ta po převozu do nemocnice zemřela. Podezřelého policie na místě zadržela. Škola, kam zavražděná chodila, byla několik dní uzavřená. Přerušené byly i maturitní zkoušky. Beskydská obec Trojanovice poprvé otevřela pro veřejnost bývalý černouhelný důl Frenštát. Začala jeho přeměna na centrum služeb, vzdělávání, výzkumu a inovací. Po demolici nepotřebných budov je na řadě stavba nových. Už mají stavební povolení, potvrdil nezávislý starosta Trojanovic Jiří Novotný. Obec podle něj taky požádala o dotace na vybudování inženýrských sítí.
5: A dále máme nachystané stavební povolení pro univerzitní centrum, pro školu, prostor pro služby, první prostor pro inovace, například v jedné z těch těžních věží, sportoviště a tak. Sport.
1: Fotbalisté Dukly Praha se stoupili z šance ligy do druhé nejvyšší soutěže, protože prohráli s Baníkem 0-3. Ostravský tým si v baráži o záchranu zahraje proti Táborsku. Slovácko čeká Artis Brno. Tým z Uherského Hradiště zakončil ligovou nadstavbu porážkou 0-1 ve Zlíně. Mladá Boleslav podlehla Teplicím 0-2 a Olomouc si zajistila vítězstvím 4-0 nad Karvinou 7. místo. Počasí. Ráno bude většinou slunečné, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D10 na kilometru 6,5 ve směru do Prahy stojí v odstavném pruhu porouchané osobní auto. A na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy dejte pozor na nehodu za zatáčkou u Golfu. Havarovalo tam osobní auto a zasahují záchranáři. S opatrností projedete. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Začíná pořad Hobby magazín.
0: Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí a dnes se zaměříme na petunie, begonie a muškáty. Potom s myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích, no a také poradíme, jak připravit bazén na sezónu. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na blížící se červen, tedy na to, jaké práce na zahrádce už vůbec nepočkají. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Petunie, begonie, muškáty, svatá to trojice českých balkónů, tak by se to dalo říci. Ale občas se objeví zajímavá změna. Naše balkónová hobbyredaktorka Slávka Brádlová zpovídala zahradnici Kristýnu Plívovou, která otestovala jiřinky v roli balkónových květin. To se může hodit.
1: Já jsem loni poprvé testovala, pěstovala jsem právě jiřinky v truhlíku na balkóně. Jedná se teda o jiřinku proměnlivou, ne o tu velkou zahradní, ale tadyhle ty proměnlivý jsou menší, mají asi 40 cm, taky krásně kvetou. Takže jsem prostě do truhlíku dala ty hlízy, přibližně tak jedna na 15 cm. Na co je teda potřeba dávat pozor, tak ty truhlíky, když je léto, tak rychle vysychají, takže hodně zalívat. Kvetly vlastně kdy od července do konce sezóny. Já jsem je teda i semenařila, ty odkvetlý květy jsem neodtrhávala, jiřinky vytvořily semínka, který jsem potom na podzim sklidila, ty se dají na jaře zase vysít. Varianta je, že nebudete je pěstovat na semínka, ale čistě pro ten květ, takže vám krásně pokvetou. Odkvetlý květy musíte vždycky stříhat nebo vyštipovat. Jiřinky ale teda nesnášejí mráz, takže potom s prvním mrazíkem musíte ty rostliny odstřihnout, hlízy vyndat a uchovat je někde nejlíp v suchu, chladu.
2: Nevadí třeba ten vítr, nepoláme se to?
1: Takhle u nás není žádný jako extra vítr, takový normální prostředí. Ty jiřinky to zvládly dobře, rozhodně teda potřebují sluníčko, ale vydržely to krásně.
2: Říkáte, že potřebují sluníčko, zároveň tedy hojnou zálivku, takže balkon spíš ten jiho-jihozápad, nebo snesli by třeba severovýchod?
1: Asi bych volala ten jiho-jihozápad, to chce otestovat, jak to ta jiřinka bude snášet.
2: Co se týká hnojení, tak předpokládám tři jiřinky v jednom truhlíku, to je asi těch 50, 45 cm, tak přece jenom toho substrátu tam není tolik. A asi nějaké ty živiny by to potřebovalo během sezóny.
1: Já teda tím, že jsem je měla na semínka, tak za stolik jako nekvetly, takže já jsem ani nepřihnojovala loni. Nebo já obecně mám přírodní zahradu, takže jedu na ty organické hnojiva, ale když tak přidat kompost ještě v průběhu sezóny, nebo co se ještě doporučuje, tak dřevěný popel, případně vaječný skořápky, případně si udělat vlastní teda hnojivo, ať už nějaký zákvas, ale to je hodně cít, což jako na těch balkonech bytech není ono, nebo nějaký jakoby čaj v uvozovkách výluh, ať už za tepla nebo za studena, a tím doplnit živiny.
2: A vlastně otázka, s kterou jsme měli začít, ten substrát by měl mít jakou kvalitu? Odlehčenější nebo naopak těžší? A nebo stačí třeba normální ta zemina, co kupujeme pro pokojové rostliny?
1: To by mělo být v pohodě. Já teda mám zahradu, takže já používám vlastně vlastní zeminu. Asi ty úplně těžké půdy, tam nevím, jak by to ty jeřinky potom snášely třeba se zamokřením, ale když si koupíte v obchodě substrát, tak by to taky mělo být v pohodě. A ještě bych měla říct, že ty jiřinky je dobrý předpěstovat, když si je předpěstujete, tak potom pokvetou jakoby dřív, trošku to urychlíte, takže můžete už třeba začátkem dubna ty hlízy dát do těch truhlíků, pomalu je dávat ven na ten balkon, zvykat na to sluníčko, na ty teploty, oni začnou pomalu rašit a růst.
2: Když je sluníčko, vystrčím je na balkon, k večeru raději zpátky do obýváku.
1: Přesně tak, protože teď v posledních dnech byly vlastně mrazíky, to by nemuseli vydržet ty malinkatý výhonky. Takže vždycky radši na noc, nebo když je chladno, tak mít vevnitř a na slunčku potom, když svítí, tak vyndat ven.
0: A že nás letos ty noční mrazíky pořádně potrápily, teď už snad nehrozí, tak honem šup s jiřinkami na balkóny. Dáme si trochu muziky a pak přijdou na řadu vaše písemné a telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

gramofon. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Hobby magazín.
1: Ne všechno, co můžete v lese uvidět a potkat, je původní a hlavně naše. Existuje seznam invazních nepůvodních druhů, živočichů a rostlin, které mají významný dopad na přírodu evropských zemí. V roce 2015 vznikl první seznam. Vloni byl už po čtvrté aktualizován. A naše hobby redaktorka Jolana Nováková pro vás u myslivců zjišťovala, o které živočichy jde.
2: Seznam čítá 114 rostlin a živočichů, druhých jmenovaných je 65, v České republice se vyskytuje 17 z nich. Ptáky a savce zmíní Miroslav Drahota z Mladoboleslavské myslivecké organizace.
3: Tak nejstarší nepůvodní druh, který u nás byl vysazen, byla Odmetra pižmová. Kožešiny byly velice ceněné, protože v kožešnickém průmyslu se to zpracovávalo. Odmetra se dostala do vodních toků a víceméně škody ona nepůsobila, tak dělala nějaký nory, ale ona se živila, vlastně to byl bíložravec, že jo, tak ráko si vykusovala trávu a tak dále.
2: Ondatra k nám dorazila na začátku 20. století a v naší přírodě žije dodnes. A pak?
3: No a pak přišla doba farebního chovu různých kožešinových zvířat, jako byla nutrie, norek americký, ale začátkem 90. let už to přestalo být lukrativní, no tak jim to bylo líto zabit, tak to prostě vypustili do přírody. A ta nutrie má abnormální schopnost se rozmnožovat a je dneska v celé republice. Ta dělá škody teda nedozírný. Jednak ruší břehy,

0: potoků a všeho a přenáší to nemoce. Jo, protože to žije s potkanema, se vším možným. Ono se to dřív i jedlo, prodávalo se to, občas dneska ještě na to narazíte, bylo to velice dietní maso, ale když jsem zjistil, co to jako obnáší za nemoce, tak už bych to asi nepotřeboval v dnešní době.
1: Máte pravdu, taky jsem kdysi na návštěvě dostala k obědu nutrii. No, další, kdo patří do seznamu invazivních nepůvodních druhů, je psík mívalovitý.
0: Je to takový na pohled ošklivý, přestavený pejsek s krátkým ocáskem, žije jako liška v norách, ale ten likviduje mláďata, zvěře, ničí hnízda, vajíčka vybírá a tak dále. Zásadně chodí spolu ve dvou, jo? Když ho potkáte v noci, je to noční zvíře, chodí v párech, jo. No, pak je to mýval severní, jak se říká, když se nechcete nudit, pořiďte si medvídka mývala, ale nedoporučuju si ho pořizovat, protože ten, když se vám nastěhuje do baráku, tak konec. A ten dokáže vám vybydlit chalupu, chatu, úplně neskutečným způsobem. Jo. To rozebere izolaci ve střechách a všechno.
1: Tak snad se mu naše obydlí nezalíbí. Mezi savce v seznamu patří ještě jelen sika.
0: Oni tam byli dovežený šlechtou do obor, ale vlivem různých přesunů armád, válečných událostí, to už bylo za Rakouska-Uherska, první světová válka a potom druhá světová válka, tak se ta oborní zvěř dostala ven. No a sika dneska prostě působí škody na zemědělských plodinách, pozemkách i v lesích.
1: A úspěšně se kříží s jelenem evropským. Jediný pták ze seznamu invazivních nepůvodních druhů, který žije u nás, je husice nilská.
0: Ona si ten nejdřív jako ten jeden rok testuje to prostředí, pak se usadí. Pozorovali jsme tady před pár lety dva páry a druhý rok už jich tady bylo 20 a další, že jo, prostě vysedí mladý. Dostanou se i na ty rybníčky návesní, že jo, a tak dále. No tak se na ně lidi chodí koukat a chodí to krmit, že jo.
1: Pak jsou tu ještě expanzivní, přemnožené druhy živočichů, ale ty patří zase do jiných seznamů.
2: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, stejně jako další zajímavosti, je to na stránkách rozhlas.cz/hobby. No a za chvíli si jenom vysvětlíme pro milovníky čvachtání se v zahradních bazénech, na co je dobré při jejich zprovozňování před sezónou nezapomenout.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pomalu, ale jistě začíná bazénová zahradní sezóna. Malé bazény na zimu většinou vypustíte, vysušíte, uložíte na suchém místě. Ve větších nadzemních bazénech, ale i zapuštěných, by se každoroční napouštění dost prodražilo. A proto je na podzim trochu upustíte, zazimujete, zazimovacím roztokem přikryjete a tu odpojenou filtraci schováte na suchém místě, kde nezmrzne. Teď je na čase vodu doplnit a bazény na sezónu připravit. Jak na to? Tak to zjišťoval náš hobby redaktor Jirka Šobr u bazénového technika Martina Zikuly v Plzni na Lochotíně.
2: Přes zimu do bazénu napadá spoustu listí, dostanou se tam i živočichové jako žížaly nebo pavouci. Bazén vyčistíme napřed od hrubých nečistot, na to použijeme klasickou síťku na teleskopické tyči, a nebo můžeme použít automatický vysavač, který nám potom bazén dočistí lépe. To finální dočištění provedeme až po spuštění filtrace, kdy už nám funguje i písková náplň, tudíž ten pískový filtr nám zachytává i ty jemnější nečistoty.
3: Podívejme se na chemii, budeme asi potřebovat upravit vodu.
2: To je vždy základní krok po dopuštění toho bazénu. Vždy si napřed zkontrolujeme hodnotu pH vody, by měla být mezi 6,9 až 7,4. Pokud se nám podaří hodnotu srovnat, potom přistoupíme k dalšímu kroku, a to je vodu nachlorovat. Přidat dostatečné množství organického chlorgranulátu, který vodu takzvaně nastartuje, zoxiduje řasy a nečistoty v té vodě.
3: Do vody vlastně dáváme koncentráty. Máme přitom pustit pískovou filtraci?
2: Je vždy lepší, když po aplikaci chemie pískovou filtraci zapneme, a to na dobu 4 až 8 hodin, aby se nám voda pořádně promíchala a chemie zafungovala tak, jak má.
3: Jaké ty časy by měly být na začátku a na vrcholu sezóny?
2: V tomto období, kdy počasí je ještě relativně nestabilní a je relativně chladno, může filtrace běžet 2 časové úseky denně, a to po 2 hodinách. Ve chvíli, kdy nám ta voda se ohřeje, ať už pomocí tepelného čerpadla nebo pomocí zastřešení nad 20 stupňů, už je zapotřebí ty filtrační časy zvednout, a tam doporučuji potom 2x4 hodiny denně.
3: K bazénům se dá dokoupit spousta doplňků. Hodně se hovoří o úspoře, když si koupíme solární panely, které nám tu vodu přihřejí. Jak to funguje?
2: Ty klasické jednoduché solární panely fungují na klasickém principu, kdy vodu z bazénu proženeme černým panelem, kde nám sluníčko tu vodu ohřívá. Je tam trošičku nevýhoda v tom, že pokud nesvítí sluníčko, tak tento způsob ohřevu moc nefunguje a trvá déle, než se voda nahřeje v tom bazénu.
3: A čím tam tu vodu budeme prohánět? Právě tou pískovou filtrací, anebo ten panel solární má své vlastní čerpadílko?
2: Tyto panely jsou vždy závislé na tom filtračním okruhu, který již máme na tom bazénu instalovan. Filtrační jednotka nám funguje i jako oběhové čerpadlo v těchto panelech.
3: Znamená to tedy, aby jsme si pořídili nějaký programátor, aby nám ta filtrace třeba sepla jednou za půl hodiny na 5 minut, prohnala nám vodu v tom solárním panelu a pak ji zase nechala nahřát.
2: Přesně tak to je. Můžeme si koupit v hobby marketu klasickou časovou zásuvku, kde si můžeme nastavit čtvrthodinové intervaly nebo půlhodinové intervaly. Čtvrt hodiny filtrace stojí, panel se nahřívá a zase čtvrt hodiny potom filtrace běží a cirkuluje tu vodu. Teplou vodu vlastně tím pádem dostaneme do toho bazénu.
3: Teď také všechno kvete, pil je všude. Máme bazén přikrývat, když nemáme polykarbonátovou střechu?
2: Pokud nemáme polykarbonátové nebo klasické bazénové zastřešení z hliníkových profilů a polykarbonátové výplně, potom doporučuji klasickou bublinkovou plachtu, která nám udrží i teplo v tom bazénu, zamezí nadměrnému odparu vody z bazénu a v určité míře nám samozřejmě pomůže i při spadu nepořádku do bazénu.
1: Tak to nám radí specialista na bazény Martin Zikula, se kterým natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr. A my pro vás máme za chvíli už jenom zahrádkářský kalendář, a to, jak víte, je takové malé připomenutí, na co je teď na zahrádce nejvyšší čas. Tedy čas na to, co nepočká.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Máme tady sobotu 23. května a to už je vhodný čas nejen na zalévání, tedy pokud je u vás sucho a nezapršelo, ale je to hlavně čas na hlídání proti nejrůznějším nepřátelům našich zahrádkářských výpěstků. Představte si, rostl mi líbeček jako divý, tak ještě nikdy nerostl a dívám se na ty listy, na ty stonky a najednou tam uvnitř je schovaný slimák. Jsou prostě všude. A tady to je krásná pranostika. Roj, který se v máji rojí, za plný vůz se nastojí. V červnu rojení nestojí za zvonění. Tak ono to znamená, že májový roj včel si do konce roku ještě i vlastní med do zásoby přinese. Zatímco ty pozdní roje, červnové, potom obvykle už jenom živoří a včelař, pokud je chce na příští rok, je musí na zimu hodně přikrmovat. Pojďme na zahrádku. Ještě jeden víkend a bude tady červen a to je dobré se pustit s radostí do odstraňování odkvetlých květů trvalek, aby nevysilovali rostlinu tvorbou plodů a semen. Nabídněte oporu mečíkům a vysokým liliím. Kopretiny, upoliny a třeba vlčí bob můžete sestřihnout hned po odkvětu, do podzimu to znovu vykvete. Určitě jste si všimli, že rostliny na balkónech jsou v plném květu. Teď jen pravidelně zalévat a co 2 týdny přihnojovat. A pro milovníky sekaček tady mám důležitou informaci, když ten váš trávník povyroste o 1/3, je čas rozezvučet stroje. Jedině tak bude trávník krásný a hustý. Co bude v pravidelné stálici Českého rozhlasu, tedy v Hobby magazínu, příští týden? Tak my vám poradíme s pěstováním velmi kyselých, oranžových bobulí, plných vitamínů, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu, slaví 10. výročí a zaměříme se na renovace a zateplení vašich plastových i dřevěných oken. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Ukrajinské uprchlíky pravděpodobně čeká zpřísnění podmínek pro pobyt v Česku. V Hodkovicích nad Mohalkou je technoparty. Lidé si stěžují na hluk. Zítra bude zpočátku slunečno, postupně až oblačno, s teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Ministerstvo vnitra připravilo novelu, která má zpřísnit podmínky pro pobyt ukrajinských uprchlíků. Změny se mají týkat systému humanitárních dávek nebo takzvané dočasné ochrany. Ta má nově zaniknout v případě, že se uprchlík například vrátí na Ukrajinu na víc než 30 dní. Teď je to 90 dní. Nové povinnosti budou mít v případě schválení novely i majitelé vozidel, doplňuje mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
3: Cílem změn týkajících se vozidel s ukrajinskou registrační značkou je nastavit stejná pravidla, jaká platí pro vozidla registrovaná v České republice, včetně povinných technických prohlídek. Od roku 2027 bude možné vozidla registrovat do standardního registru vozidel v České republice.
2: Opoziční zástupci změny striktně neodmítají a jsou připraveni o nich jednat. Novela je už taky zařazená na pondělní zasedání vlády. V Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku je od pátku technoparty. Hlukem obtěžuje okolí. Na akci na pozemku soukromého majitele je zhruba 500 lidí a téměř stovka aut. Pořadatel dnes ráno odmítl výzvu nezávislé starostky Markéty Kauerové k ukončení akce kvůli rušení nočního klidu. Policie situaci monitoruje. Podle mluvčího Vojtěcha Robovského dostala několik stížností na hluk. Technoparty je nahlášená do zítřejšího poledne. Pozemky ve ski areálu Bedřichov v Jizerských horách nebude možné v budoucnu zastavět. Rozhodli o tom obyvatelé v referendu. Na sjezdovkách, které mají víc vlastníků, se podle aktuálního územního plánu nesmí stavět. Lidé rozhodli, že to tak má zůstat, říká starosta Petr Holub ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: My jsme se dotázali občanů, jestli mají ten stejný názor jako my, tedy že bychom zakonzervovali územní plán na těch pozemcích svahů, kde je dneska sjezdový areál, a občané se vyjádřili podle tedy našeho očekávání kladně.
2: Hlasovat přišlo 165 voličů. Pro zachování současného stavu bylo 161 z nich. Dva hlasy byly neplatné a dva byly proti. Referenda se zúčastnilo 55,93% z celkového počtu 295 voličů. Referendum je tak platné a závazné.
0: Sport.
2: Čeští hokejisté se přiblížili čtvrtfinále mistrovství světa. Ve Friburgu porazili Slovensko 3-2.
0: Počasí.
2: Ráno bude většinou slunečné, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a na severu Moravy. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D10 na 44. kilometru směrem do Prahy překáží v pravém jízdním pruhu plastová bedna a pletivo. A v Dolní Lhotě na Ostravsku v ulici Československých tankistů havarovalo osobní auto. Počítejte tam s omezením. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už je tu pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
5: Jsou věci, které se čas od času nehodí. Člověk na ně nemá náladu, jsou drahé nebo nedostupné. Já vám nabízím něco, co je zadarmo, nikdo tím nikdy nepohrdne a ještě vám to prospěje. Takový je humor. Dobrý humor, který vám nabízím. Mé jméno je Patrik Rozehnal a za chvíli vám řeknu ještě jedno, důležitější jméno. Budeme totiž mluvit o muži, který se narodil 14. září roku 1945 v Praze na Žižkově. Takže mu letos je...
6: Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo?
5: To je pravda, tak si to spočítejte sami. My si během pořadu řekneme jiné věci. Kdy se dal na dráhu umělce, kdy koho potkal a co vlastní.
6: Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
5: To tu řešit nebudeme. Já myslel třeba, kolik písničkových titulů máte na kontě.
6: Aha, rozumím.
5: Bude to totiž vzpomínkový pořad.
6: Oč se vlastně jedná?
5: O zábavu. Prozradíme vlastně hodně věcí. Povíme si o Jaroslavu Uhlířovi. Co tomu říkáte?
6: Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
5: Tak nebudeme se teď hádat, ne?
6: Co jsme si, to jsme si.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: si, aby zdal. To prosím, aby zdal.
1: Ať je všem hej a život máte s úsměvem na tváři. Přeju ještě jednou a teď už to povídání o Jaroslavu Uhlířovi, který nám dnes taky dodá ty písničky, ale i zábavu v podobě mluveného slova.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zdá se to zvláštní, ale začínal v armádní redakci tehdejšího Československého rozhlasu, která sídlila v Dykově ulici v Praze. Pracoval tam i Zdeněk Svěrák, Milon Čepelka, Karel Šebánek i režisérka Helena Filipová. Nahoře byly kanceláře, dole v místnosti piano, kde taky hráli. Nejprve u písniček spolupracoval s Milonem Čepelkou, později se Zdeňkem Svěrákem. Tak také vznikla jejich první slavná písnička Strašidýlko Emílek.

0: Ke spolupráci se Zdeňkem Svěrákem na téhle písni přesvědčil Jaroslava Uhlíře právě Miloň Čepelka. Požádal ho, jestli by nepomohl Svěrákovi zhudebnit nějaké veršíky. Tehdy se Jaroslav nedůvěřivě zeptal, a který to je? Ten modrovokej, vysvětlil Čepelka. Toho nepřesvědčilo, ale stejně se dali dohromady a vznikl tenhle velký hit. Druhým životním a profesním partnerem Jaroslava Uhlíře je Karel Šíp. A tak si teď pustíme jednu z jejich společných scének.
1: S mikrofonem jsme tedy zašli za avantgardním malířem Jaroslavem Mazalem. Mistře, hlavním námětem vašich obrazů je akt.
2: To je fakt.
1: No a také milenecká tematika. Diváky by určitě zajímalo, víte, kde berete zdroje inspirace? Protože vaše milostné motivy bývají někdy velice odvážné. Například si tak namátkou vzpomínám na obraz, který jste nazval Láska ve křoví, nebo jiný také zajímavý pohled na lásku, který jste nazval Láska klíčovou dírkou.
2: Ano, ten úhel pohledu je vždycky rozhodující. Já prostě chodím, dívám se a pak maluju.
1: Ano, vidíte, leckdy zajímavé věci. Podívejte, vaší doménou jsou ale přece jenom akty. Jak přistupujete k tomuto, řekl bych, citlivému tématu?
2: S láskou. S láskou bez této nejde. Umělec musí vzplanout, aby mohl tvořit. Já tvořím z jakéhosi vnitřního přetlaku. Jo, jakési vnitřní komprese.
1: Ano, právě proto jste také považován za zakladatele českého kompresionismu.
2: Vezměte si moje nejslavnější obrazy.
1: Tak vemu si rád, mistře, to bych ani nečekal. Vemu si tamhle ten, ten se mi líbí taky.
2: Nechte to ležet. Myslel jsem obrazně. Pane, já už maloval všemi malířskými směry. Realismus, surrealismus, během své dovolené s Čedokem v Havaně jsem zvládl i kubismus.
1: To je hezké. No a řekněte nám, co v současné době?
2: No tak já teď hodně spím a ty snové vize pak maluju. Takže momentálně se ubírám směrem, který se nazývá hajáismus.
1: No, podívejte, snad nic neprozradím, když vám prozradím, že jste pro letošní rok hlavním kandidátem na cenu nejúspěšnějšího malíře roku v anketě o Zlatého slavíčka. Takže já vám gratuluji a děkuji vám za rozhovor.
0: Tenhle slavný pořad vznikl z obyčejné pětiminutovky, kterou Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp dělali na obrazovkách Československé televize. Pokaždé si povídali s nějakým hostem. V první pětiminutovce to byl Karel Zich. Zaspíval písničku, kterou všichni znali.
3: Je to paha!

0: Potom si chvíli povídali a nakonec přidal i svou aktuální novinku. Ten pořad udělal ještě několikrát, jeden i s Petrou Janů, který pojali obzvlášť humorně. Právě po něm pak dostali šanci, aby udělali samostatný pořad, který se jmenoval O smíchu. A krátce na to přišla i nabídka na první díl hudební soutěže Hit Šaráda. S tím, že pokaždé ji ale bude dělat někdo jiný. U tohoto záměru ale nezůstalo. Sešli se ještě mnohokrát a důkazem je nakonec i ta další ukázka.
1: Před námi je teď vyhlášení nejúspěšnějšího bakalářského příběhu, jak o tom rozhodli svými hlasy televizní diváci. Ale ještě než vás seznámíme s výsledky, využijeme této příležitosti k vyhlášení nových bakalářských témat na celou další pětiletku. A teď už si poznamenejte naše nová témata. Jak jsem rozkrádal společný majetek? Jak jsem rozkrádal společný majetek? U těchto příběhů prosíme autory o úplnou adresu a přiložení výpisu z trestního rejstříku. Další téma. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Naše parta v Pruhovaném. Naše parta v Pruhovaném. No tady malé upozornění, autory těchto příběhů nemáme v úmyslu zvát do studia na besedu ani na losování Matesa. No a téma poslední. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení.
2: No a teď už k divácky nejúspěšnějším bakalářským příběhům uplynulého roku. Přátelé, shodou okolností vás nejvíce zaujaly příběhy na jedno jediné téma. A tak se ukázalo, že problematika alkoholismu je stále živá a aktuální. Na třetím místě se umístil příběh nazvaný Jak nám přinesli domů tatínka. Na místě druhém epizoda Moje první Vánoce na záchytce.
1: No a konečně místo první. Nejvíce diváků hlasovalo pro příběh, vlastně písničku s názvem Prolhané Karel.
0: No a jak se tihle dva seznámili, to kdysi oba společně prozradili i ve Všechno párty na obrazovkách České televize v režii Viktora Polesného.
3: No je to jednoduchý, no tak jako jak jsme se seznámili. Ty si prostě no. dostal ode mě, já jsem byl kapelník skupiny a ty si dostal prostě takzvaně lano, ano. Že jo, tak jsem tě zlanařil. A prvně jsme se viděli a tam se rozcházíme, že jo. Ty víš, kdy jsi mě prvně viděl a čím jsem
4: tě utkvěl? Já jsem tě viděl prvně v domu dětí a mládeže Julia Fučíka v Grébovce.
3: Ano, u Pioníra jsme se potkali. Ano. Jako ne, že bychom byli členové, že ne. To byl dům,
4: kde nějak ano. prostě tam jsme mě se zkoušeli třeba v Gottwaldově síni.
3: Co?
4: Se skupinou Provinence.
3: Ano. Ta se rozpadla ještě dřív, než vznikla, to ano. já vím. Tak nikdy no, ne. Vy jste jenom zkoušeli.
4: No a vy jste v opatro vejš, v mnohem menší, zkušebně jste zkoušeli s faraonama.
3: Ano, jsme, no. ano.
4: A já se taky pamatuju, že
3: jsem si šel a ty jsi mě viděl.
4: Na kukačku a já jsem si říkal...
3: A líbil jsem si.
4: Karel, no líbil, ne? Karel je o 3 měsíce starší než já.
3: Ano.
4: Ale já myslel, že jsi mladší o 3 roky než já.
3: Jo?
4: No, já jsem si tak říkal, to je nějaký kluk tady od těch faraonů,
3: no,
4: že
3: no,
4: já
3: to... měl hodně vlasů, no. jsem měl.
4: Tak takhle jsme se seznámili, no.
3: Ano, no tak bylo to jinak, ale to jedno.
4: No tak jak to bylo jinak?
3: Bylo to tak, že já jsem požádal, aby mě s tebou seznámil svého kamaráda, který byl se mnou na vojně a s tebou chodil na základní školu.
4: Ano.
3: Já jsem chtěl znát živýho hudebního skladatele, já jsem žádnýho neznal. Já jsem psal texty a chtěl jsem...
4: Herda, Harris.
3: Ano, ano, ano. A ten tě skontaktoval a to...
4: Ne,
3: a
4: ten se
3: jak
4: potom...
3: Jak ne?
4: Ten se potom nějak vynožil, jak jsme někde hráli.
3: Nevynožil
4: to
3: se
4: já... jsme hráli se Schellingrem, už jsme byli faraoni a Herdy se byl... No tak to budeme tohleto.
3: Já ti říkám, že to bylo takhle. A je to můj pořad tohle.
4: Prosím tě, já se vrátím k tomu jak jsi mě naučil mluvit? Já se pamatuju, my jsme kdysi se Zdeňkem Sferákem hráli dětské divadlo.
3: Ano.
4: V Albatrosu to bylo.
3: Ano.
4: Pro 99, ani víc bych tam ani nešlo. Pavlína Filipovská.
3: Tam byla.
4: No, a Sferák.
3: Můžeš trošku na štort můžeš
4: no, takhle. A režíroval to Láďa Smoljak.
3: Ano, ano.
4: A já ti řeknu, no, že Sferák už tak rezignoval, že dokonce udělal scénku. To byla desetiminutový dialog, kdy on řekl tomu publiku, těm dětem říká, prosím vás, pan Uhlíř tady hraje na piano i zpívá to, některý umějí, ale on neumí mluvit.
3: No.
4: Jo? A říká, musí mít sebou tlumočníka. Toho tlumočníka já mu dělám, já osobně. A teď to mě dává různé otázky a já si vzpomínám na jednu otázku a na odpověď, kdy Láďa Smoljak řekl, klidně odpověz pomalu, protože stejně nikdo nebude vědět, co to je. A šlo se, jednalo se o to, že kromě toho dialogu, tak najednou mě Sferák říká, Jardo, prosím tě, už se ti někdy stalo, že jsi šel po ulici a někdo si zpíval tvůj písničku? A já jsem na to řekl, veselé néci, my se asášim asátam s hazagou. A Sferák to přelal a říká, to znamená, ve spálené ulici, jmenuje se Já se vznáším, já si letám s Hanou Zagorovou.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: písnička Já se vnáším, já si létám. Zpívala Hanka Zagorová, to ano. Jsem, prosím pěkně,
1: já to vím.
0: Dělal já taky slova nevím, i
1: muziku. Jak si to složil, no, řekneš to tady veřejně.
0: No to můžu říct.
1: My jsme, ale prosím tě nějak opatrně.
0: Ne, velmi opatrně. My jsme jezdili dětská představení se Zdeňkem Svěrákem a s Pavlínou Filipovskou.
1: Mě to můžeš říct.
0: Ano, a byli jsme v Plzni na zájezdě a tam bylo dopoledne představení, pauzička na oběd a odpoledne představení. A já jsem, to mě bylo nějak kolem 30 let, já nějak snídal čokoládu a tyhle ty věci, takže jsem trpěl většinou.
1: Jako trpěl si střevní, mi si měl.
0: Střevní, no. A už na oběd, ano, a já šel na onu místnostku a radost, nic. A já říkám, to se znáším, to si lítám. Pak si mám pozor, textaři dlouhý slabiky. Já se vznáším, já si létám. Tak jsem šel k pianu na to jeviště, tam paní uklízela, ta asi 10 světků uklízela v kanceláři a já tam asi ten referent jsem si udělal. A přišel Svěrák z toho oběda a já říkám, hej, co mám, a ty mu hraju ten referent, že se vznáším, já si létám. A nechceš si to dodělat? A on říká, když to z tebe tak pěkně vyšlo, dodělej si to sám.
2: Tak to byla historie téhle jedné písničky a o skládání písní, které naplňovaly život Jaroslava Uhlíře, teď bude řeč ve Scénkách i vzpomínkách.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Třeba tak slavná písnička, jako je Severní vítr, měla být původně zpívána Pavlem Bobkem. Ten ale v té době zpíval písně anglicky. A tak to nakonec natočil Jaroslav Uhlíř.
4: Tu s děravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen.
2: A nápad, aby tahle skladba doprovodila slavnou scénu, kdy honí stočíšníku Josefa Abraháma, přišel od Ládi Smoljaka. Jiný režisér by k tomu nasadil honičkovou muziku, ale díky Láďovi tam zní jen pomalý severní vítr.

Tu písničku doprovází foukací harmonika a banjo, ale vůbec v ní nehraje piano. A tím je podle Jaroslava Uhlíře zajímavá. Při pěvecké přípravě té písně mu prý hodně Láďa pomohl. On sám měl tendenci to zpívat, jak Láďa říkal, jako lyrický tenor. Hlavně proto, že se nedoprovázel na klavír, ale on ho usměrnil a nakonec to naspíval úplně normálně.

0: Téma muzika bylo často námětem i společných scének s Karlem Šípem. Často se kolem toho točili a nejednou k tomu přizvali i své kolegy. Jako třeba teď, Luďka Sobotu. Je tu část rozhovoru se slavným diskžokejem.
1: Platilo ve světě rčení, co Čech, to muzikant. Víte, my jsme shodou okolností nedávno byli za hranicemi.
2: V Lipníku nad Bečvou.
1: Ano, to jsme byli taky. To bylo za hranicemi, na Moravě jsme byli v Lipníku. To je kousek, víte, ale já myslím jindy, když jsme byli s Čedokem za hranicemi takhle těch předních dnů a tam jsme zjistili, že tohleto rčení už neplatí. Tak schválně řekni jim, co teď ve světě platí.
3: Dolar.
1: Já myslím to rčení. Korčení, že už neplatí, jo? Teď platí ve světě, co Čech, to... No, to D.
3: Co Čech, to dolar.
1: Ano, tak jistě, taky někdy. V létě, občas, ale já jsem teďka nemyslel naše turisty, kteří chodí po světě s napěchovanými kapsami přízlibem. Já jsem měl na mysli to rčení, že už teďka neplatí ve světě. No, teď přeci platí to rčení, napsaný. Platí rčení, no.
3: Co Čech, to disc jockey.
1: Správně, konečně. Přátelé, a my vám teď chceme představit člověka, který má na tom vlastně největší zásluhu. Možná to nevíte, ale...

0: Pepa Želízko. Vítáme vás, ano. Podle agenturních zpráv se náš reprezentant umístil na velice pěkném místě.
1: Ano.
0: Ovšem, na kolikátem to už agenturní zprávy neuvádí.
1: No ale turnaj to byl náročný a velice obtížný. Mimochodem, ten turnaj byl otevřený pro amatéry i profesionály, takže vlastně open by se dalo říct, že?
2: Co?
1: Open, to cizí, to se otevřený, jako open se to píše, jo? A nebo nebyl ten turnaj open?
2: No byl open.
1: Byl, open.
2: Byl pro amatéry byl open drag. A pro profesionály byl open easy.
1: Aha. Byl vlastně open, by se
0: dalo. Zeptám se jinak.
1: Ano.
0: Podívejte se, vy jste prý při svém soutěžním vystoupení vsadil celé na domácí repertoár. Ne na zahraniční hity jako někteří, že? To je potěšitelné. Dokonce, když jste začal svoje vystoupení, v sále to prý zašuměl.
1: Takhle chce jako...
2: No, ta deska zašuměla. Oni totiž ty naše gramofonové desky tak nějak šuměli.
1: No, tak víte, tuhle tu výtku byste možná měl adresovat výrobcům našich desek v Loděnicích.
2: Tady...
1: No, v Loděnicích, tam my vyrábíme gramofonové desky.
2: A kde vyrábíme lodě?
0: Gramofonové desky vyrábíme v Loděnicích, to je název obce u Berouna, ale mě by spíš
1: zajímalo,
2: tak, že on tam ten šum asi prolejzá z Berounky. Jestli oni by přece jenom tam neměli vyrábět ty lodě.
3: Jaroslav Uhlíř říká, že s písněmi je to jako s rostlinami. Jen fanoušci rozhodnou, že některé z nich budou trvalky. Odolné kořínky pak zapustí a ozdobou záhonu se stanou právě takové trvalky, jako je dělání, když se zamiluje kůň, nebo třeba Barbora píše z Tábora. Je jich zhruba 30, těch velkých hitů, které dali v životě dohromady Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák.
4: Přátelé, když si někdo řekne, teď půjdu domů a napíšu hit, ten hit Pambíček, to je... Prostě nenapíšete.
5: Jak jste říkal, hit Pambíček?
4: No Pambíček, no hit Pambíček, no.
5: Jako, no, no je víc Pambíčku a jeden je jenom přes hity, jako?
4: Jenom přes hity, ano, to
5: jsem
4: to.
5: Nevěděl.
4: No ano, a ten ti to zašprajcuje, řekne, já ti dám pochvilku hit, jo, takový, jako.

0: ました。
1: Přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon.
0: Aha, tak s tímhle, se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně.
2: S texty a písněmi se prali i právě Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Buď byl spokojený jeden, nebo druhý. Často to byl dlouhý tvůrčí proces a nad některými písničkami se i hodně dlouho, slušně řečeno, dohadovali. Vždycky totiž museli dospět do bodu, že budou spokojeni oba, textař i skladatel. Ale teď už se hlásí Jiřina Bohdalová.
3: Pojďte sem. Já jsem se totiž rozhodla, že tady budu zpívat. Víte?
4: Aha, tak to nám ten nový rok pěkně začíná.
3: No, ne, já jsem se rozhodla, že chci písní oslavit vstup do nového roku. No a vy mi s tím pomůžete, protože já si vás opravdu jako skladatele nesmírně vážím. No jo.
4: Já se začnu červena.
3: Ne, mě brouzdají pořád v uchu ty vaše melodie. Takový to se laví, tak to končívá.
4: To složil Klempíř.
3: Aha, tak promiňte, ale tahle, ta se vám povedla.

0: poslední kauboj.
1: To složil rytíř.
0: No jo, ono je to těžký, že jo. Rytíř, uhlíř, klempíř, já si všechny ty řemeslníky nějak pletu. Co si teda můžu od vás zaspívat?
1: Není nutno.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: další známá písnička Jaroslava Uhlíře je za námi a před námi další povídání a scénka.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jaroslav Uhlíř sice vždycky nosil velmi silné brýle a na texty se dokonce koukal ještě přes lupu, ale ty oči za jogurtovkami, jak se říká, měl pokaždé veselé a šibalské. Muzikanta nezapřel. Když se třeba koukl do knížky na neznámé básničky, hned se mu začaly pohybovat rty, prostě mu naskočila melodie, která by z básničky udělala písničku. Vždycky o sobě tvrdil, že není tvůrcem humoru, spíš jeho konzumentem. A občas, spíš výjimečně, vymyslí nějaký fór. Opravdový humorista podle něj musí mít v mozku šišaté zrcadlo. Takové, které tu běžnou situaci přetočí do legrace. A i jeho spolupracovníci jsou podle něj různí. Zdeněk Svěrák si dělá laskavou legraci pořád. Bolek Polívka toho vyloženě baví stále trousit vtipy. Je to živel, jako byl Vladimír Menšík. A Karel Šíp je soukromý spíš zasmušilý, i když občas řekne úžasný frk. Karla Šípa, Jaroslava Uhlíře, teď uslyšíte v další ukázce a přizvou si i dva známé herce. Ale to už nechám v průběhu scénky na nich. A abyste neřekli, že vám pořád něco zkracuju, tak ta scénka je tu celá. Jmenuje se Asanace pohádek.
2: Tak jsem zrovna tuhle vypočítával, co všechno já mám s Mozartem společného. Nebo jsem to někde čet? Teď nevím. No, to už je jedno. Ale hodně jsem toho spočítal, že máme společně. Například jemu strpčoval život ten Salieri, že?
3: Přátelé!
2: A mám ho tady taky.
3: Co pak?
2: Ale nic, lidi si mě pletou s Mozartem a pořád chtějí, abych něco zahrál, jistě to.
3: Ne. To už teďka nepřichází v úvahu. Před námi jsou důležitější úkoly. Asanace. Asanace pohádek. Proč? Kolem nás se všechno tak jako zvolna mění, ale pohádky ty si pořád jedou ve starých kolejích.
2: Člověče, na pohádky já bych nesahal. Takovou pyšnou princeznu já můžu vidět pořád.
3: Pyšná princezna už je dávno v trezoru. A nepřipadá v úvahu už dneska promítat dětem, tam se dějou věci, to by nám už nikdo neodpustil. Já nevím, například, tam ten taková směšná figurka výběrčí daní. Že jde vybrat daně a dostane vejprask. Myslím, že dokonce od Uhlíře. To by nám už dneska ministerstvo financí neodpustilo. Takovouhle politickou satiru. Ne.
2: Ale ten starý král je roztomilej, to musíš uznat.
3: Král je roztomilej, ale záporný postavy jsou tam ty jeho poradci.
2: Aha, to je pravda.

0: To je pravda, to by asi dneska neprošlo.
1: Určitě by to neprošlo. Proto my musíme pohádky nasměrovat tím správným směrem, jako aby odpovídali potřebám doby. Sami na to samozřejmě nestačíme. Chtěli jsme si pozvat pomocníky. Tak jsme chtěli vědět, kdo z herců nejčastěji stvárňuje různé pohádkové postavy. S touto otázkou jsme se obrátili na televizní komputer a paní Šeborová nám řekla jména dvou herců a proto jsme je dneska pozvali ke spolupráci. Miloš Kopecký a Roman Skamene.
0: Přátelé, klid, zápletka té naší pohádky bude velice jednoduchá. Král měl 3 dcery. Děvčata, nástup.
1: Moment. Ale my jich tady máme 6. Ale to není problém. Vraž je tam všechny do té pohádky, ať se nám tady holky nehádají. Znova.
0: Dobře. Král měl 6 dcer.
2: Moment. Já mám určitě zase rád toho nepozorného krále, že jo?
0: Správně.
2: Jo.
0: A jednoho dne se král rozhodl, ano, že ty svoje dcery provdá.
2: Tak. Úplně všechny. Nemohl bych si tady aspoň jednu z nich nechat na horší časy?
1: Ne, pane Kopecký. Ovládejte se, na trůně si to rozhodněte. Tady je vaše místo. Jste král, pojďte.
3: Ale. No, jsem. S kým on ty holky má?
4: Ježiš, tu babu bych chtěl vidět.
1: No tak to v pohádkách nebejvá, s kým je má. Jak tak koukám, je to různý, no. S kým je má?
2: Tak, dosti řeči. Dcerušky moje různé přijdou vaši nápadníci. Ti z nich, kteří nejlépe a nejsprávněji zodpoví mé otázky, budou po zásluze odměněni tím, že vás nedostanou. Dostanou vás tím, co prohrají. No, můžu to hrát takhle?
1: Je to moderní pojetí, ale můžete. Jo. Je to modernější.
5: Já už jsem to pochopil, takhle, my tři jsme takový nápadníci.
6: No. Tak jdeme na to, hele, já bych byl tamhle tu třetí zprava.
1: Moment.
6: Co je?
1: Ještě než se to rozjede, ta pohádka, já myslím, že bychom se měli nějak jmenovat. Jako nějaký známý pohádkový bytosti, aby nás děti měli radši.
4: My s nima stihneme mít ještě děti.
0: Ne, diváci jsou děti.
1: Diváci jsou děti, co koukají na pohádky.
0: Mohli bychom být třeba dlouhý, široký a bystrozraký.
1: Ano.
6: No.
4: Takže na mě zbyl ten dlouhý.
2: Ano. Děvčátka moje, to jsou vaši nápadníci. Ti se přišli ucházet o vaše ruce. Je tu ale jedna otázka. Kterému z nich dá ti přednost, táži se? Kterému z nich? Tady je každá rada drahá.
1: Možná byste mohl být trošku přesnější, pane Kopecký.
2: No, dobře. Tady je každá česká národní rada drahá.
4: Tak, pane králi, jaká je nabídka?
2: Ty bys chtěl, abych ti dal jednu ze svých dcer?
4: O, tak mě by úplně stačilo, kdyby mi aspoň jedna z vašich dcer dala. Víte, takovou možnost mi, jo, vyniknout, jak jsem chytrý, o tom jde hlavně.
2: Jak pak ti říkají?
4: Já jsem dlouhý.
2: Tady by si mohl být dokonce i ministrem. Rozumíš hospodářství?
4: Studoval jsem ekonomii.
2: No, kde?
4: V Turecku.
2: To je perfektní! Perfektní! On se mně docela líbí, musím říct. Jenom mám takový dojem, jestli on není nadlouhý a trochu krátkej. Odpočiň si, chlapče. Odpočiň si. My se zatím poohlédneme, podáším.
4: Dobře, tak já jdu na cigáro, otče, no.
2: Já ti dám cigáro.
4: Ale to budete hodnej, vy máte Ameriky určitě, no. Jak takhle.
2: Belmuro.
5: Pozor, ale pane Kopecký, já už bych dneska nezakazoval v pohádkách dokonce i kouřit.
4: No jistě, ne, samozřejmě.
5: Jinak děti vidějí, že kouření zastavuje růst.
2: Jak tak koukám na tebe, jak tak na mě civíš, ty budeš patrně bystrozraký, co?
0: No, já jsem spíš bystrý než zraký.
2: Jestli jsi bystrý, to se ještě ukáže. Jak jistě víš, dávám dnes své dcery do veřejné dražby. Podle nového zákona chtěl jsem je předat původnímu majiteli, ale nikdo se nepřihlásil.
0: Vy myslíte restituce?
4: Bacha! To mi nikdo neřekl, že ty holky jsou restitutky. No, konečně dobrá pohádka, v takový jsem nehrál.
2: Ten se vyzná v cizích slovech, ale nevidí si na špičku nosu. Podíváme se na ledví dalšímu. Ty, nemýlím-li se, budeš široký, že? No.
5: Ne tak docela, pane králi. Řeknu to na rovinu, ono by to stejně časem prasklo. Moje původní jméno je Plaváček. Široký je moje krycí jméno.
2: Přímo srdcerivné, jak jsi sám dobrovolně a krásně to přiznal.
0: Ani já nejsem o nic horší. Já se jmenuji princ Bajaja. Bystrozraký, to je krycí jméno, to mi vymyslela sedmihlavá saň. Prej víc hlav, víc ví, no.
4: Dobrá krucinál. Taky se přiznám. Jsem Paleček.

0: Dlouhý mi začal říkat, protože jsou oba blbí.
1: Když jste to tak krásně sami přiznali, je to jen důkaz, že jste rovní a čestní lidé. Děvčata jsou vaše. Holky, rozeberte si je.
2: No mi vraťte.
1: Ne, až dál koruna dobrá. Pohádkové bytosti byly konečně odhaleny a po zásluze odměněny. Nakonec se všichni šťastně vzali do vazby a pokud nezemřeli, tak šťastně žijí podnes. A to už by byla úplně jiná pohádka.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Máte hvězdné návraty, příběhy českých herců a komiků.
1: Po čase se Jaroslav Uhlíř s Karlem Šípem pracovně rozešli. Nebylo to ve zlém, s Karlem měl vždycky dobré vztahy. Ale najednou začal sledovat, že žije jakýsi čtvrt život, že by toho vlastně po zbytek života moc nesložil. 14 dní bývali s Karlem na šňůře, pak týden natáčeli v televizi, takže na skládání mu zbýval jen jeden týden. A přitom už byli se Svěrákem domluveni na hodině zpěvu, ve které mělo být 8 písniček. Prostě takhle Jaroslav nemohl dál pokračovat. Tak se rozešli.
2: Jaroslavu, Kareši, kluci, ani nevíte, jak já vás takhle rád vidím, takhle pohromadě. No, tak podejte si ruce, usmířte se.
3: Počkej, ale my se nemusíme nějak usmířovat, my nemáme problém, tak řekni.
4: Já taky o ničem nevím, všechno v pohodě.
2: Ale nedělejte, Ergot. S pravdou ven, no tak si to vyříkejte. Co jste si udělali, no co? Chodil jsi mu za ženou?
3: Já tu jeho ani neznám.
4: No tak párkrát jste se viděli.
2: Ježišmarja, kvůli žensky se rozpadne dvojice, nebo co? Taková dvojice ještě. Hergody, ty dvojice jsou založeny na tom kontrastu. Vysoký, malý, pat patašon, Laurel Hardy. Že jo, hubený, tlustý. No, vy jste byli chytrý. Jo, chytrý a ten... méně chápavý.
1: Tohle byla ukázka z manéže Bolka Polívky, tedy z obrazovek České televize. Čas od času se k sobě vrací a jsou spolu kamarádi. Tak si je ještě připomeňme v jedné ze scének nazvané Sportovní lékař.
5: Naším dnešním hostem je sportovní lékař doktor Jaroslav Zinkoklich, který přivedl doslova k úžasu celou světovou medicínu. A některé jeho metody a zásady naznačují, že hranice lidských možností bude opět v nedohlednu.
6: No, nelze ovšem zapomínat na EKG.
5: Jenomže my jsme si vás pozvali, Zinkoklich, abyste pohovořil o vašich převratných zásadách správné životosprávy sportovce.
6: No, největší rozruch vyvolal hlavně můj jídelníček, který jsem rozpracoval pro jednotlivé sporty. Tak například boxerům jsem zakázal pít nápoj, který v nich podvědomně vyvolával depresivní a poraženecké nálady.
5: Jaký nápoj?
6: No, KKO. Čili obyčejné kakao. To já těm dalibákům zakázal, jo?
5: Když se to hláskuje, tak kakao. No. To je hezký nápad, ano. No. No pokud vím, tak především ale váš zásah do jídelníčku atletů měl pozitivní ohlas.
6: Ano, šlo konkrétně o výškaře a tyčkaře, kterým pomáhá souli při skoku nadnášení. Proto jsem jim předepsal luštěniny, hlavně hrách a také teplý chléb.
5: To platí asi jen pro závody na otevřených stadionech. Nikoliv pro halové závody, že?
6: Samozřejmě. Sprintérům tradičně doporučuji kyselé mléko. Ono totiž umožňuje neustále trénovat onu potřebnou výbuštost.
5: No, doktore, cítím... cítím, že náš rozhovor by už měl pomalu skončit. Já vám děkuji.
1: Jaroslav Uhlíř kdysi řekl, že se díky vystupování ve dvojici s Karlem Šípem hodně naučil, i pokud jde o slovní projev. Takže za to, že nějak na pódium mluví, vděčí vedle Smoljaka i jemu. My zas tomuto muži za to, že jsme se nejen dnes mohli dobře pobavit a zasmát.
7: It's okay, hraje, že...

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je to hodina před půlnocí, posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Z Prahy vás zdraví s all inclusive servisem Petra Kubaly a hlavně klid, pohodu a konečně i chládek. V rámci nadcházejících 2 hodin nebudeme ve vězení, ale v sobotní noční lince budeme probírat, co v učebnicích nebylo. Předpokládám, že jste zaznamenali novou vsuvku do vysílání Českého rozhlasu regionální stanic Martina Písaříka. Tak co učebnice měly obsahovat, abyste na ten život byli lépe připraveni?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Je toho dost, napadá mě lecos, ale já nejsem až tak podstatný, důležití jste vy, tak jen houšť.

0: Ze studia mluví pro dnešní noční linku Honza Macoun a vlastně pro dnešní linku mlčí Petr Kubala, ten mačka teda. A ten přepojuje a ten všechno tady zajišťuje. Kávu mi i uvařil, takový servis mám. Pojďme si říct, co nás škola nenaučila, protože ona nás naučila spousty věcí, sice třeba vyjmenovaná slova, vzorečky, hlavní města nebo části rostlin, jenže pak přišel skutečný život a najednou člověk zjistil, že netuší, jak fungují smlouvy, půjčky, reklamace nebo třeba obyčejná komunikace s lidmi. Mnozí dodnes vzpomínají, že by raději než některé poučky ocenili předmět o mezilidských vztazích, zvládání stresu nebo třeba o tom, jak se nenechat napálit. No a právě proto se lidé často shodnou, že nejdůležitější věci je stejně nakonec naučil až život. Někdy pomalu, jindy dost bolestivě, někdy ještě ani na prahu vyzrálosti to úplně nevypadá, ale je potřeba bojovat. Nemůže to být jen tak, nechat to být, ono to vyhnije. To se taky říkává, znám takové lidi, ale není to úplně OK.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Sobotní noční linka na téma, co v učebnicích nebylo, a ptám se na poprvé někoho z vás, kdo nám volá.
2: Dobrý den, já jsem Jana z Trutnova.
0: Ano, já jsem Honza, jsem z Prahy. Co vás nenaučili v Trutnově?
2: Tak já nejdřív všechny pozdravím, všechny posluchače i vás.
0: Děkujeme.
2: Co škola neučí ani dneska, no tak vy jste to už i sám řekl, to je ta komunikace mezi lidmi. Myslím tím hlavně míru milovnou komunikaci, ale ne nějakou asertivitu.
0: Ano.
2: A také prožívat krásné věci. Ve škole se učí třeba děti jenom, kdy byla jaká válka, roky, a takové věci, ale třeba aby si děti zasadili každý svoji květinu a starali se o ní ve škole a pozorovali, jak jim roste, jak rozkvétá, takové ty krásné věci, co patří k životu.
0: A tak my jsme měli během
2: děti měli ve škole učit
0: my jsme
2: a dělat.
0: Měli během školního vyučování třeba tamagoči. To se taky muselo nakrmit. Když se to nenakrmilo, tak to umřelo. Víte, co to je?
2: Tamagoči nemá žádný smysl, když to květina, ano, to je vlastně živá bytost, ta kytička.
0: Je pravda, že dřívávějíc bývávaly takové ty pracovní výchovy venku, nebo dílny bývávaly, ale vlastně
2: ano.
0: Ne každá škola to měla.
2: Mít zahrádku každá škola a tam si třeba pěstovat něco a potom si to dávat na svačinku, aby děti viděli, že to není jen tak.
0: A co je to zelenina třeba a že to stejně nechutná tak, jak by chtěli. Já vás vidím úplně normálně jako učitelku pracovní výchovy.
2: Jak vy to víte?
0: No proč ne?
2: No. A potom bych ještě teda chtěla říct, že si můžu k tomu, že by se hlavně měli učit ty děti ne mezi sebou soutěžit, jak jsou k tomu dneska všichni vedeny, všechny děti a i všichni lidé, ale naopak spolupracovat. Že ten druhý, který je chytřejší v něčem nebo má v něčem lepší schopnosti, aby nesoupeřil jako, že on je první, ale aby se naučil pomáhat třeba těm slabším.
0: No
2: jo?
0: Ale zase by se měl naučit i umět prohrávat.
2: Rivalita, ale naopak spolupráce. To vidím jako úplně nejzásadnější zásadu.
0: No dobře, děkuju do Trutnova za otevření vysílání. Máme tady další podotázky z vašeho rozhovoru plynoucí. Třeba se jich někdo chytí. A vám, paní učitelko, dobrou noc.
2: Dobrou noc.

0: co vám ve škole nikdo neřekl, ale život vás to naučil velmi rychle. Jak fungují složenky, hypotéka, daně nebo mezilidské vztahy? Proč se člověk někdy musí naučit říkat ne? A proč bývá mnohem těžší zvládnout obyčejný život než písemku z chemie? Právě o tom je dnešní vysílání Noční linky, o věcech, které v učebnicích nebyly, ale v dospělosti používáme skoro každý den. Někdo se až po škole naučil víc penězi, jiný pochopil, že známky ještě automaticky neznamenají úspěch ani štěstí. Možná si společně taky třeba řekneme i to, co by podle vás mělo být povinným předmětem ve škole. Třeba komunikace, psychologie, první pomoc nebo obyčejné zvládání života nebo zvládání agresivity ve frontě na poště. Cokoliv. Na úřadě. Jak komunikovat s úřady? Víte, jaký by to bylo terno? Pojďte zavolat, co v učebnicích nebylo, co si myslíte, že by se měly učit současné děti, anebo děti vašich dětí, dětí, které se třeba ještě nenarodili, ale aby ten život měli dobře nastartovaný, ne vyšlapaný, jo? Ne od rodičů do růžova přibarvený, ale aby byl fakt připravený na reálný život. 731 800 900, to je číslo sem ke mně do studia, nebo k nám, Peťa to přepojí, linka@rozhlas.cz, e-mail dojde k nám, Peťa ho nepřečte, já ho přečtu, anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání na adrese rozhlas.cz/linka. A volají, a kdo se nebojí? Honza u telefonu, dobrý večer.
1: Dobrý den, já se jmenuji taky Honza.
0: No těší mě, děláme si tady pětiminutovou párty, Jendo. Prosím pěkně, jo. Co v učebnicích nebylo a mělo by být a je to podle vás fakt podstatné?
1: No já si myslím, vychází to ze skutečnosti, která se mi stala. Chlap ležel, třásl se a prostě byl u něho jako kolega, kamarád nějaký. A vůbec nevěděl, co dělat. Tak já jsem tam přišel a řekl jsem, no tak mu dej masáž srdce, ne, jako ať mu zachrání život. On říkal, no já nic znaju, jak je to sdělat. Já jsem říkal, tak ústup, jo. Dal jsem mu masáž srdce, pak přijela jako záchranka a jako všechno dobrý. Takže třeba dejme tomu tu první pomoc.
0: Ano.
1: Tak si myslím, že asi jako tak to nejdůležitější. A potom třeba takový jako běžný věci, oni jako kde jste, a já jsem to ještě nevěděl v tu dobu, ale pak jsem se asi o 10 let později dozvěděl, že každá lampa má číslo.
0: Ano.
1: Jo, tak takovýhle jako věci, které strašně, ale strašně, prostě můžou během vteřiny zachránit život, jo, což si myslím, že je docela důležitý teda.
0: To je úplně super věc, to teďka, co jste řekl, protože to je, na to existují speciální mapy, které na těch linkách pomoci mají, ano.
1: Jo, ona je nějaká ta mapa, ta americká, kde je to rozděleno na nějaký ty čtverečky nebo tak něco,
0: ano.
1: Ale to je absolutně, absolutně na nic oproti tomu, je to dokonalý systém, je to naprosto brilantní, co se tady máme, takže si myslím, že ta první pomoc určitě a takovýhle tyhle ty, jako třeba ty číslo těch lám, nebo takovýhle jako ty velmi praktické věci, který prostě jsou třeba stokrát efektivnější, než někde vysvětlovat. No já jsem někde na křížu, jo, a tykon, no prostě, jo, číslo lampy a hned tam jede sanitka. Jo,
0: no, a netýká se to jenom lamp, to ještě doplním, pardon, že přerušu, v tom země musí ven, každý železniční přejezd má svoje číslo.
1: Jo, opravdu, jo.
0: No jasně, no vidíte, pro vás taky novinka, ale je to fajn, tohle to jste opravdu řekl, já už jsem dvakrát volal nějakou pomoc, tak hned jsem říkal číslo lampy, škoda, že nesvítil, musel jsem si posvítit mobilem, ale bylo to tam. To bylo důležité.
1: Třeba o tom to jsem vůbec nevěděl. Jo, je mi 58, to znamená tohle to, kdyby se člověk jako dozvěděl ve školce, třeba už by to mohlo být nějaký jo, takový formou hry nebo tak něco, jo. Ale prostě jako tohle to jsou jako opravdu důležité věci a to, že se učíme nějaký historický fakt, který si můžeme jako najít jo, na netu nebo tak něco jako na pár kliků, to bych jako upozadňoval. Určitě vzdělání nějaký jako, jo,
0: a,
1: jako jo, všeobecný, ale tyhle ty věci by měly být.
0: A že Emma mele maso, to byste zanechal?
1: No to určitě. To
0: tak vám děkuju jednou. Dobrou noc.
1: Tak jo, dobrou noc. Díky.

0: Pár přátel stačí mít, mně stačí kamarádka jedna i z pátého patra a ta, myslím si, poměrně zachránila život v rámci tohoto týdne. Nebylo úplně jisté, jestli budu vysílat vlastně noční linku ve čtvrtek. Na dva dny jsem se v ranním vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy odmlčel. No, zavolala záchranku a bylo to od ní nejenom lidské, ale vlastně potěšující po všech stranách, protože zachovala chladnou hlavu a vyřešila všechno, co bylo zapotřebí, vykomunikovala, co bylo zapotřebí. Je teda pravda, že hned vlastně druhý den, co se vrátil z nemocnice, a ještě jsem byl takový celý rozpláclý ve větách, slovech, kdy člověk nešlo skládat dohromady, dát větu třeba. A přesto jsem jako zavnímal teda řeči druhých, ne, že bych si toho, no, když vás osloví soused, řekne, tak jsem vás viděl včera v sanitce a už dobrý, tak musím zkonstatovat, že mi to nebylo úplně dvakrát příjemný, ale lidi si všímají. To mě těší a my jsme tady ještě vlastně během písničky s Petrem Kubalou si povídali i o tom, že nejenom, že ty přejezdy mají svoje značky, taky sloupy veřejného osvětlení, ale co jsi to říkal, ještě jednu poznámku. Odpadkové koše taky vlastně existují, když se stačí se jenom rozhlédnout kolem sebe, třeba když už voláte třeba na záchrannou službu, tak nějaké záchytné body, říci. To je neuvěřitelně jako důležitá věc, jako zastávky, jejich názvy, nebo i takové možná bezvýznamnosti typu, jestli se tam dostane auto a podobně. A jestli dělat správně masáž srdce, tak to jsem se chtěl ještě doptat Honzi, který volal, jestli to odhadl sám, nebo jestli řekli na telefonní lince, že má udělat, protože tím se taky dá ublížit. A potom člověk skoprní a nazdar. A mimochodem ještě jedna věc s tou záchranou. Tlačítko Zastavíme metro. Je tam od začátku metra. Ale proslavilo se až tuším v letošním roce. A je dobře, že už dost lidí taky ví, že když to zmáčknou, tak metro nedojede, protože se zastaví. No, popojedem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A kdo nám volá? Tady je Honza, pěkný večer. Haló, haló, kdo pak tam? Pokladač. Už tady nevidím. Tak můžu vidět další blikající tady okénka. Volejte, číslo znáte, řekli jsme ho, ale kdo jste přišli k přijímačům třeba až teď a na půl ucha a ne pravidelně 731 800 900. Já kouknu tady do vašich příspěvků, které jste již stačili odeslat. Kde to máme? Tady. Ano. Píše Dana z Olomouce, nikdo mě nenaučil, že člověk nemusí být dokonalý. Ve škole byla chyba problém. Špatná známka znamenala selhání, jenže život funguje úplně jinak. Člověk chybuje pořád v práci, ve vztazích jako rodič a často se právě z těch největších průšvihů naučí nejvíc. Mně trvalo strašně dlouho přijmout, že nemusím všechno zvládnout hned a bezchybně. Dneska bych dětem nejradši říkala hlavně to, že chyba není konec světa, ale součást světa. A dokud to nepochopí, tak bych je i propleskla. Dana. A tady vidím ještě příspěvek od Petra. Když jsem podepisoval hypotéku, vůbec jsem nevěděl, do čeho jdu. Polovině výrazu jsem nerozuměl a styděl jsem se ptát, abych nevypadal hloupě, přitom jde o závazek na desítky let života. Dodnes si myslím, že děti by měly umět číst smlouvy, chápat úroky a vědět, co znamená dluh. Místo toho jsme se učili věci, které jsem od maturity nikdy nepoužil a přitom jedna špatná finanční chyba dokáže změnit celý život. No fakt, to je fakt. Mimochodem s tím čtením smluv, tak to mě naučila paradoxně doktorka Kateřina Cajdhamlová. Vzít lupu a číst. Protože někde je to tak malé, až je to protivné.

0: Ale taky promluvíme, páč někdo čeká, už je přepojený. Honza, dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Alexandra.
0: Zdravím vás, milá Alexandro, nebo mohu zkráceně Alex?
1: Ano, můžete.
0: Milá Alex, pověste mi, tak když si vzpomenete na ty učebnice, které vás provázely prvním stupněm základní školy nebo měšťankou, co tam nebylo a mělo být, co byste tam vepsala, věřila?
1: Tak já si vzpomínám jenom v nejlepší.
0: Ano.
1: Na svoje školní léta. Ale co by mělo, já jsem chtěla hlavně sdělit takovou myšlenku. Mm-hmm. Co by se mělo učit určitě v současné době, tak to je montovat nábytek. To zatím myslím, že nikdo neřekl.
0: To je ale pravda.
1: Ale prostě to úplně tragické.
0: No je.
1: Protože všechno je v demontu, návody špatné.
0: No jo, pravda.
1: Když nemáte šikovné ruce, tak jste úplně...
0: No, tykli. A čím jste se trápila takhle naposled?
1: Ne, já si kupuju všechno smontované.
0: A nebo aby
1: ale
0: to...
1: Napos-

0: Ano.
1: To je pravda, obzvlášť, když začnete blbě ještě, jo, že zrovna to vidíte, no jasně, díra tam je a tohle, a k čemu je těch zbylých 673 šroubků, že?
0: No,
1: takže to je krásná práce, to jste mi řekla hezky. To je pravda, no. Tady jenom Petr má dvě děti, jenom bych doplnil možná k vám ještě, jestli se nezlobíte, jenom ne, že by si měl vzít příklad, jo, ale známý Slovák se s tím nemaže, 18 dětí se 14 ženami a alimenty 25 milionů ročně. Já bych do těch učebnic nepsal jenom o Emě, která mele maso, ale zároveň, že Ema může mít i víc dětí a že to taky něco stojí, třeba.
0: Je to tak, ano.
1: Příprava na život. Jak vás připravovala škola na život? Měli jste nějakou rodinnou výchovu nebo něco takového?
0: Tak to jsme určitě neměli.
1: A jak jste se dozvěděla ty zásadní věci? Čtením, odpozorováním nebo s holkama během hodin?
0: Knížky.
1: Takže sedělo to, co bylo v těch knížkách, protože lesčem si myslím, že třeba některé návody úplně nefungují. To jsme si řekli před chvílí vlastně i. Na život se dá se vůbec na život připravit?
0: Nedá.
1: Je to vždycky až ta zkouška tím ohněm, až tím člověk projde.
0: Přesně tak, nikdo neví, co ho čeká.
1: No ale může věřit, že to bude skvělé, že to bude fajn. No a pak přijde rozvod a to už tak fajn není, třeba.
0: To není.
1: Takže se dostane do situace, že potřebuje přátele, o které ale nepečoval, tak nemá žádné, tak potom je to taky špatné. No, je to pravda, někdy člověk musí chtít, musí se snažit a tam to asi začíná. Ale skončíme tím návodem. Já myslím, že tohle by se tam opravdu mělo vytesat v těch knížkách a hned na předních stranách. Návody a skládání věci z obchodu s levným nábytkem. Tak.
0: S jakýmkoliv nábytkem.
1: Ježiš, vy jste tak smutná z toho, když o tom mluvíte.
0: Tak není nic, co by nebylo potřeba smontovat.
1: Jo, tak vám děkuju, zlepšila jste mi moc náladu, doufám, že jsem v tom nebyl sám.
0: Vy mě taky.
1: Alex, dobrou noc, těšilo mě.
0: Taky dobrou noc, Honzo.
1: Co vás ve škole vůbec nenaučili? Co jste museli zjistit až tvrdě v životě? Chyběly vám ve škole základy financí, vztahů, úřadů, daní? Umíte dnes něco, co vás nikdo neučil? K čemu vám byla chemie a k čemu naopak ne? Věděli jste třeba po škole, jak funguje hypotéka, nebo co dělat po rozchodu, jak přežít v práci, jak víc penězi, jak komunikovat s lidmi, které mají známku nekomunikační, nebo nekomunikuje, nebo to je debil, to se taky dá říct s prominutím, protože to je život. Protože každý chce mít přece mír, klid a všechno podobně a pak stačí si přečíst úplně obyčejné rozvodové papíry jednakého manželství a tam zjistíte, že i někdy, no co někdy, i dost často v těch rozvodech se i ti dospělí chovají jako děti.

0: Jsme ve spojení Praha Klatovy. Kdo tam? Honza u telefonu v Praze.
1: Dobrý večer, tady Jana z Klatov.
0: Zdravím vás.
1: Zdravím všechny posluchače.
0: Ano.
1: A chtěla bych sem říct, že by ve škole měli zavést společenský chování, protože děti neumí vůbec zdravit.
0: Jo.
1: Nějaký děkuju, prosím vás, nebo tohle, to vůbec neznají.
0: Fakt? To, kde to žijete?
1: No, bohužel v realitě.
0: A vidíte to, jo. Ale přitom těch vzorů na zdravení mají poměrně dost.
2: To může
1: no,
2: být
1: mají,
2: normálně,
1: ne. Ale nepoužívají to. Nepoužívají to.
0: Peťo, půjď to ještě jednou, protože to já myslím, že Maxi Pes Fík, ten se nezapře, i ten zdraví, protože jak každý miluje večerníček, obzvlášť ty staré, prosím.
2: To může být normálně, ne. Tak ahoj.
0: No. Dobrý den, ahoj. Je pravda, že si pamatuju na nekonečné prosby rodičů, prarodičů. Pozdravil jsi? Nepozdravil. A facan
1: no.
0: A už to bylo.
1: Ale oni i rodiče jdou a neřeknou dětem třeba pozdrav, nebo když někam vejdou, nebo jo.
0: No jo, a kdo vás nutil učit se zdravit, nebo si to tak jako vrít?
1: No, to byla samozřejmost.
0: No hejte se, já jsem pracoval 20 let v divadle a taky jsem seděl několikrát do měsíce v pokladně a statisticky pozdravit neuměli především ti nejstarší.
1: Jo.
0: No fakt. A potom ještě se neprosilo, ale já chci.
1: No.
0: Tak to jenom na okraj, ale tím to nechci shodit. Člověk je zamyšlený, člověk přemýšlí nad tisíce věcmi, ale to zdravení jako je fakt, obzvlášť když třeba pozdravíte a ještě se tomu člověku podíváte do očí, on do těch vašich a vidíte tam ten výsměch, já to neřeknu, že jo, nepozdravím.
1: Jo, nebo třeba v obchodě, když zaplatíte, tak třeba řeknete na schranu, hezký den přeju, nebo jo, tak prostě je to úplně něco jiného, než když někdo zaplatí a prostě odejde. Jako kdyby tam nebyl, nebo...
0: Taky pravda.
1: No, je prostě ta komunikace mezi těma lidma chybí, ta slušnost taková, co byla.
0: Komunikace, no. Což mi připomíná, že já když jdu jako se zavírací dobu do obchodu jakéhokoliv, tak se ještě omlouvám, že tam přijdu a že jsem asi poslední a že doufám, že nejsem poslední, že vytírám krám v uvozovkách, že jsem to dřív nestihl a paní pak hodí bočko na mě a já řeknu unavená, já taky, tak to zavřem a jdeme domů. Hotovo. No takže
1: tak
0: zdravení. Děkuju
1: zdravím
0: vám.
1: Všechny posluchače. A hezký večer.
0: A vám taky.

0: Probíráme téma noční linky v rámci Českého rozhlasu, společného regionálního vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Co v učebnicích nebylo, to je nová vsuvka do vysílání regionálních stanic a uvádí Martin Písařík. No a já si to tak jako vypůjčil pro dnešní noc a říkal jsem si, tak pojďme si říct, co opravdu v těch učebnicích nebylo. No, je toho dost. Teď jsme byli uzdravení, takže dobrý den, dobrý večer vám, kteří jste přišli poněkud později. Budu rád, když se osmělíte, zvednete telefon, vyťukáte číslo a už jste ve vysílání, že? Důležitá věc, zdravíme, loučíme se a nemáme takové ty nepřítomné pohledy, jako proč? Tady si mi Petr postěžoval během písničky, že nejčastěji u lékaře, když přijdete k doktorovi a teď tam přijdete do té čekárny a tam ty lidi a nic a ticho. A kdo je poslední, nikdo nezvedne ruku. A takhle na venerologii, jako je chápu, že člověk nechce, že? Nebo když je nějaká epidemie, chřipky, tak sotva dýchají, na to ještě, aby mluvili, že vypláznout jazyk maximálně ze cviku. Ne, ale zcela vážně, co v učebnicích nebylo? Prosím, volejte, teď se to hodí.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Co tam tesat do té knihy? Co v učebnicích nebylo? Na co vás ten školní život fakt vlastně nepřipravil? Probírali jste všechny prvky periodické soustavy prvku, která třeba mě osobně se natolik zalíbila, že ji mám doma. V obrovském, ne plakátu, ale vlastně v té školní pomůcce. Ale asi z 50. let, takže notně taková zašla, ale mně se to líbí. Vlastně mi to k ničemu nikdy nebylo, ale docela dobře se na to aspoň kouká. Dobrý večer, kdo nám volá? Tady je Honza.
2: Dobrý večer, tady Míla.
0: Ano.
2: Já jsem totiž trochu starší generace. Já nevím, mě ve škole to, co mě učili, celkem se mi to líbilo, ale ty praktické věci jsem se ve škole nedozvěděla, ale za to jsem se je dozvěděla v rodině. Já jsem vás zapomněla pozdravit vás.
0: No právě teď jsem to chtěl říct, takové nedostatky teda. Tak napravíme to, dobrý večer ještě jednou.
2: Ano, dobrý večer.
0: Tak Mílo, návody, ty vám dělají problémy taky, jak složit nábytek?
2: Mně totiž tohleto všechno mě naučili rodiče a prarodiče.
0: No, tak to vám gratuluji.
2: Jestli po té škole se toho dneska nechce moc,
0: no,
2: nebo jestli ty komunikace doma tak nefungují, nebo to ani rodiče nevědí.
0: Ale tak rodiče jsou v práci. Že?
2: No, rodiče taky byli v práci, no. Ale třeba můj děda mě naučil, když já jsem byla dost nešikovná, ale naučil mě třeba.
0: Ano.
2: A s takovýma věcma.
0: Ano.
2: Prarodiče právě ty fungovaly hodně v tomhle tom.
0: No, je pravda, že vlastně to, ten fakt požehnaný věk kypí takovými moudrými větami, ale vlastně to zní jinak. Ta samá věta, než kdyby třeba řekl rodič, protože já nevím, jestli je to z úcty k tomu stáří, nebo tak zase, když vám to řekne taková paní, která má zvrásknutý obličej a usmívá se na vás a říká vám, tak to taky má jako jiný efekt, ale, to je pravda.
2: Ale já právě nevím, proč tohle všechno se chce dneska po škole. Víš, přeci, když to dítě vidí a slyší rodiče, že jdou a zdravějí, no tak to dítě dělá taky.
0: No, ale právě třeba ti rodiče zase jsou v práci. Jako nemají čas na ty děti.
2: Když to dítě od malička jde s dospělým a naučí se zdravit, je pravda, že potom v době puberty třeba to na nějaký čas.
0: Ano, tam se to mění, za co je, vole.
2: Ale potom, třeba. Jak už to má člověk zažitý jako dítě od malička, no tak už pak je to normální.
0: Je. Já si fakt, myslím, ano.
2: Že spíš než ve škole. vidím já ano. Svýho vyššího věku.
0: Jo. Čeho byste se ráda vzdala z toho, co jste se naučila ve škole?
2: Tak ono se to postupně z té hlavy vytrácí. Já bych se nerada vzdávala ničeho. Naopak si některé věci ještě teď dokonaluju postupně, protože nechci si nechat ten mozek úplně vstát.
0: Jo, chcete, aby zůstal aktivní, tak to já teda, ale už jsem v tom případě mrtvý teď, protože já si do dneška, třeba když ve škole se měli učit básničky, no to bylo za pět. Za 4 minus otazník.
2: Ale já mám v hlavě do dneška.
0: Já taky.
2: Spíš než to jinýho.
0: No jo, ale jenom první větu a tím to končí.
2: Ne, já celý.
0: To tak začněme třeba máj.
2: No tak ten jsem nikdy celý neuměla, ale myslím takový ty básničky. No ale tak to je jedno, to je jenom tak pro zábavu, že jo. To člověk nemusí mít v hlavě. To zrovna ne, ale ty praktické věci opravdu ve škole nebyly. No byly takhle, my jsme dílny a pozemky, zahrádky a to jsme měli, protože já pocházím z venkova, takže to my jsme ve škole vždycky měli.
0: No ale věci. Vy jste to měli ale navíc, protože vy jste to měli i doma, když říkáte, že jste z venkova, tak to je taky potom jako jiné učení se, chování se a průprava do života, že jo? Protože co chcete od lidí z králíkáren? Já jsem králíková dítě, že jo? Takže tam je to trošku taky jako o něčem jiném a fakt jsem teda jako truhlíky s muškátama nesázel. Jako to šlo mimo mě.
2: To já jsem už ještě v nedospělosti už jsem se stala.
0: No a to mi musela předat fakt babička tyhle informace zase.
2: No k tomu mě vedla maminka. Prostě rodiče chodili do práce, ale přesto na nás vždycky měli čas.
0: Takže se shodneme na tom, že chce to čas. Rodiče a čas.
2: My se asi neshodneme, protože si myslím, že se toho po škole chce moc a že tyhle praktické věci by měl mít člověk z rodiny.
0: Děkuju.
2: Promiňte, já to vidím jinak.
0: Ne, je pozor, já to myslím, já to vidím úplně stejně. To jste mě špatně pochopila. Já jenom tvrdím, že to chce čas, věnovat čas, svůj čas na výchovu svých dětí.
2: To určitě.
0: Takhle to já myslím, protože pokud nedáte čas, já nemám teda děti, ale předpokládám, že tady by byl kámen úrazu, že je třeba si to uvědomit, že pokud nedáte čas svýmu dítěti s tím, že když jste věnovali čas té výrobě, tak musíte věnovat čas taky tomu vychovat to, protože pustit tablet jen tak, to jako ne, to si neumím představit. Netvrdím, že by mě tam třeba život nezavál, ale myslím si, že to začíná o tom chtít si udělat čas.
2: No to určitě. Ty děti si ho zasloužejí.
0: Zcela určitě. Ono se to pak promítne do budoucího života. A vrátí se to k nám. Ano, věřím tomu.
2: To je pravda.
0: Takže se vlastně na tom shodneme. Tak vám děkuju.
2: Na tom se shodneme. A přeju vám hezký zbytek noci.
0: Já vám taky.
2: I vám všem.
0: Děkujeme.
2: Na shledanou.

0: štěst. Pozor, boty! Pochodem vchod!
1: Sobotní noční linka z Prahy s Honzou Macounem na téma, co v učebnicích nebylo. Otevřel jsem tady další informační tok vašich příspěvků, a to přímo z vlastně upoutávky na internetu k dnešnímu vysílání rozhlas.cz/linka. Tam se vždy ráno překlopí v 5.00 další článek jako pozvánka k vysílání, o čem to bude v dalším vysílání noční linky. A pak se tam přidají ty příspěvky, které vy posíláte. No a k těm se můžete potom až do té 5. hodiny ranní vracet přímo na té hlavní stránce po tohoto pořadu, anebo klidně kdykoliv i později. Vidím tady třeba příspěvek od Bedřicha. Dobrý večer, člověk se učí celý život, nikomu to jde, nikomu ne. Bohumír, když se poohlédnu za svým životem, každá generace před i za prožívá či prožila jiný děj života. Naše rodiče se svými předchůdci žili určitý pokračující životní i průmyslový trend. Válkami se měnil a snad i pozastavil vývoj určité doby. Po válce se mnoho zvrátil, osudy rodin, vlastenectví šlo stranou. Průmyslový trend se obrátil, v socialismu jsme nebyli vedeni k samostatnosti. Vše bylo řízeno od zhora, dnešní systém nás ovládá po všech stránkách a těžko v mnoha věcech nepochopitelný. Často srovná. Zdravím noční linku. František, dobrý večer. No, ve škole jsem se naučil číst, trochu spisovně psát. Františku, na to se neptám. Čtu dál. No, co mě naučili rodiče? No, rodiče měli 8 hektarů pozemků ve stájích kravičky, koně, prasata, slepičky. To všechno jsme museli umět nakrmit, na polích pracovat. No, a to se to učí potom jinak, že jo? To je úplně o něčem jiném. Mít tam tu povinnost, sice jako dítě a pubescentní dítě, to úplně nesnášíte. Proč a proč? No, protože se to musí, protože jinak by to, já úplně slyším slova volena jednoho z členů naší rodiny, by to pochcípalo všechno, že jo? No, a kde vememe to maso, že? A takové pěkné, nenapuštěné vodou, že? No, vakuovací stroj, když přišel a teď jsme to tam jako vysávali, ten vzduch, popisovali všechno, popisky. Popisky, to bude téma noční linky, poznamenej si to, Peťa, já to zapomenu, popisky, to je důležitá věc. No, František dál píše, že jako děcko jsem si vždycky říkával, jako zemědělec už nikdy, nakonec jsem se vyučil zedníkem a stejně jsem skončil v zemědělství, ale na stavbách. Jsem pomáhal na poli kopat řepu, ve žních svážet slámu do stohu, trhat melunky nebo taky sbírat hrozny. Vidíte, máme společné, jsem taky trhal, ale vstupenky třeba i a podobně. Vztah k práci jsem určitě získával doma. Mamka, ta nám stále připomínala, abychom se slušně chovali. Její přání dodržují František. Děkuju, Františku. A Helena, lidskost. Jedno slovo, se kterým asi musí souhlasit každý, lidskost. Nedá se to naučit. Asi to v nich ani být nemůže, protože ten součet vlastností, za který by se lidskost dala považovat, se naučit nedá. Je zřejmě v genech, laskavost, slušnost, soucítění se sebou i jiným, pokora, láska, neubližování sobě druhým, praktikování dobra a toho nejlepšího, co v sobě kdo má. Člověk může v sobě nosit spoustu vědomostí, ale když je nemůže, neumí nebo nechce aplikovat na základě lidskosti, nemůže to dopadnout dobře. Proto se asi lidstvo moc poučit nedokáže. Proto se historie asi točí jenom v kruhu. Život a cestování jsou nejlepší učitele. Škola se jim vůbec nemůže vyrovnat. Heleno, lidskost, souhlasím s vámi. Já už jsem to zmiňoval nesčetněkrát. Dodržuji ze zásady jednu věc poctivě každý den, a to je dobrý jeden skutek, jeden dobrý skutek denně. Vždycky. Už několik let. A mě to pomáhá na duši.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: Pavel Bobek, tuším vokalistka, jestli jsem poznal správně hlas, Lída Nopová. Každopádně písnička, která ve mně vzbuzuje naprosté emoce o tom, že na důchod se taky nedá připravit. I když jisté pokusy tady byly, třeba stačí se podívat na film, což takhle dá si špenát.
1: Noční linka.
0: Tak vítejte do nového dne, neděle 24. května 2026. Neděle podle předpovědi počasí má být vlastně až tropický den. Ta třicítka by padnout zase mohla. Ale navíc máme tady prach ze Sahary, který je ve výšce 2 kilometry, takže pokud nesprchne, budeme mít cosi prachového na autech, i když jsme ho myli. Takže jenom abyste věděli, odkud vítr vane, tak předpokládám, že se to dá z toho lehce odvodit. Saharský písek nás bude trápit i v nadcházejících dnech. Jinak užívejte neděli, klid, pohodu a hodně Českého rozhlasu. A taky s přáním všeho nejlepšího dnešním oslavencům. Takže v klasickém kalendáři koukám 24. Ježíš Jana. Jani, Jany, Ježíš vás je, i těch, co voláte do noční linky, jako by se stalo. A mimochodem v příjmenáři tady vidím zapsané příjmení Zahradník, Zahradníková, i vám, jenom to nej.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: 23. května se slavil Světový den želv. Doufám, že jste ho zdárně oslavili a nekoukali jako želva. Jako puk. No a taky jsme měli vlastně i společně Den otevřených lesů nebo Světový den migrace ryb. Tak zkusím to tak nějak jako pospojovat. 24. května se slaví Evropský den parků. Tak pojďme do jedné lesní cesty s Helenou H. Nedělám srandu. Helenou Vondráčkovou.

byla červená tenkrát před mnoha lety, z počátku kariéry, nebo z počátku kariéry Haliny Vondráčkové, a vlastně to je tady u nás, vlastně v budově rozhlasu, tady v té budově, o patro výš. Stačí, až bude další den otevřených dveří přijít, což bude za rok, bez jednoho týdne, tak nějak, no to v pořádku, probíhá Open House Praha, což znamená otevřené dveře i na podruhé, ale klasický den otevřených dveří bude za rok, bez jednoho týdne, a můžete přijít a nasát třeba, to vyzní blbě, ducha Haliny Vondráčkové, ale tu dobu, kde se to natáčelo, mám takový pocit, že to studio se úplně moc nezměnilo z té doby. A je to zázrak vidět, projít si, prohlédnout si, nejen odkud vysíláme, ale obecně, co je to rozhlas. Protože dnešních dětí, když se zeptáte, co to je rozhlas, tak jako úplně nejsou ve shodě a mám pocit, jako, že vůbec netuší. Že by nebyl rozhlas v učebnicích, těžko říct, co v učebnicích nebylo, na to se ptám dnes a budu moc rád, když zavoláte 731 800 900, napíšete linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. O tom, co by školy měly učit, se debatuje dlouhé roky. Podle různých průzkumů si velká část lidí přeje větší důraz na finanční gramotnost i praktické dovednosti nebo psychickou odolnost. Často zaznívá i kritika, že škola připravuje na testy, ale méně na běžný život. Na druhou stranu učitelé upozorňují, že škola nemůže suplovat všechno a že část zkušeností je prostě nepřenositelná. Některé věci člověk pochopí až ve chvíli, kdy musí platit složenky, řešit rodinu nebo nést odpovědnost sám za sebe. Typickým příkladem, nemůžu ti to koupit, to stojí penízky. A když nemáš penízky, tak to nejde. Ne. Ale ty jsi chytrý. Jako tiskárnu, že bychom si domů pořídili. No, tak to taky ne. Tak, to pojedem. Vysočina, Rangers, Plavci a pak už někdo z vás, ať už na telefonu, anebo z příspěvku. Těch příspěvků je dost, těším se.

0: Tady mě dneska vyrušuje náš mistr zvuku Petr Kubala. Vlastně ani nevím, co jsem chtěl říct, ale to není tak podstatné. Snad jen, že telefonní číslo do studia znáte a kdybyste ho neznali, tak vám ho připomínáme ve znělkách, tak zkuste uchopit svůj telefon, mobilní, má pevnou linku ještě, kdo z vás má, tak ťukejte, a kdo to má úplně po staru, klidně točte a budete tady s námi. Téma, co v učebnicích nebylo a co by se tam mělo dnes vytesat, nejlépe na přední stránku, ať už to vemete vážně, anebo vesele, pojďte nám to sdělit, protože bez toho dneska jinak neusnu. Telefon do studia, prosím, 731 800 900, Honza paměť má, ale je fakt, že ta výkladní skříň taky čas od času bývá, nebývá to s tou pamětí úplně dvakrát, co není napsané, jako by skoro kolikrát nebylo. Tak halo, halo, kdo nám volá? Tady Honza.
1: Halo?
0: Ano, co se stalo? Tady je Honza.
1: Já jsem vypla přijímač.
0: No to v pořádku, kdo pak je tam?
1: Dobrý večer, Marie z Polska.
0: Ano.
1: Já už omlouvám se, že ším chrup. Prosím vás, za Komančů bylo, rodina je základ státu. A ještě zase bylo, tuším, že Jan Amos Komenský, když učitel národu, říkal škola hrou. Já jsem to zažila na vlastní kůži, pocházela jsem z vesničky a všechno je to v učitelích, profesorech a podobně. Jo, protože co se dneska ty děti učí za blbiny ve škole? Prostě, já mám kamaráda, ten dělá profesora na ekonomické škole ve Svitavech a ten taky říkal, prostě ty děti to tak zblblí těma kompjutrama, jo, že to není možný. Já jsem teď nedávno jsem o tom četla nějakou studii, že prostě po hodině nebo takhle, já tomu říkám ďáblové nástroje, co si budeme povídat. Jo, my jsme vyrostli úplně, a já jsem to zažila na vlastní kůži, my jsme byli do Měšťanky a, to, a ty učitelé se k nám úplně chovali jak k blbcům, skutečně. Jo, my když máme teďka srazy, nebo tak já říkám, já, protože to je, mají učitelé, ty se starají hlavně o to, aby měli dostatek financí, že jo, většině by stávkovali, aby přijde, protože teď oni berou takový nehorázný prachy, jo, a dělají z těch dětí akorát tupce, jo, co si budeme povídat. A je to v rodině taky úcta a láska, prostě úcta, pokora, láska a všechno. Já zkusím, jestli to nesplatu. Já tam řeknu jednu, co jsem si pamatovala z matřské školy.
0: Ano, povídejte, jenom trošku se nám horší spojení. Pojďte k oknu třeba, jestli to pomůže, nebo popojděte o krok dál.
1: Jo, tak já budu mluvit.
0: Teď je to dobrý,
1: Jo?
0: Tak, Maruško, ven s tím.
1: Jo, když narodí se maličký, dar vidění má podvíčky, dar slyšení má v něžném oušku, dar doteku má v prstíčkách, dar chuti pozná v prvním doušku, dar vůně v jarních kytičkách. Maminko, ty k těm darům v krátku, dar řeči přidáš nemluvňátku.
0: Děkujeme. Jo? Maruško, díky.
1: Prosím vás, to jedu o sestům, jo.
0: Děkujeme moc, ať vás zuby netrápí. Přejeme.
1: Jo, trápí. Já jsem být, je to hrůza.
0: Jo, chápu.
1: Ale nic s tím.
0: Soucítím.
1: Jsou horší věci na světě, že jo?
0: Ano.
1: Co si budeme povídat.
0: Děkuju. Taky, naschledanou. Já bych ještě vlastně doplnil, když už jsme u toho školství, tak a já s tím souhlasím. Třeba mě zbíte, nebo vemte školu takové učitelské ukazovátko a mlaďte vedle oficiálního důvodu vlastně školství je takového toho, co se říká, že naučit děti číst, psát, počítat, získat základní vzdělání. Vlastně existuje určitě i nejeden méně viditelný nepsaný důvod základního školství. Naučit člověka fungovat v systému. Jo? To není o známkách. Tam jako i pětky mohou být, ale předpokládám, že škola by měla učit člověka v systému přijít včas, sedět třeba několik hodin na jednom místě, nebo respektovat autoritu, plnit úkoly v termínu, hlásit se o slovo, spolupracovat s kolektivem, zvládat věci, které ho třeba zrovna nebaví, protože když se nechá asi úplně všechno, jenom tak jako ty otěže se tak jako uvolní, to asi taky není úplně dobře. Ono, historici i sociologové často připomínají, že moderní školství vznikalo hlavně v době průmyslové revoluce a že společnost potřebovala lidi, kteří budou umět základní dovednosti, ale zároveň dokážou fungovat podle pravidel. A škola tak kromě vzdělání připravovala děti i na budoucí pracovní život, to znamená na režim, povinnosti a určitou disciplínu. Je fakt, že děti některé současné tu disciplínu úplně mají po svém. Autorita, no to vůbec, co je debile. Úplně to slyším a omlouvám se za slovo, které tam sedlo jak.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Co v učebnicích nebylo? Ptám se asi po 50. dneska. Dobrý večer, pěknou noc, kdo nám volá?
3: Dobrý večer. Tady je Ani od Ostravy.
0: Ano, zdravím.
3: Já jsem nad tím už několikrát v životě přemýšlela i v dřívějších letech, že ve škole se neučí to základní pro život, jak se chovat v životě ke svým blížním, jako ke svým blízkým, ke svým přátelům, co znamenají dobré vlastnosti, jak se k ním dostanem, naučit ty lidi, co to jsou dobré vlastnosti, naučit to ty žáky, na různých příkladech, jak se mají k sobě chovat, aby se chovali opravdu slušně a mravně, jak se kdysi říkalo, což by měl být hlavní předmět ve škole. Dneska to vidíme, že žáci se navzájem zabíjejí. Rodiče na ně nemají čas, že? Od rana do večera v práci. Jsou rádi, že mají děcka mobily. A druhá stejná věc platí i pro to příprava mladých lidí na manželství.
0: To je pravda.
3: Existují knížky, dneska nikdo nic nečte z takového. Vůbec mladí lidé skoro vůbec nečtou, neznám moc lidí mladých, kteří by měli vztah k četbě. A kde se to mají ti děcka, mladí lidé naučit, jak se mají navzájem chovat k sobě muž a žena, anebo člověk k člověku. To by mělo ve škole být. A na to jsem přišla už dávno.
0: Taky.
3: No, ale teďka ty výsledky, polovička populace rozvedená.
0: Ale to bylo vždycky, to zase nepřeháníte, to bylo skoro vždycky, půlka vlastně páru se rozvádí.
3: Já říkám, že to jsou moje názory.
0: Jo, to samozřejmě.
3: To znamená to, kdysi jako ještě za první republiky samozřejmě to nebylo, že?
0: No. To nevím, nezjišťoval jsem, ale každopádně je pravda, že asi v nějaké výchově vzájemné, společenské, to by asi jako stálo za zvážení a hlavně vypracování, protože třeba moje spolužečka Bartošová úplně to nevzala za jako správný konec, vzala kružítko, bodla mě do ruky, málem jsem vykrvácel, to byl její projev lásky, takže tudy cesta nevede, jenom abych to odlehčil, ale každopádně je pravda, že ta lidskost tam asi chybí, no. Komunikace, ten čas, to jste připomněla, tu jsem zmiňoval, čas, rodiče nemají čas, no a když náhodou třeba by si ty děti mohly vzít jejich rodiče, to znamená babička s dědečkem, taky nemají čas, protože ty chodí ještě do práce, protože nejsou v důchodu třeba. Takže...
3: Dobře, to je jiné téma, já se jasně. To chtěla opravdu soustředit na to, že ve škole... Kromě těch předmětů, které jsem měla ráda, chodila jsem ráda do školy, ale mělo by se tam naučit chovat se mezi lidma člověk k člověku. Naučit se, které jsou dobré vlastnosti, k které jsou špatné, a dávat příklady.
0: Ano.
3: Na to, a i to, to tež potom mladí lidé, protože ti mamanci a tak dále chvilku pomáhají, potom mají, že jenom ten veget a...
0: Mami, dej mi.
3: Takový předmět, nebo takové předměty by škola měla mít.
0: Já si to píšu. Píšu si to tady k Aničce. Já vás zdravím do Ostravy, děkuju a dobrou noc.
3: Dobrou noc.

0: Zavolej za měsíc, no tak to nepočkáme, to dneska zavolat ještě teď, co v učebnicích nebylo. Téma dnešního nočního vysílání, linky z Prahy s Honzou, s Petrem, to taky přišel ve čtvrtek dotaz, kdy bude noční linka s Honzou Macounem a Petrem Kubalou. Jo, až začne mluvit Petr Kubala a nejenom mačkat, tak se posuneme do další fáze vysílání. Tak pojďme dál. Haló, Honza, kdo je tam?
1: Dobře.
0: Ano, vypnout rádio, vypnout, tak, hotovo.
1: Přechytla jsem se.
0: To je dobře.
1: Tady posluchačka z Brna.
0: Ano, zdravím vás.
1: No, já vás taky moc všechny zdravím. Já, když jsem začala chodit do školy, to už je strašně, strašně dlouho, ještě jsem psala na tabulku s kamínkem. No a
0: to je
1: my jsme se ve třetí třídě, už jsme se začali učit pletení, háčkování, vyšívání, šití a vaření.
0: Ano.
1: A chlapci měli dílny.
0: Ano, to je pravda, to se tak dělávalo.
1: Jako, jak se řekne, výchova společenského chování, to jsme se taky učili. Kdo má vstoupit první do restaurace, jestli žena nebo muž, jak má se jít po schodech nahoru, kdo má první pozdravit, jestli žena nebo muž. Už si to všechno do detailu nepamatuju. Akorát ještě mě utkvěla v hlavě jedna taková kaužule, jak si rozdělit, jako když už je člověk jako starší a vydělává peníze, jak se mají rozdělit peníze.
0: No a to by mě zajímalo.
1: A paní nám vždycky říkala, na tři díly.
0: Ano.
1: Jeden díl, jako první díl je dluh, to se splácí. Druhá ta třetina, z toho ten dotyčný žije. A třetí část je vlastně jako půjčka pro děti. Napřed jsem to dlouho jsem to nemohla pochopit, ale pak mě to konečně došlo, že je to vlastně tak, že těm rodičům se taky musí zaplatit za tu naši výchovu.
0: Jo, asi
1: ale
0: na to něco
1: ale ona to paní učitelka tak pěkně vždycky řekla, ale myslím si, že takový to chování těch dětí, jestli má pozdravit nebo nepozdravit, tak to by mělo být jako, to záleží. Já vždycky říkám, to je obraz rodičů, no, jak vychovají
0: to tak, to je pravda, to je pravda.
1: Odraz, to má mě všechno, co by po těch učitelích ještě chtěli.
0: No tak teď
1: já
0: hlídají.
1: Myslím,
0: teď
1: je
0: hlídají.
1: Teda pravda, že některé věci se tam učit nemusí, ale jako na přípravu do té dnešní doby, jako toho mají ti učitelí tak dost, a ještě aby měli vychovávat některé zpratky vyloženě.
0: No klidně to řekněte ještě ostřeji.
1: Já mám snachu, která učí na škole, a tak mě to kolikrát, jsou tam ty, jako, no jak se to řekne, ti nepřizpůsobiví, takže toho má plný zuby, říká, je to někdy katastrofa.
0: Takže spíš jak hlídačka.
1: Takže nevím, co by na ty učitele ještě chtěli navalit.
0: Já vám taky děkuju, samozřejmě, no, je to pravda, to, co jste říkala.
1: Jenomže, když se tak zamyslím, jak mají ty rodiče dnešní učit děti a vysvětlovat jim něco, když oni sami vychovaní nejsou.
0: Ale to je taky docela dost subjektivní pocit. Jo?
1: Je dost jako jede maminka s kočárkem a v ruce telefon a dítě to si ani nevšimne. Malej spadne flaška na zem, ona na ňu klidně šlápne a přejde, ani ju nezvedne. Takže vlastně oni už ani ty rodiče tu výchovu nemají takovou, jak by měli mít.
0: Děkuju. No. Děkuju vám moc,
1: mějte
0: ať se vám daří.
1: Já vás moc zdravím.
0: Já vás taky.
1: Hodně zdravíčka přeju.
0: Děkuji vám taky, nashledanou. Já ještě doplním, jak paní posluchačka zmiňovala vlastně, je to o přístupu, samozřejmě kooperace, už zmiňoval jsem to xkrát v noční lince, ale rád připomenu. Myslím si, že všechno v rámci

jak budou vzájemně postupovat, aby byli důslední a jednotní, a tím se dostáváme k tomu, že nedůslednost je taky jeden z velkých problémů, protože když jeden pustí a druhý ne, no tak jak si to dítě to má, tak jako do toho života vzít, že? Bude vždycky za tím, kdo pustí a kdo je oblomný, ale trvat na něčem a do důsledku vytrvat, to už je taky jako velká škola. A poslední věc, moc se mi líbí a vlastně s tím i souhlasím, byť to nemám rád, na dluhy. Jak paní posluchačka říkala, že učitel zaumíme žáky tím, že si do dneška pamatuje takovou věc odstupem času. Souhlasím, část peněz vydělaných by měla jít na dluhy. Četl jsem a souhlasím s tím, že potřebuješ-li na něco ušetřit peníze a neumíš to, musíš si vzít půjčku. Na všech půjčkách vlastně stejně stojí celý ekonomický, celý svět. Kdyby všichni totiž žili v přebytku a jenom v blahobytu, našlo by se asi něco jiného. Koukám do dalších příspěvků, které jste odeslali. Mám tady třeba Michala. Řemeslná dílna. Ne každý žák má tátu s modrým límečkem, jiní jsou prý i tací, co neumějí vyměnit žárovku. Výchova k vlastenectví, ale taková, která by předala zdravý a pevný vztah k rodné zemi. Někde na východě vlastenectví v žácích sice posilují, ale může se to zvrhnout v obdiv k válečnému zločinci a stát se nástrojem k prosazování imperialistických cílů. Rodinná výchova. Rodina je základ státu. Když se nebudou rodit děti, jako národ vymřeme a nahradí nás ti, jejichž hodnoty mohou být pro ty naše evropské smrtící. No a pak je tu něco, co by rodiče s bílým límečkem sice předat mohli, ale mnohdy to nedělají, protože často ani neznají. Mluvím o finanční gramotnosti. Znát sílu složeného úročení, umět identifikovat bezpečné investice, ale to, že se finanční vzdělanost na školách nepředává, je v jistém ohledu vlastně dobře. Kdo by potom pletl housky, když by lidé znali to skutečné tajemství peněz a ve 40 letech se stávali finančně nezávislými? Nicméně i s tou nejlepší finanční výchovou na školách však houskopletači vždy budou, protože roli nehraje jenom vzdělání, ale také osobnost. Myslím, že školní vzdělanost a životní zkušenost jsou dvě zcela odlišné disciplíny. Kéž je škola jenom takovým turistickým průvodcem v zemi zvané život, ne vedoucím budoucích zaměstnanců státního soukolí.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte Noční linku, co v učebnicích nebylo a mělo být, nebo mělo by být, co by se tam mělo vepsat, čeho máme dnes málo, co neumíme, nebo vlastně nás to ani nenapadá, že by v těch učebnicích mohlo být, ale přitom to bylo tak praktické a vlastně to nemusí být praktické. Může to být i nějaký nový rozměr, těžko se to popisuje, ale vy mi to třeba řeknete. Popíšete líp, budu za to rád. Kdo se o to pokusí? Tady Honza, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, všechny vás zdravím.
0: Ano, jenom poprosím představte. Ano, Jan, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, lásky a hodně svěžesti a tak.
1: Děkuji. Moc se mi líbí váš program a chci říct, že všecko, co se naučíme pro život, se naučíme už v mateřské školce. A mám proto důkaz. Ano. Například na Zbraslavi jsem potkala mateřskou školku a paní učitelka, děti pozdravte, a všechny děti zdravili.
0: No, a to je ale o přístupu o tom, jak taky může být blbý učitel. To si řekněme na rovinu.
1: No, jenom jsem to chtěla říct. Jo. Jako
0: naprosto.
1: Zábavně, že?
0: Souhlasím. Pozdravit všechno, vměstnat do hlavy, jak to má být, co je. No totiž, když ten pozdrav nepřijde, když už jsme teda u toho pozdravu, tak je vlastně, to je divné, vlastně něco tomu chybí, že jo?
1: Ano.
0: To si člověk to všimne hned.
1: Ano.
0: Takže komunikaci. Píšu si a zdravení. Tak vám děkuju. Děkuju.
1: Já děkuji moc.
0: A zdravím. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Můžete volat i dál, samozřejmě, to je fajn. Dáme ještě jeden telefon, anebo tady vidím taky další příspěvky. Pavel napsal krásný večer. Víte, já si myslím, že tam byly takové ty věci, jako kolik 1+1 je. Nad čím udělat háček a nad čím čárku a kdy upálili Jana Husa a podobné věci, které sice jsou důležité znát, aby člověk uměl číst, psát a počítat, ale myslím si, že aspoň za nás se nikde nezmiňoval o výrazech jako inkaso, hypotéka, exekuce, trestný čin, masox, zemský lístek a podobně. Čili věci, se kterými se člověk setká a bude bojovat v následujícím životě po ukončení školy nebo škol. Člověk se naučí třeba počítat, takže tam má nějaké zlomkové čárky, nějaké děleno XY a na druhou. To všechno se naučí a nakonec třeba v reálném životě vůbec nepoužije, ale spíš pak vejde do života, kde se setká právě s pojmy, jako je hrubá mzda, inkaso a prostě tyto věci, o kterých se na základních školách nevyučuje, ale za mě si myslím, že by mělo, protože to jsou věci, se kterými se člověk setká a které bude muset znát a vědět, a k čemu jsou a proč jsou a co člověk musí udělat pro to, aby bylo všechno v pořádku. Dobrou noc přeje Pavel, dobrou Pavle, děkuju. No, je to fakt, takovej ten základ, jako inkaso, co to je SIPO, že? No ale zase víme, co je to, nebo aspoň teda jsem se naučil v současné době, co je třeba QR platba, ale to už zase nechce slyšet určitě ani současná, ani budoucí, ani předchozí ministryně financí, protože většinou to úplně nezavání odvodem daní, že platba rovnou na účet. Každopádně, co byste se měli naučit už mládí a knihy to nenabídly? Kdo nám volá? Haló.
2: Haló, tady ano. Jiřina z Mimoně.
0: Zdravím vás. Jiřino, povídejte, co nás jako má naučit mládí už?
2: Čistotě.
0: No, a jo, to by čistotě, mě nenapadlo.
2: Protože když jdete po městě a vidíte tam plno vajglu, cigaret, plno papíru, co lidi odhazujou. Já jsem totiž potkala pátek jednu paní, která okolo městského úřadu sbírala ty vajgly, víte, a tam uklízí. Ona povedala, teď je to tady hrozný, to se nedá vůbec dělat. No a na druhé straně pán prostě dokouřil a odhodil to. A přitom tam je plno košů. že by lidi to mohli házet do košu. Ne, oni to hodí vedle koše.
0: No, to jsou takové, takové věci, které si člověk ani neuvědomí a udělá je, že? Ale to je, tam chybí ten základ, naučit se to.
2: No a je to asi 30 let, nebo nevím to. Máme tady kino, kde staví autobus.
0: Uh-huh.
2: A bylo to na konci školního roku a vedle byl takový krámek. A tam si mladí šli koupit zmrzlinu, než přijede ten autobus, že jo, končili dřív a to. A já jsem šla z města a všechny papírky z toho, z těch nanuků byly na zemi. A přitom na každé straně je koš.
0: Tak to jsou prasata v tom případě.
2: A já jsem jim říkala, doma to taky děláte? To házíš po zemi, vy nemáte doma koše? No oni mě odstoupili a povídají, babo, co se ti nelíbí? A já říkám, ten bordel tady. Jenže teď už tam jsou kamery, tak už by to
0: mohlo pomoci třeba nějak.
2: Mohlo pomoci, no. A moje dcera se s vnučkou odstěhovali do Německa a tam to opravdu už ve školce učejí, že všechno patří do koše, všechno. No prostě, jak mají přicházet silnice, všechno je tam učejí, jo. Takže oni už jdou ze školky takhle vycvičený. Šli jsme do lesa a tam u stavidla byl hozený pytel s odpadkama a přitom tam byla asi 5 metrů dál popelnice. No jí to nešlo do hlavy, malí holci 4letý, jak to, že to nemůžou dát do té popelnice?
0: To je daleko. Třeba přijde odpověď,
2: no,
0: jo.
2: No.
0: Ale je fakt, že to si teďka uvědomuji, i jsem viděl teď nějakou reportáž v televizi, že v nějaké škole, ale spíš si myslím, že to byla školka, že tam děti učí třídit odpad. Jo, že to, že vlastně hned tam ty papírky z těch svačin, všechno. A mně to vlastně přišlo tak milý, protože to, co nás třeba v rámci třídění odpadu učili vlastně představitelé samospráv, jako co máme jako třídit, co můžeme třídit. Za nás, za mládí byla jenom oranžová popelnice na sklo a pak se teprve přidali na papír a dneska těch popelnic máte X. A velmi mě rozčiluje jedna věc, že vlastně nás naučili, co patří kam nějak a teď to změnili vlastně ten systém, že my v tom udělali guláš, že poznám jenom bezpečně papíry. Jenom papír. Jo, ale to je jenom tak na okraj, že vlastně se změnilo něco, co do vás vštěpují třeba 20 let a najednou je to jinak a už tápete. Takže neměnit zajeté věci.
2: No, papír je modrý, no. Na plasty jsou žlutý, že jo?
0: Ano, ale víte, že do těch plastů patří ještě další věci a nejenom plasty. No a tím už právě zamotávají hlavy těm lidem, protože vlastně to může být i jinak. No. Ale jo, máte pravdu, čistota. Stačí se podívat hlavou dolů, ne do mobilu, ale na zem a vidíte odpadky, vajgly a žvíkačky.
2: Když budete do lesa, jaký je tam bordel?
0: Za papírkování.
2: Když si vezmou svačinu do lesa, jo, tam se nikdy nesvačejí, tak ať si to strčejí zpátky do batohu.
0: Mm-hmm.
2: To už unesou, to už nebude, ten papír není tak těžký, že jo, nebo ta prázdná flaška. Ať si to vezmou domů. Já jsem říkala, ty zvířátka by se měly sjednotit, pozbírat to a naházet jim to do oken.
0: Děkuju i vám. Ať se vám daří a díky za telefon. Naschledanou.
2: Vám taky. Naschledanou a dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, jeden z posledních telefonátů pro dnešní vysílání, nebo možná poslední, po písničce má 2 minuty, tak předpokládám, že ještě něco stihneme. Co v učebnicích nebylo a mělo by být, tak čistotu tam už teď taky mám. Ale je fakt, já jsem tuhle zrovna se zamýšlel ne nad přími exkrementy na chodníku, ale nad počtem žvíkaček. Sešlapaných, seschlých a snad pomalu i nesundatelných rozhodně ne tak jen tak špatlý. Ale prý na to existuje nějaký stroj, no ale zase pořizovat něco, co lidé dělat nemusí. Odhazovat vajgly, žvíkačky, jen tak, bezprizorně. Prosím vás, nedělejte odhazování žvíkaček ani v kulturních institucích. Ze své praxe velmi dobře vím, že z 360 židlí do sálu kulturního domu se dá taky sesbírat kýbl a půl žvíkaček za sezónu. No a teď si to představte.

0: svými režisérskými pokyny tady mistra zvuku jsem teda natolik teď zmátl, až mu upadla sluchátka. To domluvíme, už žádná písnička nebude, koukám na hodiny a máme ještě 10-11 minut, takže teď zběsile tady ťuká, všechno vrací, co jsem zadal smazat. Tady jsme smazali všechny písničky a ještě jedna bude. Každopádně, co v učebnicích nebylo, poslední možnost dovolat se. Jestli slyšíte nějaké, prosím vás, rány a nějaké zvuky, tak to není o tom, že by nějak chrčel nějaký strojek z těla tady mistra zvuku Petra Kubaly, ale omladina se rozhodla, že bude tourovat svoje půjčená auta nebo auta leasingových společností, to se nemohli vydělat přece. Já vždycky, když vidím nějakého krasomila 20-letého, který má nejnovější bávo, tak si říkám, jo, chlapče, kde jsi na to vzal? Ne, že by mě to jako nějak mělo zajímat, ale. Halo, Honza u telefonu, kdo volá? Kdo je na druhé straně?
1: Aha, dobrý večer.
0: Ano, i vám.
1: Já vypnu rádio.
0: Ano, vypínejte.
1: Dobrý večer, tady Iveta.
0: Zdravím, Iveto, povězte.
1: Olomouce.
0: Zdravím vás, povězte.
1: Já chci říct, mi se hrozně líbil ten příspěvek té paní. O té lidskosti, to je
0: ano,
1: pravda.
0: Ano, mě taky.
1: Toto se mně líbilo, jak ta paní mluvila o tom svém dětství, jak stala na tu tabulku tím kamínkem.
0: Ano.
1: To byl taky dobrý přístup. Potom se mě líbilo o těch žvíkačkách, já to nesnáším.
0: Já úplně teror.
1: Já to nesnáším, protože já jsem šla se svým pejskem jednou, mu se ta žvíkačka přilepila na capku, já jsem to nemohla sundat. Já jsem mu to různě zeškrabávala, odstřihávala ty chloupky, no to bylo hrozný, takže ty žvíkačky to nenávidím.
0: Mm-hmm.
1: Potom chci říct, se mě líbilo ta paní, jak říkala, jak ty děti zdravili v té školce, jo? Co se naučíš v té školce, to je pravda. To je jedna taková knížka, teď nevím toho spisovatele přesně, ale když čtu, on psal, to, co potřebuji k životu, jsem se naučil v mateřské škole. To je pravda. Co vložíte do dítěte do 6 let, tak to si nese celý život. A chci říct, ta škola, jo? Oni mají ty učitelé osnovy, a oni jako je musí plnit, čili oni učí ty předměty a nejsou tam opravdu žádný předměty k praktickému životu. Co třeba dělat, když, jak tam ti lidé mluvili o těch penězích a tak, co dělat, když se stane, co dělat partnerské vztahy, že jak se chovat k sobě. A nebo chci říct, nemluví se tam, nebo dřív se nemluvilo, já už jsem v důchodu, o šikaně, jo. Já jsem byla malá asi ve 3. třídě, já to zrychlím. A mě každý den čekávali 3 holky ze třídy, z mojí třídy, jsme byli asi ve 2., 3. třídě, a oni každý den na mě čekali tam, já nevím, 100 metrů od mýho baráku, oni tam bydleli taky někde poblíž, oni byli kámošky, takový zlý holky 3, a oni vždycky, máš nějaké peníze, a mě babička dávala nějaký korunky, jo, tenkrát, já nevím, korunku 2, tak ty peníze mě vzali, máš nějaké jídlo, svačinu mě vzali, když jsem měla. Prostě vždycky mě obrali o všechno možný. Já jsem byla sama, jsem taková menší. Oni byli tři velký holky. A já dnes na to myslím pořád, ale já jsem neměla strach. Já jsem vždycky šla, věděla jsem, že tam někde číhají. Tak oni mě zastavili a to bylo denně. A já to zkrátím. Já jsem se bála to říct doma. Já jsem se bála to říct ve škole. Já jsem to nikde neříkala a denně jsem toto snášela a já už jsem věděla, že někde tam vyskočí spoza rohu a to bylo denně. Takže ta šikana, otázka té šikany, teď se to třeba aj tak někde řeší, to slyším v těch školách, ale dřív se o tom fakt nemluvilo. A potom ještě jsem chtěla říct, já jsem pracovala ve školičce a my jsme tam fakt děcka učili tu ekologii, třídit ty odpadky, ty popelnice, ty barvy. Si vzpomínám, jak jsem jim to vysvětlovala, co do které patří. Měli jsme takové různé jako hry s těma dětima, jo, a jsem s nima zpívala, tančila, všecko možná cvičila, plavali jsme.
0: Už vím, že nemůžu dělat.
1: A já jsem je učila k různým tím tématům, hrama. A to ve škole jsme neměli dřív, jo? A teď v té školice jsem je to učila všecko. No a co ještě chci říct,
0: Že se rozloučíme, to jste chtěla říct, protože já vám to musím vnuknout do hlavy. Aha, musíme jo, končit. Musíme končit.
1: O těch penězích, ještě třeba téma, jak hospodařit s penězma, to je důležitý téma taky.
0: Znamenáme tak si. Znamenáme si, probereme. Jindy. Ano, děkuju a dobrou noc.
1: Posluchače, pane Honziku, dobrou
0: taky
1: noc.
0: Dobrou noc do dobrou. Olmiku. Dobrou noc. No, ale shodneme se asi na tom, že během těch 2 hodin dnešního povídání asi takové to základní dobrý den asi chybí nejvíc.

vámi vysílání Českého rozhlasu za 3,5 minuty, 1 hodina, nejvyšší čas se rozloučit, ustoupit, lehnout si, prospat se a zase si říct, třeba jsem někoho i tak nějak nakousl, že by to vlastně nebylo vůbec špatné, byť to třeba někdy musí být nucené. Hele, já jsem ještě dneska nic dobrého pro druhé neudělal. Zkuste to. Měl jsem to několik let, jeden dobrý skutek denně. Povinně. Víte, jak vám bude dobře, jak si... Třeba je to falešné nějaké to v hlavě myšlení potom, jakože a teď jsem někomu udělal. Zkuste to každý den a důsledně to vydržet. Je to fajn. Je to fajn. My se společně v další noční lince uslyšíme až v červnu a teď jsem zjistil podle rozpisu služeb, některé tím potěším, tak prosím vás, 14 dnů prvních v příštím měsíci, ještě beze mě, takže až 15. v pondělí při vysílání noční linky z Prahy z Karlínské budovy, možná, anebo z nějakého koutu Čech, pokud mě tam zavede pracovní rozhlasová povinnost. Každopádně s dalšími tématy se klidně obracejte na kolegy, anebo napište i mě, můžete soukromně jan.macoun@rozhlas.cz a nebo klasickou poštou. Mně přišel za minulý týden nejeden dopis, 3 dopisy. Klasickou poštou. Já to nejdřív očuchám. Se omlouvám. Já to vždycky očuchám a přemýšlím, jestli je to ještě se známkou olizovací. Chápete to? A to jsme v moderní době. Teď už se neolizuje, teď je tam samolepka. Takže děkuju za dopisy elektronické, ale i ty klasické, ty odesílejte klidně, uděláte tím radost. Čumkarta z nějakého výletu, pozdravu, z dovolené, tak klidně jsem s ní do noční linky. Vinohradská 12, Praha, noční linka, Macoun, to dojde. Děkuju vám. Vám přeji pěkné dny, další pořady budou následovat a samozřejmě i mý kolegové z noční linky. Tak ať se vám daří s úsměvem a ve zdraví zase příště.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Víte, co mají společného vitamin C, procházka přírodou a dobrý vtip? Všechny tři varianty vám zlepší náladu, ale jen ta poslední vás rozesměje a někdy i k slzám. Stejně jako osobnost, která nás dnes bude bavit, a tu vám představí Patrik Rozehnal. Tak jsem si to raději všechno sepsal. Ona žena se narodila 7. března 1959.
2: No co koukáš? Proč nepíšeš?
1: Ještě si potřebuju udělat pár poznámek.
2: Já na vás nebudu čekat.
1: Na mě nemůžete takhle rychle.
2: Co pochytáte, to pochytáte. Takže, kde jsme skončili? Teď nevím.
1: S datem vašeho narození.
2: Už to mám.
1: Rád bych slyšel něco o vašich rodičích.
2: Naši nejsou doma.
1: To nevadí. Bude to hlavně o Evě Holubové. Ale já si ještě musím přepnout na tu aplikaci se svými poznámkami. Tak vydržte.
2: Prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Eva Holubová, jméno, které ještě mnohokrát dnes uslyšíte, a její hlas ještě častěji.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Náš dnešní příběh se začíná 7. března roku 1959. Tehdy se v pražské Podolské nemocnici narodila Eva Holubová. Je tedy křtěná Vltavou. A do jaké rodiny přišla? Kým byli její rodiče?
2: Zemřeli už dávno, zemřeli rodiče docela brzo. Maminka byla mzdová účetní, tatínek byl nějaký úředník a v 68. no úředník, abych tak budu upřímná, pracoval na obvodním výboru KSČ do 68. Uvěřil socialismu s lidskou tváří, napřed teda uvěřil socialismu vůbec po válce a pak nesouhlasil se vstupem vojsk a dělal v národním podniku Palk Belly seřizovače strojů. To mi bylo 10 let, když prozřel.
0: K tomuto tématu se vlastně Eva Holubová spolu s režisérem Janem Hřebejkem vrátila v jedné z bakalářských povídek, ve které si zahrála i po boku Bohumila Klepla a Miroslava Donutila, co by zarytého komunisty. Ta bakalářská povídka nesla název Dobrá zpráva. V televizi totiž dávali reportáž o tom, co se děje v tehdejším Rusku v 90. letech.
3: Žilo se vám dřív špatně, ale upřímně.
4: Upřímně? Vážně to chcete slyšet? Tak nám se žilo hrozně.
3: Tak já ti něco řeknu, hochu, jo? Ty jako učitel dějepisu na střední škole, já vím lecos, jo? Tak kolik ty bereš?
4: To s tím nesouvisí. Teď si nepřipadám jako idiot. Víte? Ale já vám položím jednu prostou otázku. Jo, jednu jednoduchou otázku. A zajímá mě váš názor. Co bylo tehdy lepší než dnes?
3: No a co je lepší dnes než tenkrát?
4: Já se ptal první, odpovězte mi.
3: No jsem ti odpověděl otázku.
4: Neserte mě, člověče, teď se můžu sebrat a jít hranice nehranice, a to je důležitý. A nemusím se s vámi bavit, a nebo se s vámi můžu bavit, a nemusím mít strach, co se se mnou stane. A můžu vám takhle klidně říct, abyste odešel z mého domu, víte? A o to tady jde, a to je důležitý.
3: Hezky, člověče, tohle vidíš, to se mně líbí. Takhle on ale... do mě a pěkně natvrdo a bez servítku, člověče, to je ono. Pojď sem, napijeme se, přineste skleničky a je to je ono. Ale když říkáš ty hranice, víš? Zase říkáš ty hranice, uvědom si jednu věc. Na druhé straně, z jiného úhlu pohledu, nebyly ty hranice zase prospěšný? Co? Neochraňovali oni nás náhodou? Nevytvářeli nám náš ochranný prostor, naši ekonomickou síť?
4: Taková kravina mě v životě nenapadla, pane Jeleček. No, vidíš, ne.
3: No vidíš to, Jardo. A teď Mirku. A teď druhou věc. Učíš pravdu? Ne, počkej, ty na mě díváš jako, učíš pravdu, seš si jistý, že učíš pravdu? Seš si jistý, že tu tvoji pravdu, kterou těm dětskám vtloukáš do hlav, někdo zase účelově nebo systémově nepřekručuje? Seš si jistý? To bych chtěl tvoji jistotu mít, chlapče.
4: Neříkejte mi, chlapče, vy jste cizí člověk a netykejte mi!
3: Hele, to se rozjel! Vy si panáka, ty vole!
4: Vy se teď zvednete a půjdete z mýho domu, ať nepoužiju fyzické síly, jo, prosím!
3: No tak, prosím, nech to, já ti řeknu ještě jednu věc, Marie. Tobě se žilo hůř, bylo plocho?
5: Jenom taková maličkost, pane Jeleček. Jestli pak víte, co je tohle?
3: No co já vím, no vata, ne?
5: Je to ženská menstruační vložka. Já jsem si tady schovala na památku. Takový jsme si za vašeho režimu v 87. roce museli šít sami, víte? Protože na krámě prostě nebyli. Mizeli. Dobrý, ne?
3: To mě neskoušej, Maruška. Květa je měla furt. Plnou bednu to měla. Proč jsi nepřišla?
5: No Květa samozřejmě. Ale dneska je máme všechny a to je ten rozdíl. Tohle to je jenom taková drobnost, ale taky to se vším, se vším.
3: Já nevím, jste divný lidi, s váma člověk těžko najde společnou řeč, ale kdybyste si sedli s člověkem ke stolu, usmířili se, dohodli se, a to vy ne, vy furt se nimráte v té minulosti, vám to dělá dobře, vy prahnete zřejmě po konfliktu. Že jo? Ty vole, viděl jsi to? No tak ne, dobře, no. Jestli ne, tak udělej kafičko. No, já si pustím zprávy.
0: na gymnáziu koketovala Eva Holubová s divadlem. Působila třeba v divadle Sklep, kam ji přivedl spolužák David Vávra. Později pak vystupovala na divadelních poutích na Střeleckém ostrově. Po střední škole pracovala krátce v mateřské školce a taky v Jedličkově ústavu. Dalo by se říci, že právě do té druhé zmíněné instituce ji přivedla deprese, kterou tehdy měla. Měla pocit, že je zbytečná. Když jednou cestou od hrobu Boženy Němcové, kde rozjímala, co dál s životem, prošla kolem Jedličkova ústavu, všimla si inzerátu, že hledají sanitární pracovnici. A tak to vzala jako Boženinu odpověď. Stále ovšem snila o herecké dráze. Její tatínek ji ale zrazoval, jak kdysi prozradila i v našem rozhlasovém pořadu Tandem.
2: Tatínek, jak tak všichni říkají, tak mě to vždycky je směšný, že ochotničil, ale ono se opravdu dřív hodně ochotničilo, daleko víc než jakoby dneska. Takže opravdu k tomu divadlu měl lásku i aktivní, ale byl proti tomu, abych já byla herečka. Nepřišla se mu na to hezká. Já si myslím, že se bál, že neunesu tu porážku, tak mě na ní připravoval dopředu, čímž mi bral sebevědomí, ale já jsem si ho pak našla jinde. Já jsem velmi záhy pocítila, už asi někdy v družině jsme začali hrát s mým kamarádem Jardou Richterem pro ostatní divadlo. A já jsem pocítila, že mi to jde, že není pro mě problém se vžít do toho druhýho a není problém ho přirozeně jakoby napodobit a že to ty ostatní baví. To najednou jako vám jde samo v tu chvíli, ale vedle toho, když třeba chcete tančit nebo zpívat, tak zjistíte, že se nadřete a že vám to nejde. Takže já jsem věděla, že nějaký talent tady k tomu je, že musím si vybudovat psychický předpoklady a najít nějaký

0: Tahle ukázka nás přenesla až do roku 1981, do krátkometrážního snímku Tomáše Vorla, nazvaného To můj Láďa. Zachycoval několikaminutový vnitřní monolog v těle Evy Holubové, která se vrací z nákupu a zamilovaně přemýšlí nad svým mužem, Láďou. Možná už tohle utvrdilo Evu Holubovou, že by tou herečkou skutečně mohla být.
1: Ze začátku to bylo proto, že jsem nevěděla, čím bych byla. A vždycky, když jsem byla třeba na venkově, tak jsem chtěla být dojíčkou, pak jsem začala chodit do školy učitelkou, popelářem a tohle všechno. A měla jsem pocit, že ta herečka tohle všechno může hrát, takže může být vším. No, což je blbost, že jo? A pak v pubertě jsem chtěla být herečkou pořád a k tomu ještě hodně slavnou, protože jsem se začala bát smrti a myslela jsem si, že aspoň tady někde zůstane to moje jméno.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: O touze hrát nám zpívala Helena Vondráčková. O stejné touze, jakou měla už kdysi zemitě vtipná a úžasná herečka Eva Holubová, které se dnes věnujeme v pořadu, který jste si tolik oblíbili.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Vraťme se ještě do jejich školních let, do doby, kdy navštěvovala gymnázium. Na to zavzpomínala i s Halinou Pavlovskou v jejich banánových rybičkách na obrazovkách České televize.

0: Evo, zapůsobila ty jsi někdy na nějakým svým nesmrtelným činem na nějaké spolužáky?
1: No, myslím si, že byli docela rádi, když jsme brali blanokřídlí a já jsem přinesla do hodiny přírodopisu krajtu. Já jsem měla kamaráda hadaře, měla jsem být volaná a to už by byl asi třetí reparát, protože jsem nebyla připravená a byly povolený pouze dva. Maminku by to velmi ranilo, kdybych tento ústav nedokončila, tak jsem říkala, Karle, musíš mi nějak pomoct. On říkal, to je jednoduchý, vemem krajtu. Tak jsem jí měla. Já jsem musela sedět v první řadě potom už, jo? Hned asi od druhého pololetí prvního ročníku. V tom pytli, paní učitelka Mojžíšová říkala, dej si ty krámy někam dolů. A jsem říkala, tam mám pro vás překvapení a teď jsem se těšila, že zešílí. A vzadu seděl majitel krajty Karel Fortin, že jo? No a já teda vytáhla to hada, já se hadu nebojím a nebojím, kdybych se bála, tak tu chvíli, kdyby mě měl uškrtit, tak prostě. A ta Mojžíšová jim říkala, no a co mi o ní povíš? A já jsem říkala, tuším, že má kloaku. V tu chvíli mě ta krajta počůrala, že jo? No a do toho vyšel ten Karel Fortin a udělal velkou přednášku o tom a prostě hodina proběhla bezvadně. Já jsem teda potom s tou krajtou chodila celý dopoledne po tom gymplu. To mě hrozně bavilo. A potkali jsme paní profesorku latiny, která blbě viděla, takhle kouká a říká, co to máš, Holubová? A já jsem říkala, krajtičku. A ta úplně začala řvát, zešílela. Zaběhla do kabinetu dějepisu a latiny a zamkla. A profesor Moravec jí říkal, co blbneš, Hano? A on říká, Holubová chodí s krajtou po gymnáziu. A on si myslel, že se zbláznila.
2: V roce 1981 se Eva Holubová vydala na seriózní hereckou dráhu. Na třetí pokus se dostala na Damu a postupně začaly přicházet i herecké příležitosti ve filmu. Namátkou si zahrála třeba v Pražské pětce, v Času sluhů nebo v Kouři a v 90. letech pak přišly divácky úspěšné snímky jako třeba Knoflíkáři.
3: Prosím tě, tohle to ty neřeš.
4: To teda budu řešit.
3: A nechoď pořád za mnou.
4: S tebou mluvím, tak za tebou přece musím chodit.
3: Tak za mnou nechoď.
4: Když s tebou mluvím, tak musím.
3: Hele, víš co, běž si sednout a dívej se. Dívej se na chlapy, který něco dokázali. Ty jsi v životě nic neudělal.
4: Já jsem taky udělal. A? Kluka jsem vychoval. Já přece nemůžu být tak blbej, tak mě furt tvrdíš, když mám tak chytrýho kluka. A Petr je chytrý. On není blbej, to já poznám.
3: Ty tak něco poznáš.
4: Já fakt poznám, že není blbej a on není blbej.
3: Petr je chytrej.
4: Víš, že jo?
3: No, je chytrej, protože není po tobě, víš? Protože není po tobě blbej, tak je chytrej.
4: To je jako po tobě, jo?
3: No tak po tobě rozhodně není.
4: Počkej, jak to, že po mně není?
3: No, není, no.
4: To je jako po Frantovi Brabcovi, jo?
3: Hleď, tak já ti teda něco řeknu. Já jsem ti byla věrná.
4: Byla?
3: Byla, ale to není vůbec důležitý. I kdybych nebyla...
4: Ne, počkej, to
3: prosím
4: pro mě to...
3: Prosím tě, to neřeš, to není důležitý.
4: Pro mě to je
3: nebyla, důležitý. Tak by se mi nikdo nemohl divit, protože ukaž mi ženskou, která by chtěla mít blbý děti, takovou mi ukaž. Neznám takovou, kromě tvý mámy.
4: Hele, teda teď mě trošku vytočila. Teď mě teda trošku vytočila. Prosím tě, moji mámu nech na pokoji, jo?
3: Já, kdybych ti byla nevěrná, tak to je služba celému lidstvu a možná všem těm civilizacím, protože jeden blbec je až. Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal a nikam si mě nevzal. Ty jsi obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
2: Film režiséra a scénáristy Petra Zelenky Knoflíkáři z roku 1997 byl původně určen do pořadu Česká soda. Měly to být povídky, které se tam měly odehrát. Nápad udělat z toho film dal Petru Zelenkovi Čestmír Kopecký, producent České televize. A všechno spojil rolí taxikáře. Eva Holubová tu svou roli má moc ráda. prý je tak dobrá, že někdy zapomíná, že v ní hraje a směje se té situaci vždycky, když to vidí v televizi. Byla prý tak dobře napsaná, že ji stačilo pouze pochopit a uchopit. A vyšlo to skvěle.
1: Nech to tam, co to děláš, člověče, co si to dovoluješ, neživíš, tak nepřepínej, já to mám rozkoukaný, vrať mi to tam.
4: Já se jenom mrknu, co dávaj na jedničce.
1: Ale ty můžeš být rád, že se můžeš dívat, co dávají na dvojce, dej to tam zpátky.
4: Ježiši.
1: No, mi to uteklo.
4: To je blbec. Mě tam mohli dát z fleku.
1: Proč by tě tam dávali, prosím tě, co ty umíš?
4: Náhodou, jednu věc umím, víš.
1: Jo, já jsem zapomněla prskat na lokomotivovi. No, to je pro nás hrozně důležitý.
4: Prosím tě, tak mě ukaž někoho. Ukaž mi někoho, kdo si lehne mezi koleje. Jo. A trefí plivancem lokomotivu přímo na osmičku.
1: No.
4: V takový rychlosti. V takový rychlosti.
1: Honí mi z obrazu.
4: To mi ho teda ukaž. To by ani ten tvůj Franta Brabec nezvládl.
1: No a proč by to dělal, prosím tě?
4: Protože by to nezvládl. To umím jenom já.
1: Franta Brabec náhodou umí jiný věci. Ten není tak blbej, že musí cintat po lokomotivách.
4: Počkej, počkej. A co umí Franta Brabec?
1: To neřeš. To není důležitý.
4: Hele, to, co to neřeš? Co zvládne Franta Brabec?
1: Potom nepátrej, důležitý...
4: Hele, nezamluvej to.
1: Není to,
4: nezamluvej
1: co umí
4: to,
1: Franta
4: co?
1: Brabec. Důležitý je, co umíš ty a ty neumíš vůbec nic, rozumíš?
4: No, tak hele, nezamluvej to. Co umí Franta Brabec?
1: Budu zamlouvat, co budu chtít. Franta Brabec náhodou umí moc věcí. A ty neumíš vůbec nic, proto musíš plivat na lokomotivy, rozumíš?
4: Víš, proč to dělám?
1: No, protože jsi blbej, ti to říkám.
4: Já to dělám, protože mě furt opakuje, že jsem blbej. Tak jdu a musím se uklidnit. A dělám už to tak dlouho, že jsem v tom možná nejlepší na světě, víš? Možná nejlepší na světě. Co možná? Já jsem v tom nejlepší na světě. Proto bych si zasloužil, aby moje sperma taky letělo na měsíc.
1: Na měsíc, jo?
4: Jo.
1: To je výborný, na měsíc.
4: Jo.
1: Kdo by ho tam asi převzal, můžeš mi říct?
4: Prosím tě, tohle to neřeš, jo? Tohle neřeš. Seď, dívej se a tohle neřeš. To si vyřeším sám. Víš, já jsem v tom nejlepší na světě. Tak neřeš. Mě ukaž někoho. Tohle to neřeš a ukaž mi někoho, kdo se trefí plivance na osmičku. Bych chtěl vidět, jestli někoho, koho ho najdeš. A tohle to neřeš, jo? To je moje věc, to si vyřeším sám. Seď. Neřeš.
2: Eva Holubová se ani nikdy nezabývala tím, jak vypadá. Prý to zařídila matka příroda. Už v mládí vypadala jako matka svých spolužaček a to se jí drží v podstatě dodnes. Jinak, jak sama o sobě říká, je obyčejně pracovitá i obyčejně líná. A umí zahálet. A ani to nebere jako zahálení. Prostě si pouští filmy, ráda si čte, medituje, žvaní, klábosí se členy své rodiny a užívá si života. Povídala si na tohle téma i s Karlem Šípem v jeho Všechny párty v režii Viktora Polesného.
5: Řeknu ti to na rovinu. Ty, když jsi měla kolem třicítky, tak si hrála urousaný padesátnice a teďka naopak hraješ takový ty neukojitelný samice.
1: Pravdu,
5: jak si to vysvětluješ? Tu
1: já
5: změnu
1: si
5: toho
1: to
5: repertoáru.
1: Takhle.
5: No.
1: Já už od 15 vypadám na 45. Podívejte se, já když jsem měla s Jitkou Asterovou, která je stejně stará jako já, tak jsme jeli na natáčení Dušana Hanáka na kostýmové zkoušky.
5: No.
1: A ožrali jsme se, tak jsme u toho tvýho tématu taky konečně. Ožrali jsme se cestou ve vlaku.
5: Ano.
1: Snad i ze strojvůdce. A Asterka, jak tohle, to já nevím, to je jenom nějaký automat a tohle. A jenom tam byli všichni ty ajzvoňáci, všichni ty, a jenom říkali, to je blbý, že jsi vzala s sebou mámu. A já to zachránila, jo. Druhá, jo, příhoda. Děti jsem měla sice později, bylo mi 34, no ale tak jako dobrý. Jdu pro ně do školky, že jo. A teďkon prostě tam přijdu a Karolinka ke mně běží a říká, mami, že nejsi naše babička. A já říkám, to víš, že ne, když jsem ti měla bříšku a takový. A teďkon Kája jde k té holčičce a říká, tak vidíš, že to je moje máma. A ta holčička mrchá říká, ale moje maminka je mladá. A já jsem nevěděla, co mám říct a říkala jsem, ale já jsem za to chytrá hodně. Tu chvíli jsem ale sundala kabát. A měla jsem pod ním noční košili, kterou jsem si nestačila sundat. Jo, a třetí bylo, to bylo úplně hrozný, jsem šla, už jsem měla snad natočený pelíšky, pupendo a tohleto a jdu se psem a teď prostě tam nějaká paní mě potká a říká, vás já od někaď znám.
6: A já říkám, no, nevím, ne, počkejte, od někač vás znám. A já říkám, tak dělej, babo, já už... A říká, no, tak nic, rozcházíme se. A ona na mě volá, už vím, vám jsem nedávno vyměřovala důchod. Takže. Jde o tohle. Vy už jste si na tenhle ten ksicht zvykli, jo. Já, když jsem byla na Damu, jsem seděla, přišla Chýlková do stejného ročníku, tak si myslela, že jsem dálkařka. Vy už jste si na ten ksich zvykli. Jde to hodně o zvyk. Fakt jde o zvyk vždycky. No a oni ty krasotinky vedle mě stárnou, že jo? To vidíte. A tohle prostě drží, jo? Tohle prostě drží. S tímhletím já půjdu i do té rakve, jo?
5: No ne, že drží, to se skromná, to se já mám dojít,
6: no to je právě, víš,
5: zlepšuje se to,
6: no zlepšuje se to.
5: Čili ty role jako začaly přicházet s tím, no tak předpokládám, že nějaký mastičky taky, ne, neříkám přímo skalpel.
6: Ne mastičky.
5: Mastičky ani
6: mastičky,
5: ty?
6: Mastičky ne, mám.
5: Nebo na noc takový to.
6: Víčka nový a tady nový. No dítě, já jsem tady měla...
5: Řízli tě?
6: No ale to už je dlouho.
5: Jo.
6: Už se to zase vytáhlo, ale to nebylo kvůli vytáhání, já to měla ještě horší. Já tam měla tukový váčky jak palec úplně. A když to... A tuk váže vodu. A my, když jsme točili detaily, tak Varela říká, no to nejde. Ona to má úplně nateklý, to není možný, tak jí dejte let a tak. Hmm. No tak jsem si to dala, ale ani není to nic poznat, že jo?
5: No ne, no naopak, no. Jako ne, že
6: já
5: poznat.
6: Já už s tím takhle chodím 7 let a ještě prvé teď Karlovi, když je ten Silvestr, tak jsem to řekla, jo, ale jinak nikdo nic nepoznal.
5: Jinak Otovo. Myslíš, že to je taková indiskrétní jako věc, jako
6: mě
5: že by ženský neměli?
6: Jedno.
5: No proto jsi to řekla.
6: Mě to je úplně jedno.
5: No.
6: Šer je přešívaná, hale, a já když ji vidím v nějakým filmčaj s Mussolinem nebo něco takový, jaký miluju,
5: no.
6: Mě to je jedno. I když má někdo umělý zuby nebo co, jako Jaruška má hnusný zuby, ale fakt jsou její. No, tak na ně může být hrdá, no.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Řekl bych, že nás právě teď v našem pořadu čekají legendární role Evy Holubové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Tahle herečka má na svém kontě už víc než 50 rolí. Nejedna z nich ji přinesla i důležitá herecká ocenění. Skoro by se dalo říct, že v každém úspěšném filmu, který stál za to, a hlášky z něj zlidověly, si zahrála právě Eva Holubová. Kromě humorných rolí ale umí zachovat i vážnou tvář, což předvedla třeba ve filmu Requiem pro panenku. Ale nás teď čekají Hřebejkovy pelíšky. A filmové partnerství s Jaroslavem Duškem, který jako vánoční dárek dal těžítko.
2: Nádhera, viď? Nepřipadá ti to úplně magický?
3: Připadá.
2: Podívej.
3: Já miluju sklo. Já jsem se strašně přála těžítko.
2: Ale tohle to není jenom těžítko, Evi.
3: Co to je?
0: Jaké vzpomínky má na natáčení téhle legendární komedie samotná Eva Holubová?
4: První natáčecí den jsem měla tady se sestrou.
0: Tím má na mysli Simonu Stašovou.
4: My jsme obě jedináčkové, tak si od té doby říkáme ségra. Jo, a to bylo... To...
5: Ano, tady je můj starý, dodala Simča
4: a
5: pohledem na pana Donutila.
4: A to bylo v té koupelně.
6: Stará.
4: To bylo v té koupelně. Ale už jsem věděla, že na mě čekají jiné scény s Jardou Duškem. Ta milostná, já jsem v životě moc milostných scén nedostala. A Dušek, aby mě uklidnil, když jsem říkala, co to je těch pár teček, a Hřebejk říkal, no tak máš děti. Já jsem říkala, vím, kamaš, ale chcete zajít. A Dušek říkal, Hřebejk říkal, záleží, kam nás pustíš, a Dušek řekl, já půjdu na krajíček. A pak těsně předtím dodal, neboj se, mám kondom. Takže tam já, to, co tam říkám, to nebylo vůbec v textu.
2: Vem to do rukou a vnímej jenom tu energii, prosím tě. Vem to do rukou, prosím tě. Kolenou tě, prosím, a vnímej tu energii. To je vzrušový, viď?
3: Já nevím, mě nějak blbě.
7: Mami?
3: Ano? Dělej zasni, zasni! Dělej zasni!
7: Soudruhu, učiteli, můžu se na něco zeptat?
2: Ano?
7: Hoří hovno.
4: Peťo!
2: Co říkal?
7: Jestli hoří hovno.
2: No... Třeba velbloudí, ano. To je pravda.
4: To je pravda, ty nevíš, kolik je hodin?
7: Kolik je hodin?
4: Moc.
7: Říkali

0: Myslím si přece, že tatínky budeme vždycky vybírat spolu.
1: Teď ho mazej do postele, nebo ti ten mikroskop zabavím a dostaneš ho až na konci školního roku.
2: Že bych říkal, jestli si chceme zopakovat text, já jsem říkal, prosím, nech mě bejdi někam. Byla jsem hrozně sprostá a to tiše a rychle a mě blbě, to je moje zpracování. No, pak to bylo s těma slovíčkama.
3: Dříve než přistoupíme k otázkám prospěchu, musím vás, ač nerada, upozornit na jednu velice nepříjemnou věc. Rozmohl se nám tady takový nešvar. Děti velice často používají sprostá slovíčka. Zejména pak jedno slovo. Je to slovíčko... prcat. Odkud to přišlo? Od nás to nemají.
4: A to říkají všichni?
3: Všichni. Šepková taky.
5: To je hruza.
2: To bylo slovo, které jsem do té doby neřekla, přestože to je blbost, protože proč souložit je jakoby povolený a to druhý ne. Dušek mi to zase učil, říkal, že mám říkat mrcat, mrcat, prdat, prdat a pak to vyměnit. Ale to jsem taky nedokázala, tak jsem si vymyslela, že to napíšu. To mně přišlo lepší, potrhnu. A Honza Hřebejk říkal... výborně, napíšeš, podtrhneš a řekneš.
0: Není to ono, co?
6: Je to dobré.
0: Ta omáčka.
6: Je to vynikající. Ostatně, já s tím všechno. Kriminál mě naučil. To si vůbec nedovedete... ale je to vynikající, vynikající.
1: No, opravdu je to výborný. Víš, Péťo, řekni něco.
0: Ty knedlíky připomínají vajíčka karety obrovské.
1: Koho?
6: Mořské želvy.
7: Spolupráci s Janem Hřebejkem si užívala Eva Holubová mnohokrát. Třeba i následně u dalšího filmového hitu nazvaného Pupendo. Tam jí partnera, manžela, hrál Bolek Polívka.
1: Tak. Chlebíček pro malýho. Já ti to nakrájím. Dobrou chuť? Tohle ne. Věš, nemusí každý vidět, jak na tom jsme.
8: Good morning, sunshine.
1: Bedřichu, prosím tě, dej to dovnitř.
8: Kam myslíš, že to chci dát dovnitř, ne?
1: Ty jdeš teda těm dětem pěkně příkladem. Víš, jak se tomu říká? Tomu se říká stádium ranního doušku. Ty jsi zralej na léčení.
8: Viděl jsi to? Maminka mě chtěla bodnout. A ty chceš, aby bral věci s humorem, jo? Ty mě kvedláš...
1: promiň.
8: Ty mě kvedláš takhle nožem v játrech a potom promiň.
1: Já jsem ti řekl promiň.
8: No já vím promiň, ale co promiň? Jak promiň? Co pořád promiň? Promiň, nevážený soude. Já jsem ten nůž tatínkové bříšku zapomněla.
1: Ježiši Kriste! Papej.
8: No ten taky. No předo ukřižují, že jo? Tady, tady krováky, tam krováky, všude krováky, potom jim vstane z mrtvých, tak oni všechno přehodnotí a promiň, no. Kdyby Krista utopili, tak nosíš tady na krku akvárium.
9: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vraťme se k Evě Holubové, která je už řadu let jednou z největších hvězd českého filmu, i když ve spojení s ní se tohoto termínu moc neužívá. Ale my si to dovolíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Další výraznou příležitost, pokud navážeme třeba na Pelíšky a Pupendo, dostala i jako předsedkyně volební komise v komedii Alice Nellis Ene Bene. Vynikla i ve sfilmované verzi Vívegova románu Účastníci zájezdu. Jako ředitelka v komedii Gimpl nebo v komedii Líbáš jako Bůh, kde hrála manželku Oldřichu Kajzrovi. Od konce 80. let spolupracovala Eva Holubová také s televizí, hrála v řadě inscenací, pohádek a seriálů a vytvořila třeba i zábavné pořady. Na jeden takový zavzpomínala i na Slovensku.
2: Na televizi Prima bylo Hádej, kdo jsem.
3: A vy jste byli součástí toho.
2: Já jsem tam potom nahradila Danu Morávkovou, která nemohla zároveň být na Primě a zároveň na Nově. Tak mě vyměnili k nelibosti diváků. A Dana mi sama volala a říkala, hele, někdo to po mně musí vzít, já budu ráda, když to budeš ty.
3: To znamená, že vy jste sedávali tam
2: ano,
3: na té opačné straně.
2: Byla jsem z nich nejhorší.
3: Nešlo vám to?
2: Ne, teď jsem koukala se za kulisy, jak jste měli tady toho kata těch myší.
4: To bylo těžké, ale...
2: Plně jsem sem chtěla vběhnout, protože nevím, jestli to víte, ale existují i takové pastičky, to jsou takové klícky. Ta myška tam hupne a vy ji můžete...
3: Sousedovi
2: a ona se k vám zase vrátí, ale...
3: Je to taková hra s myškami,
2: jo, no. Ale neuměla jsem, vždycky jsem se, já jsem měla hned ne, vždycky jsem se zeptala nějak blbě a většinou na to, co se ptal ten přede mnou a já jsem to znova zopakovala, takže diváci si stěžovali, ať tam vrátěj schopnou Danu Morávkovou. Ale měla jsem ten pořad ráda.
0: Zmiňme i seriály, ve kterých vystupovala Eva Holubová. Nezapomeňme na sérii To jsem z toho jelen, Náves, Cukrárna, Slunečná, anebo také velmi úspěšný a oceňovaný seriál Volha, který nás přenesl do období socialismu. Tam si zahrála jednu ze zajímavých postaviček, jako Šička, se kterou televizní štáb točí reportáž. A opět se tu setkala se svým častým filmovým a televizním manželem a životním kamarádem Bohumilem Kleplem. Režii měl tehdy Jan Pachl.
5: Takže madam, tedy soudružko Kapičková, napřed s vámi uděláme malý rozhovor. Konkrétně nás zajímá, za co jste dostala řád hrdinka socialistické práce. Pak si uděláme pár postřihů, jak tady šijete. Tak když rozej to.
6: Hrdinka práce poprvé.
5: Prosím.
2: No ale já nevím, co mám říkat.
5: No, jak se jmenujete, co ve fabrice děláte a za co jste dostala ten metál?
2: Kapičková, já tady šiju.
5: Jaký máte kolektiv?
2: Kolektiv celkem dobrý. Holky, nechte toho, nebo si to budete říkat sami.
5: Prosím vás, děvčata, v klidu. Takže ještě jednou, jak se jmenujete, za co jste dostala ten metál a co tady děláte ve fabrice? Prosím.
2: Kapičková zašití.
5: Zašití čeho?
2: V poďáru.
0: S Bohumilem Kleplem toho zažili opravdu hodně. Jak před kamerou, tak i na divadelních prknech. Vzpomínali kdysi v pořadu Nikdo není dokonalý v režii Vojtěcha Nouzáka.
7: No, já si pamatuju, když jsme byli s divadlem na Zábradlí hrát Čechova Machatu v Moskvě, tak odborník na vodku byl náš bývalý a vynikající kolega rusofil Leoš Suchařípa, že jo? A ten měl ty stakany jako zásadně určit každý den, 40 let Leošek takhle uměl pít. A pamatuju se, když jsme hráli v tom chatu, tak se sešel tenkrát s hercem, takový slavný ruský herec, který byl ředitelem chatu Jefremov. A Leošek před ním jako po tom představení pil ty dvě deci, ten stakan, ty vodky, takhle to vždycky Leošek dělal tohle vždycky. On to takhle vypil naraz a pak udělal tohle.
8: No, ano.
7: A pak řekl, táhne. Taková úleva. A tohle udělal před tím Jefremovem, který byl v jeho věku. A Jefremov, protože byl hrozně už nemocný a jako nemohl, tak na něj takhle na Leoše koukal a říkal, od u vás demokracie.
2: Já vím, že on na to myslel asi hodně často, tu vodku měl někde v podvědomí, hráli jsme strýčka Váňu a on hrál Serebriakova, který teda jako se rozhodne prodat ten statek Ornestovi, který hrál Váňu, tak v prvním okamžiku, což pro toho strýčka Váňu byla pohroma, v prvním okamžiku řekl, já ten statek neprodám. Teď najednou tím pádem se nemělo o čem hrát, že jo, protože tam je to založený na tom, že ho prodá, tak já jako jeho žena mu říkala, když jsi mi to slíbil, že ho prodáš, a tak říkala, tak dobře, já ho prodám, a měl říct, že si koupíme ve Finsku malou vilku, a řekl, a my si za to koupíme finskou vodku. A to už se pak nedalo hrát vůbec.
0: I Eva Holubová si prošla těžkým obdobím, kdy pila často a hodně. Někdy dokonce po barech tancovala opilá na stole, jindy se svlékala do spodního prádla. Domů se pak vracela nad ránem. Tehdy jí bylo jedno, že na ní doma čekají děti. Dvojčata Adam a Karolína, které měla se svým mužem, výtvarníkem Miroslavem Zdeňkem. Seznámili se spolu v roce 1991. Občas se k tomu přidaly i problémy. Musela platit pokuty za zrušená natáčení nebo představení. Na tuhle divokou éru svého života upřímně zavzpomínala i v zábavném pořadu Všechno párty v režii Viktora Polesného jako host Karla Šípa.
2: Ale to je to, já jsem si myslela, že opravdu jako, že to ustojím a taky někdy jo, jedna sklenka, druhá sklenka, no a třeba za 3 měsíce, až koukám, že místo sklenky už tam mám flašku, že jo, že říkám to vůbec, co byste pořád běhal, nechte to tady. A to šlo pěkně vždycky jak před popravou.
6: A to jste měla tak zavedený, že jste třeba chodila do jenom jedný svý oblíbený hospody, nebo prostě vám to bylo jedno, kam jste zapadla, tam jste si dala? Jo.
2: Ale ne, tak jako, že bych šla a dala si. Já jsem vždycky to začínají ty rozjezdy tak jako by pomaličku, tu a tam a tohle a pak už je to jedno. Já si dokonce pamatuju s tím sklepem, to byl asi největší malér. Jsem prostě takhle jsme jednou tahli Prahou. A to byly v Praze, to bylo rok 76, asi 86, 84 a teď prostě byly už jenom ty non-stopy. Tak jsme tam vtrhli, já hned na ten pult a nepíjano, nepívo. Tam Romále a prostě svět byl náš. A teď tam stál takový kluk a byl strašně smutný. Já jsem říká, proč ty se neraduješ a takový. Já říká, mám jít zítra na vojnu ruku. Já jsem říká, prosím tě, kam bys chodil, život je krásný. Sklepáci odešli a já jsem s tím chlapcem tahla Prahou dál a že mu ukážu Malou stranu a Hradčana. No a tak jsme procházeli těma uličkama, tak on se tak během toho do mě zamiloval, kleknul si přede mě a říkal, já tě miluji. Já jsem říká, nemůžeš klečet před člověkem, klečet se může jenom před Bohem, klekla jsem si taky, jenže jsme byli před americkou ambasádou. Vyběhli tedy soudruzi příslušníci, vzali nám mě občanku, jemu nějaký povolávací rozkaz, byli úplně hotoví, začali někam strašně telefonovat a já jsem říkala, počkej, než to vyříděj, tak si tady skočíme ke sluncům, tam už otvírá. Tak jsme si dali tam pivko u sluncu, no pro mě přišli příslušníci, pro něj přijela nějaká rozvědka nebo co, to už jsem v životě neviděla. A opravdu jsem druhý den právě objímala tu lahev, možná mi to chybí, tu mísu. Zvracela jsem a furt jsem říkala, proč jsem požila. Nebo to jsem si vždycky říkala do té mísy. No, že mi bylo tak zle strašně, že jsem měla šílený deprese, jo. Že jsem hrála poznamenaná i představení, že mi vůbec nikdo nerozuměl právě to Václava Havla hned druhý den po premiéře. Říkáš? Hrozný.
6: Vy jste hrála Havla pod vlivem? Jo.
2: Všichni se za mě styděli, jedinej Bohouš Klepl přišel a říká, jaž to výborně, dej si paráda. Hrozný.
0: Eva Holubová se opakovaně pokoušela pití omezovat. Zlom nastal až v roce 2002, svolila, aby kolega a kamarád Jan Kraus odvezl do léčebny. Postupně se jí podařilo návyk překonat. Získala energii a tu investovala do rodiny, práce i dobročinných aktivit. No a v roce 2009 se provdala za svého dlouholetého partnera, už jednou zmíněného Miroslava Zdeňka. Jak říká, s věkem už se i mění cíle. Víc se zabývá svým vnitřním světem. A pomáhá jí v tom i humor. Tak ať humor a dobrá nálada pomůže i vám, to si přeje Patrik Rozehnal a těším se u dalšího dílu plného vzpomínek, hereckých kousků a hvězd. Mějte se krásně a vesele.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.